To bylo koncertino pro lesní roh a orchestr D-dur Michala Haydna. Solo na lesní roh měl Johannes Hinterholzer. Salzburg Hofmusik řídil Wolfgang Brunner. A speciál staré hudby pokračuje skladbou Karla Filipa Emanuela Bacha. Bude to dueto pro flétnu a klavír E-dur, vodkenu v katalog číslo 84. Hrají Wilbert Hazelzet, flétna, a Jacques Och, fortepiano.

0: Flétnista Wilbert Hazelzet a Jacques Och hráli dueto pro flétnu a klavír E-dur od Karla Filipa Emanuela Bacha, Vodkenův katalog číslo 84.
1: Český rozhlas D-dur.

Stradella má už blízko k nastupující generaci, v níž se veličinami stanou Alessandro Scarlatti, Arcangelo Corelli, Antonio Vivaldi a také Georg Friedrich Händel. Premiéra oratoria San Giovanni Battista se udála na květnou neděli ve svatém roce 1675 v kostele San Giovanni dei Fiorentini v Římě. Oratorium bylo jedním ze 14, které objednali bratři řečeného chrámu. Po premiéře oratorium zapadlo a bylo vzkříšeno k životu až v roce 1949, kdy bylo vyzvednuto z knihovny a provedeno v Perugii s Marií Kalasovou v roli Salome. V oratoriu o dvou částech San Giovanni Battista od Alessandra Stradelli účinkují Anke Hermanová, soprán, Salome, Martin Oro, kontratenor, Jan Křtitel, Antonio Abete, bas, Herodes, Fredrik Axelberg, tenor, rádce, Elena Čekifédy, Herodias, sbor a instrumentální soubor Akademie Montis Regalis, řídí Alessandro De Marchi.

0: Slyšeli jste oratorium svatý Jan Křtitel od Alessandra Stradelli, které mělo premiéru na Květnou neděli ve svatém roce 1675 v kostele San Giovanni dei Fiorentini v Římě. Účinkovali Anke Hermanová, soprán Salome, Martin Oro, kontratenor Jan Křtitel, Antonio Abete, bas Herodes, Fredrik Axelberg, tenor Rádce, Elena Čeky Fedy, soprán Herodias, manželka Herodova, sbor a instrumentální soubor Akademie Montis Regalis, řídil Alessandro De Marchi.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Dnešní speciál staré hudby uzavře drobná skladba Wolfganga Amadea Mozarta. 6 variací pro klavír G-dur, Kechl 180. Na téma Arie mio caro Adone z finále druhého dějství opery La Fiera di Venezia, Benátský veletrh, od Antonia Salieriho. Na pianoforte hraje Ronald Breutigam.

To bylo 6 variací pro klavír G-dur Wolfganga Amadea Mozarta Kechl 180 na téma árie Mio caro Adone z finále druhého dějství opery La Fiera di Venezia, Benátských veletrh od Antonia Salieriho. Na pianoforte hrál Ronald Breutigam.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

Posledně jsme přiznali melodii titul Královny mezi hudebními výrazovými prostředky. Královna je vznešená, všemi uznávaná, byť trochu povahově složitá bytost, která na sebe strhává pozornost, kam přijde. Skutečnou hlavou státu však musí být král, který do jisté míry kontroluje i královnu. Ve světě hudby je tím králem rytmus. Své postavení si udržuje přímočarostí, jednoznačnými gesty a spíše bojovností než intelektem. Královna melodie apeluje na naši oduševnělost, král rytmus na naše pudy.

Tomuto hudebnímu stylu se říká rap. Tam, kde byla kdysi melodie, nastoupila rytmizovaná řeč. Vše ostatní, co v písni slyšíme, už je v podstatě jen rytmus. Popravdě musím říci, že mi to připadá jako lepší řešení než zoufalé omílání melodických klišé, ze kterých se střední proud současné hudby nemůže už několik let vybabrat. Než stupidní melodie, to raději žádná. Veškerý hitmakerů a aranžérů, ať se soustředí na rytmus, se kterým to rockeři umí rozhodně lépe než s melodií.

Samozřejmě, že i zacházení s rytmem má i v roku svá omezení. Jde zásadně o repetitivní práci s rytmem. Základ rytmické struktury tvoří stále se opakující figura, která může být dosti komplikovaná a může se trochu obměňovat, ale její ostinátní charakter je v podstatě povinným atributem rockové hudby. V tomto směru jsme od dob, kdy jsme pobíhali s kyjem po pralese, neudělali ani krůček kupředu. Ostinátní rytmus nás strhává stále stejně silně. Je to jedna z mála přirozených reakcí, o které jsme v civilizačním procesu nepřišli. V klasické hudbě se ostinátní rytmus nikdy neuplatňoval tak pudově, ale pokud se někomu podařilo ho do díla propašovat, znamenalo to vždy velký úspěch. Beethovenova Velká fuga je vystavěna v důmyslné formě kombinující dvojitou fugu s variacemi a sonátovou formou, polyfonie přechází v homofonii a naopak, ale popravdě řečeno to, co nás na tomto díle nejvíc bere, je urputný tečkovaný rytmus, který Beethoven tvrdohlavě uplatňuje v průběhu celé skladby.

Jedna z nejpopulárnějších skladeb vůbec, Orfovi Carmína Burana, sázejí na pudové vnímání rytmu již zcela otevřeně. Melodie je tu také poskrovnu, takže kdo ví, jestli si repaři nevzali inspiraci právě odsud.

Taková nadvláda rytmu nad vším je však jedním z extrémů naší doby. Má také svou odvrácenou tvář. Ostinato, tedy stále se opakující figuru, můžeme totiž chápat i jako degradaci rytmu. Opravdu rozvinuté rytmické myšlení předpokládá postupné rozvíjení rytmických prostředků, neočekávané změny v pulzu, proměny tempa a metra. Když jsme u toho pojmu metrum, měli bychom si připomenout, oč vlastně jde. Metrum lze přirovnat k milimetrovému papíru. Je to taková mřížka z různě tlustých, pravidelně rozmístěných čar. Podle typu papíru může být zvýrazněna každá druhá, každá třetí nebo třeba každá pátá čára. Do tohoto rastru pak můžeme kreslit, co potřebujeme. Čáry a různě vzdálené body, které se shodují s čarami na milimetrovém papíru. V hudbě má tedy metrum funkci jakéhosi rastru, na jehož pozadí vnímáme rytmus. Typické metrum je dvoudobé, třídobé. Rytmus je pak dán tím, jak jsou do tohoto rastru umístěny různě dlouhé noty, čtvrtky, osminky, trioly, tečkované noty a tak dále. Cítíme-li, že hudba je na tři nebo na dvě, je to tím, že vnímáme její metrum. Metrum si nejasněji uvědomíme tehdy, když se proměňuje v průběhu skladby. Prostě se vymění milimetrový papír a hudba začne pulzovat v jiném cyklu. Poslechněte si půvabnou Telemannovu árii, kde se třídobé a dvoudobé metrum proměňuje snad v každém druhém taktu.

Ano, teď jsme opravdu na hony vzdáleni od ostinátních figur amerických rockerů. Toto je opravdová práce s rytmem. Pravda ovšem je, že jde o zábavu spíše intelektuální než hormonální. Tím se ale jen potvrzuje důležitost rytmu jakožto výrazového prostředku, který nás oslovuje od hlavy až k patě. A ještě jednu věc nám Telemannova árie ukázala. Rytmus do značné míry ovlivňuje i tvář melodie. Každá melodie má svůj rytmus. Délka tónů v rámci melodie je stejně důležitá jako jejich výška. Uděláme teď malý nehumánní experiment. Pokusným králíkem bude Franz Schubert.

Nic moc, že? Od největšího melodika hudební historie bychom čekali víc. A přitom jsme s jeho melodií neprovedli nic tak hrozného, jen jsme udělali všechny noty stejně dlouhé. Odstranili jsme z melodie její rytmus. V originále zní melodie z Schubertovy italské předehry takto.

Ano, Král Rytmus má na půvabech královny melodie značnou zásluhu. Jestliže jsme v minulém pořadu jmenovali největší melodiky hudebního vývoje, mohli bychom totéž udělat i s rytmickými novátory. Většina z nich byla v tomto pořadu zastoupena. Z barokních mistrů bych zvolil Telemana. Z klasiků jednoznačně Beethovena. Za největšího rytmického novátora ho označil i Stravinský a ten mezi rytmickou elitu patří bezesporu také. Zajímavé je, že mezi romantiky, kteří dokázali naplno rozehrát všechny hudební parametry, najdeme i skladatele, kteří rytmus povážlivě zanedbávali. Takový Mahler je po rytmické stránce neuvěřitelně jednoduchý. Až budeme v příštím pořadu mluvit o hudební barvě, přijde řeč na objevitele moderní instrumentace Hectora Berliose. Ten však dokázal být neobyčejně vynalézavý i v rytmu. Poslední věta jeho Harolda v Itálii líčí loupežnické orgie. K tomu by se ideálně hodilo nějaké pěkné barbarské ostináto. Ale Berlioz zvolil opačnou cestu. Z mimořádně komplikovaných rytmů vyrážejí hromové akcenty, metrické proměny jsou naprosto nevypočítatelné. Jsou to opravdové rytmické orgie. A tak se zdá, že se naše žlázy z vnitřní sekrecí mohou dostat ke slovu i bez ostinát.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Subtilní a líbezná je hudba harfového koncertu B-dur barokního mistra Georga Friedricha Händla. V orchestru jsou smyčce většinou z dusítky, spodní nástroje hrají často pizzicato a z dechových nástrojů jen flétny, aby nepřikryly hlas solové harfy. Ze slavné partitury již zajisté otevřou všichni, kdo se na harfu učí hrát. Necháme znít známou první větu. Ursula Holliger a The English Concert.

Johann Strauss, árie z opery Netopír. Jeho Českou filharmonii České Budějovice řídí Marek Prášil a zpívá skvělá Patricie Janečková.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Ludwig van Beethoven, finále symfonie číslo 4. Hraje orchestr revoluční a romantický, řídí John Eliot Gardiner.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Giacomo Puccini, árie Cavaradossiho z třetího dějství opery Tosca. Zpívá Luciano Pavarotti, Národní filharmonický orchestr řídí Nicola Rescino.

Chacona a Passacaglia jsou polyfonní hudební formy postavené na stále se opakující basové figuře. V basové lince se donekonečna opakuje stejný motiv, ostatní hlasy jsou svobodné, ale musí respektovat rotující basovou figuru. Forma se často vyskytuje ve varhanní hudbě, kde se o bas starají varhaníkovi nohy. Henry Purcell, Chacona z triové sonáty číslo 6. Hraje muzika antikva Köln.

A teď pozvání na procházku. Promenade je přeslavný kousek jednoho z nejpopulárnějších amerických skladatelů 20. století v oblasti, řekněme, lehčí nebo zábavní hudby či vyššího populáru. Leroy Anderson psal orchestrální drobničky, z nichž mnohé se staly znělkami různých pořadů v televizi, znějí v různých filmech či seriálech a bez jeho projížďky na saních by snad v Americe nebyly Vánoce. Typické je pro Andersona melodické bohatství a také originální nápady, jimiž doslova hýřil. Taková promenáda, kterou Anderson složil na sklonku druhé světové války v roce 1945, je toho všeho živým důkazem. BBC Concert Orchestra vede Leonard Slatkin.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Vladimír Aškenázy teď zahraje téma a variace na jméno Abek pro klavír F-dur opus 1 Roberta Schumanna.

0: D-dur, vaše tónina.
1: Přeslavnou serenádu číslo 13 pro smyčcové kvarteto a kontrabas G-dur Wolfganga Amadea Mozarta známe především jako malou noční hudbu. Však také Mozart si o ní do náčrtníku učinil takovou poznámku Eine kleine Nachtmusik. Nevíme přesně, pro jaký účel byla v době komponování Dona Giovanniho složena. Víme, že ji Mozartova vdova prodala 8 let po Mozartově smrti. A kdyby jen trochu tušila, jak slavnou se tato drobnička stane, jistě by požadovala úplně jinou sumu. Čtvrtá věta serenády G-dur, malé noční hudby a virtuozity Praga.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Přátelil se s Haydnem i Beethovenem, obdivoval jeho Berlioz i Liszt, jeho teoretické práce studoval Smetana, vypracoval se na ředitele prestižní pařížské konzervatoře a jednoho z nejváženějších hudebníků své doby. Antonín Reicha, pražský rodák a posléze francouzský občan. Hodiny bychom mohli hovořit o jeho teoretických hudebních pracích, ale žasněme raději nad hudbou samotnou. Vybíráme větu z půvabného oktetu S-dur pro dechové a smyčcové nástroje, opus 96. Se slyšitelnou radostí nám hraje konzorcium klasikum.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Jedním z řady skladatelů, kteří někdy v průběhu poloviny 16. století přicházeli ze severu Evropy do Itálie a organicky propojili polyfonní franco-vlámský styl kompozice se zpěvným stylem italským, byl i Vlám Adrian Willaert, který posléze zakotvil ve městě na Laguně v Benátkách, kde také poté, co 35 let řídil kůr chrámu svatého Marka, roku 1562 zemřel. Nám teď sbor La Capella Real de Catalunya a soubor starých nástrojů Esperion 20 zařízení Jordiho Savala přinášejí Willaertovu světskou skladbičku, žertovnou Villanelu o starých nepříjemných ženách, bláznivých a krvežíznivých.

Antonio Vivaldi, třetí věta z koncertu pro sopraninovou zobcovou flétnu. Hraje Petr Holšlák, doprovází The Parley of Instruments.

Na své 8. symfonii pracoval 42-letý Beethoven převážně v Čechách, v Teplicích, kde onoho léta roku 1812 pobýval. V této době napsal také slavný bolestný dopis vzdálené nesmrtelné milé. V Teplicích se také několikrát setkal s tehdy tam taktéž pobývajícím Goethem. To, že si tito dva velikáni nepadli příliš do not, je známo. Beethoven o své 8. hovořil jako o své malé symfonii, na rozdíl od předcházející 7., která 8. zastiňuje dodnes, o 9. nemluvíc. Ale cenil si ji velmi. Hovoří o ní jako o šťastné symfonii a my si poslechneme půvabnou, bezstarostnou druhou větu, v níž jakoby skladatel imitoval tikot metronomu. Však také to hlavní téma je kánon, který Beethovena napadl během večeře s vynálezcem metronomu, přítelem Johannem Melzlem. Česká filharmonie a Václav Neumann.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Nahlédněme spolu do vrcholného díla Bohuslava Martinů, jeho poslední symfonie, označované někdy číslem 6, ale také, jak o ní hovořil i sám skladatel, symfonické fantazie. Jsme na počátku 50. let, kdy Martinů pobýval v Americe, symfonie je z roku 1953. O dva roky později byla v Bostonu provedena, dirigoval Charles Minch, pro nějž Martinů dílo komponoval. A ten rok získala cenu Sdružení kritiků za nejlepší orchestrální skladbu roku. Její úspěch byl pro sklonek skladatelova života velkou radostí. Pražská premiéra se uskutečnila v únoru 1956, tehdy hrála Česká filharmonie pod taktovkou Karla Ančerla. A titíž interpreti nám nyní hrají druhou větu Martinů symfonických fantazií.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou-Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Teď přijměte pozvání k setkání s jedním z nejoslavovanějších skladatelů renesance, jehož mistrovství i pěveckému se klaněli už jeho současníci. A my to skladatelské obdivujeme do dneška. Josquin des Prez. O jeho hudbě víme mnohem víc než o jeho životě, což je pro milovníky hudby vždycky lepší případ, než kdyby tomu bylo naopak. Josquin napsal asi 250 skladeb, které se rychle šířily díky nototisku a byly velmi populární díky krásným melodiím, živým rytmům i nápaditým imitacím. První knihu mší vydal už v roce 1502. A my si také poslechneme ukázku z jeho duchovní tvorby In te Domine speravi, píseň na text oslavného hymnu Te Deum, zaspívá sopranistka Julian Baird. Na loutnu hraje Ron McFarlane.

Příští chvíle na D-dur budou Wagnerovské a tudíž operní. V roce 1861 bylo Richardu Wagnerovi 48 let a po Rienzim, Bludném Holanďanovi, Tannhäuserovi, Zlaturína, Valkýře, Siegfriedovi či Tristanovi a Isoldě se rozhodl zkomponovat komickou operu. Námět? Soutěž již pořádá Cech mistrů pěvců, jakési organizace bdící nad tradicí a kontinuitou německé písně. A konečně i jeden Wagnerovský happy end. Rytíř Walter vyhraje soutěž pěvců a díky tomu získá ruku milované Evy. Slavnostní a takřka idylické je už otevření opery Mistři pěvci norimberští. Tady je předehra v nahrávce Philadelphia Orchestra a Christiana Thielemanna.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Vltava končí hudební program digitální stanice Českého rozhlasu D-Dur.
1: Dobré ráno, teď je 6 hodin.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
3: Poslanci mají na programu závěrečné čtení změn jednacího řádu. Používání amalgámových výplní v ordinacích zubařů dneškem končí. Trkmanské louky u Rakvic na Břeclavsku získaly nový stupeň ochrany. A čekejte oblačno až zataženo, bouřky a déšť zasáhnou nejdřív Čechy a později i Moravu a Slezsko. Teploty do 25 stupňů, na jihovýchodě až 33. Sněmovna by už brzy mohla začít fungovat podle nového jednacího řádu. Poslanci mají dnes na programu třetí čtení jeho novelizace. Jejím cílem je omezit obstrukce a zefektivnit jednání. Podle vládních poslanců jde o kompromis koalice a opozice. Hnutí STAN navíc předkládá i pozměňovací návrh, který by zakazoval poslancům pít alkohol během jednání sněmovny. Podle jednoho z jeho zákonodárců Jana Papajanovského nemají být poslanci stavěni nad běžné zaměstnance, kterým požívání návykových látek zakazuje zákoník práce.
4: Náš návrh obsahuje možnost, aby prohřešky poslanců řešil mandátový a imunitní výbor a aby za takový prohřešek udělil pokutu, která může být až zhruba 120 tisíc korun. Věříme, že pokud by tento náš návrh byl přijat, tak výrazným způsobem zlepší politickou kulturu tady ve sněmovně.
3: Novela jednacího řádu by v případě schválení měla změnit pravidla jednání v poslanecké sněmovně ještě během tohoto volebního období. Amalgámové výplně v Česku končí. Zubaři je můžou ode dneška použít už jenom výjimečně, například pro pacienty s alergií na jiný materiál. Důvodem změny je snížení negativních účinků jedovaté rtuti na pacienty i na životní prostředí. Prezident České stomatologické komory Roman Šmucler ale tvrdí, že v Česku bude ekologický dopad minimální. Naopak se podle něj pro pacienty i pojišťovny zvýší náklady.
5: Pacienti mají bílé výplně, laicky řečeno hrazené, ale to jsou různé materiály v různé kvalitě a pro toho pacienta bych to jako asi zlepšením nenazval. Je to prostě nějaký způsob, kterým jsme se vyrovnali s tím politickým zadáním.
3: Většina lékařů se novým pravidlem už řídila, a to přesto, že Česko mělo v minulém půl roce výjimku a mohl se taky amalgám ještě používat. Evropská unie ho jinak zakázala už od letošního ledna. Na Slovensku zřejmě včera padl nový teplotní rekord. Potvrdit ho ale ještě musí slovenský hydrometeorologický ústav. 41,3 stupně Celsia naměřili u Kamenice nad Hronom u hranic s Maďarskem. Tam zase teploměr ukázal 42 stupňů ve městě Séčeň. S vedrem i následky bouřek se potýká Rakousko. Metropole Vídeň snižuje spotřebu vody a naopak v části Štýrska a Tyrolska hrozí po bouřkách evakuace kvůli podmáčeným svahům. Například v údolí Pitstal stále pokračují úklidové práce po sesuvech půdy a záplavách. Záchranáři se snaží oblast znovu zpřístupnit. Kdy se jim to podaří, zatím není jasné. Trkmanské louky jsou ode dneška národní přírodní památkou. Lokalita u Rakvic na Břeclavsku patří k nejcennějším zbytkům slaných luk a mokřadů v Česku. Díky specifickým přírodním podmínkám se tam zachovaly vzácné a taky ohrožené druhy rostlin i živočichů, jak upřesňuje mluvčí agentury pro ochranu přírody a krajiny Karolína Šůlová.
6: Národní přírodní památka Trkmanské louky má rozlohu zhruba 31 hektarů. Rostou tu slanomilné rákosiny a další druhy, které k životu potřebují zasolenou půdu. Taková místa z naší krajiny už skoro vymizela. Vzácností je tu pcháč žlutoostený, který u nás roste jen na dvou lokalitách.
1: Počasí.
3: Bude oblačno až zataženo, zejména v Čechách občas déšť nebo přehánky. Místy bouřky můžou být silné. Odpoledne čekejte další i velmi silné bouřky na Moravě a ve Slezsku. Provázet je může velmi silný vítr, kroupy a přívalové srážky. Teploty v Čechách 20 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 26 až 31, na jeho východě potom kolem 33. A více zpráv najdete na irozhlas.cz.
7: Radioservis představuje
8: audioknihu Petry Štarkové Dej mi pokoj.
9: Přijde na kontrolu sociálka. Už zas? A proč jako?
8: 6 příběhů mladých lidí, kteří hledají odvahu a sílu změnit svůj život.
10: Luis už zase cítí, jak se mu do hlavy valí krev.
8: Dej mi pokoj.
11: Tohle neskončí dobře.
8: Nová audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.

0: Mozaika.
1: Dobré ráno, první červencový den je tady. Je tady léto plné kultury, vernisáže, festivaly, výstavy, velké filmové příběhy. Nic z toho v ranní Mozaice na Vltavě pochopitelně nechybí. A tak vás v této hodině pozveme třeba do Plzně na výstavu, která vznikla z mezinárodního setkání mistrů litografie. A společně odpočítáváme poslední dva dny do zahájení jubilejního 60. ročníku Karlovarského filmového festivalu. Než se rozsvítí festivalová plátna, připomeneme si díky našemu rozhlasovému archivu i chvíli, kdy se do Karlových Varů po dlouhé době začaly vracet hvězdy světové kinematografie. Další díl našeho nového seriálu nabídneme za pár minut.
2: A co budeme hrát mezi 6. a 7? Třeba Singapur Symphony Orchestra a Dmitrij Šostakovič, potom Jaromír Honzák, Sisselver Petersen anebo César Antonovič Kjuj. Tady je třetí část sonáty pro housla a klavír D-dur v podání Emila a Elizabety Gilelsových v 6 hodin a 6 minut.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Posloucháte Český rozhlas Vltavu a ranní mozaiku 10 minut po 6 ráno.
1: V Brně a taky v Ostravě začíná festival Měsíc autorského čtení a letos představí grónskou literaturu. Jako první vystoupí v brněnské Huse na provázku básnířka, performerka a výtvarná umělkyně Jessie Klímenová, a to za účasti grónské ministryně kultury. Festival potrvá celý měsíc a zavítá taky na Slovensko nebo do Lvova.
0: Mezi témata, jimž se věnuje grónská literatura, patří vliv kolonizátorů, nejistota z budoucnosti, problematicky regulovaná porodnost, ale také arktická sounáležitost nebo prastará inuitská tradice a život v sepětí s přírodou.
1: A my budeme podrobně o programu Měsíce autorského čtení povídat si konkrétně s Petrem Minaříkem, jedním z organizátorů, hned po 8 hodině.

0: Druhá část svity z baletu Světlý pramen Dmitrije Šostakoviče a Singapur Symphony Orchestra.
1: Karlovarský filmový festival, přesně ten, bude rezonovat v našem vysílání v následujících dnech. Patří k nejstarším na světě a už dva dny se do historie zapíše další jubilejní, tentokrát 60. ročník.
0: Už od pondělí v našem seriálu připomínáme poválečná léta celého festivalu. Teď se díky rozhlasovému archivu přeneseme do let, kdy do Karlových Varů znovu začali jezdit kromě delegací ze socialistických zemí taky filmaři ze západu.
1: Byli to filmaři například z Itálie anebo z Francie.
2: Prestižní Ačkovou kategorii měl Karlovarský filmový festival od roku 1957. Tehdy se také prolomily ideologické bariéry a diváci mohli vidět i to, co se točí na západě.
3: Přibýval jsem i filmů francouzských, dokonce i Kabiriny nocí Federico Felliniho zde byly uvedeny, nebo Sedmá pečeť Ingvara Bergmana.
2: Vypočítával kronikář Květoslav Kroča. Prestižní označení kategorii A přineslo 10. ročník festivalu i do ulic. Nově vytvořená značka propagovala přehlídku na skleničkách i porcelánu, na kolonádách a v letním kině se objevila festivalová výzdoba s osvětlením, ve dvou hotelech fungovala tisková střediska a festival měl na dobu přehlídky i svou vlastní poštu, to pro telefonní a dálnopisný kontakt se zahraničím. Festival zahájil v roce 1957 film režiséra Karla Steklého Dobrý voják Švejk s Rudolfem Hrušínským v hlavní roli.
4: Netvařte se tak blbě!
5: Já si nemůžu pomoct. Já byl už na vojně superarbitrován pro blbost. Já jsem ouřední blb.
6: Nemáte sirky?
5: Poslušně hlásím, že nemám.
6: Jak to, že nemáte sirky? Každý pořádný voják má mít sirky, aby si mohl připálit. Voják, který nemá sirky, je... Co je?
5: Je bez sirek.
2: Diváci mohli v zrekonstruovaném letním kině poprvé v tehdejším Československu vidět širokouhlý film na parabolickém plátně. Promítat se na něm začalo o festivalu i v noci a v nedalekém Gejzír parku tak vyrostlo i první stanové městečko. Ubytovalo se v něm skoro 2000 lidí, noc ve stanu na vojenském lůžku stála 7 korun. Přátelskou atmosférou si lázeňské město získalo diváky i filmaře už dávno. V roce 1964 to osobně mohl potvrdit i zakladatel herecké dynastie Henry Fonda. Takhle uvolněná byla jeho tisková konference.
7: Almost ashamed to have to admit, I was in a picture called Sex and the Single Girl.
2: Líbilo se tu i italské hvězdě Claudii Kardinálové, která při návštěvě porcelánky žonglovala s talířem na hůlce a takhle odpovídala novinářům.
8: Bohužel je pravda, že jsem toho z Československa mnoho neviděla, ale všechno jsem viděla z malého letadla. Cesta to byla velmi, velmi příjemná. Moc jsem toužila přijet do Karlových Varů. Doufám, že zítra ráno budu mít možnost něco vidět. Bohužel, ale nemám na to víc než pár hodin.
2: A co viděli v roce 1964 na festivalu diváci? Z českých filmů to byla i parodie na kovbojky Limonádový Joe aneb Koňská opera a první český filmový muzikál Starci na chmelu.
9: Ten příběh, který uvidíte, a co tak divně začíná,
2: z Karlových Varů, Lenka Šumová, Český rozhlas.

0: Vynález vzkázy Žila Verna nebo barva z vesmíru H.P. Lovecrafta.
1: Jako každé léto poslouchejte pokračování za 5 minut.
0: 2 hodiny slova a hudby každou středu ve 20 hodin na Vltavě.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Karl Philipp Emanuel Bach, část symfonie pro smyčcové nástroje a basso continuo v 6 hodin a téměř 24 minut.
1: V klášteře v Plasích na severu Plzeňska je po rekonstrukci otevřená barokní sýpka a opatská rezidence. Jsou přístupné veřejnosti, a to včetně komentovaných prohlídek. Jak říká kastelán kláštera Pavel Duchoň, plánovaných oprav je samozřejmě spousta, ale všechno teď bude záležet na financích, respektive zejména na situaci v Evropě a tady u nás v České republice.
0: Jak kastelán doplnil serveru i rozhlas, jedná se o znovu otevření sýpky a opatská rezidence už nějakou dobu funguje. Nicméně i přesto, jako vždy, každé zpřístupnění další části památky značí něco pozitivního a vždycky k tomu směřují.
1: Klášter v Plasích rozhodně stojí za návštěvu, možná je to tip na nějaký ten prázdninový výlet. A další tipy, třeba na výlet na zámek Zbyroch, přidáme za chvilku hned po zprávách v 6:30.

0: Hrál nám Wynton Kelly, jeden z nejvýraznějších jazzových pianistů éry hardbopu, který proslul nakažlivým swingem, bluesovým cítěním a taky dokonalým doprovodem. Hrál mimo jiné s největšími hvězdami, včetně Milese Davise, a podílel se na legendárním albu Kind of Blue. Tam zářil ve skladbě Freddie Freeloader, ale my jsme ho teď slyšeli v jeho skladbě s názvem Sessy. Teď je 6 hodin 30 minut.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových povede Radek Ležatka. Jmenovala ho ministryně financí Alena Schillerová z ANO. Do funkce nastoupí dnes. Nahradí tak bývalou generální ředitelku Kateřinu Arajmu, která z osobních důvodů skončila v březnu. Ležatka už předtím působil jako její zástupce. Na majetkovém úřadě pracuje od roku 2015. Nákupy drobného zboží z internetových obchodů mimo Evropskou unii ode dneška zdraží. Na zásilky do hodnoty 150 eur nově připadá clo nejméně 3 eura. Opatření schválily státy Evropské unie. Cílem je omezit příliv levného zboží hlavně z Asie a zjednodušit kontroly dovážených zásilek. Podle Evropské komise dorazilo loni do unie téměř 6 miliard takových balíčků. Většina z nich byla z Číny. Slovensko ode dneška předsedá takzvané Vyšegrádské čtyřce. Bratislava chce v následujícím roce obnovit těsnější spolupráci mezi dalšími členskými zeměmi, tedy Polskem, Maďarskem a Českem. Jednotlivé členské státy se v minulosti totiž neshodly, například na postoji k Ruskem napadené Ukrajině. Karlovarský festival uvede v předpremiéře snímek Hořské svátky filmaře Pedra Almodovara. Pořadatelé budou promítat ještě před samotnou přehlídku v Mariánských lázních, kde filmová akce před 80 lety začala. A čekejte oblačno až zataženo, zejména v Čechách, občas déšť nebo přehánky, místy bouřky i silné. Odpoledne čekejte další i velmi silné bouřky na Moravě a ve Slezsku. Provázet je může velmi silný vítr, kroupy a přívalové srážky. Teploty v Čechách 20 až 25, na Moravě a ve Slezsku 26 až 31, na jihovýchodě kolem 33. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: A ještě kulturní tipy, možná, že právě teď máte volno, prázdniny, dovolenou. Zavítejte na zámek Zbiroch. Pořádají tam pohádkovou večerní prohlídku exteriéru hradu a zámku, ve které ožijí postavy z bájí a také starodávné historie. Tahle pozvánka je tedy především pro rodiny s dětmi. Začíná se v 19 hodin.
2: V muzeu v Karlových Varech začne vernisáž výstavy historické plovárny a oděvní design. Atmosféru zahájení zpestří módní přehlídka historických plavek a spodního prádla.
1: Klavírní trio Štěpána Holíka vystoupí u staré paní jazz v Praze a jeho hudba propojuje brazilskou hudbu s jazzovými standardy.
2: Výstava Hurvínek 100, kouzlo loutkářské dílny, potom začne na Mariánském náměstí v Praze. Venkovní expozice připomene stoletou historii Spejbla a Hurvínka.

0: Jízda Valkýre z opery Valkýra Richarda Wagnera a orchestr Metropolitní opery v New Yorku.
1: V univerzitní knihovně Západočeské univerzity v Plzni se právě dnes odehraje vernisáž výstavy Livingston 3 a jedná se o práce vytvořené během mezinárodního sympózia litografie.
0: Sympózium se koná z iniciativy ateliéru Grafika na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnera Západočeské univerzity v Plzni.
1: Během příprav výstavy v prostorách natáčela i reportérka Anděla Blašková a povídala si s jedním z vystavujících umělců Filipem Trnkou.
2: Tvoří se tady celkem velká litografie a tiskneme beze stroje.
3: To znamená ručně? Jak si to máme představit?
2: Je to tisk ručně beze stroje, to znamená, že se nepoužívá žádný tradiční stroj a používá se kostice nebo nějaký jiný nástroj, který se dá vlastně uchopit do ruky. U větších formátů je dobrý, když se spolupracuje.
3: Teď si povídám s Janem Kocmanem, pedagogem a zároveň dalším z vystavujících. Přibližte nám výstavu, co na ní lidé mohou vidět?
4: Téma sympozia je tisk beze stroje, takže snažíme se tady pracovat ve více barvách. Trošku vlastně neobvykle pro tu techniku litografie je klíčový ten tisk beze stroje. Není to obvyklé, není to časté, je to poměrně unikátní tímto způsobem pracovat.
5: Podávám takhle přímo jako...
3: Je to napínavé tvořit litografie ručně. Víte vždy ten výsledek, nebo je to vždycky na závěr takové překvapení?
4: Je to velmi napínavé, ten výsledek se nedá predikovat. I ten samotný kresební proces se vlastně může vyvíjet v průběhu práce a i ta technika v tom soutisku může vytvořit spoustu věcí, je tam spousta tajemství, který vlastně jako láká, přitahuje, baví. Tenhle ten způsob práce je vlastně velmi zábavný, protože je možné to velmi rychle proměňovat barevně. Jenom si dáme na barevník jinou barvu, naválíme ji přímo na kámen. Tím, že spadá proces práce ve stroji, tak je to takový velmi zábavný, hravý. Tímhle způsobem tvořit i s dětmi.
3: Z vašeho úhlu pohledu, pro koho je výstava určená, kdo si tam přijde na své?
4: Určitě je to pro milovníky výtvarného umění, o lidi, kteří se zabývají grafikou, popřípadě litografií.
0: Vernisáž litografií v univerzitní knihovně Západočeské univerzity v Plzni začíná v 18 hodin. Výstava potom potrvá do konce prázdnin.
1: A máme pro vás na Vltavě dnes na večer jednu opravdovou lahůdku. Jeden z nejslavnějších hororových příběhů 20. století. Detaily, od koho a co to bude, přidáme za chvíli.

0: spaný Ben.
1: Zůstáváte s Českým rozhlasem Vltava a ranní mozaikou minutu před 6:45.
2: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
3: Už jsme to taky zmínili, začíná měsíc autorského čtení. Letošní ročník otevře spisovatel, básník, muzikant a novinář Jáchym Topol a přímý přenos z brněnského divadla Husa na provázku pro vás máme připravený od 19 hodin tady u nás na Vltavě.
1: O literárním maratonu budeme v ranní mozaice podrobně mluvit po 8. hodině, ale od 20 hodin si na Vltavě nenechte ujít jeden z nejslavnějších hororových příběhů 20. století.
3: Je to povídka Barva z vesmíru amerického spisovatele Howarda Lovecrafta v překladu Jana Balabána a číst nám ji bude Lukáš Hlavica.
4: Všechno začalo, řekl starý Ami, pádem meteoritu. Předtím tu žádné divoké legendy nevznikaly, rozhodně ne od dob čarodějnických procesů a dokonce i tehdy nebyly lesy na severu zdaleka tak obávané jako ostrůvek v řece Miskatonic, kde ďábel přijímal hosty poblíž jakéhosi obětního kamene ještě z předindiánských dob. Toto nebývaly strašidelné lesy a jejich fantastické příšeří nikoho neděsilo, dokud nepřišly ony podivné dny. Pak se tu náhle v tichu poledne objevil bílý mrak, vzduchem zahřměla série výbuchů a z dalekého údolí v lesích se vyvalil sloup dýmu. Ještě toho večera všichni z Arkamu věděli o velikém kameni, který spadl z nebe a zaryl se do země hned vedle studny na farmě Nauma Gardnera.
1: To byla ukázka z povídky Barva z vesmíru Howarda Phillipse Lovecrafta. Celou ji uslyšíte na Vltavě dnes od 20 hodin.
3: Na co nemusíte tak dlouho čekat, je dnešní úvaha, kterou vám nabídneme na Vltavě za pár minut. A tentokrát ji pro nás napsala historička umění Milena Bartlová.

0: Příběh služebnice, mlčení jehňátek nebo tajný deník Lory Palmrové.
1: Filmové léto v čerbě s hvězdičkou.
0: Celé prázdniny vždy ve 23 hodin na Vltavě.
1: A taky na vltava.rozhlas.cz.

0: Johann Christian Bach, první část symfonie číslo 5 a Akademie svatého Martina v Polích v ranní mozaice na Vltavě.
1: Přemyslovci, Lucemburkové, Habsburkové, známé šlechtické rody, podle kterých dělíme taky české dějiny. A historičku umění Milenu Bartlovou přivedla návštěva aktuální výstavy Přemyslovci v Národním muzeu v Praze k zamyšlení. Neměli bychom se soustředit jenom na rodokmeny panovníků.
2: Ach, ty vaše rody! Zvolání Merkucia, který právě umírá, je saproboden v souboji ve třetím dějství tragédie Romeo a Julie od Williama Shakespearea, je ve skutečnosti drsnější. Přivolává na ty rody mor. Byla to politicky aktualizační narážka, připomínající, jak zhoubné byly pro anglickou společnost konflikty šlechtických rodů, které po staletí soupeřily o vládu, a jak prospěšná je naopak stabilita vlády aktuální panovnice Alžběty. V českých dějinách potenciálně rozkladný konflikt rodů, končící vyvražděním vršovců, najdeme jen na jejich počátku a proto o něm není mnoho spolehlivých informací. Přesto mívám chuť svolávat hněv nebes na panovnické rody, protože je dnes mezi ně standardně rozparcelována chronologie českých dějin i dějin umění. V Národním muzeu nyní probíhá velká výstava s jednoduchým názvem Přemyslovci. Připomíná vymření české domácí dynastie, takzvaně po meči v roce 1306, po vraždě krále Václava III., který nezanechal legitimní potomky. Jenže rodová posloupnost, zprostředkovaná Eliškou Přemyslovnou, jež se stala v roce 1310 první manželkou lucemburského krále Jana, zvaného Slepý, legitimizovala také následující Lucemburky, včetně slavného českého krále a římského císaře Karla IV. Ženy byly totiž pro rodově konstruované vladařské genealogie zcela klíčové. Jednoduše proto, že takové posloupnosti byly dány narozením. A matka je na rozdíl od otce vždy jistá. Proto byla mateřská linie zásadní i ve společnostech, kde se na rozdíl od zmíněné anglické královny Alžběty sami ženy vladařkami stát nemohly. Výstava nemá jiné ambice, než ukázat přemyslovské období českých dějin jako krásnou, pohádkovou minulost zbožných králů a královen. Problematizaci toho, co si návštěvnictvo více či méně pamatuje ze školy, tu nečekejme, stejně jako třeba nějaké aktuální téma, krajinu nebo ekologii. Návštěva výstavy vám umožní pokochat se velkým množstvím uměleckých i praktických předmětů, včetně početného souboru moderních faksimilí či maket iluminovaných rukopisů, digitálně rozpohybovaných obrázků a náznakového modelu nástěnných maleb ve znojemské rotundě. Šla jsem na výstavu proto, že je tu hodně uměleckých děl shromážděných z celé země. Bohužel ale textové informace na popiskách nadbytečně zjednodušují a vyskytují se v nich dokonce hrubé věcné chyby. Což není překvapivé, když autorský tým neměl mezi sebou žádného umělecko-historického specialistu na středověk. Pokud máte rádi uklidňující prezentaci minulosti, bez překvapení, výstava vás potěší. Je ale myslím škoda, že nemá ambici udělat trochu víc. Třeba začít se znovu zabývat složitějšími charakteristikami minulosti, než je hierarchické rodové schéma panovníků z boží milosti. Přibližně 100 let po vymření Lucemburků a s nimi tedy finálně i Přemyslovců nastoupil na český trůn habsburský rod. Mezitím se ale dělo v českém království něco důležitého a docela originálního. Královský trůn byl obsazován ne podle rodu, ale na základě volby sněmu. První takto zvolený král Jiří z Poděbrad dokonce patřil k místní husitské církvi a stělesňoval jako první v Evropě vzájemnou toleranci obyvatelstva ve víře, která následovala po kruté válce, dnes bychom řekli válce občanské. Nemyslím, že bych byla sama, komu třeba tohle připadá jako aktuálnější téma pro dnešek a chcete-li i pro hrdost na národní dějiny.
1: Kritickou reflexi výstavy Přemyslovci v Národním muzeu v Praze přinesla Milena Bartlová.
0: Teď už Nicky Isles a NDR Big Band v nahrávce z roku 2023.

0: Letní slavnosti staré hudby s podtitulem Mýty a legendy přinášejí 7 večerů plných pokladů hudební historie. Nenechte si ujít špičkové interprety v nezaměnitelné atmosféře pražských sálů, zámku Troja, Lobkovického paláce, Emauského kláštera a dalších. Od 16. července do 5. srpna. www.letniislavnosti.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.
1: Dobré ráno, teď je 7 hodin.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
3: Ode dneška se agendy lidských práv, duševního zdraví nebo protidrogové politiky přesouvají z vlády na jednotlivá ministerstva. Venezuela po sérii zemětřesení čelí humanitární krizi. Člověk v tísni zemi poslal první vlnu podpory. Festival Měsíc autorského čtení se letos zaměří na literaturu z Grónska. A čekejte oblačno až zataženo, bouřky a déšť zasáhnou nejdřív Čechy, později i Moravu a Slezsko. Teploty do 25 stupňů, na jeho východě až 33. Agendy lidských práv, duševního zdraví, protidrogové politiky nebo národnostních menšin ode dneška fungují při ministerstvech. Z Evropské unie zaznívají kvůli změnám varování. V Bruselu se obávají oslabení jednotlivých agend a ohroženo by mohlo být i čerpání účelových dotací. Vládní zástupci ale dál tvrdí, že změna bude k lepšímu, jak říká ministr spravedlnosti Jeroným Tejce za ANO.
4: Mým úkolem je, abych i v komunikaci s panem komisařem Megrátem ujistil, že Česká republika je vyspělý demokratický právní stát, který samozřejmě dbá na lidská práva. Máme řadu monitorovacích mechanismů, takže já nevidím žádný důvod, aby se někdo obával o to, že dojde ke zhoršení toho standardu.
3: Kabinet svým rozhodnutím přesunul na rezorty jednotlivé úředníky z úřadu vlády. Například kanceláře zmocněnkyně pro lidská práva a pro záležitosti romské menšiny mají dál zůstat ve Strakově akademii. Venezuelští i zahraniční záchranáři dál bojují s časem. Stále hledají lidi, kteří po zemětřesení mohli přežít pod sutinami. Kompletní už je i český USAR tým. Z Curaçaa dorazilo zbývajících 19 hasičů, kteří se předtím nevešli do transportního letadla. Záchranáři jsou v kontaktu s místními obyvateli, kteří jim předávají tipy na místa, kde by mohl někdo přežít. Ničivé zemětřesení ve Venezuele nepřežilo více než 1900 lidí. Zraněných je okolo 10 tisíc. Tisíce lidí se pohřešují. Humanitární organizace Člověk v tísni, ADRA a Charita Česká republika vybrali na pomoc Venezuele už 6,5 milionu korun. Podle vedoucího humanitární pomoci Člověka v tísni Marka Štyse organizace poslala první vlnu podpory pro 7 venezuelských organizací, které na místě poskytují základní pomoc.
5: Jsou to plachty, matrace, lůžkoviny, pitná voda, hygienické balíčky, potravinové balíčky. A co je úplně nejzásadnější, tak je do vyprošťování lidí ze sutin. Samozřejmě šance se pro uvězněné v těch troskách razantně snižují. A chystáme v dalších dnech výjezd našeho podpůrného týmu na místě, který se právě bude věnovat podpoře zejména těch místních organizací.
3: Ukrajinské letectvo posílí švédské stíhačky Gripen E. Dohodu o tom podepsali zástupci ministerstva obrany za přítomnosti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Nákup stíhaček má Kyjev financovat z půjčky Evropské unie s přispěním Velké Británie.
6: 16 stíhaček Gripen E má Ukrajina získat až v roce 2029, ale ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích napsal, že už na začátku příštího roku Švédsko dodá Ukrajině 16 starších typů C a D. Ke špičkovým Gripenům E Švédsko poskytne také balík technické podpory, oznámil Zelenský a poděkoval Švédsku za pomoc, kterou Ukrajině poskytuje už od samého začátku ruského vpádu. Ukrajinští piloti a technici se už ve Švédsku učí se stíhačkami Gripen zacházet. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
3: Začíná středoevropský literární festival Měsíc autorského čtení. Po celý červenec nabídne setkání se spisovateli v Brně a Ostravě a část i na Slovensku. Kromě domácích tvůrců se letos představí autoři z Grónska, jak doplňuje dramaturg festivalu Pavel Drábek.
7: Měsíc autorského čtení se dlouhodobě věnuje literárním kulturám, které jsou méně zjevné. V poslední době se obracíme právě k zemím, které nemají dost dobré šanci se stát čestnými hosty vyhlášených přehlídek. Před 2 lety jsme hostili Tchaj-wan, loni jsme věnovali autorům v exil a letos se věnujeme Grónsku.
1: Počasí.
3: Bude oblačno až zataženo, zejména v Čechách občas déšť nebo přehánky, místy bouřky i silné. Odpoledne čekejte další i velmi silné bouřky na Moravě a ve Slezsku. Provázet je může velmi silný vítr, kroupy a přívalové srážky. Teploty v Čechách 20 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 26 až 31. Na jeho východě naměříme kolem 33. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika. Dobré ráno, máme 7:05. Léto, to je čas příběhů, které mají mnoho podob. Mohou vzniknout v románu, můžou ožít na filmovém plátně, ukrývat se v předmětech nalezených po desetiletích, anebo propojovat lidi napříč kulturami. No a přesně taková bude naše následující hodina tady na Vltavě. Připomeneme si válku Rouzeových, podíváme se na práci českých archeologů v Srebrenici, ale úplně ze všeho nejdřív míříme do Francie. Právě tam totiž začala středozemní kulturní sezóna. Co nabízí, i to vám řekneme.
1: A co budeme hrát mezi 7:00 a 8:00? Za okamžik třeba Sting, potom celá řada dalších skladatelů jako Georg Philipp Telemann, Wolfgang Amadeus Mozart nebo Felix Mendelssohn Bartholdy. Franz Schubert teď v podání London Philharmonic Orchestra. Přejeme dobrý poslech.
2: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: London Philharmonic Orchestra. Necelých 10 minut po 7 ráno.
1: Architektura, výtvarné umění, fotografie, divadlo i film. Ve francouzském městě Marseille začala středomořská sezóna. Je to rozsáhlý kulturní projekt, který sdružuje několik zemí spojených se Středozemním mořem.
0: Program se neodehrává jenom na jihu Francie, ale i v dalších městech a státech.
1: A naše spolupracovnice Marie Sýkorová si povídala s jednou z vystavujících, libanonskou filmařkou Johanou Ady Thomas.
0: Její tvorbu formují právě dějiny a kultura Středomoří.
2: Johanna Ady Thomas mi vysvětluje, že je nejen polovinou uměleckého dua, protože pracuje s kolegou Khalilem Georgem. Oba pochází z Libanonu, dnes pracují především ve Francii.
3: Travaille avec Khalil sur un projet qui s'appelle Les Archives des Invisibles. Nous sommes cinéastes et artistes tous les deux et donc
2: Johanna vysvětluje, že jejich projekt nazvali Archiv neviditelných. Oba dva jsou umělci, filmaři a právě při filmování vzniká velké množství snímků a záběrů, které se ale nakonec nikdy nepoužijí. A to je podle ní tak trochu škoda.
3: Essayez de comprendre pourquoi ces images continue de nous hanter. Pourquoi c'est intéressant d'en parler aujourd'hui, de les montrer? Peut-être qu'on n'a pas pu les montrer pour des raisons politiques.
2: Možná, že tyto záběry nebyly použité záměrně. Možná to bylo z politických důvodů tehdejší doby. I proto bylo potřeba je znovu prohlédnout. Naše země, jak říká Johanna, cenzuruje umění. I my samotní umělkyně a umělci se autocenzurujeme.
3: Donc le projet c'est un peu autour de ça, c'est-à-dire que demander à des cinéastes de partager des images.
2: Mohlo to být ale také z estetických důvodů. Záběry a snímky tak mohou mít až dokumentární hodnotu. Oslovili tehdejší filmařky a filmaře, aby jim předali tyto neviditelné archivy, aby popsali, proč je ve svých filmech nakonec nepoužili. Jak Johanna vysvětluje ve své práci, často hledají souvislosti s historií, zapomenutými příběhy, pamětí. Nemá to být ale zapomenuté, ale řekněme, živá historie, tedy žádná nostalgie.
3: Entre autres, oui, ou alors que les réactiver aujourd'hui, ça permet aussi de reposer des questions du présent.
2: Pokud totiž oživíme některé historické souvislosti, často objevíme nové ve vztahu se současností. Navíc může takto jednoduše dojít k předání a kontinuitě.
4: Plus concrètement,
3: je pense que les dans le contexte, il y aura d'abord je travaille avec le centre Pompidou, il y aura une collecte de ces images.
2: V návaznosti na středomoří sezónu, která právě teď probíhá ve Francii, Johanna vysvětluje, že se jedná o spolupráci se Centre Pompidou, které má bohatý archiv právě těchto snímků a záběrů. Navíc tuto práci budou prezentovat na mnoha místech po celé Paříži.
3: Moi je me dis c'est une opportunité pour lancer ce projet et mettre en lumière des cinématographies tunisiennes, marocaines, algériennes, égyptiennes et libanaises.
2: Díky sezóně se podle ní dostává do popředí umění z Maroka, Tuniska, Alžírska, Egypta nebo právě z jejího Libanonu. Je to příležitost pro budoucí spolupráci.
3: Les récits qui sont invisibilisés et d'autres qui sont beaucoup trop visibles.
2: Johanna Ady Thomas i Khalil Georges jsou významným uměleckým duem působícím už mnoho let ve Francii. V roce 2017 se stali laureáty ceny Marcela Duchampa. Z Paříže Marie Sýkorová, Český rozhlas.

0: Hvězdy světového filmu, Červený koberec a tisíce diváků.
1: Začíná jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu.
0: Jak se zrodila jeho jedinečná atmosféra, kdo utvářel jeho podobu a které okamžiky se zapsaly do jeho historie?
1: Premiéra radiodokumentu Marka Mojžíška ve čtvrtek 2. července.
0: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Posloucháte Vltavu a ranní mozaiku, teď Georga Filipa Telemana v podání Akademie für Alte Musik Berlin. Přejeme hezké ráno.
1: Jedním z největších masakrů v Evropě od druhé světové války byla genocida ve Srebrenici v Bosně a Hercegovině. V červenci roku 1995 tam vojska Republiky Srbské povraždila tisíce bosňáckých mužů a také chlapců.
0: Právě osobní stopy tohoto zločinu dnes zkoumají plzeňští archeologové společně s pracovníky památníku Srebrenice Potočary.
1: Dokumentují a analyzují oděvy, obuv, doklady, hodinky, hygienické potřeby, ale i další předměty nalezené u obětí.
0: Výzkum je součástí dlouhodobého projektu Zdivočelá země.
2: Tady máme mapu Bosny Hercegoviny a tam jsou označena místa spojená s genocidou Bosňáků v roce 1995.
3: Ukazuje mi na počítači vedoucí katedry archeologie na Západočeské univerzitě v Plzni Pavel Vařeka.
2: Jsou tam místa masových hrobů, ale některá ta místa, kde byly uloženy ty ostatky, jsou stále neznáma.
1: V památníku Srebrenice už více než 16 let jako kurátor a průvodce pracuje a Osmanovič. Jemu a jeho týmu plzeňští archeologové pomáhají.
4: We have invited mothers and other family members to donate personal belongings.
5: Pozvali jsme matky a další členy rodin, aby do pamětního centra Srebrenice darovali osobní věci svých blízkých, kteří byli zabiti během genocidy ve Srebrenici. Pak taky s týmem chodíme do lesa a tam hledáme osobní věci lidí, kteří prchali před armádou Republiky Srbské.
1: Tým Azira Osmanoviče navštívil řadu tajných úkrytů. Většina z nich je v kaňonu Drina, který je na hranicích mezi Bosnou a Srbskem.
5: Během genocidy ve Srebrenici se lidé snažili udělat všechno pro to, aby přežili. Někteří dny, týdny i měsíce žili v lese nebo v jeskyních. A v těchto tajných krytech nacházíme boty nebo nějaké nádobí, které lidé používali k vaření jídla, oblečení a mnoho dalších předmětů.
2: Tady vidíte například staré hodinky, co se dávaly do vesty, zřejmě nějaký starý muž. A jsou prostřelené, to znamená přesně do těch hodinek se trefila kulka.
1: Doplňuje znovu Pavel Vařeka ze Západočeské univerzity v Plzni.
2: Naším prvním úkolem je provést digitální dokumentaci pomocí trojrozměrného ručního skenru a plánujeme provádět i terénní průzkum, protože stále ještě nejsou identifikovány některé ty hroby a počítáme i se spoluprací s Amsterdamskou univerzitou, která by měla zajišťovat konzervaci těch předmětů.
1: Podle archeologa Tomáše Pancíře má dokumentace i další přesahy.
6: Nadále některé rodiny po těch svých blízkých pátrají a najednou se tamhle někde prostě objeví bunda a samozřejmě i takovéto předměty tam uchovávají a dávají k dispozici, když se třeba pátrá po těch příslušnících.
1: Stávající projekt skončí v roce 2028. Na něj by měl navázat další. Z Plzně Martina Klímová, Český rozhlas.

0: Garner in a Bit, to je skladba, kterou napsal Jaki Bayard. My jsme ho taky slyšeli hrát. Jeden z nejoriginálnějších jazzových pianistů 20. století nás dovedl až k 7:30. Hezké ráno.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Ústavní soud dnes rozhodne o systému rozdělování výnosů z daní mezi kraje. Návrh na zrušení části zákona o rozpočtovém určení daní podala loni skupina 32 senátorů. Vadí jim, že zákon nemá mechanismus, který by umožňoval podíly přizpůsobovat změnám, tedy třeba demografickému vývoji. Zákon pevně stanovuje podíly krajů v procentech. Používání amalgámových výplní v zubních ordinacích v Česku ode dneška končí. Evropský zákaz platí už od ledna. Česko ale dosud mělo výjimku, která teď vypršela. Amalgám tak zůstane jenom pro výjimečné případy, například u pacientů s alergií na jiné materiály. Důvodem změny jsou zdravotní a ekologické dopady rtuti. Podle stomatologů ale může vést ke zvýšení nákladů na ošetření. Francie ode dneška zavádí další poporodní volno. Rodiče dětí narozených od letošního 1. ledna si budou moci vzít až 2 měsíce dovolené navíc. Vybrat si je můžou oba současně po sobě nebo si volno rozdělit na 2 části. Za 1. měsíc této dovolené budou dostávat 70% platu a za 2. měsíc o 10% bodů méně. Vláda tím chce podpořit porodnost. Francouzská populace totiž stárne. Loni vůbec poprvé od konce 2. světové války v zemi zemřelo více lidí, než se narodilo. Trkmanské louky jsou ode dneška národní přírodní památkou. Lokalita u Rakvic na Břeclavsku patří k nejcennějším zbytkům slaných luk a mokřadů v Česku. Díky specifickým přírodním podmínkám se tam zachovaly vzácné a ohrožené druhy rostlin i živočichů. A ještě počasí, čekejte oblačno až zataženo, zejména v Čechách občas déšť nebo přehánky, místy bouřky i silné. Odpoledne čekejte další i velmi silné bouřky na Moravě a ve Slezsku. Provázet je může velmi silný vítr, kroupy a přívalové srážky. Teploty v Čechách 20 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 26 až 31, na jihovýchodě kolem 33. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Začíná celá řada nových kulturních akcí. Třeba v Liberci v 18 hodin se chystá vernisáž prezentace místní kreativní scény a svou tvorbu představí 15 studentů a také autorů z libereckého regionu.
2: Trumpetista Laco Déči vystoupí od 21 hodin v pražském klubu Jazz Dog.
1: Nenechte si ujít vernisáž velkoformátových mandal Radky Reskové v Kralupech nad Vltavou. Začíná se v 17 hodin a výstava potom potrvá do konce prázdnin.
2: 60 hudebníků skotského souboru Musician of Robert Gordon's College vystoupí v podvečer v kostele na Nebevzetí Panny Marie v Plasích.
1: A v Brně začíná na Špilberku opera Aida v podání Janáčkovy opery Národního divadla v Brně. Představení otevře letošní ročník Léta s operou.

0: Wolfgang Amadeus Mozart a Janáčkovo kvarteto, třetí část smyčcového kvartetu číslo 19, 8 minut po půl osmé.
1: Na Vltavě jsme vám včera večer nabídli rozhlasovou dramatizaci románu Válka Rouzejových a stále tedy na vltavarozhlas.cz tuhle dramatizaci najdete. Jak se příběh slavného manželského souboje proměnil od knižní předlohy přes filmový hit z konce 80. let až po loňskou adaptaci rozhlasového dramatu?
0: O tom víc zjišťovala naše redaktorka Šárka Jančíková u filmové publicistky a spisovatelky Zdeny Mejzlíkové.
2: Nechci dělat problémy. Ona touží po svobodě, má k tomu svý důvody, jsem z toho zaskočený, ale chci se chovat civilizovaně a rozumně.
3: Civilizovaně.
4: Rozumně? Tohle je rozvod. Válka. Poteče krev.
5: Ta kniha ještě výrazně ukazuje obsesi tím materialismem, fetišizaci toho majetku. Jsou tam ty popisy toho luxusního nábytku a těch doplňků. V knize se seznámí na dražbě starožitností. Tohle si myslím, že odráží i ty filmy, protože to se krásně ukazuje obrazem.
4: Potkali jsme se na aukci.
6: Ten den hrozně pršel.
4: Sbírám sošky.
6: Kdyby tehdy nepršelo, nikdy bychom se nepoznali.
4: Představte si, oni tam tehdy dražili dvě sošky. Jsou soší. A oni je dražili každou zvlášť.
6: A já jsem tu druhou vyfoukla.
4: Nikdo nerozdělí pár jen tak pro nic za nic.
7: Seznámí se na té dražbě, ale v knize to pokračuje tak, že je to jejich společný koníček, že společně to sbírají a takhle si dozařízují ten dům, kdežto v tom prvním filmu to dělá jenom Barbara a on se stará o to finanční zabezpečení tohohle luxusu, ale je to vlastně její dílo a až po 20 letech zjistí, že to je její jediná seberealizace a tam začne ten problém.
4: Vzali jsme si hypotéku.
6: Začali jsme veškerý svůj čas.
4: Čas.
6: Energii.
4: Peníze.
6: Lásku.
4: Jsme soustředili do jediný věci.
6: Do našeho domu.
4: Do našeho domu.
7: No a ten dům je tam velkým symbolem, protože je to něco, co společně budují. A možná bychom mohli jít ještě dál, že ten dům je pro ně i symbol jejich vztahu. A protože vztah se při rozvodu nedá rozdělit, musí to skončit tím, že ten vztah se zničí, tam je ta destrukce. A protože oba dva ti hrdinové jsou tak identifikovaní se vztahem, destrukce vztahu pro ně znamená i sebedestrukci. A ještě je rozdíl mezi tou adaptací z 80. let a tou současnou, protože v tom prvním filmu oni si ten dům koupí a nějak se tam zabydlují, uspůsobují si ho. Když to v tom novém si ten dům sami vybudují, sami postaví, naprojektují, to je symbol toho společenského posunu. Že v těch 80. letech ta dvojice se ještě držela tradičního rozdělení rolí, toho patriarchálního uspořádání. Časem to začalo ženě vadit. A to byl třeba i jeden z důvodů toho rozkolu jejich. Kdežto ten současný pár v 20. letech 21. století, ten už se tak necítí vázán tím tradičním uspořádáním, udělá si to podle sebe. Tady mají oba své kariéry, každý stojí na svých nohou, ona je šéf, kuchařka, on je architekt.
5: Ale v tom filmu Rouzejovi nedávném naopak Teova kariéra dostane směr takového strmého pádu. On

0: filmy. Mi přijde, že se pokouší tu agresi, tu absurditu té vyhrocené situace překlopit do nějaké ironie nebo sarkazmu.
1: Mám dojem, že Hollywood s tou udělal takovou tragigrotesku. Kniha je daleko temnější, že ta agresie je tam fakt syrová, kdežto ty filmy je ukazují mnohem sofistikovanější. Ta nová adaptace se přesunula do současné doby, kde už si to nějak jako postmoderně můžou ironizovat. Ona už ta první adaptace z toho udělala více komedii, než je knížka, ale tohle to posouvá si myslím ještě dál do nějaké ironie.
0: V čem bychom mohli říct, že ty adaptace se v té interpretaci vysloveně liší?
1: Obrovský rozdíl je mezi těmi postavami v tom, že Douglas s Turnerovou jsou vyloženě zuřiví, podléhají té emoci, nevidí napravo nalevo. Kdežto ti noví Roseovi mají schopnost sebereflexe, zachovali si empatii a průběžně sledují to, co se jim děje. Jsou schopni o tom komunikovat a snaží se to dokonce nějak zastavit. Takže jdou na párovou terapii, aby ti to nevyjde. I don't think you have the capacity to fix your problems.
2: Are you actually allowed to say that?
3: That seems unprofessional.
2: Yes, like malpractice.
3: Yeah. We'll be expecting a hefty discount.
1: Tak prostě vždycky je tam nějaká stopka, kdy si řeknou, aha, teď se nám děje tohle a nechceme to. Takže oproti tomu původnímu filmu, tady je ta láska oboustranná.
4: Říká filmová publicistka Zdena Mejzlíková. I loňský film Roseovi nabízí nový pohled na román Válka Roseových.
5: Celou rozhlasovou dramatizaci s Vasilem Fridrichem a Janou Strikovou v hlavních rolích najdete na vltava.rozhlas.cz.

0: zpěvačka Maríza a Transparente píseň ze stejnojmenného alba z roku 2005.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Z celého světa se bohemisté sjeli do České republiky a bohemisté z Itálie a Japonska se shodují v tom, že českou literaturu charakterizuje jedinečné propojení vážných témat s černým humorem, ironií a groteskností.
0: Podle nich je typická taky schopnost zachycovat velké dějiny skrze osudy obyčejných lidí, což dokládají díla autorů jako Bohumil Hrabal, Josef Škvorecký nebo současné spisovatelky Alena Monštejnová a Kateřina Tučková.
2: Podle Alessandra Catalana česká literatura v posledních desetiletích zaznamenala výrazný nástup autorek a stále silně ovlivňuje zahraniční spisovatele, a to díky odkazu Karla Čapka a Milana Kundery.
0: O těchto specifikách české literatury diskutují odborníci na právě probíhajícím kongresu Světové bohemistiky v Praze.

0: hudba Felixe Mendelssohna Bartholdyho, část koncertní skladby pro klarinet, basetový roh a klavír číslo 2.
1: Vizitka. Hostem dnes bude jedna z nejúspěšnějších a taky nejpopulárnějších českých filmových hereček. Aňa Geislerová. Před kamerou se poprvé výrazněji objevila už ve 14 letech. Ve snímku Pějme píseň dohola, ale skutečný průlom, ten přichází až s filmem Requiem pro panenku.
0: Jak se Aňa Geislerová připravuje na natáčení a co rozhodně potřebuje mít na filmovém place, aby se cítila dobře?
1: Na to všechno se budeme ptát ve vizitce po 10. dopoledne.

0: Joaquín Rodrigo a uskupení Siem pre Nuevo. První část to nadej pro dvě kytary v raní mozaice na Vltavě.
1: Máš nějaké místo, které se spojuješ se svou první láskou?
0: Tak těch bude asi hodně.
1: Já si myslím, že to má každý z nás. Ať je to místo, nebo píseň, film, anebo třeba báseň. A herečce a scénáristce Lucii Trmíkové se do paměti navždy zapsali verše Oldřicha Mikuláška.
2: Básnění.
3: Oldřich Mikulášek, láska. Ukáží na něho prstem, toť on, rubášný člověk. A zatím se trápí prostvořeníčko. Stěžoval si jí, což je možno dát ti s Bohem jenom tak, jako se mává u vlaku, nebo jak křídly mávají na podzim čápy? To se to řekne, běž k němu. To se to lehko řekne, běž k ní. Ale roh po vlaku, který si rovnala, zůstane navždy pomačkaný ve mně. A každý tvůj pohyb spí ve mně. Tvůj každý krok mi chodí na pohřeb. A když si vzpomenu, něco mi zmáčkne srdce. Mé srdce, které má pořád někdo v hrsti a tváří se, že je to rukojeť hole nebo držadlo v tramvaji. Taky já jedno svírám. Taky já na jednom visím. A všichni svíráme a všichni visíme na této nitce. Oldřich Mikulášek je vlastně jeden z prvních asi básníků, se kterýma jsem se setkala v nějakém věku, kdy už jsem byla schopná poezii vnímat. Mám ho spojenýho se svojí první láskou, takže je to opravdu zvláštní, protože já jsem, když si to tak teď dávám dohromady, tak já jsem tu poezii vždycky vnímala ne jako něco, co je vedle toho života a krásně ho jako barví nebo zpestřuje nebo maluje, ale jako, že to je ten život. Jako. Takže já jsem například báseň Oldřicha Mikuláška použila jednou, když jsem se chtěla rozejít s jedním chlapcem v pubertě a nevěděla jsem, jak mu to říct, tak jsem mu prostě dala přečíst tu báseň a on to pochopil.
1: Verše Oldřicha Mikuláška, které dokážou provázet první láskou, ale i jejím koncem, najdete ve sbírce Běžící luna. Vydal ji československý spisovatel už roku 1964 a pro nás vybírá své oblíbené texty Lucie Trmíková.

0: Příjemné ráno, teď je 8 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Poslanci dnes mají na programu závěrečné čtení změny jednacího řádu sněmovny. V čele Vyšegrádské čtyřky je ode dneška Slovensko. Skupinu povede Rok. Karlovarský festival uvede v Mariánských Lázních v předpremiéře nový film Hořké svátky. A čekejte oblačno až zataženo, bouřky a déšť zasáhnou nejdřív Čechy, později i Moravu a Slezsko. Teploty do 25 stupňů, na jihovýchodě až 33. Poslanecká sněmovna má dnes na programu třetí čtení změn svého jednacího řádu. Jejich cílem je omezit obstrukce a zefektivnit jednání. Šéfka poslanců hnutí ANO Taťána Malá by chtěla o novele dnes rovnou i hlasovat. Záležet ale bude na vystoupení jednotlivých poslanců. Podle zákonodárců jde o revoluční změny ve fungování dolní komory parlamentu. Podle Malé se podařilo najít kompromisy mezi koalicí a opozicí.
3: Ta debata k němu proběhla, udělali jsme tam dohody, kompromisy. Myslím si, že už je na čase, abychom po půl roce legislativního procesu ten návrh schválili.
2: Opoziční hnutí STAN chce v rámci novely prosadit i pozměňovací návrh, který by zakazoval poslancům být pod vlivem alkoholu v době jednání. Jestli najde dostatečnou podporu, zatím není jasné. Za nákup zboží z asijských internetových tržišť si zákazníci ode dneška připlatí. Začíná totiž platit clo minimálně 3 eura za zásilky do 150 euro, tedy v hodnotě asi 3 650 korun. Dohodly se na tom státy Evropské unie, které tak chtějí zabránit velkému přílivu drobných balíčků, a hlavně z Asie. Pokračuje vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace D-Test Jan Šůra.
4: Nově se bude uplatňovat clo ve výši 3 eur za každý odlišný druh zboží v té zásilce. Nejde tedy nutně o 3 eura za celý balík, ani o 3 eura za každý jednotlivý kus zboží. Pro spotřebitele to v praxi bude znamenat především vyšší konečnou cenu, přičemž nejcitelnější bude zdražení u velmi levného zboží.
2: Evropská komise vyčíslila, že do Unie loni dorazilo skoro 6 miliard drobných zásilek, většinou právě z Číny. Slovensko ode dneška přebírá předsednictví takzvané Vyšegrádské čtyřky. V následujícím roce chce posílit především spolupráci s ostatními členy Českem, Polskem a Maďarskem, která v minulosti oslabila kvůli rozdílným postojům, například k válce na Ukrajině. Další z priorit je podle Bratislavy obnovení politických vah V4 v rámci Evropské unie.
5: Premiér Robert Fico už dříve zdůraznil, že Slovensko se zaměří především na témata, která členské země spojují.
6: Boli jsme velmi silný. Chceme být opět velmi silný.
5: Bratislava se podle Fica hodlá soustředit například na energetickou bezpečnost, konkurenceschopnost evropského průmyslu nebo ochranu vnějších hranic Evropské unie. Slovensko zároveň přebírá vedení V4 v době, kdy se členské státy nadále rozcházejí v pohledu na Rusko. Napětí mezi Bratislavou a Budapeští vyvolal i slovenský zákon, který trestá zpochybňování poválečného uspořádání a Benešových dekretů. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.
2: Porucha zabezpečovacího zařízení po bouřce omezuje provoz na koridoru z Prahy do Benešova. Největší problémy jsou v Říčanech a Strančicích. Podle webu Českých drah tam dálkové i regionální vlaky nabírají až 45-minutová zpoždění. Postupné obnovení provozu železničáři očekávají po 9. hodině. Karlovarský festival uvede v předpremiéře snímek o Hořké svátky filmaře Pedra Almodovara. Promítání se koná ještě před samotnou přehlídkou v Mariánských Lázních, kde filmová akce před 80 lety začala.
7: Kromě hraných filmů uvidí i význačné snímky dokumentární.
8: Černobílý dobový týdeník z roku 1946 dokládá nadšení tehdejších pořadatelů, mezi kterými najdete třeba spisovatele Vítězslava Nezvala. Po několika desetiletích se teď festival symbolicky vrací ke svým kořenům. Jubilejní 60. ročník tak začne pro některé diváky mimořádně už v Mariánských Lázních.
9: Disculpe, señor. Vamos a cerrar.
8: Promítat se bude v Městském divadle v předpremiéře snímek Hořké svátky oscarového režiséra Pedra Almodovara.
9: Gracias.
8: Snímek, který měl premiéru na prestižním festivalu ve francouzském Cannes, uvede delegace Karlovarského festivalu. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
10: Počasí.
2: Bude oblačno až zataženo, zejména v Čechách občas déšť nebo přehánky, místy bouřky i silné. Odpoledne čekejte další i velmi silné bouřky na Moravě a ve Slezsku. Provázet je může velmi silný vítr, kroupy a přívalové srážky. Teploty v Čechách 20 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 26 až 31, na jihovýchodě kolem 33. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Dobré ráno. Než se zvedne divadelní opona, než se rozsvítí filmové plátno a než třeba zazní i první autorské čtení, tak každý festival čeká spousta práce, ale i očekávání nebo naděje. A následující minuty vás zavedou právě do těchto okamžiků. My se ohlédneme společně za festivalem Mladá scéna. Letos ho poprvé hostili ve Velvarech a představili další generaci divadelních talentů. Nahlédneme taky do zákulisí jubilejního 60. ročníku Karlovarského filmového festivalu. Jehož brány se otevřou už v podstatě za desítky hodin. A nakonec vás pozveme na zahájení měsíce autorského čtení, který letos propojí české publikum s literaturou Grónska. Tak alespoň následuje takové menší ochlazení.
2: A co z hudby? Z klasiky a jazzu Johannes Brahms, Johann David Heinichen nebo Jiří Suchý s orchestrem Ferdinanda Havlíka. Náš dramaturg Jan Kincel vybral taky Karla Dieterse von Dietersdorf, hraje nám Heinz Holliger a kamaráta Berna.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Kamaráta Bern dohrána na Vltavě necelých 11 minut po 8. Máme středu 1. července.
1: 1. červenec, to je datum, ve kterém startuje putovní festival Měsíc autorského čtení, letos už 27. ročník. Po celý tento měsíc se budou v Brně, Ostravě, Bratislavě, Trenčíně a také v Prešově každý večer střídat čeští, slovenští i zahraniční autoři.
0: Letošní hostující zemí je Grónsko. Jak program vznikal a na co se mohou návštěvníci těšit, na to se budeme ptát jednoho z organizátorů, Petra Minaříka. Dobrý den.
2: Dobré ráno.
1: Petře, proč jste se rozhodli právě pro Grónsko? Jak náročné bylo sestavit program z tamní literární scény?
2: To jsou dvě otázky, začnu tou první, ne, nečekaně. My jsme o Grónsku přemýšleli několik let, ne, není to úplně v souvislosti s všeobecným zájmem o Grónsko a to, že nám americký prezident udělal výborné PR, je shoda okolností, protože my jsme poprvé, myslím, o tom mluvili před 4 lety a říkali jsme si, že prozkoumáme ten literární terén, že tam se několikrát vypravíme a zjistíme, jestli bychom vůbec tu 31, protože to je náš počet zahraničních hostů v Grónsku, dali dohromady a ukázalo se, že v zásadě velmi snadno, že ty autoři tam jsou a že ta grónská kultura, potažmo tedy v našem případě literatura, byť nejen, tak je autonomní, je kompletní a nabízí tu žánrovou pestrost a rozmanitost, tak jako kterákoliv jiná evropská literatura. Pochopitelně je menší a pochopitelně má svoje důrazy, ale to má každá literatura.
0: A když říkáte, promiňte Petře, ta žánrová pestrost, ale společná témata nebo motivy v té grónské literatuře najdeme?
2: Určitě najdeme je zřejmě téměř v každé literatuře, která není nějak příliš dobově nivelizovaná, ale najdeme tam pochopitelně věci, nebo najdeme tam žánry, které jsou odlišné třeba od nás. To znamená, my tam budeme mít autory, kteří se soustředují na orální literaturu, to znamená na vyprávění. Je tam samozřejmě velký důraz na poezii a pochopitelně v té společensko angažované části, řekněme, literatury je tam tematizované procesy grónské společnosti, to znamená kolonizace Dánska, útlak, věci, o kterých jsme možná slyšeli v posledních měsících ve zpravodajství. Takže samozřejmě to jsou věci, o kterých se v grónské literatuře píše mnohem častěji, než pochopitelně někde jinde. Ale jenom jsem chtěl dopovědět jednu úplně kratičku poslední poznámečku. Pro nás šlo o to, že jsme chtěli Grónskem vyjádřit čest a úctu té zemi ve smyslu toho, že byť je to literatura malá, je to malá země, tak tou kompletností a tou uceleností je možné ji představovat. Takže to je důležité, že i země, která je na úrovni počtu obyvatel nějakého našeho moravského nebo českého okresního města, tak je schopna v tom jazyce a v té kultuře obstát. Tak.
1: A kromě zahraničních hostů vystoupí na Měsíci autorského čtení postupně taky čeští a slovenští spisovatelé. Jak jste sestavovali tedy domácí program, jestli můžeme i o slovenských spisovatelích říct, že jsou v podstatě domácí?
2: My to tak říkáme a zatím si nikdo nestěžoval a ten důraz se trošičku proměňuje v jednotlivých městech a na Slovensku je více slovenských autorů a v Česku více českých, ale snažili jsme se o to, co se snažíme každý rok, abychom přivezli výrazná jména české literatury, ať už klasiky, a dneska startuje a začíná Jachym Topol, tak to je opravdu žijící klasik české literatury, tak autory, které běžně v seznamech jiných literárních festivalů nebo jiných literárních akcí nevídáme, nepotkáváme, ale my si myslíme, že jsou výrazně důležití a pro nás je to, co je na tom festivalu nám zajímavé, totiž jakési objevování a přinášení jmen ať už do diskuze nebo do pozornosti minimálně.
0: Jaký bude ten dnešní večer? Kdo vystoupí po Jachymu Topolovi jako první z grónských autorů?
2: Z grónských autorů vystoupí, a to máme velkou radost, protože to bylo nelehké domluvit, Jesse Kleman, což je grónská ikona dá se říct, kultury, protože ona opravdu přesahuje, zasahuje do nejrůznějších umění a oborů. Výtvarnice, performerka, spisovatelka, která je z Grónska, byť dlouhodobě žije v Kodani a vystoupí v doprovodu svého kolegy, hudebníka Serena Gemerema, který je výborný danský hudebník a který doprovodí. Takže myslím, že to bude velký večer, je otvírací a přijede taky hlava ministerstva kultury, nikoli našeho, ale grónského. Bude to vůbec poprvé, co bude grónská ministryně kultury přítomna v Česku, tak na to se taky těšíme.
1: Tak držíme palce, ať to všechno dopadne. Teď už jenom krátce, Petře. Brno, Ostrava, Bratislava, Trenčín, Prešov, tohle jsou zastávky festivalové. Chystá se v každém tom městě úplně stejný program, nebo nabízíte něco navíc? A ještě, chystá se i výjezd do Lvova?
2: V každém tom městě bude ten grónský program tak, jak je definován, to znamená těch 31 jmen. Jména domácí se trošičku liší v každém tom městě a do Lvova se chystáme na konci července. Bude tam takový 3-4denní mikrofestival, takové, jak by říkáme, ozvěny měsíce autorského čtení v době války, takže bude tam i grónský autor a budou tam i naši autoři. Bude to takový malý festival v těchto časech.
0: Podívejte se na program měsíce autorského čtení a vyberte si, určitě doraste. Přímý přenos zahajovacího večera z brněnského divadla Husa na provázku uslyšíte taky od 19 hodin na Vltavě. Děkujeme za rozhovor, ať se všechno vydaří. Petře, mějte se hezky.
2: Děkuju moc, hezký den.

0: Zůstáváte s Českým rozhlasem Vltava i ve středu 1. července.
1: K nejvýznamnějším přehlídkám amatérského divadla u nás rozhodně patří festival Mladá scéna. Představuje mladé talenty, z nichž mnozí potom později míří na umělecké školy anebo profesionální jeviště. Letošní už 23. ročník se poprvé přesunul z tradičního dějiště v Ústí nad Orlicí do Velvar.
0: Jak se Mladá scéna letos vydařila, o tom budeme mluvit s divadelní publicistkou Janou Soprovou. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den.
1: Jenom my vás známe hlavně jako divadelní kritičku, která sleduje profesionální činnost. Hru. Mladá scéna, to je ale přehlídka autorského divadla. Jezdíte na takové festivaly často? Víme, že se zastavujete třeba v Hronově.
2: Ano, to je pravda. Já právě, jako kdybych byla nenasytná, tak o těch prázdninách, když tolik profesionálních divadel nehraje, i když dnes už to taky není pravda, tak jsem si ten čas vymezila právě pro amatérské divadlo. Svého času jsem ještě jezdila na Loutkářskou Chrudim, ale už by toho bylo moc. Ale tu Mladou scénu jsem si nechala, protože to je takový jako příliv mladé energie a opravdu se tam objevujou mladé talenty a hodně se tam diskutuje o divadle, což v tom profesionálním ranku zase není tak úplně běžné. Takže tento typ festivalu se mi velmi líbí.
0: Mladá scéna je tedy festival o mladých a pro mladé. Dá se z toho, co bylo k vidění, poznat, jaká témata mě zajímají nejvíc?
2: Každopádně v letošním roce, a myslím si, že to je záležitost ne teda jednoho roku, ale vlastně celé éry, se hodně zkoumá identita. Takže prakticky ve všech představeních, a já jsem opravdu recenzovala všechno, jsem objevila tohleto téma, kdy mladý člověk hledá identitu, jsou to takové vnitřní výpovědi těch lidí, různě variované, kdy proti sobě stojí vlastně to ego a alter ego, kdy promlouvají ti lidi o svých problémech a hlavně samozřejmě o svých traumatech. A druhým tématem, které bylo opravdu osvěžující v těch horkých dnech, byla voda. A zase témata spojená s vodou, s přírodou a vlastně takové paralely lidského života s botanickou zahradou, řekněme, nebo s lesem a podobně.
1: Nevím, jestli se vůbec dá porovnávat kvalita profesionálního a amatérského divadla. Spíš vyzdvihnout možná nějaká specifika, čím láká profesionální divadlo, čím láká amatérské své diváky.
2: No tak, když si vezmeme vyloženě tu letní scénu, no tak profesionální divadlo láká především na hvězdy. Že se lidi přijdou podívat na herce kvalitní, kteří jsou k vidění i v televizi, i ve filmu a můžou si je takzvaně na té scéně ohmatat. V amatérském divadle je to tak, že vlastně dneska, jak fungují alternativní různé scény, kde jsou ti herci opravdu mizerně placeni nebo vůbec, tak vlastně se to tak trošku slévá, protože že někdy amatérská divadla zastupují přímo v těch regionech to, co by od těch profesionálních scén bylo strašně drahé, to znamená nějaký typ bulvárního divadla, ale to není tento případ. Tady je to kouzlo v tom, že mladí si můžou opravdu dovolit experimentovat, zkoušet všechno možné, čili se tu objevují vlastně zárodky, řekněme, nějakých nových trendů, nějakých experimentů, mnohá překvapení, ale je třeba říct, že někdy se tady objeví opravdu vynikající herecký výkon, taky se to stává a to jsou pak ti lidi, kteří postupují dál na herecké školy nebo do profesionálních divadel.
0: Dodávám. Publicistka Jana Soprová, se kterou jsme se ohlédli za přehlídku amatérského divadla Mladá scéna ve Velvarech. Děkujeme, mějte se hezky.
2: Naschledanou.

0: pianista Lukáš Vondráček. Třetí část sonáty pro klavír číslo 3 Johannesa Brahmse. I tuto skladbu najdete v playlistech na vltava.rozhlas.cz.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Letošní léto u nás na Vltavě je filmové a Radio Junior to má zase letní program, které nazvalo Expedice Sever. Detaily si řekneme se šéfredaktorem stanice Junior už za malou chvilku.

0: Muzika Antiqua Köln, Reinhard Göbla, část koncerta Grossa pro orchestra a basso continuo Johanna Davida Heinichena.
1: Expedice Sever, takhle se jmenuje letošní letní program Rádia Junior. Přinese premiérovou četbu, ale celou řadu dalších novinek. Podrobnosti už nám teď v naší ranní mozaice řekne šéfredaktor stanice Adam Kebert. Adame, vítejte, dobrý den.
2: Hezké ráno všem posluchačům Vltavy i vám.
0: Proč s Rádiem Junior míříte zrovna na sever?
2: Ono se to tak hezky hodí, ty dnešní dny, velmi teplo, i když dneska už je malinko příjemněji, tak by se řeklo, že jsme to vybrali kvůli počasí, ale tak to pochopitelně není. Každým rokem někam cestujeme, vždycky se snažíme to léto ozvláštnit, ať už programově, tak těmi všemi krásnými věcmi, které na Radio Junior vysíláme. Loni to bylo léto s prašinou a letos jsme si řekli, že vyrazíme na sever a pomohl nám k tomu jeden výrazný titul a ten je Děti z Bulerbinu.
1: No a proč jste se rozhodli vrátit právě k dětem z Bulerbinu? V čem to nové nastudování bude nové?
2: Proč jsme se rozhodli pro tento krásný titul? Tak je tam více těch faktorů. Samozřejmě my jsme si řekli, že v letošním roce uděláme dvě zahraniční četby. Ona ta jedna už byla vlastně k Vánocům tedy v minulém roce, kdy jsme udělali Percyho Jacksona. Krásný to bylo a velmi úspěšné posluchačsky. No a letos jsme začali přemýšlet na dětmi z Bulerbinu i proto, protože moje dcera v té době před dvěma lety ve třetí třídě, tak jsem jako rodič, což jsme si zažívali asi všichni, buď my jako malí čtenáři, nebo jako velcí rodičové, no tak jsme četli Děti z Bulerbinu a já říkám, sakra, teď ono to je pořád takové nadčasové, ono to je mezigenerační, pojďme to udělat. A my jsme vlastně zjistili s kolegy z vývoje a z výroby, že Děti z Bulerbinu se v českém rozhlase dělali na začátku 90. let. Byla to dramatizace. A potom v konkurenčním prostředí, myšleno v českém konkurenčním prostředí, Děti z Bulerbinu byly tuším v roce 2015, kdy je načetla taky velmi hezky Libuška Šafránková, tak jsme si říkali, pojďme je udělat znova. A protože se mi strašně moc a nám na stanici líbilo spojení šéfrežisera Aleše Vrzáka a Báry Hrzánové, která nám načetla klasické pohádky, dvě z nich, a jsou to ty nejúspěšnější na Rádiu Junior, byl to tuším Hrnečkuvař, tak jsme si řekli, že by se nám strašně líbilo tohle spojení. A když jsme to jako řekli, tak to samozřejmě bylo velmi jako kvitováno, že bychom do toho měli jít. A přečtu vám jednu citaci, kterou mi vlastně napsala Vladimíra Bezdíčková, dramaturgině, která i upravovala ten text. Tak když oslovila Báru Hrzánovou, tak Bára Hrzánová jí řekla, já vůbec nemám čas, ale na tohle si ho musím zkrátka udělat.
1: Mimochodem Bára Hrzánová stojí také za Pepi Dlouhou Punčochou, je to tak? Takže ona vlastně propojuje dvě díla Astrid Lindgrenové.
2: No, ona propojuje dvě díla Astrid a protože vlastně ta nová četba Dětí z Bulerbinu je 15-dílná, tudíž bychom dva měsíce prázdniny nezaplnili, tak jsme si říkali, že musíme celé ty prázdniny se vydat na sever. A vydat se opravdu jako se vším všudy, že to zbalíme a celou tu stanici jako přesuneme ideálně na sever. Samozřejmě v tom slova smyslu, že ta literárně dramatická díla, pořady, že i ten program zkrátka upravíme, aby byl takový severní. A když jsme si říkali, čím bychom ho vyplnili v červenci, protože Děti z Bulerbinu startují v srpnu 2. srpna, to je důležité si zapamatovat, milí posluchači, to si zapište do svých kalendářů, tak jsme si říkali, že bychom měli oslovit ještě kolegy znovu, jestli tam pro nás jako něco nemají od Astrid Lindgrenové a byla to samozřejmě Pipi, takže pohádka Pipi Dlouhá Punčocha, tuším, že možná dnes nebo zítra vysílání na Rádio Junior a potom zpětně k poslechu asi 650 dní na webu.
0: Co dalšího Rádio Junior chystá? Třeba i na druhou polovinu roku, můžete už teď Adame prozradit něco
2: čas?
0: Z připravovaných novin.
2: Chvilinku. Dobře, zkusím to velmi stručně, tak samozřejmě to severské léto, jak už jsem říkal, bude programové, ale snažili jsme se i v dalších literárně dramatických dílech zapátrat, jestli bychom se toho severu lehce nedotkli, takže jsem si tady udělal takový malý tahák, to je tady na Vltavě určitě dovoleno. Máme tam Cestu na sever, to je pohádka z roku 1995, Ledové šílenství, Trollovo srdce, potom tam tušíme máme Na srpen Hajaju, to jsou příběhy z iglu, ale samozřejmě, jak už jsem říkal, i to vysílání na Rádiu Junior severské. A my jsme se trošku inspirovali jedním potravinovým řetězcem, nebudu jmenovat jakým, abychom neudělali reklamu, že každý týden se věnujeme jedné zemi. Takže začínáme tento první týden prázdninový je norský, pak je finský, pak je dánský, blablabla, jdeme dál. No a potom na srpen nám vychází švédský týden, kdy se pověnujeme samozřejmě dětem z Bulerbinu a třeba i ty ostatní pořady, které máme, třeba my máme hudební hitparádu, tak ta samozřejmě se pověnuje pěkně švédským kapelám, veme třeba Abu, veme Roxette a další a další.
1: Těšíme se moc. Adame, a kdybych samozřejmě prázdniny skončí, víme to všichni, v kalendáři to máme 31. zakroužkováno, bude se nám stýskat, ano, ale zkuste jenom namátkou, co chystáte na závěr letošního roku, jestli už můžete vyzradit.
2: Můžu ty věci, o kterých víme, tak vlastně taková ta druhá největší věc po Dětech z Bullerbynu bude Bitva o diamant, tam je autorkou té knihy Bára Dočkalová. Mimo jiné Bára Dočkalová napsala i Kost, což byla jedna z nejúspěšnějších nebo jedno z nejúspěšnějších děl Rádia Junior. Získalo vlastně audiokniha roku v té dětské tvorbě. Bára Dočkalová získala za tu knihu Magnesia Litera pro v té dětské tvorbě. Takže Bitva o diamant, tam jsou takové zajímavosti. Příběh dětí, baseball, hraje tam Adam Ernest, Berenika Kohoutová a pak tam hraje jeden náš rozhlasový kolega, který je tady teď nově. Je to Libor Bouček, který si tam zahraje starostu. A to
1: tak
2: byl...
1: Libor Bouček je dismanče, no, ten to má v krvi.
2: Takže tam se to hezky všechno tak zaobalí. No a na Vánoce tam máme klasické pohádky, to je zase, to jsou ty klasické tituly velmi úspěšné, jak jsme začali s Bárou Hrzánovou, tak teď to byla druhá série a teďka to bude třetí série.
0: Je toho spousta, podrobností o letním programu i dalších novinkách najdete na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. S námi ve studiu šéfredaktor Adam Kebert. Děkujeme, mějte se hezky.
2: Naslyšenou, hezké léto.

snad že je příliš čistá, nebo snad že studí, já nevím. Jedna věc je však jistá, píseň o ní nutí. Myslel jsem totiž, v tom je ta potíž.

0: Italská filmová noc uzavře festival Smetanova Litomyšl ve velkém stylu.
1: Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou Tomáše Braunera rozezní slavné melodie italské filmové hudby.
0: Zazní svity z filmu Kmotr, Sladký život nebo Tenkrát na západě.
1: Přímý přenos ze zámeckého nádvoří v Litomyšli poslouchejte v neděli 5. července od 20 hodin.
0: Na Vltavě.

0: To byl Petr Svask s část z jeho skladby pro flétnu a klavír v ranní mozaice na Vltavě 8:45.
1: Na Vltavě před pár dny začalo filmové léto, v Karlových Varech naopak všechno vrcholí, všechno se připravuje před zítřejším zahájením jubilejního 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu. Jeho zákulisí a také lidi, kteří stojí za festivalem, přibližuje nový radiodokument. Ten vám na Vltavě nabídneme zítra od 20 hodin.
0: K poslechu nás pozve jeho autor, dramaturg cyklu Marek Mojžíšek. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Dokument má název Filmové Vary po 60. Posluchače tedy zavede do zákulisí. Proč ses rozhodl točit právě o téhle akci?
2: No, jednak se nám to hezky spojuje s tím filmovým létem, ale to jsme v tu chvíli ještě nevěděli, ale hlavně já na tom festivalu pracuji, já jsem tam člen týmu už skoro 20 let a taky jsem si, když jsem hledal reprízy, jednou uvědomil, že těch dokumentů, které se vlastně filmovému světu věnují, je velmi málo. Takže se mi to tak hezky spojilo a chtěl jsem tam představit ten festival z trošku jiné stránky, než ho spousta lidí zná, i když, jak se v tom dokumentu říká, těch stránek má ten festival v podstatě nespočet. A taky tam trošku přidat tu osobní linku, ať jsem nikdy teda nechtěl osobní dokumenty dělat, ale poslední dobou se mi to nějak nedaří.
1: A jakými tématy se váš dokument, Marku, zabývá?
2: Tak začíná to trošku historií, ale té je tam velmi málo, protože to by bylo na několik dalších dokumentů. To znamená, je to v podstatě takový kolektivní portrét 6 členů toho festivalového týmu, včetně teda, nebo plus mě, takže 7 dohromady. A je to o té současnosti, o těch přípravách, které vlastně trvají celý rok, o tom, že ten festival přes celý rok připravuje relativně malý počet lidí a postupně, jak se festival blíží, tak se nabalují další a další a to finální číslo je přes 1000. A samozřejmě i takový výhled, kam by se to mohlo vyvíjet dál, jsou tam takové vsuvky z archivu, myslím, že je to docela barvité.
0: Je to určitě výhoda, možná i nevýhoda být někým, kdo je uprostřed toho dění a točí o něm. My jsme moc rádi, že Marek Mojžíšek přinesl taky ukázku, tady je.
3: V západu České Lány se připravují na první poválečný filmový festival v Československu.
4: Není zásadnějšího místa, alespoň pro mě a myslím pro mnohé ze štábu, než je velký sál toho Termálu.
5: My jsme to s Bartoškou vydrželi a postupně se na nás začala nabalovat taková skupina lidí, kteří všichni vydrželi.
6: Já jsem nastoupila až jako zaměstnanec, takže jsem v těch Varech předtím nikdy nebyla.
7: Samozřejmě součást toho je i nějaká diskuze o tom, jaké hosty a jaké hvězdy přivést.
8: My jsme v počátcích byli hodně otevření a třeba jsme i zveřejňovali, s kým jednáme, ale pak se nám stávalo, že se v novinách objevovaly články, kdo zase nepřijel na Karlovarský festival.
9: Já věřím, že už to vydržím, že už to tady vlastně zvládnu do závěru své kariéry.
10: Dámy a pánové,
11: považujme tenhle rozhlasový dokument
10: za zahájený.
1: To byl potlesk, který patřil Jiřímu Bartoškovi a vlastně celému filmovému festivalu. Marku, my v tom dokumentu uslyšíme několik výrazných osobností. Koho jste oslovil? Proč?
2: Tak samozřejmě je tam svatá trojice toho velení, to znamená Krištof Mucha, Karel Och a Petr Lintimer, kteří prostě ten festival dělají a jako v tom vedení. Pak tam je paní Grofová, která je v podstatě pravděpodobně nejstarším, služebně nejstarším členem toho týmu a byla tam poprvé už v roce 1968, což znamená, že to je úplně jiná perspektiva. Pak je tam Jana Ptáčková, která tam má na starosti guest service, to znamená, že to je takový, myslím, docela zajímavý pohled na přípravu toho festivalu toho hlediska lidí, kteří tam přijíždějí a těch spousty typů kategorií, do kterých se zařadí podle servisu, který jim případně ten festival poskytuje. A pak tam je Uliana Donátová, která je PR manažerkou a tiskovou mluvčí a já tedy za oddělení International Relations, což je skupina, která se stará o ty hvězdy, o ty, řekněme, filmové hosty.
1: Mimochodem, máte vůbec šanci na festivalu vidět nějaký film?
2: To je tak jedno z téma. Samozřejmě spousta lidí tam s tím šla, že bude festival, bude tam pracovat a bude chodit na filmy, tak od té doby už neviděla nikdy žádný samozřejmě. Já občas vidím právě, když doprovázím ty hosty a nebo jednou, dvakrát třeba za ten týden se mi podaří i samostatně, ale je to tak, že neustále kontrolujete ten telefon, který samozřejmě nemůžete vypnout, to nejde. A takže není to asi úplně ideální způsob sledování těch filmů. No, nemůžete se tomu zcela plně věnovat.
0: Jak bude vypadat 60. ročník MFF v Karlových Varech pro Marka Mojžíška právě letos?
2: Tak já se tam přesouvám až příští týden. Mám významného amerického producenta na starosti, který tam pak má nějaké akce pro industry oddělení, ale ten festival pro mě tedy letos bude takový relativně kratší. Nicméně jsou tam spousty různých takových novinek. My jsme se tu před chvílí bavili o Červeném koberci, který letos bude takový větší, delší a bude pro ty návštěvníky, kteří tam čekají na ty hvězdy, bude to komfortnější, protože bude lépe vidět. Teď to předtím bylo tak, že vlastně jedna část viděla velmi dobře, ten zbytek už moc ne. Takže těchto těch drobných nebo i větších inovací je tam hodně. Ale já bohužel třeba to zahájení neuvidím, protože budu z hosty v Praze. A tak my se taky najdeme určitě nějaký zajímavý program.
1: Nebo o tom nepochybuju, bude spousta zážitků, spousta jiných zážitků. Dramaturg Radio Dokumentu, který můžete u nás na Vltavě poslouchat zítra od 20 hodin. Nese název ten dokument Filmové vary po 60. A dramaturg Marek Mojžíšek nás pozval k poslechu. Tak Marku, všechno ať dobře dopadne, ať to časové rozložení, harmonogram, ať všechno klapne tak, jak máte naplánováno. Děkujeme za to, že jste přišel.
2: Já děkuju za pozvání.

0: Přejeme dobrý den, teď je 9 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Praktičtí lékaři můžou ode dneška nově předepisovat dalších 12 léků. Ulehčit by tak měli specialistům. Jde o léky na cukrovku, srdeční selhání, štítnou žlázu nebo epilepsii. Změnu představilo ministerstvo zdravotnictví. Podle Ludmily Bezdíčkové ze Sdružení praktických lékařů ji doktoři vítají. Česko v noci zasáhly silné bouřky. Hasiči vyjížděli hlavně k popadaným větvím a stromům. Informují o tom na síti X. Třeba na Pardubicku zasahovali od večera u více než 20 událostí. Na jihu Čech měli skoro 30 výjezdů spojených s bouřkami. Popadané větve někde poškodily taky elektrické vedení a některé domácnosti zůstaly bez proudu. Bouřky místy provázely kroupy o průměru větším než centimetr. Globální teplota mořské hladiny v uplynulém měsíci překonala rekordní hodnoty. Vychází to z měření programu Copernicus, který před více než týdnem zaznamenal průměrnou mořskou teplotu 20,86 stupně Celsia. Tím překonal hodnoty z let 2023 a 2024. Oteplování oceánů je důsledkem globálních změn klimatu, které podle vědců vedou k tání ledovců, zvedání hladin moří a trvalým změnám světových ekosystémů. O prvním červencovém víkendu se veřejnosti mimořádně otevře zámek v Ostravě Vítkovicích. Návštěvníci si při komentovaných prohlídkách připomenou historii někdejšího reprezentačního sídla Vítkovických železáren i jeho vzácný litinový pavilon ze světové výstavy ve Vídni z roku 1873. Zámek, který není běžně přístupný, bude otevřen i v sobotu a v neděli. A čekejte oblačno až zataženo, zejména v Čechách občas déšť nebo přehánky. Místy bouřky i silné a odpoledne čekejte další i velmi silné bouřky na Moravě a ve Slezsku. Provázet je může velmi silný vítr, kroupy a přívalové srážky. Teploty v Čechách 20 až 25, na Moravě a ve Slezsku 26 až 31 stupňů. Na jeho východě kolem 33. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Ještě jednou dobrý den přejeme. Dnes máme první červencové, vlastně už téměř dopoledne, a půjdeme do kina. Zdaleka ho nemusíme navštěvovat jenom na večer. Některá kina nejsou jenom místa, kam se chodí za filmem. Jsou sama o sobě památkou, která už víc než 100 let promítá příběhy několika generacím diváků. A dnes vás ve výletech s Vltavou, které tady budou za pár minut, zavedeme do jihlavského kina Dukla. Otevřelo se už roku 1914, tehdy pod německým názvem Reform. Dodnes stojí v ulici na Valech, na místě někdejšího městského příkopu. A co je na něm možná nejzajímavější? Filmové plátno? Tam už víc než století hlídají středověké hradby. A to bude náš cíl, tedy, jak říkám, za pár minut. Teď jsou 9:03, za celý tým přejeme dobrý den.
2: A v hudebním scénáři je jak Bedřich Smetana, Michal Hayden, tak třeba Lucie Redlová. Tady je píseň Prší déšť, kterou posíláme 9:03.
3: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Lucie Redlová a album Lidová Redlová z roku 2022.
1: Nejstarší česká kina, aneb tady se promítá nejméně 100 let. Tak takový podtitul tento týden nesou naše výlety s Vltavou a my dnes zamíříme do Jihlavy.
0: Kino Dukla, které otevřelo už v roce 1915 pod názvem Reform a po válce neslo jméno Stalingrad, patří k nejstarším stále promítajícím kinům v České republice.
1: Ale jeho pozoruhodnou historii nám přiblíží náš reportér Ivan Motýl společně s dramaturgem Přemyslem Martínkem.
2: Výlety s Vltavou.
3: Na výlet do biografu? Pokud se rozhodnete navštívit kino, ve kterém se promítá už více než 100 let, je to regulérní poznávací cesta. A navíc spojená s filmovým zážitkem. V České republice je v provozu nejméně 20 kin, v nichž se nepřetržitě promítá více než 100 let. Tedy minimálně od roku 1926. A v Jihlavě se do kina Dukla chodí již od roku 1915, tedy 111 let. Vzhůru do Jihlavy.
4: A to už přicházíme ke kinu Dukla v Jihlavě, kde jsme očekáváni. Bude se za chvilku promítat odpolední program. Dveře jsou ještě zavřené, tak zaklepeme. A už tam otevřeli. Dobrý den. Ano, ano, zakódováno dokonce. Tak, vcházíme do kina. Do jakého kina?
5: Jmenuji se Přemysl Martinek, jsem dramaturgem kina Dukla v Jihlavě. Nacházíme se v budově, která se otevřela veřejnosti 1. května v roce 1915, to znamená, funguje už 111 let v tuhle chvíli. Stále slouží stejnému účelu, to znamená, je to od začátku až do současnosti kino. Tu budovu postavilo a vlastní celou dobu město, střídají se jenom nájemci, což tak hezky reflektuje dějiny 20. století, protože to byl samozřejmě německý biograf dlouhá léta, později se přejmenoval na kino Stalingrad a další změny. A na počátku tohoto století prošlo rekonstrukcí a stalo se z něj dvousálové kino s kapacitou dohromady 200 míst.
4: My jsme v klasickém vestibulu, kde nesmí chybět nějaké bistro nebo občerstvení.
5: Vlastně vždycky tady byl akorát bufet, ale to je tak od nějakých, nevím, 70. let minulého století. Předtím to bývalo opravdu jenom kino, protože v okolí bylo spousta restaurací. Jsme tady vlastně na pomezí kousek za hradbami města. To znamená, okolo nás jsou budova bývalého německého muzea, dneska průmyslová škola, budova gymnázia a další budovy, které vznikaly podobně jako kino na přelomu 19. a 20. století, na začátku toho 20. To kino je vlastně velmi stabilní, pořád každý den musí mít program, každý den musí hrát a zároveň to místo, kde filmaři získávají nejlepší zpětnou vazbu, vidí, jak diváci reagují na jejich film, vidí, kteří diváci si jejich film vyberou a to mně přijde nesmírně důležitý.
4: Pojďme se podívat do sálu.
5: Tak my máme ty sály dva, teď jdeme do velkého sálu, do sálu Reform, což je zase jedno z men, které kino mělo v průběhu věku.
4: Takže jste se vrátili aspoň v tom názvu Reform.
5: Je to tak. Tenhle sál má kapacitu 150 diváků, což je tak akorát pro předpremiéry českých filmů, pro speciální projekce, pro filmový klub třeba, který se tady pravidelně koná každé pondělí už opravdu řadu let. To kino umíme i vyprodat třeba na projekce dokumentárních filmů. To jsme tady měli krásnou předpremiéru filmu Raději zešilec v divočině. Jehož autor nebo autor předlohy je vlastně tady z Vysočiny, tak myslím Aleše Palánek.
4: A ten druhý?
5: Ten druhý vlastně taky nese jeden z názvů, bývalých názvů kina a to je Edison.
4: Ano, to byl častý název.
5: To souvisí samozřejmě s vývojem té kinematografické techniky, kde Edison soupeřil s bratry Lumiéry. Tenhle sál je o něco menší, má kapacitu jenom 50 míst. Zde se konají Například projekce Centra dokumentárních filmů, kdy jsem její tvůrci dokumentů a v takovém komornějším prostředí s přibližně 30-40 diváky, jak můžou vlastně diskutovat a získat zpětnou vazbu. Ne od festivalového publika, samozřejmě festival se koná i v tomto sále, ale ty projekce Centra dokumentárního filmu se dějí v průběhu roku, takže je to pro režiséry docela zajímavá zpětná vazba, protože jsou to lidi, kteří dokumenty navštěvují jak běžné celoročním provozu, nikoli specificky na festival.
4: Dá se říci, že ta přestavba tohoto kina, že k tomu přispěl úspěch festivalu dokumentárních filmů?
5: Je to tak. Festival se podílel vlastně na rekonstrukci kina. Vzniklo zde zázemí pro Centrum dokumentárního filmu. Ten model dvousálového kina je skvělý nejenom v tom, že umožňuje hrát hodně filmů během festivalu, ale umožňuje kombinovat tu dramaturgii, nejenom hrát velké filmy s vysokým diváckým potenciálem, ale skutečně reprízovat třeba víc některé filmy, které z kin zmizí velmi rychle.
3: Jak už bylo řečeno, kino Dukla bylo postaveno roku 1914 a dostalo název Reform. Vyrostlo v ulici Na Valech, a to na místě zasypaného městského příkopu. Část středověkých hradeb přitom biograf stále střeží a stojí za prohlédnutí. Po odsunu jihlavských Němců dostalo kino jméno Stalingrad a v roce 1962 současný vojenský název Dukla. Promítá se tu od 1. května 1915 a premiérovým představením se stalo válečné drama s názvem Bratrství ve zbrani anebo Vojenská čest. Architektonický návrh pocházel od Klemence Kattnera a do hlediště se tehdy vešlo zhruba 300 diváků. Prvním vedoucím kina se stal divadelní ředitel Rudolf Fleischmann, záhy ale biograf převzal do nájmu Franz Klimsch, jihlavský rodák a průkopník kinematografie, jenž už v roce 1912 provozoval první kinosál ve městě, kino Elite, v parku na dnešním Štefánikově náměstí. V červenci 1930 se v kině Reform promítal první zvukový film.
5: No, myslím, že zcela zásadní bylo to, aby nejenom jihlavská Dukla, ale i další jednosálová kina tou digitalizací prošly, aby vlastně byly konkurenceschopné a přežili ten velký skok, kterým digitalizace byla. My samozřejmě víme, že podobný skok bylo i vznik zvukového filmu a další technické zvraty v průběhu dějin kinematografie, ale tohle je takový nejbližší moment, kdy se rozhodovalo o tom, zda ta kina vůbec přežijí, a Česko má velmi vysokou kinofikaci na počet obyvatel, velmi hustou síť kin. A jsem velmi rád, že se tenkrát podařilo, aby i kino Dukla tou digitalizací prošlo a následně tou rekonstrukcí. Myslím si, že pro přežití toho kina to byly asi nejdůležitější a nejvíc klíčové momenty v jeho historii.
4: Dnes už z historie víme, že kdo se na to vykašlal a digitalizaci neudělal, říkal si, nějak to půjde dál, tak skončil.
5: I ten příklad vlastně kina Sokol, které bylo pár metrů odsud a digitalizací neprošlo, ukazuje, že to byl opravdu klíčový moment.
4: Skončilo.
5: To kino skončilo.
4: Ještě se tady zeptám slečny. Dobrý den. Prodáváte tady v kině a chodíte také do kina?
6: Jo, občas zajdu. Něco.
4: A co vás zaujalo v poslední době, můžu se zeptat?
6: Naposledy jsem byla na filmu, jmenuje se to Posedlost, tak to mě docela zaujalo.
4: Tady? Mm-hmm. Jste z Jihlavy?
6: Ano, z Jihlavy.
4: Takže možná tady chodíte už od dětství?
6: Jo, už od dětství jsme sem občas zašli.
4: Pamatujete si první návštěvu? Kdy jste ročník, jestli se mohl zeptat?
6: 2006, ale abych pravdu řekla, tak nepamatuju, kdy jsem tady byla poprvý.
4: A nebo nějaký první silný zážitek filmový?
6: To asi úplně nevím, abych řekla pravdu.
5: Pojďme se podívat do promítací kabiny.
4: Velmi rád.
5: odkud se za chvíli začne promítat, protože se blíží 5. hodina, to znamená začíná odpolední program v obou sálech. Ta kabina je specifická tím, že tady zůstaly vlastně zachované 35 mm promítačky. Máme tady 16 mm promítačku. Zase tím důvodem je, aby se tady dali promítat filmy, které jsou ještě na klasických kopiích, ale je to vlastně výjimečné, ne všechna kina si tu techniku zachovala, nebo už ji třeba nemají funkční, mají spíš jako dekoraci, tak tady vlastně se potkává ten digitální svět s tím analogovým, ten filmový materiál s dnešními digitálními nosiči.
4: Sedí tady promítač. Jaká to je práce?
7: Dobrý den, já jsem Václav Nakládal, já jsem tady novým promítačem v kině Dukla. A co se týče té otázky, tak v dnešní době, když už to všechno leze po síti, přes Dolby server nebo cokoliv jiného, možností je víc, tak čistě teoreticky by se to dalo všechno natimecodovat, všechno zautomatizovat a tak. Ale potom se může stát spousta problémů, které nemá kdo řešit, když u toho nikdo není. Není nikdo vytrénovaný, aby rozuměl ty technice a tak, nikdo ji neservisuje a tak. Myslím si, že to je i v dnešní době bezpečnější, když je vyloženě jako trénovaný operátor.
4: Ještě máme chviličku čas před úvodním gongem, klasickým. Vy jste ročník narození, jestli se mohu zeptat?
7: Já jsem 24.
4: Do tohohle kina jste přišel kdy poprvé, vzpomenete si?
7: Jo, poprvé, no tak já nejsem místní taky. Aha. Takže já jsem sem šel studovat před 5 lety na soukromou grafickou školu, takže to bylo asi nějak třeba v tom prváku, druháku, no. Že mohlo být nějakých 16-17 let, nevím přesně, co to bylo. Možná nějaká animace v rámci, že jsem studoval animaci, tak asi nás vzali na nějaký animovaný film, jsem třeba něco takového. Nejsem si jistý.
4: Jaký je rozdíl mezi tím pustit si doma film na počítači a být v kině?
7: Ten rozdíl je obrovský, že jo? Tak jako tady v kině máme prostě možnost až 7:1 zvuku, je tady integrovaná basovka, je tady obrovský plátno prostě za... Teď nevím přesně, kolik by mohl stát, ale je strašně drahý prostě. A ten zážitek je prostě o ničem úplně jako jiným, než když si to pustí člověk doma na notebooku.
5: Jo, je to určitě nesrovnatelný. Jde to vidět, že to kino je společenská událost. Když jsme se tady bavili o té nejmladší generaci, tak teď třeba filmy jako Backrooms nebo Posedlost nebo Drama oslovili tu nejmladší cílovou skupinu a ti lidé sem vlastně vyrazili na rande, sice na horor teda, což je docela zajímavý, ale opravdu to kino funguje. Podobně jako jiný kulturní zařízení, pořád ještě je to událost a tím způsobem i atrakce, což zase kino mělo v sobě tak trochu od začátku.
4: Jo, tak máme čas, je 5 hodin, tak kdybychom pustili gong.

0: teď už běží poutávky na filmy, reklamy a co už do rádia nepatří. Dobrý den, i vás, paní pokladní, si dovolím vyrušit.
1: Ano, já půjdu za vámi,
0: ne? Ne, zůstaňte v pokladně, to je... Ne, co kdyby si někdo přišel koupit lístek?
1: Já jsem se narodila v Jihlavě, takže jsem chodila do toho kina ještě, když to bylo postaru, samozřejmě od dětství na pohádky, potom dolů do tehdejší panoramy, ale jsem do téhle budovy už od nějakých 5 let asi.
0: A pamatujete si třeba...
1: Pamatuju hodně.
0: Jo, vybaví se vám nějaký film z dětství? Člověk si někdy zapomněl.
1: Princezna se Zlatou hvězdou na čele, to byl můj první film a myslím, že to bylo tady právě. Hmm. A bylo to teda v roce, když bychom to odečetli, no, přičetli k tomu datu narození, tak nějaký 65. rok, no. No a pak jsem chodívala ještě do... Ale jsem ráda, že tady to kino není tak moc komerčně zaměřené.
0: Ale pořád chodí diváci, právě přišli dva.
1: Ano, ano.
0: Přišli jste do kina?
2: Ano, do kina.
0: Vy tušíte, z jakého roku je tohle kino?
3: No, víme, že to je z období první republiky, ale nevíme, z kterého roku.
0: Jo, je to dokonce ještě trošku dřív, ještě z Rakousko-Uherska, 1915. Baví vás tu chodit?
3: Určitě, jakože je to příjemnější jako ty velké kina, co jsou v těch nákupních centrách, takže je to taky komornější.
2: Presne souhlasím. Máme to tu velmi rádi, je to tu fakt také komorné, přátelské a vždycky se tu rádi vracíme.
0: Díky vám. Myslím si, že ještě určitě nemáte 30.
3: No, máme tak 25.
0: Vy jste právě ti, co ty kina zachraňují. Tak je zachraňují teda.
3: No, tak děkujeme. My si rádi zajdeme do kina, lebo je to taký prostě jiný zážitok. Aj ty filmy jsou skoro hneď v kine, takže že rádi tu chodíme.
0: Mm-hmm. Naschledanou. Díky. Tak jo, naschledík.
3: Tak se
0: mějte. Jo, paráda.
4: Kam jinam bychom se měli s vltavskými výlety letos vypravit během filmového léta než do kina.
5: Slyšeli jsme další díl seriálu o nejstarších kinech v České republice. Tenhle seriál pro nás připravuje reportér Ivan Motýl. Můžete se už teď podívat na vltavarozhlas.cz. Ve výletech s Vltavou všechno najdete.

0: Postavy světového filmu.
1: V archivním cyklu z konce 60. let přibližujeme výraznou generaci tehdy mladých filmařů.
0: Jan Němec, František Vláčil, Věra Chytilová i Jiří Mencl.
1: Jak se dostali k filmu? Jakou výpověď zanechali?
0: Československá nová vlna v sobotní víkendové příloze na Vltavě.

0: Marcin Vasilevsky Trio a album Trio Sisters Song, to je skladba, kterou jsme nabídli na Vltavě v 9 hodin a 30 minut.
1: Mozaika. Teď nás bude zajímat, co je pro český filmový průmysl důležité a na čem závisí dobrá kondice barandovských filmových ateliérů. Tak se tedy znovu vypravíme na Barandov Studio. Ve druhém díle našeho seriálu, který už jsme pro vás pořídili na podzim loňského roku, mluvíme o našich největších filmových ateliérech a dozvíme se, jakou roli hrají filmové pobídky.
0: Reportérka Zuzana Filipková natáčela s generálním ředitelem Barandov Studia Petrem Tichým.
2: V dnešní době absolutně musím potvrdit, že to je stavba dekorací. Proto pokud se jedná třeba o projekty, které by přicházely do České republiky a chtěli by využít filmové studio Barandov, tak většinou je to fantasy žánr, historický žánr. Sama uvidíte dneska, až si to prohlídnete, prostě ty monstrozní stavby, kterými jsme schopni postavit na pozemku, to opravdu, myslím, že tu konkurenci v České republice nemáme a z hlediska celosvětového skutečně patříme ke světové špičce.
3: Ještě mě zajímá ten filmový průmysl z hlediska financování, z hlediska novely zákona, pobídek filmových, protože se to neustále mění. Vlastně, jestli byste mohl okomentovat vlastně i tu dobu, která byla třeba před covidem, po covidu, teď, jestli se nějakým způsobem ta situace pro filmaře mění, jestli je lepší třeba teďka.
2: Na Barandově jsem 16 let, takže si vzpomínám úplně ty začátky filmových pobídek. My jsme skutečně v roce 2010 něco takového prvního spustili, bylo tam 200 milionů korun k dispozici, ale popravdě řečeno je to něco, co zachránilo filmové studio Barandov. Protože ještě v roce 2009, když já jsem sem nastupoval, tak to bylo opravdu opuštěný, prázdný, v nepříliš dobrém stavu. Sice je to jedna mince, ale dvě strany. Jo. Já teď nemluvím o české kinematografii, ale o filmovém průmyslu, který je primárně závislý právě na těch velkých zahraničních projektech. To, co se podařilo, tak fungovalo nějakou dobu, nicméně brzy se zjistilo, že vlastně ten objem peněz, který tam je k dispozici těch filmových pobídek, a z 20% prostě není dostačující. To znamená, my jsme se starší době dostávali do určitého konfliktu, že častokrát už v lednu, v únoru prostě se ten vlastně možnost pobídkového systému uzavíral a ty projekty, které by chtěli do České republiky a natáčet, tak už jim ani nebyl umožněn. Ten nový zákon vlastně v tuto chvíli jakoby tohleto nám velice pomáhá a odstraňuje celou tuhletu situaci s tím, že řeší spoustu dalších nějakých minoritních věcí, to znamená to komplexní zákon a já budu doufat, že i s tím, že 25% pobídky by měly být přece jenom aspoň o trochu lepší tahák, tak ta situace bude směřovat k lepšímu. Pravdou, že loňský rok byl velmi slabý, když myslím, že i APA v Karlových Varech zveřejňovala ta čísla, myslím, že došlo k poklesu až téměř o 50%. Já osobně cítím i letošní rok velmi slabý, není to tak silný, ale ono zase zároveň si všichni musíme uvědomit, že dochází i ke změně toho průmyslu jako takového celosvětově. Jo. Po covidu byly neuvěřitelně silné roky díky streamovacím platformám.
3: Tady vlastně APA zveřejnila ta čísla, takže v roce 2024 to bylo 10 miliard z původních asi plánovaných 13,5.
2: Musíte sledovat zahraniční jakoby projekty, to je myslím zásadnější, jakoby tam ten pokles je opravdu výrazný, ale jak říkám, i v letošním roce to nebude žádná sláva. Jo. Já se snažím být optimistický, 25% pořád není to, že by nás stavilo někam na pedestal, ale je to určitě lepší než 20%. Důležitý bude, ale to všechno se všichni se asi dozvíme až v příštím roce, jak se nám podaří vlastně zaplnit ty finance v tom fondu jako takovým. A kolik bude teda zdrojů vůbec pro ty filmové pobídky jako takové a jak dalece to bude uspokojovat vlastně ty zahraniční projekty. Zároveň je nutné ale říct, že prostě bez těch zahraničních projektů by Barandov Studio vůbec nevypadal tak, jak vypadá dneska. Česká kinematografie v žádném případě není schopná, a teď myslím i ten televizní průmysl, Barandov, tak jak je postavený a nastavený, s proměnutím uživit.
3: Ještě mě zajímá vlastně ty okolní státy, protože tam se to taky mění, že jo? Tak ta konkurenceschopnost Barandova vůči ostatním státům, řekněme spíš teda možná východní nebo střední Evropy.
2: Tak určitě největším konkurentem, pokud se máme o středně východní Evropě, je Maďarsko. Jo, tam dokonce opravdu odchází ty projekty, dá se říct, áčkový, který tam mají ty největší rozpočty. Dá se říct ale, že to není jenom prostě jako Evropa, střední a východní, kam utíkají nějaké projekty a častokrát soupeřím s Kanadou. Velká Británie je opravdu největší asi tahák skutečně těch amerických projektů, který tam odcházejí.
3: A naznačil byste, jakým způsobem právě probíhá ten boj o toho klienta? co nabízíte, jestli jdete pak třeba s cenou dolů, samozřejmě záleží na projektu, ale zajímá mě nějaký příklad toho, kdy je tady zahraniční produkce, co po vás třeba chce, co může využít u vás.
2: Vždycky to první, po čem se častokrát i zahraniční samozřejmě projekty pídí, je výše pobídek. Pak samozřejmě u často těch projektů se myslí samozřejmě na ty lokace. To znamená, nemusí to být jenom prostě, kdo má o nějaké procento výše, ale častokrát je to, co vlastně všechno potřebujete k tomu projektu. Jsou projekty, které potřebují jenom ateliérové zázemí, nic víc a stavbu dekorací třeba, ale jsou zároveň projekty, které jsou kombinací, to znamená jednak ateliérových ploch, ale zároveň teda exteriéru a interiéru na lokacích. V tom Česká republika splňuje celkem jakoby hodně a myslím si to, že jsme pořád v Praze a v České republice, protože bavíme se i o tom, že prostě bezpečí je něco, co je pro spoustu projektů hrozně důležitý. Prostě v tomhle tom Česká republika nabízí díky Praze vlastně a Barrandovu vlastně do vynikající kombinaci.
0: Říká generální ředitel Barrandov studia Petr Tichý a my se zítra s redaktorkou Zuzanou Filipkovou na místo vrátíme. Podíváme se přímo dovnitř areálu a navštívíme proslulý dabing filmových ateliérů.
1: Za pár minut vás ale zavedeme do Národního muzea v Praze. Teď je tam nová výstava, která má název Přemyslovci a právě o ní se zajímá i historička umění Milena Bartlová.

0: Historie portugalských námořních výprav se otiskla i do hudebních map.
1: Brazílie a Kapverdské ostrovy. Pestrý mix portugalských, španělských i afrických vlivů v sedmém nebi s Petrem Doruškou.
0: Uslyšíte kapverdskou zpěvačku Sejuani, brazilskou legendu Sidu Moreiru i novější objevy brazilské hudební scény.
1: Sedmé nebe s Petrem Doruškou poslouchejte v pátek 10. července od 19 hodin.

0: Ano, navštívila aktuální výstavu Přemyslovci v Národním muzeu a také o Přemyslovcích její dnešní zamyšlení.
1: Ach ty vaše rody! Zvolání Merkucia, který právě umírá, je sa proboden v souboji ve třetím dějství tragédie Romeo a Julie od Williama Shakespearea, je ve skutečnosti drsnější. Přivolává na ty rody mor. Byla to politicky aktualizační narážka, připomínající, jak zhoubné byly pro anglickou společnost konflikty šlechtických rodů, které po staletí soupeřily o vládu, a jak prospěšná je naopak stabilita vlády aktuální panovnice Alžběty. V českých dějinách potenciálně rozkladný konflikt rodů, končící vyvražděním vršovců, najdeme jen na jejich počátku a proto o něm není mnoho spolehlivých informací. Přesto mívám chuť svolávat hněv nebes na panovnické rody, protože je dnes mezi ně standardně rozparcelována chronologie českých dějin i dějin umění. V Národním muzeu nyní probíhá velká výstava s jednoduchým názvem Přemyslovci. Připomíná vymření české domácí dynastie, takzvaně po meči v roce 1306, po vraždě krále Václava III., který nezanechal legitimní potomky. Jenže rodová posloupnost, zprostředkovaná Eliškou Přemyslovnou, jež se stala v roce 1310 první manželkou lucemburského krále Jana, zvaného Slepý, legitimizovala také následující Lucemburky, včetně slavného českého krále a římského císaře Karla IV. Ženy byly totiž pro rodově konstruované vladařské genealogie zcela klíčové. Jednoduše proto, že takové posloupnosti byly dány narozením. A matka je na rozdíl od otce vždy jistá. Proto byla mateřská linie zásadní i ve společnostech, kde se na rozdíl od zmíněné anglické královny Alžběty sami ženy vladařkami stát nemohly. Výstava nemá jiné ambice, než ukázat přemyslovské období českých dějin jako krásnou, pohádkovou minulost zbožných králů a královen. Problematizaci toho, co si návštěvnictvo více či méně pamatuje ze školy, tu nečekejme, stejně jako třeba nějaké aktuální téma, krajinu nebo ekologii. Návštěva výstavy vám umožní pokochat se velkým množstvím uměleckých i praktických předmětů, včetně početného souboru moderních faksimilí či maket iluminovaných rukopisů, digitálně rozpohybovaných obrázků a náznakového modelu nástěnných maleb ve Znojemské rotundě. Šla jsem na výstavu proto, že je tu hodně uměleckých děl shromážděných z celé země. Bohužel ale textové informace na popiskách nadbytečně zjednodušují a vyskytují se v nich dokonce hrubé věcné chyby. Což není překvapivé, když autorský tým neměl mezi sebou žádného umělecko-historického specialistu na středověk. Pokud máte rádi uklidňující prezentaci minulosti, bez překvapení, výstava vás potěší. Je ale myslím škoda, že nemá ambici udělat trochu víc. Třeba začít se znovu zabývat složitějšími charakteristikami minulosti, než je hierarchické rodové schéma panovníků z boží milosti. Přibližně 100 let po vymření Lucemburků a s nimi tedy finálně i Přemyslovců nastoupil na český trůn habsburský rod. Mezitím se ale dělo v českém království něco důležitého a docela originálního. Královský trůn byl obsazován ne podle rodu, ale na základě volby sněmu. První takto zvolený král, Jiří Spoděbrat, dokonce patřil k místní husitské církvi a stělesňoval jako první v Evropě vzájemnou toleranci obyvatelstva ve víře, která následovala po kruté válce, dnes bychom řekli válce občanské. Nemyslím, že bych byla sama, komu třeba tohle připadá jako aktuálnější téma pro dnešek a chcete-li i pro hrdost na národní dějiny.
0: Neměli bychom se soustředit jenom na rodokmeny panovníků. Stejně důležité byly i myšlenky, které měnily v historii podobu společnosti. Tohle říká Milena Bartlová, historička umění. Právě jí patřila dnešní úvaha.
2: Další minuty potom Johanu Pachlbelovi. Muziku Antikvu Köln řídí Reinhard Göbl.

0: Posloucháte Vltavu a ranní mozaiku 7 minut před 10 dopoledne.
1: A budeme moc rádi, když budete poslouchat i nadále. Za chviličku hned po zprávách tady bude vizitka, která bude patřit jedné z nejúspěšnějších a taky nejpopulárnějších českých filmových hereček, Aně Geislerové. Před kamerou se poprvé výrazněji objevila už ve 14 letech. Možná si vzpomenete na snímek Pějme píseň do hola. No ale potom přichází opravdu skutečný průlom, a to s prací na filmu Requiem pro panenku.
0: Karolína Koubová se jí bude ptát, jak se připravuje na natáčení a co rozhodně potřebuje mít na filmovém place, aby se cítila dobře. Aňa Geislerová bude hostem vizitky za pár minut.
1: Od 20 hodin potom tady na Vltavě pro vás budeme mít jeden z nejslavnějších hororových příběhů 20. století. Povídku Barva z vesmíru je od amerického spisovatele Howarda Phillipsa Lovecrafta.
0: Číst bude Lukáš Hlavice, nenechte si to ujít od 20 hodin. Krásnou středu vám 1. červencový den přejí Neděžda Hávová
1: a František Šedivý.

0: Je přesně 10 hodin, dobré dopoledne.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: Experti z Evropské unie kritizují přesun agend lidských práv z úřadu vlády na jednotlivá ministerstva. Stálá skupina pro základní práva a právní stát varuje, že změna může oslabit koordinaci i postavení lidskoprávní agendy v Česku. Vyzvala proto vládu, aby zajistila dostatečnou meziresortní spolupráci a dohled. Podle vládní zmocněnkyně pro lidská práva Taťány Malé z ANO, ale podobný model funguje i v dalších evropských zemích. Nákupy drobného zboží z internetových obchodů mimo Evropskou unii ode dneška zdraží. Na zásilky do hodnoty 150 eur nově připadá clo, nejméně 3 eura. Opatření schválily státy Evropské unie. Cílem je omezit příliv levného zboží hlavně z Asie a zjednodušit kontroly dovážených zásilek. Podle Evropské komise dorazilo loni do unie téměř 6 miliard takových balíčků a většina z nich byla z Číny. Ukrajina bude mít od roku 2029 16 nových švédských stíhaček Gripen E. Dohodli se na tom ministerstva obrany obou zemí. Kyjev letouny nakoupí za peníze z půjčky, kterou mu poskytla Evropská unie a Velká Británie. Skandinávská země podle prezidenta Volodymyra Zelenského Ukrajině už na začátku příštího roku poskytne taky 16 starších typů letounů Gripen C a D. Nejmladší chráněná krajinná oblast Soutok na Jižní Moravě existuje přesně rok. Stále ale nemá vydaný plán péče. Dokument řeší detaily ochrany přírody do roku 2038. Týkají se například způsobu lesního hospodářství nebo sečení luk. Návrh plánuje na webu Ministerstva životního prostředí od minulého týdne. Připomínky k němu můžou lidé, firmy a spolky podávat do konce července. A čekejte oblačno až zataženo, zejména v Čechách občas déšť nebo přehánky, místy bouřky i silné. Odpoledne čekejte další i velmi silné bouřky na Moravě a ve Slezsku. Provázet je může velmi silný vítr, kroupy a přívalové srážky. Teploty v Čechách 20 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 26 až 31, na jeho východě kolem 33. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Vizitka.
1: Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Následoval by na začátku pravidelný citát našeho hosta, ale já si ho prozatím ještě ponechám, protože dnešní host má komplikace trochu na cestě v rámci filmového léta na Českém rozhlase Vltava a vizitky filmové. Jsme pozvali výraznou tvář českého stříbrného plátna Aňu Geislerovou, spisovatelku, herečku, a ta je právě ještě někde na cestě. Nicméně my od Ani máme její playlist a ten nás v tuto chvíli docela zachraňuje, takže si zahrajeme první písničku, kterou pro nás vybrala, a to je Eva Farná, Svoboda je tlak.

Eva Farná, Svoboda je tlak, dozněla ve vizitce. Obvykle bych se zeptala, proč ji náš hostka vybrali, ale to teď nejde, protože náš host je teprve na cestě. Aňa Geislerová zřejmě kvůli komplikacím v dopravě nebo možná kvůli příšernému počasí někde zatím uvízla, čekáme na ní, takže nám ten komentář k té písni dá třeba později. Každopádně zatím mohu říct, kvůli čemu jsme si ji pozvali, o čem bude ve vizitce řeč, což vyplyne také z toho úvodního medailonku, který začíná obvyklou citací. Díky herectví člověk objeví nové prostory v sobě i ve světě. To tedy říká Aňa Geislerová, která přijala pozvání do naší filmové vizitky a je na cestě. Už víc než 30 let začínala totiž v teenagerském věku, patří k nejvýraznějším osobnostem českého filmu. Za své role získala Aňa Geislerová 5 českých lvů, zazářila i v zahraničních produkcích a vedle herectví se věnuje také producentské práci nebo lektorským workshopům. Před kamerou se poprvé ve větší roli objevila už ve 14 letech ve snímku Pějme píseň do hola. Skutečný průlom ale přišel s Requiem pro panenku, díky kterému se stala veřejně známou. Od té doby stvárnila desítky nezapomenutelných rolí, a to také v zahraničních filmech, kde stála po boku takových hvězd, jako je třeba Antonio Banderas, nebo nedávno byl Nai či Dominic West. Za svou knihu PS, která obsahuje její sloupky, publikované v magazínu Elle, získala v roce 2016 cenu Magnesia Litera. Od té doby vydala i další knihy povídek. A jak sama říká, člověk musí těžit i v jiných oblastech, aby mohl obohatit svůj hlavní proud. Loni Aňu Geislerovou medailí za zásluhy vyznamenal prezident Petr Pavel. Na letošním filmovém festivalu v Karlových Varech, který začíná v pátek, bude mít premiéru snímek Pramen, v němž stvárnila hlavní roli lékařky, a taky dokument její sestry Ester Geislerové o jejich otci 2 deci tuše, u kterého byla Aňa Geislerová jednou z producentek. Tak tolik tedy na úvod k Aně Geislerové, kterou netrpělivě očekáváme. Já ještě zopakuji také adresu e-mailovou vizitka@rozhlas.cz. Na ní prosím pište dotazy, které, jak doufám, vám co nevidět, Aňa Geislerová zodpoví. Teď ale píseň, kterou vybrala jako další, a to je Jacques Brel, Jarif.

Jacques Brel ve vizitce na Vltavě Českého rozhlasu. A v pátek začíná letní filmový festival v Karlových Varech, 60. ročník. Těžko si představit tenhle festival bez výrazné tváře českého filmu. Ani Geislerové, tu jsme dnes pozvali do vizitky a je na cestě k nám. Má ale obtíže při dojezdu dopravy. A tak si zatím můžeme říct, co vlastně jsme s Aňou chtěli probrat. A doufám, že to brzo probereme osobně, protože skutečně už je někde za rohem. A pro Aňu Geislerovou, jak přiznává, jsou letošní Vary skutečně speciální, protože tam uvede krom tedy snímku Pramen, kde hraje hlavní roli lékařky Ingrid, tak dokumentární film její sestry Ester Geislerové o jejich otci Petru Geislerovi, což byl japanolog, překladatel a novinář. Tenhle snímek Dvě deci tuše bude uveden, tuším, v sekci Zvláštní uvedení, to mi ještě Aňa upřesní, a navazuje vlastně i na výstavu v Doxu, kterou sestry Geislerovi o svém otci, o jeho tvorbě udělali a která skončila v červnu. Zároveň na ní navazuje vernisáž v Rychnově nad Kněžnou. Takže to jsou jenom takové ochutnávky i to, jak Aňa bude vnímat právě festival, třeba z pozice už také producentky, protože se čím dál tím více etabluje právě v pozici producentky. Tak o tom bude řeč. A my si teď zahrajeme něco z našeho playlistu, abychom další písně nechali pro Aňu, aby také si je mohla uvést.

0: doznívá azerbajdžánská klavíristka se skladbou Otec, což je tak trochu tematické i k našemu dnešnímu hostce, která přišla dnes do vizitky, Aňa Geislerová. Dobrý den.
1: Dobrý den a já se teda především všem omlouvám, opravdu mě zdržela doprava a pak i policie, takže jsem si to i rovnou odpikala, zaplatila trest, ale je to prostě šílený, co se teďka děje na silnicích.
0: Tak hlavně, že tu jste, jsme rádi, že tu jste a říkali jsme, že právě pozítří začínají Vary a ty letošní jsou pro vás docela speciální. Sama říkáte, že je to, kdybyste tam po 40 letech jela poprvé, protože tam jedete i coby producentka dokumentárního filmu vaší sestry Ester a to jsou dvě deci tuše, takže jste to prý oplakala, když jste se dozvěděla, že ho tam uvedou.
1: Ano, oplakali jsme to s Eťou obě, jakoby dojali jsme se nad tím, že vlastně taková jakoby zpočátku malá věc vykvetla do takový velký, krásný události a úplně najednou ty Vary, jo, opravdu, jak kdybych tam měla poprvé, protože to je prostě jiný pocit, jiná pozice. I teď po cestě jsem ještě ladila prostě jako pozvánky třeba, což je opravdu, jako na druhou stranu jsem si taky říkala, ono je vlastně lepší tam jít jenom tak jako na výlet, ale tohle je hodně pracovní, ale je to krásný.
0: A teď právě k té roli producentky zrovna u tohoto snímku, tak jak to probíhá, když ho přihlásíte do Varů? Bylo vůbec ve hře varianta, že by ho neakceptovali, když Aňa Geislerová přihlásí film Karlu Ochovi a Krištofu Muchovi? Jak to probíhalo?
1: No to já věřím, že jakoby opravdu je regulérní, jako jo, to bych vlastně ani sobě, ani Etě, ani vlastně Ondru Trojanovi, který je druhý producent filmu Dvě deci tuše, jakoby nepřála. A byla jsem strašně za to šťastná. Probíhalo to, spíš byl stres v tom, že my jsme původně, tím, že jsme chystali i výstavu a publikaci knihy, tak jako zejména Eťa, na který jakoby leží taková ta největší tíha jakoby té práce, jakoby opravdu výkonný, tak byla celkem jakoby vyčerpaná a vlastně se zdálo, že to jako kdyby nestihneme do těch Varů, ačkoliv to byl původní plán. Nicméně já jsem jako poslala Karlovi jakoby ukázku, jsem říkala, my to Karla asi nestihneme, ale jenom chci, abys to viděl. A jeho reakce na to byla vlastně strašně pozitivní. Čili já, a to si myslím, že je takovej můj potěuchlý poštívací dár, jsem řekla, týme, co kdyby jsme se hecli, co kdyby jsme to Karlovi ukázali celý a když se mu to bude líbit a chtěl nás tam, tak to pojďme stihnout. A všichni řekli, že to není možný a já jsem řekla, no ale proč? Vysvětlete mi proč. A vlastně dala jsem dva dny na rozmyšlenou a nakonec ten tým řekl, tak jo, tak se hecneme. Jsem říkám, tak jo, tak já mu to ukážu, ale já nevím, jestli se mu to bude líbit nebo ne. Ale Karel řekl, že to opravdu se mu líbí, že ten film vidí jako v Varech a my jsme v tu chvíli, což bylo asi před dvěma měsíce, museli všichni, ale strašně zabrat. Nebyla hudba, nebylo nic prostě. Takže to bylo takový jako opravdu kopnutí do vrtule, ale já jsem za to strašně šťastná.
0: Takže s tou svojí energií vy dokážete hecnout nejen sama sebe, ale i celý svůj tým? Nebo
1: jako hecnout umím, ale já jsem ten startovač, ale ty výkony pak podávají ten tým.
0: Ale ono toho bylo opravdu třeba docela hodně, protože jsme říkali, že skončila výstava v Doxu o vašem otci, pak tedy toto je další díl a zároveň ještě jste na konci června měli vernisáž v Rychnově nad Kněžnou. Sakra familia.
1: Ano.
0: To je co?
1: O, sakra, to jsem strašně ráda, že se na to ptáte, protože teď je všechno tak jako ve stínu otce, řekla bych, nebo pod sluncem otce.
0: A tady to taky vypadá jako o rodině.
1: A tohle je rodina, ale tam je vlastně tou hlavní postavou je vlastně naše máma a její rodný kraj, což jsou východní Čechy a Dobruška konkrétně. A tohle je prostě taková akce, kterou my jako rodina vlastně považujeme za takovou, my jako normálně se domluváme na všech těch oslavách a těch narozenin v rámci naší rodiny jsou jako desítky, ale k tomu si ještě přidáváme různý jiný slavnosti, jako slavnosti nějakých konkrétních druhů jídla, třeba kachnobraní nebo svítky, slavnosti jahodových svítků a tak dále. Takže jsme si řekli, že by bylo vlastně hezký udělat něco jako výtvarného, takový jako výtvarný společný prostě happening. A protože v Rychnově nad Kněžnou v muzeu Orlických hor máme dobrý vztahy, tak oni se možná trošku podali prstíček a my jsme skočili po celý ruce. A ačkoliv tam vystavovala předtím už naše máma, tak jsme se rozhodli, že budeme vystavovat všichni. Vymyslela jsem na závěr heslo, kdo se bojí, nevystavuje, a opravdu vystavovali všichni. A je to zkrátka náš společný jazyk, kterým se všichni vyjadřujeme, ať už je to prostě literatura, psaní, esejí, básní, kresba, malba, řezbářství, sklářství, to všechno je v naší rodině. A ještě nás
0: a to všechno vlastně je teď v Rychnově nad Knížnou.
1: Ano. A ještě tam byl Kupka jako bonus.
0: Ano, to také, prosím, zmiňte. Byl už, nebude. Byl tam.
1: Jako, to jsou takové právě moje radosti. Mně to vždycky přijde jenom jako, že se člověk udělá takový malinký ohňostroj, který jako by se zdá jako taková blbinka, ale vlastně je to jako nádherný takový výbuch energie, kdy já jsem v rámci nějaký akce stála před obrazem Pivoňky od Františka Kupky s panem Lekešem, majitelem Lost Galerie, a říkám mu: je, teď mě tak napadá, my budeme mít výstavu v Rychnově, nechcete nám půjčit Kupku nějakýho? A on, proč? A já, no protože moje máma ho miluje a ona tam bude mít výstavu a ona kvůli němu začala jakoby tvořit a ona je z Dobrušky, byl z Opočna, to je 5 kiláků, on se říkal, samozřejmě vím, odkud je Opočna. A jsem říkal, no a tak, že by to bylo krásný, že ona by měla radost, že by to byl takový patron výstavy. A myslím si, že to byl vlastně šílený nápad. A on říkal, a kterého Kupku máte na mysli? Říkal, no klidně tohodle, to je jedno, nějakýho Kupku,
0: drobnějšího Kupku.
1: A nakonec prostě jeho asi radost z dobrodružství a velkorysost opravdu způsobila, že my jsme měli na jeden den zapůjčenýho Kupku čáry, plochy, hloubky v hodnotě 200 milionů korun, kterou prostě i to muzeum Orlických hor z toho bylo naprosto jako na nervy, protože to není jako
0: jednoduchá věc. Tak tomu se říká docela dobrý producentský majstrštyk.
1: Ale já to beru opravdu jako takovou radost, jakože ani ne zásluhu, ale to pan Lekeš byl velkorysej a mě to napadlo říct. A je to taková, já si myslím, že když takhle člověk vysílá ty energie, jakoby bez třeba toho, že by očekával, že to vyjde nebo ne, tak nakonec se vrátí asi to, co člověk vysílá. Bylo to krásný, opravdu krásný.
0: Tak to tady zase k vaší mamince v Rychnově nad Kněžnou, ale jenom když se ještě dotknu filmu Dvě deci tuše a předtím výstavy. Váš táta odešel předčasně, tuším, že mu bylo 60, v roce 2009. Teď jste vy tři sestry tematizovali jeho odkaz nejprve v té výstavě, pak tedy Ester hlavně v tom dokumentu. Bylo potřeba takového časového odstupu, nebo to spíš bylo nějakou provozní záležitostí, že teď to tak vypadá, že se to nakoncentrovalo okolo vašeho tatínka skutečně hodně?
1: No, já myslím, že takovým, jakoby, teď se to tak jakoby nakumulovalo, ale zároveň, když už se to začalo dít, což bylo před lety a byla to ETI iniciativa, která opravdu chtěla to téma zpracovat, protože je výtvarnice, je konceptuální výtvarnice a má opravdu tady tu potřebu a ten dar toho sdílení jakoby opravdu intimních třeba věcí. Jo? Je to její projev, jako třeba pokud třeba zná někdo její věci, který vystavoval, tak jsou vždycky velice osobní a intimní. A tak nějak jakoby ona měla potřebu toho tátu zpracovat a postupně se to tak nabalovalo a to, že se to takhle koncentrovalo, to už zároveň byl i záměr, protože já jsem si říkala, když už se to vlastně všechno dělá, tak ať je to vlastně v jednom balíčku a ta energie tam prostě je, tak pojďme ji kumulovat a využívat.
0: A spolu s Ondřejem Trojanem, jak jste říkala, jste producenty.
1: Ano.
0: Jak náročné bylo sehnat peníze na takový projekt?
1: No, tak naštěstí ty dokumenty zase nejsou tak drahý. Ale,
0: o to hůř se na ně stává.
1: A když máte velký základ v rodinném archivu, tak tím to jakoby jde. No, schánění peněz já považuji za kreativní činnost, takže i v tomhle mám zálibu. A Ondřej je zase zkušený producent, takže vlastně pokryli jsme pomocí fondů a pomocí vlastně i privátního sektoru. A vlastně i to, že je součástí vlastně, nebo dokument je i z části o Japonsku, nebo se natáčelo v Japonsku, tak tam máme i jakoby z Japonska partnery. A já nevím, mně to přijde nesmírně zábavná věc.
0: Asi kde všude taky právě dokáže Aňa Geislerová najít kreativitu, tvořivost?
1: Asi trošku manická bych řekla, ale jakoby já to tak beru, jo, že člověk, když něco chce, tak vlastně to chtění sama o sobě, jako cesta je cíl a je to prostě radostný.
0: Takže se podíváme do Japonska? A to vyprávění, tam vyprávíte všechny tři? Nebo jak to vypadá ten film, kdybyste ho měla trochu představit?
1: Dokonce všichni čtyři, protože máme ještě bratra Felixe. Takže celý ten film je jako kdyby opravdu tím průvodcem je Ester, která vlastně toho tátu našeho hledá v jeho díle, v jeho odkazu, v tom, co on dělal, což byl novinář, překladatel, prostě korespondent pro japonský deník. Takže v tom filmu on se představuje jako student, dítě, japanolog, otec, manžel, milenec. Jsou tam i věci, které vlastně nejsou příjemné, které i vlastně sdílíme. Některé věci, které se v tom filmu objeví, sdílíme v podstatě ne poprvé, ale zkrátka s takovou odvahou, že jako komplexně jako dívat se na dokument, který je jenom oslavou jako někoho.
0: Právě jsem se chtěla zeptat, že tam je přece to nebezpečí, zvlášť když to uchopíte takhle zevnitř rodiny, aby to nebyl takový ten pomník, stýská se nám tati, ale tak co pro vás bylo složité, třeba osobně při pronikání do toho tématu otec, umělec, člověk?
1: Já myslím, že jako kdy já si myslím, že můj příběh s tátou je uzavřený a je jiný než ten Eti, protože ona byla mladší mnohem, když vlastně ta rodina se jakoby rozpadla, takže její prožívání toho bylo jiný než moje.
0: Já jsem tam bylo 14, tý bylo 8, pokud vím
1: správně. Ano, a pak vlastně jakoby, že ten táta, já jsem si ho užila i v té fázi jako kdyby nějaký třeba raný dospělosti nebo dospívání, kdy už jsme spolu mohli řešit věci normálně jako lidi, nejenom jako z pozice dcera a tatínek, ale kdy jsme opravdu se střetávali jako jo, kamarádi třeba, nebo ne soupeři, ale zkrátka my jsme uměli jakoby do sebe jít jako v takový nějaký dobrý diskuzní rovině, kterou
0: vyjasňovači si názoru.
1: Jo, já jsem to měla strašně ráda. A vlastně, takže ten můj příběh je jiný než ten Eti. A jsou věci, které jsou jako prostě patří k jeho životu a je nutný je jakoby okomentovat. Ať je to ten alkoholismus nebo i komplikace toho, že prostě pracoval pro zahraničí, v té době to nebylo snadné a nebylo to zadarmo. Takže je tam spoustu témat, který není jednoduchý s nima vyjít ven, ale kdo by se chtěl dívat na nějaký vymydlený medailonek, takový život nikdy není a nikdo není jen prostě na piedestálu nějaký jako tak dobroty.
0: Tolik dvě deci tuše, které budou uvedeny tento dokument Ester Geislerové, který spoluprodukuje Aňa Geislerová ve Varech, bude uveden v premiéře a zároveň ve velkém sále kina v hotelu Thermal 5. července představíte spolu s delegací film Pramen Ivana Ostrochovského. A tak řekněte prosím také něco k tomu snímku, čím vás oslovil scénář, protože vy tam hrajete roli lékařky Ingrid z 80. let v nemocnici, kde docházelo ke sterilizaci Romek.
1: Tak film Pramen je opravdu velice, jak to říct, takový pozoruhodný a nádherný film, ale je strašně zvláštní to o něm říkat, protože opravdu je o věcech, které nádherný nejsou. Pozoruhodný a šokující taky. Zkrátka je to příběh gynekoložky v té době, která je žije v nějakým svým uzavřeným světě, je poměrně ambiciozní, nemá děti, je nějakým způsobem už takovým jakoby tom tunelu toho života, takhle to je, takhle to prostě chci. A vlastně setkání s jednou dívkou, která je vlastně jakoby romského původu, ji najednou vlastně otvírá oči, aby se vůbec dívala, co má pod rukama. Protože vlastně ty sterilizace v té době byly vlastně státem dotovaný úkol, nebylo na něm nic ilegálního, jo, bylo to prostě jako daný.
0: Nikdo to neproblematizoval?
1: Ne, nikdo se nad tím nepozastal. Samozřejmě určitě byli lidi, kteří s tím problém měli, nebo lidi, kteří to prováděli opravdu tak, jak se to provádět mělo, že informovali, vysvětlovali a tak dále, ale spousta lidí, kteří to prostě dělali jako čárku a vůbec se s tím jakoby nepárali. Takže ona vlastně tady ta moje postava, ani se nedá říct, jestli je záporná nebo kladná, ale je to opravdu ten člověk, kdy režijní poznámka, která mi vydržela po dobu celých 5 let, zněla jako nechci se dívat, jak zlý člověk páchá zlo, ale jak se to stane, že vlastně v podstatě normální, hodný člověk v rámci systému se stane jako kdyby záporákem. Ale pak já zase vždycky říkám, že to je ta krásná věc na filmu, knize nebo na umění, že vám způsobí ten osobní prožitek emocionální, který nemůžete třeba zažít v tu danou chvíli nebo v konkrétní situaci. Že zkrátka skrze postavu, s kterou se nějak identifikujete, vy procítíte nebo pocítíte, co se skutečně děje. A v tom filmu ona, ta moje postava, to pocítí s tou Agátou, s dívkou, která jí vlastně se jakoby ocitne v jejím životě. A možná, že diváci skrze zase postavu týhle tý Ingrid a tady tý Agáty pochopí, jak strašná věc to vlastně byla v rámci toho systému.
0: Mm-hmm. Čili dojde k jakési jako proměně při tom zážitku,
1: jo,
0: možná.
1: Končí, jako jsem si jistá, že stoprocentně. Ono tam vlastně jako ano, dojde k proměně. Ona pochopí skrze tu, že má cit k té jedné postavě, co vlastně jí se děje pod rukama, čeho je vlastně ona jako kdyby nástrojem a čemu slouží. A nějaký ten morální, nebo spíš bych řekla, že i citovej, nevím, zdroj se v ní najednou jakoby najde.
0: Režijní poznámka ta byla od Ivana Ostrochovského. Ano. A to je vaše první spolupráce. Ano. Tak co jste třeba ocenila?
1: A jak jsme si řekli, už jsme si na sebe zvykli, klidně bychom mohli něco ještě natočit.
0: Protože na Instagramu, tuším, jsem někde zaznamenala vaši poznámku, že to natáčení trvalo poměrně dlouho.
1: Jo, to trvalo.
0: Takže Ivan Ostrochovský je precizní.
1: Ale je to dar, je to vlastně dar takovýhleho zážitku, kdy se to, takhle točili jsme opravdu 5 let, ale byly to takový nárazový, jako tu 3 dny, tu 5, tu 1, tu 2, tu Maďarsko, tu Slovensko. A bylo to, že točíme podle plánu, pak přetáčíme, pak dotáčíme, pak se vracíme, dotáčíme zase ještě detail do té scény, kterou už jsme jednu točili v Bratislavě, detaily, celky jsme dělali v Budapešti a dotáčíme v Praze ještě jeden poslední závěrečný detail. A vlastně je úžasný vidět jako tvůrce, režiséra, který je vlastně díky tomuhle strašně svobodný. Jako nedává si ty uzávěrky, nedává si to, musím to stihnout, třeba, nevím.
0: Už se nemůžu někam vrátit, musím to nějak stihnout.
1: Prostě dokud to nebude tak, jak chci, tak a dokud já mám ten zdroj těch financí, tak jako můžu točit a vytvářet dál, jako můžu pracovat s tím dílem, jako vlastně taky se nedá říct do roka namaluju obraz nebo napíšu k němu. Samozřejmě, že to jde, ale může to člověk nechat zrát. A vtipně teďka Ivan říká, no a nejsiš teď náhodou ráda, že máš ve Varech film, kde seš o 5 let mladší? Což mi přijde strašně vtipný.
0: Taková dvojsečná otázka.
1: Ale náš humor je takhle krásně stavěný a mě to velice pomohlo.
0: Když jsme zpátky ve Varech, tak vy jste výraznou tváří, asi si nelze Vary představit bez vás, jsou s vámi spojena už dlouhá léta. No tak je to pro vás hlavně práce, nebo si užíváte i tu atmosféru, stihnete nějaký film?
1: Musím říct, že letos opravdu včera zrovna jsem si vytiskla normálně dispozice na celý ten, jako budu tam tentokrát celý týden, a jsou to 3 stránky. Jako opravdu je to hodně náročný. Ale je to krásně náročný, jako uvádíme tam ten film, máme tam projekce, máme tam debaty, pak je tam spousta aktivit takových profesionálních, je tam třeba poprvé letos sraz, jak se to řekne, jako kdyby Mezinárodní asociace castingových režisérů, která je, to je úžasný, jako jo, jak proč třeba východoevropský nebo vůbec evropský herci dostávají o tolik méně příležitostí v mezinárodních projektech, tak toho je taky člověk součástí, já nevím, Actors Map tam má svoji akci, pak tam je Pramen, pak tam jsou partneři všichni moji, s kterými spolupracuju, tak je to opravdu koncentrovaný, pracovní, ale úžasný.
0: Tak my si teď alespoň, když nám Aňa představila ten svůj itinerář, vydechneme spolu s další písničkou. My už jsme 2 odehráli, Aňo, a tak teď se tedy dostaneme k Rozálii, La Perla, tak jenom jestli ji trochu chcete uvést?
1: Asi ne, jenom mě okouzluje. Rozálie je úžasná umělkyně a je takovej zase takový jeden ten novej, jako takový zářící, perlivej plamínek. Máme.

0: Posloucháte Český rozhlas Vltava, vizitku. Dnes je naším hostem Aňa Geislerová, kterou netřeba moc představovat. Herečka, spisovatelka, také producentka. A mě zaujala právě ta vaše producentská role, když jste třeba mluvila o tom, že i v rámci filmového festivalu budete na setkání castingových režisérů mezinárodních a že třeba tam bude i ta otázka, proč se v mezinárodních projektech méně chytí herci z východní Evropy. Tak já jenom připomenu, že vy jste vlastně s Kateřinou Oujeckou, castingovou režisérkou, dělali kurzy filmového herectví a teď dokonce v prvním ročníku na FAMU máte tuhle práci s hercem a tam se dostáváte právě k těm tématům castingu. Tak co vlastně tam učíte a co v tomto ohledu podle vás herci potřebují?
1: Tak jak to teďka odbavit všechno? Jako,
0: postupně.
1: Postupně. No k těm mezinárodním bych jenom řekla, že si myslím, že je to strašně zajímavý. My jsme měli takový Zoom call jako společný kvůli té panelové diskuzi, co bude ve Varech, kdy jsme se bavili o tom, proč si kdo myslí, že to tak je. A já si myslím, že základem, že člověk nesmí zkuhrat a že není chyba v hercích, že herci dobře vědí, co mají dělat. Vědí, že mají se fotit, že mají posílat prostě aktualizované fotky, mají nabízet svůj čas, mají prostě dělat self-tapes a tak dále. A znají agenty a agentury. To si myslím, že ten proces je už známý, ale myslím si, že je trochu potřeba jako kdyby upozornit na to nahlížení jakoby na ten východ nebo směrem do Evropy, a to se týká i přízvuku a všeho, že stejně jako třeba dřív, že jo, se je běžný, že ve scénářích máte 80% mužských rolí a 20% ženských. A není nikde psáno, proč by to tak mělo být, takže se začalo dělat normálně v podstatě, dejme tomu kvóty, to nazývejme, že z doktora se udělala doktorka. Jo, z právníka, právnička, protože to nebylo nikde daný, proč by to měly být všechno muži, prostě, jo? Takže se to začalo měnit.
0: To tak stereotypně vyplynulo.
1: Ano, a já si myslím, že takhle stejně stereotypně se pohlíží směrem na ten východ nebo do té Evropy nebo na ty akcenty. Takže vlastně místo toho, že nejlepší kamarád je prostě, jo, já nevím, rodilej Brit, no tak nebude Brit, bude to Polák, protože prostě v Anglii máme kamarády Poláky a my tady máme taky prostě cizince, kteří jsou naši kamarádi, mají přízvuky.

0: zvyklí takhle o tom uvažovat. Jo.
1: Ano, prostě to se, říká se tomu stereotyp.
0: Stereotyp, ano, přesně.
1: Ale řekněte mi, ani jenom třeba na vašem příkladě, jak těžké bylo prorazit třeba do zahraničních produkcí. Já jsem v úvodu, to jste to ještě nebyla, mluvila o tom, že jste třeba byla i po boku Antonia Banderase, ale že nedávno jste točila fakt s hvězdami, jako je Bill Nye nebo Dominic West, to byla ta anglicko-kanadsko-argentinská produkce.
0: No já jsem furt neprorazila.
1: No, tak více
0: já
1: než
0: jako
1: asi...
0: prorážím, já se furt snažím prorazit jako zrovna aktuálně teďka mám takové jako, že zase jsem jako kdyby neprorazila, ale to je takový přesně, já vlastně vím, že jsem obstála, ale v té producentské rovině ne. Vy víte, že ten jakoby talent je v pořádku, vy víte, že třeba do té role pasujete, i se to dozvíte takhle tu zpětnou vazbu, ale vlastně já zase chápu, že producent, pokud se mu vlastně ozve zpátky na casting hvězda, kterou oslovil a zprvu to odmítla, tak jakoby, když se mu ozve zpátky, že do toho projektu chce, no tak bere hvězdu, než aby riskoval tady prostě někoho, koho vlastně většina světa nezná. Mně to je úplně srozumitelný. Takže já jsem vlastně kdyby uspokojená, že vím, že jako OK, můžu tady stát, můžu být vždycky ta dvojka. Je to, sice u filmu se to nepočítá, tohle umístění, ale je to dobrý. Jako nemám z toho žádný mindrák, ale vlastně jakoby, jako ani si nestěžuju, ale ani si nemyslím, že bych dobila nějakou metu. Jako já jsem
1: na prostě... tom kontextu českého prostředí, těch českých kořenů, jak si asi máte, jste jedna z těch, které mají ten větší úspěch v zahraniční produkci.
0: Tak doufám, že to, já si nechci ani stěžovat, ale zároveň jako trošku mám pořád k tomu takovou jako kdyby pokoru a asi i nějaká přirozená skromnost v tom bude obsažená, ačkoliv já jí moc neoplývám, ale prostě nemyslím si, že bych z toho chtěla dělat nějaký takový, jako že já jsem to jako dokázala. To bych ještě si představovala jinak. Ale i třeba v rámci té Evropy, jo, já nemířím nikam vysoko, mě prostě ty mezinárodní koprodukce strašně zajímají. Ale chci ještě k tomu herectví teda,
1: stíháme krásně.
0: Ne, k té FAMU, že vlastně s Kateřinou my jsme opravdu začali dělat ty workshopy, ale v rámci toho jsme vlastně byli přizvaní třeba na to udělat masterclass na DAMU, na konzervatoři a na FAMU. A následně pak se otevřela možnost jakoby jít vyučovat na FAMU opravdu regulérně v prvním ročníku katedry režie, regulérní prostě dva semestry. Ve chvíli, kdy bohužel Honza Potměšil na tom už zdravotně nebyl dobře, tak my jsme tak jakoby řekli, že zaskočíme a zůstali jsme tam. Zrovna jsme měli v pondělí druhý už klauzury naše s našima druhýma prvákama. A je to strašně smysluplná práce, která nás baví a i ta zpětná vazba pro nás je hrozně hezká nebo důležitá. Protože si myslím, že jednak tady nemá tradici jakoby výuka filmového herectví. A my v rámci těch workshopů jsme samozřejmě pracovali s hercema, ale tady pracujeme s režisérama. Ale jednak je učíme a mučíme tím, že je nutíme hrát, protože si myslím, že je důležitý, aby režisér pochopil, co to všechno je a z čeho se to skládá, ten pocit jakoby stát před kamerou. A zároveň je strašně důležitý se naučit tu komunikaci. Někdy vlastně ta zkušenost nám říká, že ve chvíli, kdy se před sebe postaví režisér z FAMU a herec z DAMU, tak možná někdy ten herec poprvé stojí před kamerou a možná ten herec poprvé pracuje jakoby, nebo ten režisér poprvé pracuje jakoby na filmovém place s hercema, aniž by to měl nějak vyzkoušený, což je blbost samozřejmě, že oni mají spoustu cvičení a tak dále. Ale očekávají od sebe někdy věci, které si neumějí nabídnout, nebo si je neumějí sdělit, a nebo čekají, že ten mi řekne tohle a ten mi nabídne tohle, ale není nikde nějak jakoby oskoušený, jak to vlastně má být. Takže my se hodně věnujeme té komunikaci, tomu, jak jakoby efektivně vlastně sdílet herce, co po něm chceme, a na druhé straně zase poslouchat to, jak to působí, když dostáváte ty pokyny jakoby spoza kamery, jako jestli to je jako reálně něčemu užitečný nebo ne.
1: Dostáváme se k tomu, že přenášíte skutečně svoji celoživotní zkušenost. Já jsem říkala, že jste už několik dekád vlastně v tom světě filmu, což působí, když se člověk na vás podívá, ale vy jste začínala v teenagerském věku, takže to takhle to tím uvedeme, ale tak mě řekněte, jak vnímáte vy ty proměny toho filmového prostředí, protože jsou určitě velice razantní od roku 1990 do teď. Teď si ještě připomeneme třeba i vlastně kritiku, která velmi tady rozbouřila ty filmové vody z roku 24, Daria Kaštějeva, která upozornila na to, jaká je situace podle ní žen filmařek. Tak co všechno vnímáte, co se třeba vůbec v těch 90. neřešilo a kam se to posunulo od té doby?
0: Jo, tak to je takový, to je hrozně, jakoby tohle téma je pro mě samozřejmě strašně zajímavý a zároveň Já jsem takový atyp, jo, a já si myslím, že to je trošku daný mojí nějakou povahou, jo, že já jsem v podstatě, já jsem vlastně nezažila, jako kdyby, ani že by se mnou nějak jakoby špatně zacházelo, nebo že by byl na mě vyvíjený nějaký tlak. Je to asi daný tím, že jsem jednak nějaký bojovník, jednak jsem byla vždycky drzá a jednak mám takový ten pocit, že když prostě něco chci, tak to chci a umím proto udělat strašně moc věcí.
1: Čili uměla jste si stanovit od jak živá hranice?
0: Jednak si myslím a za druhý nějak jsem měla pocit jako já nevím, jak to pojmenovat. Jo. Právě hrozně těžký asi bylo i pro lidi mě přizvat do této diskuze, protože já jsem prostě řekla, ale já rodím a jestli chcete, tak abych tam byla, tak já tam budu kojit. Prostě, takže potřebuju prostě mít jako prostor.
1: To chápu, ale pak je asi taky věc toho systémového nastavení.
0: No a systémové nastavení se podle mě jakoby nemůže očekávat úplně jednostranně, že systém vyjde vstříc. Jako ono je potřeba, aby se formulovaly ty požadavky. Nějak se to tomu systému sdělilo a hledali se prostě cesty, jak to udělat. A samozřejmě myslím, že Daria vlastně udělala vlastně jakoby přesně vznesla ten požadavek, ten rozruch asi způsobil, že to možná jenom nebylo jakoby dobrý místo a čas, ale pravda v tom určitá je, že prostě prostředí se musí jakoby přizpůsobovat. Jo? Je spousta věcí, které jsou nastavené jednostranně zase jako jenom pro muže a vůbec se nepočítá s tím jako s komplikacemi, nebo jasně, na ženu se prohlíží jakoby na komplikaci kvůli tomu, že je žena. Čili já si myslím, že je potřeba vznášet ty nároky, říkat si o ty věci, co chceme, ale vznášet je ne jako formou stížnosti, ale normálně regulárního požadavku. To znamená vyvíjet nějaký jakoby smysluplný a jakoby koncepční tlak, aby se věci měnily. A
1: protože jsem říkala, že je to asi vaše téma, když jste mi povídala třeba o tom, co řešíte v rámci těch s Kateřinou Oujeckou, aby byla třeba ta práce i ten casting třeba bez, aby nebyl nepříjemný pro obě dvě strany, tak
0: no já, ale jakoby nepříjemný, já si takhle nepříjemný, myslím spíš tím, aby byl konstruktivní, aby byl přínosný, aby byl funkční. Casting je práce, to není žádná terapie. Prostě je tam režisér a je tam herec a herec musí odvádět dobře svoji práci a režisér musí odvádět svoji práci dobře. Já se na to dívám takhle, jo. Já vlastně nejsem jakoby bojovník, protože si musíme neustále dělat prostor pro nějakou jako emoční pohodu. Já si myslím, že v první řadě jakoby je profesionalita a to, že jako kdyby chceme stoprocentně odvádět svůj výkon. A k tomu, aby jsme mohli odvádět svůj výkon, potřebujeme nějaké podmínky a ty podmínky bychom měli umět formulovat. Měli bychom vědět, kde jsou naše jakoby práva, kde jsou naše povinnosti a ten základ jakoby je někde v té komunikaci. Jo. Takže já jsem trošku jako bych řekla v tomhle racionální. Jo. Mě se jakoby příčí vkládat do toho nějaké emoce a říkat, jako, že tady se nějak jakoby ubližuje a tady to je špatně, jako pojďme jako opravdu vyložit si, jak to je, jak to funguje, jak by to mohlo být lepší. Takový ty best practices jsou vlastně opravdu jako dobrý koncept, říct si, jak to nejlíp jako je možný, jakoby, aby to fungovalo a takhle to pojďme
1: a
0: dělat.
1: Vnímáte rozdíl mezi tím, jak to funguje u zahraničních štábů a třeba u nás? A to jsou právě třeba i ty stereotypy, že jste mluvila o tom, že ty scénáře, kde je prostě 20% rolí pro ženy, 80% a že se to potom nějakým způsobem proměňuje.
0: Tak rozdíl mezi náma a zahraničím právě bych řekla ani moc jako ne, nebo ne v té rovině jako kdyby toho servisu. Samozřejmě některé věci jsou jakoby automatičtější, jako opravdu se nemusíte dohadovat s produkcí, jestli vám dají karavan nebo ne, to je prostě automatický. Jako.
1: Jo, teď nemluvíme o tom vašem filmu, nebo jste byla producentkou, ne karavan.
0: mluvím, ano, jako, ano, mluvím o podmínkách jako třeba na place, ale jakoby nezažila jsem, naopak si třeba říkám, že spoustu věcí, že my taky někdy v rámci naší jako národní povahy, která je trošku, jako, že máme to nižší sebevědomí, tak spoustu věcí, jako kdyby podceňujeme, že děláme strašně dobře, ale myslíme si, že jinde je určitě dělají líp, ale moje zjištění ze zahraničí je, že opravdu jako jsme vlastně na vysoké úrovni toho, jako, co máme, ale zároveň už jsem si taky jako vědomá toho, že moje pozice tady je trošku jakoby, jo, opravdu po 30 letech kariéry mám asi podmínky nastavený jinak, jo, ale zase já opravdu nesnáším jako, nebo nesnáším, nemám ráda stížnosti, nemám ráda jako kňourání, nemám ráda, jakože tématem se udělá problém. Já mám ráda řešení.
1: Zároveň vy jste zmínila, že se čím dál více blížíte intuitivnímu herectví, i když říkáte, že je samozřejmě potřeba zapojit i tu intelektuální část. Tak jak vypadá vaše studium role? Jak to tam kalibrujete? Co je ta intuice?
0: Já myslím, že to se tak jako opravdu vy, každý si nějak najde svoji metodu.
1: Mm-hmm. Mě si, zajímá že, právě ta vaše. Že, a jak no, se vyvíjí?
0: A moje je taková, že já vlastně potřebuju jako znát to téma. Já musím znát ten příběh. A musím ho znát jako kdyby úplně sem a tam zpátky prostě, protože vlastně málo kdy se vám stane, že budete točit kontinuálně, takže se nesmíte nechat nachytat tím, že natočíte něco a pak si uvědomíte, ale když předtím bylo tohle, jo. To je prostě, to je největší problém. Takže já potřebuji znát příběh naprosto, nepotřebuji znát úplně slova, ty jsou pro mě jako ty texty, já se učím strašně snadno, ale potřebuji vědět smysl těch věcí, takže já se všechno našprtám, všechno se naučím, zjistím si, co potřebuji, ale každá role si říká o něco jiného a pak se na to s klidem vybodnu. Teď třeba točíme Zmizení Sáry Lindertové, kde jsem s Milanem Ondríkem, s kterým jsem strašně chtěla točit a vždycky tam stojíme a říkáme si, já vůbec nevím, co udělám. Já taky nevím, já nevím, uvidíme. A je to vlastně strašná radost nevědět. A někdy vlastně ani v tom výsledku, a tam je to se právě úžasný, že má člověk režisér a řekne, a můžete si dovolit říct, jako já nevím, já fakt nevím, řekni mi, nebo stačilo to, bylo to dost, nebo to bylo blbý, nebo... A mimochodem, tohle je z mýho pohledu takzvaný safe space. Pro mě na place to není o nějakém násilí nebo sexuálním obtěžování a tak dále. Pro mě jako pro herečku safe space je safe v tom, že můžu jako kazit věci, dělat
1: a můžete říct, nevím.
0: Můžu si risknout nabídnout úplný kraviny a nebojím se. Takže to je můj safe space.
1: Tak ať máte radosti na tom place filmovém co nejvíc. Aňa Geislerová byla hostem v dnešní vizitce. Děkuju, že jste přišla.
0: Děkuju a ještě jednou se omlouvám za pozdní příchod.
1: A nakonec máme skladbu Davida Byrne z filmu Last Emperor.

0: muzeum v Praze slaví 120 let. Přijďte objevit příběhy, které formovaly naše dějiny. Prožijte tisíc let historie v jedinečné atmosféře pražského Josefova. Židovské muzeum v Praze. Už 120 let. Místo, kde minulost promlouvá k současnosti. Více na www.zmp.cz. Hlavním mediálním partnerem muzea je Český rozhlas.
1: Bylo 11 hodin.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
1: Systém rozdělování daňových výnosů mezi kraje obstál před ústavním soudem. Skupina senátorů loni navrhla zrušit část zákona o rozpočtovém určení daní. Soud dnes ale jejich podnět zamítl. Podle senátorů zákon neobsahuje mechanismus, díky kterému by se mohly podíly přizpůsobovat změnám, třeba demografickému vývoji. Vede tak podle nich k nerovnostem ve financování krajů a poskytování veřejných služeb. Ukrajinská armáda zasáhla už podruhé za poslední týden ropnou rafinérii v ruském městě Ufa. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na síti X informoval i o úderu na vojensko-průmyslový objekt v ruské Pensenské oblasti. Jde podle něj o strategický komplex vyrábějící součástky do raket, kterými Rusko útočí na ukrajinská města. Oba zasažené cíly leží stovky kilometrů od frontové linie. Naopak Rusko v noci útočilo na Ukrajinu. Ukrajinské úřady hlásí nejméně 3 oběti. Irsko dnes oficiálně převzalo předsednictví v Radě Evropské unie. Dublin bude stát v čele instituce do konce letošního roku. Do té doby chce například posunout a uzavřít jednání o unijním rozpočtu na roky 2028 až 2034. Zaměřit se chce také na rozšíření spolupráce s unijními partnery, jako jsou Spojené státy nebo Velká Británie. Irsko se chce soustředit i na přístupové rozhovory se státy, které mají zájem o členství v EU. Globální teplota mořské hladiny v uplynulém měsíci překonala rekordní hodnoty. Vychází to z měření programu Copernicus, který před více než týdnem zaznamenal průměrnou mořskou teplotu 20,86 stupňů Celsia. Tím překonal hodnoty z let 2023 a 2024. Oteplování oceánu je důsledkem globálních změn klimatu, které podle vědců vede k tání ledovců, zvedání hladin moří a trvalým změnám světových ekosystémů. Počasí má být oblačno až zataženo, zejména v Čechách, občas déšť nebo přehánky, místy bouřky, odpoledne čekejte další i velmi silné bouřky na Moravě a ve Slezsku. Provázet je může silný vítr, kroupy a přívalové srážky, nejvyšší teploty v Čechách 20 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 31, maxima na horách pak kolem 17 stupňů Celsia. A podrobněji zprávy na webu irozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Tak snad vám, milí posluchači, déšť přinese nikoli komplikace, ale úlevu dnes o prvním červencovém dni roku 2026. Posloucháte polední vysílání stanice Český rozhlas Vltava, kterým vás provází Daniela Čermáková. No a pro začátek po 11. hodině, jako vždy, jazz, současný jazz, jakou bude mít náladu, jaké možná poselství, to nám teď řekne náš kolega z Českého rozhlasu Hradec Králové Tomáš Kačner. Já vás zdravím, Tomáši.
2: Krásný den, krásné dopoledne.
1: A jednoduchá otázka na úvod, co to dnes bude?
2: No, začíná nám léto, 1. července, já jsem si prostě říkal, hele, začátek léta, prázdnin, to je potřeba v nějakou latinu, něčím prostě slunečným, ale jak o víkendu bylo takové vedro, jsem říkal obráceně, musíme se na to podívat jinak. A furt jsem přemítal, obracel jsem desky, hledal jsem a pak jsem objevil jeden klenot. Desku, která mě naprosto nadchla, uhranula a která má právě parametry úplně všeho toho, co jsem teďka spojoval do sebe. Ona na jednu stranu má v sobě jakoby to slunce, to teplo, to léto a zároveň je obrovsky intimní, obrovsky uzavřená do sebe, má velký přesah a je taková ne bujará, ale právě naopak ponořená hodně do sebe. Ta deska se jmenuje Time for Love. Čas na lásku, naprosto jednoduchý název. Takže zase jako na první pohled jsem říkal, no tak jejda. No nicméně, stačí se do toho jenom jemně do chvíle na chvilku zaposlouchat a už to hovoří a celá deska je právě krásně vystavěná, udělaná. A teď o kom to vlastně celé je. Za tím projektem stojí zpěvačka, která je přes 60 let, jmenuje se Stacey Kent. Myslím, že kdo trošku sleduje hudbu, tak už trošku ví, o kom je řeč, protože má za sebou nominace na Grammy, Brit Award, řád ve Francii, prostě má množství cen za svou historii, prodeje jejich alb přesáhly 2 miliony kusů, má miliardu streamů a tak dále, prostě opravdu je to velmi uznávaná interpretka. Tak jsem viděl ten název Time for Love, si říkám, fajn, tak to budou asi nějaké standardy, nebo prostě jenom zamilované písně. No, není to tak úplně zcela, samozřejmě jsou, ale jsou tam právě věci nejenom z jazzové oblasti, ale jsou tam skladby třeba Nona Bernsteina, ale třeba i Stevie Wandera, Beach Boys, prostě úplně jako zvláštně poskládané. Ale ono to strašně krásně do sebe pasuje. A možná právě tím, že je ta deska taková až hodně intimní, protože se na ní podíleli pouze dva muzikanti vedle Stacey Kent, tak její manžel Jimmy Tomlinson a ještě americký pianista Art Hirahara. Takže pojďme si poslechnout první skladbu, která se jmenuje stejně jako ta deska Time for Love.

0: A Time for Love je píseň ze stejnojmenného alba americké zpěvačky Stacey Kent, které si dnes představujeme. Tomáši, vy jste říkal, že jste ho našel ve své diskotéce. Jak dlouho toho tam máte? Jinými slovy, to album vyšlo kdy? To jsme si ještě neřekli.
1: To album vyšlo letos v dubnu, čili je to její nejnovější deska, předtím předchozí deska je 3 roky stará.
0: Vy už jste říkal, kdo všechno jsou autoři té hudby, která je k slyšení na téhle desce, Leonard Bernstein, Stevie Wonder. Takže obavy, že by to CD vzhledem k tomu námětu mohlo být monotónní, jsou asi liché.
1: No, samozřejmě, opravdu ten název Time for Love, člověk by čekal, že uslyší 60 minut jenom love songů a že to bude třeba takové jako jednom odstínu, v jedné barvě, tak tady ne. A natož ještě právě, a mně to přijde dobré si to znovu zopakovat, je tam pouze pianista Art Hirahara a hráč na dechové nástroje, mimo jiné manžel zpěvačky Jim Tomlinson, čili opravdu jenom velmi subtilní trio, které to celé dalo dohromady, zpěvačka, dechové nástroje a klávesy, ale ono to prostě má tolik nálad, tolik možností, tolik variant a ta deska je pak strašlivě živá, skvělým výběrem věcí. Mně se tam strašně líbí to, že se neomezuje jenom na anglofonní skladby, ale je tam francouzština a takhle. To jsou prostě další věci. Není to o jednom stylu, je tam prostě více stylů. Není tam jenom ten jazz, ale právě přesahuje to někam i do toho staršího popu do poloviny 60. let. Což právě za chvilku si poslechněme. Pojďme si poslechnout za chvíli právě ty Beach Boys, protože jejich skladba God Only Knows je považována za jednu jakoby z nejvíc zamilovaných písní všech dob.
0: No tak ale, tu ji máme.
1: Tak, ale tady právě krásně si poslechnout, jak tu píseň oni vzali, jak ji uchopili, jak si s ní úplně jinak poradili a jak je celá, jak je opravdu subtilnější, něžnější a ještě přívětivější.
0: Tak prosím.

0: Brian Wilson a Tony Asher, pokud se nepletu, jsou autory textu a hudby. Jsou to tady Bee Gees?
1: Jsou to Bee Gees.
0: Které si vzala do parády Stacey Kent na své desce A Time for Love, kterou posloucháme, tedy ukázky z ní. My jsme mluvili o pestrosti té desky i za tu cenu, že tam účinkuje vlastně minimum hráčů. Co vy oceňujete na tom jejich přístupu a to, že je ta deska tak barevná?
1: Ta barevnost vychází ne právě z nadbytku nástrojů, ale z toho přesného opaku. Méně je více. Méně je zde rozhodně to, že méně vlastně nástrojů, méně aranží a všechno, co se použije, jako když vaříte, blíží se poledne, takže mám tuhle asociaci naprosto jasnou, když vaříte jenom z těch nejlepších několika málo surovin a dáte tam těch věcí přesně těch kvalitních, jenom přesně tolik, kolik má být, ne nic navíc.
0: Tak bych se chtěla zeptat, co oni tam teda dali konkrétně.
1: Takže samozřejmě, je tam to úžasné piano, americký pianista Art Hirahara a ten Jimmy Tomlinson, její manžel, který hraje na dechové nástroje a skladby, kterou se poslechneme na závěr, tak tam bude i zpívat. A já jsem zase nešáhl po žádném standardu nebo po nějaké basanově, ale vzal jsem si naopak píseň opět z poloviny 60. let, která se jmenuje Trains and Boats and Planes, čili zase věc spíše z popové kategorie.
0: A tedy je to poslední ukázka z desky Stacey Kent, A Time for Love, kterou nám dnes představil Tomáš Kačner. Díky.
1: Děkuji taky a hezká léto.

0: Tak ještě jednou A Time for Love, to je deska Stacey Kent, americké zpěvačky, které vydala tato umělkyně v dubnu a my jsme vám ho dnes představili skrze tři ukázky.
1: Jáchymov 90. let, jeden lázeňský hotel a tajemství skrytá pod povrchem.
2: Co všechno odhalí zelenkavá záře uranového skla?
1: Uranova.
2: Román současné české autorky Lenky Elbe.
1: V premiérové čerbě na pokračování od 18. června vždy v 6:30 večer na Vltavě.
2: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Tohle byla jiná americká zpěvačka, také herečka a aktivistka za ochranu zvířat Doris Day. Jejíž kariéra začala koncem 30. let 20. století a trvala téměř dvě desetiletí, než se stala jednou z největších filmových hvězd 50. a 60. let. Doris Day svou kariéru zahájila v roce 39 jako zpěvačka Big Bandu poté, co jí autonehoda zkrátila možnou taneční kariéru. Jejím prvním hitem se stala skladba Sentimental Journey, vydaná v roce 45 s kapelou Les Brown and His Band of Renown, která se stala hymnou pro vojáky druhé světové války, kteří se vraceli z války domů. Ale my jsme poslouchali z píseň z alba Day by Day z roku 1956.
1: Kultura v rytmu dne.
2: Osudy, povídky a spousta hudby.
1: Polední Vltava. Vždy od 11 do 2.
0: Vlčí bouda, konec starých časů, panel story, člověk proti zkáze. Na samotě u lesa, vesničkomá, středisková, o slavnostech a hostech, ale především Oscarem oceněné ostře sledované vlaky. To je jen pár titulů z dlouhé filmografie kameramana Jaromíra Šofra. Je jedním z nejzásadnějších představitelů české kameramanské školy spojené s existencí nové vlny. Vedle klasických hraných titulů stál za kamerou několika dokumentárních filmů a interaktivního filmu Kino Auto. Tomat člověk a jeho dům, který byl prezentován s velkým úspěchem na světové výstavě Expo 1967 v Montrealu. Právě rozhlasové vzpomínky filmového kameramana a pedagoga Jaromíra Šofra jsou prvními letními osudy v tomto roce.

0: Glenn Moore, Paul McCandless, Ralph Towner, Mark Walker neboli Oregon a deska Tisíc kilometrů.
1: Osudy.
0: Jejich protagonista je jedním z posledních velkých mistrů českého kameramanského řemesla. Je režisér Jiří Menzel o něm řekl, že jej měl celých těch 50 let spolupráce rád, s výjimkou týdnů, kdy spolu točili. Charakterizoval jej jako tvrdohlavce a puntičkáře, kterého ostatní profese nezajímají. My si poslechneme třetí část vzpomínek kameramana a pedagoga Jaromíra Šofra.

S Jiřím Menclem jsme se seznámili přece jenom osobněji už v debatách o televizi a filmu. Kromě kontaktů, které měly svůj začátek ve škole, poněvadž tam docházelo k diskuzím o právě shlédnutých filmech, došlo k seznámení při různém plnění povinností, a to šlo o brigády v zemědělství. Takže já si vzpomínám na cesty vlakem, často noční cesty vlakem z brigád. No a tam jsme s Jiřím Menclem probírali to, co nás nejvíc zajímalo. Mencel inklinoval k televizní službě. Mencel původně uvažoval o svém zaměstnání jako televizního režiséra. No to se mě nijak zvlášť jako nezamlouvalo, až jsem to necítil jako svébytné a svéprávné, což pro mě jaksi byla služba filmu jako takovému. S Jiřím Menclem jsme nebyli těmi přáteli, kteří by nemohli vydržet bez častých setkání. Když jsme se setkali, tak to bylo vždycky v rámci určitého plánu společnému dílu, což byl film naštěstí. S Menclem jsem já nemohl mít další téma společné, poněvadž Mencel byl povahou a založením knihomor, což bylo dáno i obrovským rozsahem a kvalitou knihovny jeho otce. Jeho otec byl scenarista a samozřejmě člověk v literatuře velmi vzdělaný. Mencel skrze tu knihovnu, kterou měl k dispozici nad svojí posteli a všude v těch prostorách, kde přebýval, tak tou knihovnou byl velice intelektuálně živ. Mně stačilo, že Mencel se orientoval na literární velikány, převážně tedy druhé poloviny 20. let, jejichž adaptace jejich děl byla samozřejmě obtížná a mnozí se jí zcela záměrně vyhýbali. Z Menclových kolegů to byl především Ewald Schorm, jako režisér, filozof, a Jiří Menclo nebyl typickým představitelem české nové vlny. On to jenom dobíhal. On byl jaksi těmi metodami natáčení, filmovými metodami, byl velice inspirován a nadšen, ale on zatím klopítal jako za posledním vagonem vlaku rozjetého jinými. On se k tomu dostal ve své tvorbě nejblíž, když se rozhodl adaptacemi posloužit dílu pana Bohumila Hrabala. Ta druhá polovina 60. let, to už bylo to nejpříznivější klima pro naši tvorbu ve stylu té české nové vlny. Bohumil Hrabal byl naším generačně daleko samozřejmě starším, ale přece jenom se dá říct kamarádem. To byl pan Hrabal, který stál za všemi těmi projekty, které později nás charakterizovali jako tvůrce české nové vlny. Nejmladší a nejodvážnější byl Jiří Menclo, spoluprací už na scénáři Ostře sledovaných vlaků se ukázalo, že jsou to sice generačně velmi vzdálení lidé, vzdálení tvůrci, ale velmi blízcí sobě navzájem v tom způsobu vyprávění filmového. Takže
pro ten film se hodila i ta obrazová metoda, kterou jsem tam přispíval já už jako velmi dobře připravený a vyškolený z filmu s Karlem Kachyňou, ať je republika, tak to se všechno velice hodilo k tomu zhodnocení té látky ostřesledovaných vlaků. No byla to metoda, která stavěla na pocitu absolutní autentičnosti. My jsme tehdy měli k dispozici černobílé filmové médium, které bylo vůbec optimálním médiem pro zobrazování stavu české společnosti v období protektorátu. Nebylo myslitelné se zhostit látky ostřesledované vlaky médiem filmu barevného. V době protektorátní byl český divák naladěn na médium černobílé, dokumentární, co nejdokumentárnější, a to všechno bylo využito pro styl ostřesledovaných vlaků. Nejplodnějším faktorem byla Menclova důvěra ke mně. Na rozdíl od Jiřího Mencla, já jsem byl tím elementem puntičkářským, ale Jiří Mencel to u mě toleroval a byl schopen se s tím i přes určitý vnitřní odpor se s tím prostě v zájmu díla, v zájmu spolupráce se s tím prostě vyrovnat. On mě považoval za přítěž, že jsem nebyl schopen té žhavé autenticitě napomáhat tím kameramanským řemeslem, osvobozeným od toho precizního technického drillu. V jistém smyslu to byla skutečně přetahovačka a přetlačovačka, ale Jiří Mencel se vyrovnal s tímto jakýmsi teda handicapem pultičkáře a nakonec potom se v dalších svých projektech obracel na mě už se znalostí toho, jak ta spolupráce vypadá v našem případě.

Právě v té druhé polovině 60. let tím Oscarovým úspěchem už jsme získali takovou důvěru, že bylo možno se s Jiřím Menclem obrátit k jiné tvorbě, k jiným látkám. No to vlastní ocenění nemělo na mě žádný zvláštní výrazný dopad. To jsem bral jako, že to je parketa jiných lidí a jiných komisí a filmové akademie americké. A tehdy jsme žili v době, kdy nebylo příjemné pro vedoucí osobnosti filmu se americkým oceněním příliš jako chlubit nebo ho příliš připomínat. Nicméně naše situace pracovní byla s tím udělením Oscara velmi ovlivněna. Poněvadž se s námi začalo počítat jako s někým, kdo dokáže na mezinárodním poli, mezinárodní úrovni se zviditelnit. Já bych jenom připomenul, že tehdy státní film měl ředitele poměrně velmi správně orientovaného na možné festivalové úspěchy a to byl pan Ivan Poledňák, ředitel československého filmu. A zásluhou jaksi úzkých kontaktů došlo k tomu, že jsme byli pozváni na základě tohoto vyznamenání Oscarem, jsme byli pozváni na Pražský hrad, který tehdy byl sídlem prezidenta generála Svobody. Ten nás pozval na přátelské setkání a na skleničku tvrdého alkoholu a jsme besedovali o podmínkách natáčení toho filmu a o tom, co pro nás znamená tedy to Oscarové ocenění. Byla to formalita, poněvadž jeho spojení s tímto kulturním děním nebylo tak úzké a osobní, to je pravda.

Mezi našimi spolužáky na filmové fakultě byly osobnosti mnohem výraznější. Je nutno jmenovat osobnost Jana Němce. Jan Němec s Ester Krumbachovou mě nabídli tu nejlákavější možnost natočit s nimi film O slavnosti a hostech. Ten film byl ohromnou zábavou. To natočit, já jsem proto vytvořil podmínky tehdy, aby oni jako režisérské osobnosti v exteriérových podmínkách, až to byl exteriérový film, tam nebyl ani kousek ateliéru, tak šlo o to umožnit těmto lidem komfortní práci, tak, jako by to byla práce v Kamenném divadle pro ně. Jako. Aby to mohla být metoda v exteriéru a přece jenom nerušené práce po stránce zvukové a po stránce jaksi inscenační a po stránce vedení herců k tomu cíli, o který nám šlo. V podmínkách exteriéru, které bývají velice obtížné na soustředění a obtížné i na zvládnutí toho úkolu, v exteriérových přírodních podmínkách, pak tam spousta rušivých faktorů, je to atriskové letadla na obloze. Jsou to podmínky často nejméně příznivé pro soustředěnou práci s hercem, nebo i tedy v našem případě s nehercem. Vzniknul film, který zprvu bylo namítáno, že to je pro diváky nesrozumitelné, ale později se ukázalo, že ten film byl natočen tak, že jeho účin prostě dozrával. Šlo o takový soud o lidských

pány, osobnostmi. Byli to sice neherci, anebo herci z reduty. Byl to třeba pan Bošek jako herec. Moje seznámení s Janem Němcem bylo velmi prospěšné. Bylo to proto, že já jsem Jana Němce považoval za velmi důležitou a charakteristickou osobnost pro styl té české nové vlny. Ten styl vyprávění byl velice podobný jako styl vyprávění France Kafky na poli, tedy literární, poněvadž Kafka neměl příležitost se projevit jako filmový režisér nebo i jako divadelní režisér, myslím, že to nebyla jeho parketa. V té působivosti, kterou po Kafkovi potom převzal tuto štafetu, samozřejmě Bohumil Hrabal. To byla jedna líheň vyprávění a v případě pana Hrabala to už byla služba filmovým projektům. Ono to vedlo vždycky k dobrým výsledkům. Na dílo Ladislava Vančury byl schopen se dokonale adaptovat František Vláčil. Markéta Lazarová, což je ojedinělý vybroušený krystal, přínosem a vodítkem pro mě byl objev toho účinku Vláčilova nenapodobitelného a nesmírně inspirativního historického dokumentarismu, kde bylo všechno pravé. Zatím už totiž stála také Ester Krumbachová, takže od historických kostýmů až pro tehdy obvyklou výzbroj osobní těchto středověkých postav. To bylo všechno s autenticitou, která byla nepřekonatelně působila. Skrze ta uvedená díla jsem prošel nejintenzivnější školou sloužit těm filmovým projektům tou silou té nefalšované dobové autenticity.

Samozřejmě dobová atmosféra konce 60. let a společensko-politická se nejvíce uplatnila při spolupráci s Evaldem Šormem na právě škvoreckého farářově konci. Tam už v průběhu natáčení bylo cítit podvědomně, ale velmi intenzivně určitý konflikt doby, spočívající v tom, že proti hrdinovi, proti samotnému tomuto falešnému faráři, kterého vynikajícím způsobem sehrál Vlastimil Brodský, kde bylo možno už ukázat společenské síly cílené k jeho porážce, k jeho odhalení a k jeho devastaci. To už tam všechno jako bylo a ono to vedlo k té honbě na tohoto falešného faráře. Element té světské moci. A pan Libíček v roli reprezentanta této světské moci, jako v roli učitele, který sloužil režimu struktury vedoucí už k potlačení jakékoliv spoury, vedoucí k svobodnému uplatnění, tak to stvárněno panem Libíčkem bylo přesně k věci. A samozřejmě pan Libíček byl provokativní pro tehdejší tu světskou moc. Režisér Evald Šorm byl nadán jakousi vizionářskou schopností a považoval za účinné, když film Farářův konec bude končit nějakou předzvěstí blízké budoucnosti. Zvolil proto jako zvukovou kulisu pro poslední natáčecí den na fotbalovém hřišti, zvolil zvukovou kulisu hřmot přeletajících tryskových stíhaček a tato kulisa se jevila, jako později bylo jasné, že to je vizionářské zakončení filmu, které má své pokračování ve skutečné historické události okupaci Československa. Šlo o poslední natáčecí den 20. srpna, kdy jsme po splnění natáčecího plánu to zabalili na venkově v těch počepicích a odstěhovali jsme se do Prahy. 21. srpna 68 došlo k té skutečné události obsazení Československa takzvaně spřátelenými armádami států se stejným politickým principem, které trvalo samozřejmě potom už následná desetiletí.

Milanem Šormem jsem měl dobrý kontakt už na filmové fakultě. Ewald Schorm už mě poznal jako kameramana na natáčení s Janem Němcem a věděl, co lze ode mě očekávat. Já jsem přistoupil k farářovu konci jako k natáčení filmové frašky. V případě tohoto projektu jsem si řekl, půjdu do toho takovou tou lehkou rukou, poněvadž takové ty držené formální metody hraného filmu bylo potřeba osvobodit a udělat věc jako lehkou rukou. Sice kontaktním zvukem, čili s nepohyblivou těžkou kamerou, ale kde jsem mohl sloužit takovému amatérskému přístupu v tvorbě nepříliš náročné na světelné atmosféry. Evaldovi se to velmi hodilo a líbilo a já jsem tím šel trochu pod tu svoji úroveň té brilantní světlotonální metody vypracované pro jiné filmy, jsem šel od toho trošku jako ústupem k jakémusi amatérismu filmovému. Zdálo se mi to, že to je asi tak to nejlépe, čím se tomu dá posloužit. A také se tomu takhle jako posloužilo. No v případě Ewalda Schorma k žádným konfliktním situacím nedocházelo. To je pravda.

ta 60. léta, zejména jejich jaksi druhá polovina 60. let, to byla pro mě ta přesná epocha, jak vplout do profesionální tvorby, a bylo zřejmé, že ta šťastná doba české filmové nové vlny bylo to nejpříznivější klima pro uplatnění naší vyprávěcí filmové metody, která vznikla na půdě filmové fakulty.

Jako o kouzelníku barev a světla se mluví o Jaromíru Šofrovi. My posloucháme rozhlasové vzpomínání tohoto filmového kameramana a pedagoga v tomto týdnu v rámci programové řady Osudy. Čtvrtou část na Vltavě můžete poslouchat zase zítra od 11.30. A k dispozici jsou vám pochopitelně Osudy na našem webu vltava.rozhlas.cz. Eventuálně můžete využít také předpůlnoční reprízu.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Poslanci mají dnes na programu závěrečné čtení změny jednacího řádu sněmovny. Český tým záchranářů ve Venezuele je kompletní, práci jim ale komplikují dotřesy. Festival Měsíc autorského čtení se letos zaměří na literaturu z Grónska. Počasí bude převážně oblačno až zataženo. Zpočátku v Čechách, odpoledne i na Moravě a ve Slezsku občas déšť a bouřky. Teploty v Čechách do 25, na jihovýchodě až 33 stupňů. Poslanecká sněmovna má dnes na programu třetí čtení změn svého jednacího řádu. Jejich cílem je omezit obstrukce a zefektivnit jednání. Šéfka poslanců hnutí ANO Taťána Malá by chtěla o novele dnes rovnou i hlasovat. Záležet ale bude na vystoupení jednotlivých poslanců. Podle zákonodárců jde o revoluční změny ve fungování dolní komory parlamentu. A podle Malé se podařilo najít kompromisy mezi koalicí a opozicí.
2: Ta debata k němu proběhla, udělali jsme tam dohody, kompromisy. Myslím si, že už je na čase, abychom po půl roce legislativního procesu ten návrh schválili.
0: Opoziční hnutí STAN chce v rámci novely prosadit i pozměňovací návrh, který by zakazoval poslancům být pod vlivem alkoholu v době jednání. Jestli najde dostatečnou podporu, zatím není jasné. Českem během večera a noci přecházely bouřky doprovázené přívalovým deštěm a někde i kroupami. Záchranáři na Jindřichohradecku ošetřili na dětském táboře 6 lidí po zásahu bleskem. Dospělého muže, který byl po úderu krátce v bezvědomí, transportoval vrtulník. 5 dětí pak do nemocnice převezli sanitky ve stabilizovaném stavu. Počasí způsobilo komplikace na silnicích i železnicích. Hasiči vyjížděli hlavně k popadaným větvím a stromům. Podle energetické skupiny ČES byly kvůli bouřkám tisíce domácností bez proudu. Úřad vlády definitivně dokončil přesun agent lidských práv, protidrogové politiky, duševního zdraví či národnostních menšin na určená ministerstva. Kvůli rozhodnutí rezignovalo přes 50 expertů z lidskoprávních vládních rad, výborů a pracovních skupin. Podle nich tento krok ochranu zranitelných v Česku oslabí, potřeba je nadrezortní řízení. Podle bývalé zmocněnkyně pro lidská práva Moniky Šimunkové se likviduje nejen nadrezortnost, ale i nezávislost.
3: Ten dialog mezi občanskou společností a vládou, který se právě odehrával na platformě těch poradních orgánů vlády, dostal povážlivou trhlinu a pro mě, vzhledem k tomu, že ty změny jsou nevratné a že vidím, jakým způsobem probíhají ty přesuny, tak já opravdu nemám důvěru v tom, že ten systém bude fungovat tak jako dosud.
0: Například opoziční hnutí STAN už mluví o tom, že když bude součástí příští vlády, vrátí zpět původní stav a zakotví agendu lidských práv pod úřad vlády kompetenčním zákonem. A podle Šimunkové je to jediná varianta, která může do budoucna ještě agendu zachránit. Venezuelští i zahraniční záchranáři dál bojují s časem. Stále hledají lidi, kteří po zemětřesení mohli přežít pod sutinami. Kompletní je už i český tým USAR. Z Curaçaa včera dorazilo zbývajících 19 hasičů, kteří se předtím nevešli do transportního letadla. Záchranáři jsou v kontaktu s místními obyvateli, kteří jim předávají tipy na místa, kde by mohl někdo přežít. Podle velitele odřadu českého týmu USAR Petra Vodičky jim ale práce komplikují další dotřesy.
4: Jakmile dojde k otřesu, všichni ven. Všichni ven ze sutiny, jdou na bezpečné místo a okamžitě přepočítat. My všichni máme s sebou všechny lidi. Počkáme, až se uklidní. Znovu posouzení statikem a teprve pak můžeme pokračovat.
0: Ničivé zemětřesení ve Venezuele nepřežilo více než 1900 lidí. Zraněných je okolo 10 tisíc. Slovensko ode dneška předsedá takzvané Vyšegrádské čtyřce. Bratislava chce v následujícím roce obnovit těsnější spolupráci mezi dalšími členskými zeměmi, tedy Polskem, Maďarskem a Českem. Jednotlivé členské státy se v minulosti totiž neshodly například na postoji k Ruskem napadené Ukrajině. Slovensko chce také posílit pozici V4 v rámci vyjednávání s Evropskou unií. Začíná středoevropský literární festival Měsíc autorského čtení. Po celý červenec nabídne setkání se spisovateli v Brně a Ostravě a části i na Slovensku. Kromě domácích tvůrců se letos představí autoři z Grónska, doplňuje dramaturg festivalu Pavel Drábek.
5: Měsíc autorského čtení se dlouhodobě věnuje literárním kulturám, které jsou méně zjevné. V poslední době se obracíme právě k zemím, které nemají dost dobré šanci se stát čestnými hosty vyhlášených přehlídek. Před 2 lety jsme hostili Tchaj-wan, loni jsme věnovali autorům exil a letos se věnujeme Grónsku.
0: V brněnském divadle Husa na provázku dnes přehlídku zahájí český spisovatel Jáchym Topol a grónská básnířka Jessi Kléman.
1: Počasí.
0: Bude oblačno až zataženo, na východě zpočátku i polojasno, zejména v Čechách občas déšť nebo přehánky. Místy bouřky i silné, odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Ojediněle budou doprovázeny nárazovým větrem, kroupami a přívalovými srážkami. Později večer budou od západu srážky ubývat, na západě se bude i vyjasňovat. Nejvyšší teploty v Čechách 20 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 26 až 31 stupeň, na jihovýchodě kolem 33, v 1000 metrech na horách bude kolem 17 stupňů, v Jeseníkách a Beskydech naměří okolo 22 stupňů Celsia. Více zpráv si můžete přečíst na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Tedy 1. červenec roku 2026 je v půli, začal dnes měsíc, kdy byl třeba například položen základní kámen Karlova mostu v Praze. Poprvé vyšla babička Boženy Němcové, poprvé se objevil Ferda Mravenec. A v červenci měl také premiéru první český hraný film. Bylo to 3. července 1896. Byl to film Dostaveníčko ve Mlínici, trval 1 minutu a premiéru měl v Praze na výstavišti na výstavě architektury a inženýrství v pavilonu Český kinematograf. No a film je tématem číslo 1 nejen letošního července, ale celého léta u nás na Vltavě a druhý týden pokračuje také náš cyklus To byl můj film, který můžete poslouchat v rámci Polední Vltavy, kterou vás provází s přáním hezkého celého dne Daniela Čermáková. My v tomto seriálu mapujeme historii českého filmu, dnes se ale přes českou filmovou historii vydáme jinou cestou mimo Prahu, do Zlína konkrétně, kde vznikl jeden z nejpozoruhodnějších filmových fenoménů u nás. Historii zlínských ateliérů nás dnes provedou Kristýna Roháčková a Martin Hrnčíř, které tady s potěšením vítám. Dobrý den.
2: Hezké poledne.
3: Hezké poledne.
1: Tak třeba, Martine, o čem bude konkrétně řeč?
3: My se trochu vrátíme ještě k začátkům zlínských ateliérů, ale potom probereme i to, jak se dostali od reklamy k animovanému filmu a také zmíníme dvě jména, a to Hermínu Týrlovou a Karla Zemana, protože to jsou tvůrci, kteří inspirují a inspirovali už tehdy ve své době tvůrce, ale inspirují zahraniční tvůrce i dnes.
2: A já jsem viděla Martinovu přípravu, takže já tady budu hlavně od zajímavostí a bizáru.
1: Tak se na to těšíme. Teď tu máme nikoli bizár, teď tu máme Josefa Haydna a část jeho symfonie D-dur.

0: Il Giardino Armonico s Giovanni Antonínem nám hráli menuet z D-dur symfonie Josefa Haydna. Hudba dozněla ve 12 hodin a 11 minut. A co budeme probírat v dnešní hodině dějin kinematografie, to bylo před chvílí řečeno. Tak budeme mluvit o historii kinematografie, která stojí stranou velkých studiových dějin Prahy. Podíváme se do Zlína, do místa, kde film nevznikal jen jako umění, ale i jako součást průmyslu, výchovy a firemní filozofie. Filmové ateliéry ve Zlíně jsme včera už lehce naťukli, tak se pojďme podívat na to, jak se vlastně stavěli. My jsme zmínili, že hlavní roli hrála reklama na výrobky místní továrny. Nevím, kdo odpoví, jestli odpoví Kristýna Roháčková anebo Martin Hrnčíř na otázku, kdo stál za podobou ateliéru.
1: Tak odpovím já, Martin Hrnčíř. Zlínský ateliér se zrodil vlastně v důsledku z praktické potřeby. Firma Baťa totiž potřebovala prezentovat své výrobky a svůj způsob práce a film se k tomu hodil mnohem lépe než ta tištěná reklama. Za celým tím projektem stálo propagační oddělení Baťových závodů, které si uvědomilo, že ten pohyblivý obraz dokáže prodat jak tu botu, tak i tu myšlenku. První pokusy se natáčely už ve 20. letech, ale ten skutečný ateliér s vlastními prostorami, technikou a štábem tak vznikl až na počátku 30. let na Kudlově, na kopci za Zlínem. Důležité je, že to nebyla iniciativa nějakého osamělého filmového nadšence, ale promyšlená součást té firemní strategie, podobně jako Baťova škola, práce nebo sociální program pro zaměstnance. Film se tu tak od počátku chápal jako nástroj propagandy v tom nejširším slova smyslu, a to propagandy práce, kvality a moderního životního stylu. Za podobou těch samotných ateliérů stojí funkcionalistický architekt Vladimír Karfí, který navazuje na tu Baťovu filozofii jednoduchosti a efektivity. Budovy na Kudlově tak nejsou okázalé, ale hlavně účelové, přesně navržené pro potřeby té filmové výroby, která je už od začátku chápána skoro jako takový tovární proces. Vladimír Karfík byl žákem Le Corbusiera, u kterého byl kresličem, a také Franka Lloyda Wrighta. V tomto projektu, tedy zlínských ateliérů, tak uplatnil ten typický zlínský tovární modulární systém, což jsou tedy jako systémy 6 na 6 metrů, taková čtvercová vzdálenost mezi nosnými sloupy, to tam je patrné i dodnes, když si prohlídnete ty ateliéry, ale uplatnil i zkušenosti ze svých studijních cest po USA, kde navštívil i Hollywood.
0: Mm-hmm. A Kristýno, nevím, jestli vy odpovíte, dá se najít přirovnání právě v zahraničí, že by nějaká firma tehdy založila i vlastní studio?
2: Dá, dostanu se k tomu ještě předtím, ale bych tady vložila okénko pro příznivce technických zajímavostí, protože pro filmové ateliéry Baťa se používalo také zkrátka FAP, byly vybavené špičkovou zahraniční technikou. Funkčně byla budova rozdělena na několik částí. Samotný ateliér měl rozlohu 227 metrů čtverečních. V prostoru, kde se natáčelo, bylo 25 žárovkových a 5 uhlíkových reflektorů a dobrou akustiku zajišťovaly heraklitové panely, kterými byly obloženy stěny i strop. Jak už říkal Martin, vlastně celé to fungovalo jako továrna, takže v budově bylo všechno zázemí. Nedaleko stál firemní dvojdomek, protože v hlavní budově nesměl být žádné byty. A když postupně se rozrůstala ta práce a objem práce, počet zaměstnanců narůstal, tak k té hlavní budově přibyly další a v okolí areálu vznikla nová čtvrť, odkazující právě na tu zkratku, říkalo se jí Fabiánka. To, kde najdeme nějaké to srovnání v zahraničí, je v Americe. Nepletu se, Martine?
1: Je to tak, přesně. Podobný model třeba najdeme právě u Forda v USA, který už v 10. a 20. letech provozoval vlastní filmové oddělení a natáčel nejen propagační a instruktážní snímky pro zaměstnance a zákazníky, některé ale pak šly i do té trochu širší distribuce, a obdobně pak fungovaly některé i německé koncerny za Výmarské republiky, které si držely fotografická nebo filmová oddělení právě pro ty reklamní účely. Ten zlínský model je ale výjimečný tím, jak hluboce byl provázaný s tou celkovou Baťovou filozofií a toho řízení, že nešlo jen o reklamu, ale o filmové vzdělávání zaměstnanců, dokumentaci výroby, a šlo o takovou jakousi firemní kroniku, by se skoro až dalo říct. V tomto ohledu tedy byl film svým rozsahem a těmi ambicemi spíše výjimkou než nějakým světovým pravidlem. A z těch archivních pramenů také vyplývá, že ten Baťův zájem o film je ještě mnohem starší, než se předpokládalo, na což se tedy přišlo díky pátrání v roce 2019, protože už v roce 1918 firma koupila akcie společnosti Lloyd Film, a to znamená, že tedy ten film byl v Baťově světě přítomný ještě dřív, než se předpokládalo, ještě tedy dřív než roku 1927, kdy se začalo mluvit i o tom samotném filmovém oddělení.
0: No a který byl ten úplně první záběr, který byl ve zlínském ateliéru pořízen?
1: Tak k tomu dodám, že za první film natočený přímo v nových budovách na Kudlově se považuje krátká reklama na gumové galoše s názvem Podzimní rozmary, což tedy trochu zažíváme i venku. Natočená byla v srpnu roku 1936, krátce po dokončení stavby. Šlo o takovou typickou zakázku na ty rané baťovské boty. Takový krátký hudebně laděný příběh, je tam lehká nadsázka, která měla diváka pobavit a zároveň prodat i ten konkrétní výrobek. Když se tedy podíváme na ten příběh, tak na začátku máme pocit, že půjde o takovou romantickou komedii z parku. Páry posedávají na lavičkách u takové anticky vypadající bílé sochy a najednou začne velmi pršet. Některé ale průtrž mrače neodradí a odchází velmi, ale opravdu velmi pomalu. Sedí tak skoro pokotníky v kalužích, ale mají ty správné boty, které se tam hned v několika modelech také ukáží. Na té reklamní produkci ještě také dodám, se v druhé polovině 30. let podíleli i tehdejší filmové hvězdy, třeba Vlasta Burian, ten si zahrál v hudební komedii Nová píseň z roku 1935, která ukazovala, jak baťovská obuv usnadňuje práci. V krátkém filmu Školní úkol pak zase se objevila Jiřina Štěpničková, ta tam pomáhá tedy filmovému synovi se slovní úlohou, k níž ho inspirují právě boty od bati, a herec Teodor Pištěk si ve Zlíně zahrál také v Kolem dokola, to už je rok 37, a tam si zahrál postaršího podnikatele, kterého baťovské taneční střevíčky jeho písařek na chvíli vrátí do mládí.
0: No mě to trošku ale už tady připomíná nějaké, nebo mám pocit, že už jsou ty bizáry a zajímavosti, tak trošku fušujete Kristě do řemesla, ale tam má určitě nějaká jiná.
2: Já jsem chtěla říct, přichází moje kategorie konečně. Mám tady, je to teda další reklamní film, ten co jmenuje Eskimo, je z roku 1936. Filmový přehled nabízí velmi barvitě jeho popis, já to přečtu. Dvojice jde do kina na film Eskimo. Na plátně vidí lov sobů a zpracování sobích kůží. Ženu napadá, že by bylo výhodné vyrábět si boty doma. Oba si představí, jak muž přináší do městského bytu čerstvě zabité zvíře a žádá ženu, aby zpracovala kůži. Zasmějí se a usoudí, že jednodušší je koupit si boty u bati. Nebo také třeba instruktážní film Chovej se slušně z roku 1938, což je instruktážní film o dobrém a špatném chování prodavače v obchodech firmy Baťa. Znovu popis. Zaměstnanec prodejny obovy Šejnoha se nevěnuje dostatečně své práci. Raději si čte knihu Nevalné úrovně. Zákazník je proto obsloužen nedostatečně a odchází bez zboží. Proto je nutné pana Šejnohu poučit o všech chybách, kterých se dopouští. Zákazníka musí pozdravit jako první, za neznalost velikosti obovy staršího pána nepeskuje, nýbrž mu změří délku i šířku chodidla. Také nabídne další zboží i služby firmy Baťa, teprve pak bude prodavač kvalitním zaměstnancem.
0: Já jsem zvědavá, jestli šlo ve zlínských filmových ateliérech o něco jiného než o boty a Baťu. Tak...
1: No a pak také o nějaké tyto bizáry nebo instruktážní a osvětové filmy, které dnešnímu divákovi možná působí až trochu surreálně, protože on učil i zaměstnance, jak správně stávat nebo dodržovat hygienu, nebo to, jak se chovat na pracovišti, aby pak nedocházelo k plýtvání časem.
0: No my se za chvilku posuneme o krok dál k animaci a dokumentu, zatím díky.
3: To byl můj film.
4: Rozhlasový průvodce dějinami české kinematografie.
3: Filmy, osobnosti, vzpomínky.
4: Polední Vltava během filmového léta mezi 12. a 13. hodinou.

0: Tohle byl Nick Drake a nahrávka z roku 1971, která dozněla ve 12:25. No a my se zase vracíme k filmu Do Zlína na Kudlov. Tentokrát se podíváme, jak se zlínské studio v průběhu let proměnilo a jak fungovalo oproti pražskému Barrandovu. A našimi hosty jsou Kristýna Roháčková a Martin Hrnčíř. Tak prosím, fungovalo to studio jinak než třeba Barrandov? Měli ve Zlíně jiný způsob práce, víc vázaný na průmysl, na plán, na zakázku než na klasickou filmovou tvorbu? Kristýna.
1: Hlavně taková ta jako formální rozdíly jsou v tom, že vlastně ten Zlín je takový filmový hub, když si to tak posluchač představí, protože vlastně tam na kudlovské adrese sídlí také Zlínský filmový festival, vlastně nejstarší a největší filmová přehlídka filmů pro děti a mládež na světě. Je tam také střední filmová škola, je tam regionální filmová kancelář a také kino a je to také vlastně vedle České televize jediné místo v České republice, kde najdeme kinematografické laboratoře, což právě je jenom v tom zlínském areálu.
2: Ten Barrandov byl od počátku vnímán a budován za tím cílem vytvářet hrané filmy, kdežto právě ten Zlín je taková už ta továrna na ty některé hrané, kratší filmy. Právě ten Barrandov, tak tam byl velký důraz na herce, scénáře a pak tu distribuci do kin. Zlín naopak vyrostl z té podnikové výroby a dlouho si nesl i tu její logiku, ten plán, zakázku, užitnost. Takže tvůrcem nebyl primárně umělec, ale ty zaměstnanci, kteří plnili úkoly, podobně jako dělníci na pásu. A paradoxně právě tahle disciplína a důraz na tu řemeslnou preciznost se později staly výhodou a toho využili zlínští animátoři, kteří si zvykli pracovat velmi systematicky, týmově a s tou technickou pečlivostí, která hraný film na Barrandově v téhle míře, nebo který hraný film na Barrandově nepotřeboval.
0: No a kde se vlastně v tomhle systému začíná objevovat animace?
2: Animace se ve Zlíně objevuje už ve druhé polovině 20. let, kdy s kreslenými reklamními filmy experimentoval Karel Dodal a právě u něj se animaci učila i mladá Hermína Týrlová. Ve studiu se postupně ukázalo, že ty kreslené a loutkové triky jsou levnější a flexibilnější než ta hraná inscenace a skvěle se hodí i pro tu instruktáž a ty reklamní účely. A ten definitivní impuls pak dal rok 1941, kdy bylo na Kudlově už oficiálně zahájeno to systematické vyrábění animovaných filmů jako taková samostatná výrobní linie.
0: Kristýna, chce doplnit? Ne. A čím byla charakteristická animace?
2: Pro zlínskou filmovou školu byla typická ta řemeslná preciznost a smysl pro loutku a hmotu jako takovou. Už zmíněná Hermína Týlová doslova vyráběla a šila loutky vlastníma rukama a experimentovala s animací nejrůznějších materiálů, a to včetně vlny, textilu, dokonce i vizovického pečiva, tedy takového toho tuhého pečiva, ale využívala i různé běžné předměty jako míč, kapesník nebo skleněné kuličky. Karel Zeman zase později animoval i skleněné figurky ve filmu Inspirace, ten je tedy už z roku 1949, ale Karel Zeman je taky spjatý právě se zlínskými ateliéry, ale v tomto případě to sklo se do té doby považovalo za materiál, který je pro animaci velmi nevhodný, ale právě tahle hravá technická invence s nedostatkem materiálu se stala takovým rozpoznávacím znakem celé pozdější československé animované školy.
0: Kristýna k tomu bude mít nějakou kuriozitu.
1: Tady bohužel bych nechtěla úplně se zapropagovat. Ne. Tady spíš bych chtěla zdůraznit právě to zaměřené na tu tvorbu pro děti, protože opravdu, co na těch filmech ze Zlína je to, co je tak jako združuje, že se jednalo o srozumitelné a dětem přístupné příběhy, které měly nějaký jasný morální přesah, takže i nějaké ponaučení, které si mohly stejně odnést děti, tak i dospělí.
0: No, máme ještě chvilku času a do Zlína, nebo ze Zlína to je jenom kousek na Slovensko. Jak tam si stáli, co se týká filmografie?
2: Vlastně první slovenský celovečerní film vznikl ještě v té němé éře, byl to Jánošík z roku 1921, tam byla tady produkce slovensko-amerických bratří Siakeliů. Natočili to bez jakéhokoliv domácího zázemí, šlo tehdy skutečně takový průlom. Přišel pak, a ten velký průlom přišel ještě o dekádu později, a to díky opět přespolnímu režisérovi Čechu Karlu Plickovi, etnografovi a fotografovi, který Slovensko procestoval pěšky a nazbíral přes 40 000 lidových písní a z materiálů nahromaděného od konce 20. let pak vytvořil celou celovečerní dokumentární film Zem zpívá. Ten se v roce 1933 stal prvním zvukovým filmem slovenské kinematografie a zároveň okamžitě výjimečným dílem v tom celosvětovém měřítku. Na festivalu v Benátkách ho pak v roce 1934 ocenili pohárem města Benátek za režii a to pak mu za to také potleskali. Potleskala jak slovenská, tak česká i zahraniční kritika a vlastně domácí publikum ho tehdy téměř ignorovalo. Karel Čepek ale o Plickovi napsal, že je objevitelem krásy a vznešenosti prostého člověka. A tato situace, kdy Slovensko má svůj obraz, svůj příběh a svůj talent před kamerou, ale to zázemí, techniku a režii musí stále půjčovat někde jinde, ať už pak třeba z Prahy nebo ze Zlína, tak tato situace trvala ještě dlouho po 30. letech. Je to v jistém smyslu totéž napětí, jaké nese i Zlín vůči Barrandovu. Taková ta touha tvořit vlastním hlasem, ale nutnost si na to nejprve někoho přizvat.
0: Tak to měli na Slovensku, ale my se v zápětí za pár minut vrátíme zase zpátky do Zlína. No a ta jména, kterým se budeme věnovat, už padla, Hermína Týrlová a Karel Zeman. Tak za chvilku, teď je 12 hodin a 31 minut.

0: Tohle byla Čakona ze symfonie B-dur Johanna Josefa Fuchse a hrála nám Neuhof v kapele Graz, Lucia Fraunhofer a Michael Hell. 12 hodin a 36 minut je čas, kdy se zase vracíme do Zlína. Budeme s Kristýnou Roháčkovou a Martinem Hrnčířem mluvit o zlínském filmu. Teď se dostáváme ke dvěma jménům, která definují zlínský filmový svět a zároveň ho přesahují. A ta jména už, jak si jsme vyřkli, Hermína Týrlová a Karel Zeman v minulých vstupech. Tak jak se vlastně Týrlová k filmu dostala? Měla nějaké formální vzdělání v animaci? Nebo to byla čistá náhoda? Na to nám odpoví Martin.
1: Týrlová neměla žádné formální filmové ani animátorské vzdělání a teď si dáme takové životopisné okénko. Ona se narodila v roce 1900 v hornické rodině v Březových horách u Příbrami. Brzy osiřela a vyrůstala v siročinci po otci, který vyřezával betlémy, zdědila vztah práci se dřevem a i loutkami. V 15 letech odešla do Prahy, kde hrála a tančila v divadle Uranie. Tam se také seznámila se svým budoucím manželem Karlem Dodalem, kterého jsme tady také už zmínili. Od poloviny 20. let s ním spolupracovala ve studiu AB a později i v IRE filmu, kde pracovali na kreslených reklamních filmech pro různé firmy. V roce 1935 pak spolu natočili první český loutkový reklamní snímek Tajemství Lucerny. Po Dodalově emigraci v roce 1938 ale zůstala Týrlová sama a hledala místo, kde by mohla realizovat ty vlastní sny a vlastní loutkový film podle knihy Ondřeje Sekory a uspěla se scénářem právě ve filmových ateliérech Baťa, kam přešla v roce 1941. A tady v roce 1942, podle tedy některých pramenů 43 nebo 44, natočila ten svůj průlomový snímek Ferda Mravenec, který přinesl celosvětový ohlas.
2: Já tady mám i vzpomínku její na tu chvíli, kdy konečně se dočkala toho, že se ten její film promítal. Nadešel den, kdy se čekalo na předvedení mé ukázky. V malé promítací síni se sešlo několik lidí, aby mou práci posoudili. Obraz se rozetměl, květiny se začaly rozvíjet a z domečku vyšel Ferda Mravenec. Zívnul, protáhl se a začal řezat dřevo. Zvuk opravdové pily, který řezání doprovázel, působil k drobné postavičce Ferdy groteskně a to možná způsobilo, že se všichni, když se v projekci rozsvítilo, usmívali.
1: Týrlové druhý film Vánoční sen, tak ten krátce před dokončením v únoru roku 1944 schořel při požáru zlínské střižny. Snímek pak v jiné podobě dotočil už její tehdejší asistent Karel Zeman a tato událost stála na počátku takového zdrženlivého a profesně velmi soutěživého vztahu mezi oběma umělci, který vlastně pak trval i po zbytek jejich kariér. Po válce natočila Týrlová také svůj nejslavnější film Vzpoura hraček, to je tedy rok 46-47, v němž poprvé také zkombinovala loutku s živým hercem. Příběh vypráví o hračkách, které se bouří proti násilí nacistického vojáka a za tento snímek získala v roce 1947 cenu za nejlepší dětský film na festivalu v Benátkách a pak také cenu za nejlepší loutkový film v Bruselu. A v té své více než 60-leté tvorbě ve Zlíně, kde zůstala až do smrti v roce 1993, tak natočila přes 60 filmů. A to mimo jiné také Ukolébavku 47, Úzel na kapesníku 58 nebo Vláček kolejáček 59. No a tím posledním filmem pak byla Pohádka na šňůře, který natočila v roce 1986 a to už jí bylo tehdy 85 let.
2: Já ještě tady mám vzpomínku finální, jak na ní, co o ní napsal Národní filmový archiv. Ukazuje nejmenším divákům, že v kterémkoliv nepatrném předmětu v jejich blízkosti může být ukryt příběh, který hrou mohou probudit k životu.
0: No a druhé jméno Karel Zeman, jak ten se dostal do Zlína?
1: Zeman byl tedy mladší, narodil se v roce 1910 v Ostroměři, rodiče ho přes jeho výtvarné nadání nechali vystudovat obchodní školu v Kolíně. V 17 letech ho ale na základě novinového inzerátu zlákalo studium reklamního výtvarnictví ve francouzském Aix-en-Provence, kde strávil pak léta, kde strávil roky 30 až 36 a kde natočil také svůj první animovaný pokus, reklamu na mídlo. Po návratu do Československa pracoval tedy v reklamě, mimo jiné i pro Baťu nebo Tatru a za války se stal vedoucím reklamy v brněnském Domě služeb. A tam ho při jedné reportáži o aranžerské soutěži, kterou Zeman tedy vyhrál, objevil režisér Elmar Cross a nabídl mu místo v animačním studiu na Kudlově. A Zeman tak tedy do Zlína nastoupil v roce 1943 a podobně jako Týrlová tedy přes reklamní a tu výtvarnou dráhu, ale jen měl už tedy to francouzské výtvarné školení navíc.
0: No a ještě bychom měli na závěr zmínit, že československá animace žije dodnes, její technikou se inspirují tvůrci u nás i v zahraničí, tak nevím, kdo se chopí poslední odpovědi.
2: Já mám takovou jednu krásnou historku, tak nevím, jestli ji nenechat jako tečku.
1: Dobrá, tak ji necháme jako tečku.
0: Dobrá, takže režírujte si to.
1: Karel Zeman je vlastně dodnes označován za jednoho z nejvlivnějších filmařů a trikařů, a to v oboru té kombinované a loutkové animace. Třeba režisér Terry Gilliam o něm řekl, že dělal to, o co on se stále sám snaží, kombinovat vlastně tu živou akci a animaci, a vyzdvihl právě tu jeho ručně dělanou řemeslnou kvalitu. Tim Burton pak označil Zemanův tvůrčí proces za mimořádně inspirativní a uvedl ho vedle Raye Harryhausena mezi své hlavní vzory ve stop motion animaci. A právě i snímky Wese Andersona obsahují ty přímé pocty Zemanovým filmům a jeho vlivu, a o jeho vlivu mluvil také i Steven Spielberg. Podle něhož byla ta cesta do pravěku, kterou viděl údajně v 9 letech, jednou z inspirací pro Jurský park. No a filmový historik George Sadut pak označil Zemana přímo vlastně za toho pravoplatného nástupce George Méliése, tedy toho známého filmaře, který vrazil raketu do měsíce. Výsledkem pak byl tedy třeba i byla cesta do pravěku, která byla vlastně ohromující. Ve své době se hrála právě v 72 zemích, jen v New Yorku se promítala v desítkách kin najednou, a to se žádnému tehdy tedy tuzemskému režisérovi předtím ani potom už nepodařilo. Americký distributor dokonce v roce 1966 snímek přestříhal, přidal takový nový úvod, a to s americkými herci. A pak ještě tedy zmíním Týdlovou, ze které vlastně čerpá i ta česká škola, hlavně generace loutkařů a stop motion animátorů, kteří dodnes pracují s tím principem oživování běžných předmětů a textilních materiálů, právě díky čemuž byla Týdlová tak proslula.
0: Jsme světoví. Kristýno, ta tečka.
2: Jednu konkrétní historku, která podle mě většina našich posluchačů ji zaznamenala. Je to teda případ jednoho z těch největších hollywoodských filmů posledních let, a týká se to snímku Barbie, protože tam se objevil ve vedlejší roli Ken Ryan Gosling, který předtím natáčel v Praze a se svojí rodinou se prý inkognito, protože byla covidová pandemie, takže všichni měli roušky a baseballové čepice, takže nebyli poznat. Byl navštívit muzeum Karla Zemana v Praze a tam právě se inspiroval a měl asi vliv na to, jak se režírovala a vůbec jakou měla podobu jedna velká a výrazná montáž v tom filmu, co jsou takové ty cesty z toho světa Barbie do toho reálného světa tam a zpátky. Oni tam jedou na raketoplánu, jedou tam na nějakém voru a vlastně jsou to všechno praktické efekty velmi v té vizi, kterou prosazoval Karel Zeman, a asi je poznat, že oni totiž tyhle ty montáže jsou vždycky to nejnudnější v podstatě, protože jenom potřebujete v krátkém úseku vyjádřit spoustu akce, spoustu děje. A tady se jim vlastně díky tomu podařilo, že je to celé takové, zaprvé všichni si pamatujeme ty scény, je to velmi barvité, je to takové akční, hlavně to opravdu působí tak hezky filmově kouzelně.
0: Tak kdo viděl Barbie, ví, odkud vítr vane. Kristýna Roháčková a Martin Hrnčíř byli našimi hosty. Filmový vítr vanul dnes ze Zlína. Děkuju moc za lekci dějin filmu vám oběma.
1: Mějte se hezky, naslyšenou.
0: No a vy, milí posluchači, se nezapomeňte zapojit do našeho projektu To byl můj film, kde můžete hlasovat na našem webu vltava.rozhlas.cz, a můžete si vybrat z 50 filmu ten, který je pro vás ten vůbec nej.
3: Jaké filmy se vám zapsaly do paměti, ke kterým se rádi vracíte?
4: Jana Podskalská, Alice Aronová, Kristýna Roháčková, Tomáš Pilát a Martin Hrnčíř v 50 epizodách provedou historii českého filmu.
3: To byl můj film. Polední Vltava mezi 12. a 13. hodinou.

0: Po doznění jednoho ze starých tanců Ottorina Respighiho se vracíme k filmu, přímo ke Karlovarskému filmovému festivalu, který patří k nejstarším na světě. A už za dva dny se do historie zapíše další jubilejní 60. ročník. V našem seriálu jsme už připomněli jeho poválečná léta. Teď se díky rozhlasovému archivu přeneseme do let, kdy do Karlových Varů znovu začali jezdit kromě delegací ze socialistických zemí také filmaři ze západu, třeba z Itálie nebo z Francie.
1: Prestižní Ačkovou kategorii měl Karlovarský filmový festival od roku 1957. Tehdy se také prolomily ideologické bariéry a diváci mohli vidět i to, co se točí na západě.
2: Přibýval jsem i filmů francouzských, dokonce i Kabiriny nocí Federico Felliniho zde byly uvedeny, nebo Sedmá pečeť Ingvara Bergmana.
1: Vypočítával kronikář Květoslav Kroča. Prestižní označení kategorii A přineslo 10. ročník festivalu i do ulic. Nově vytvořená značka propagovala přehlídku na skleničkách i porcelánu, na kolonádách a v letním kině se objevila festivalová výzdoba s osvětlením, ve dvou hotelech fungovala tisková střediska a festival měl na dobu přehlídky i svou vlastní poštu, to pro telefonní a dálnopisný kontakt se zahraničím. Festival zahájil v roce 1957 film režiséra Karla Steklého Dobrý voják Švejk s Rudolfem Hrušínským v hlavní roli.
3: Netvařte se tak blbě!
4: Já si nemůžu pomoct. Já byl už na vojně superarbitrován pro blbost. Já jsem ouřední blb.
5: Nemáte sirky?
4: Poslušně hlásím, že nemám.
5: Jak to, že nemáte sirky? Každý pořádnej voják má mít sirky, aby si mohl připálit. Voják, který nemá sirky, je... Co je?
4: Je bez sirek.
1: Diváci mohli v zrekonstruovaném letním kině poprvé v tehdejším Československu vidět širokouhlý film na parabolickém plátně. Promítat se na něm začalo o festivalu i v noci. A v nedalekém Gejzír parku tak vyrostlo i první stanovisko.

0: městečko. Ubytovalo se v něm skoro 2000 lidí. Noc ve stanu na vojenském lůžku stála 7 korun. Přátelskou atmosférou si lázeňské město získalo diváky i filmaře už dávno. V roce 1964 to osobně mohl potvrdit i zakladatel herecké dynastie Henry Fonda. Takhle uvolněná byla jeho tisková konference.
1: The other one I'm almost ashamed to have to admit, I was in a picture called Sex and the Single Girl.
2: Ke druhému filmu se skoro smím přiznat. Hrál jsem ve filmu, který se jmenoval Sex a svobodná dívka.
0: Líbilo se tu i italské hvězdě Claudii Kardinálové, která při návštěvě porcelánky žonglovala s talířem na hůlce a takhle odpovídala novinářům.
3: Bohužel je pravda, že jsem toho z Československa mnoho neviděla, ale všechno jsem viděla z malého letadla. Cesta to byla velmi, velmi příjemná. Moc jsem toužila přijet do Karlových Varů. Doufám, že zítra ráno budu mít možnost něco vidět. Bohužel, ale nemám na to víc než pár hodin.
0: A co viděli v roce 1964 na festivalu diváci? Z českých filmů to byla i parodie na kovbojky Limonádový Joe a neb Koňská opera a první český filmový muzikál Starci na chmelu.
4: Ten příběh, který uvidíte, a co tak divně začíná,
0: z Karlových Varů, Lenka Šumová, Český rozhlas.

0: Hvězdy světového filmu, Červený koberec a tisíce diváků.
1: Začíná jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu.
0: Jak se zrodila jeho jedinečná atmosféra, kdo utvářel jeho podobu a které okamžiky se zapsaly do jeho historie?
1: Premiéra radiodokumentu Marka Mojžíška ve čtvrtek 2. července.
0: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Bylo 13 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Zahraniční prodejci musí ode dneška při posílání levných zásilek do Evropské unie platit jednotné clo. Končí dosavadní bezcelní režim pro balíky v hodnotě do 150 eur, tedy v přepočtu 3600 korun. Evropská unie tak reaguje na záplavu levného a často nekvalitního zboží, zejména z čínských e-shopů. Americká vláda povolila firmě Anthropic obnovit přístup k nejpokročilejším modelům umělé inteligence. Fable 5 a Mythos 5 byly téměř 3 týdny blokované. Administrativa prezidenta Trumpa firmě nařídila pozastavit cizincům přístup. Důvodem byly obavy o národní bezpečnost a možné zneužití nových AI modelů vojenskými rozvědkami Číny, Ruska nebo jiných zemí. Společnost Anthropic do budoucna přislíbila spolupráci s americkou vládou na odhalování možných bezpečnostních rizik. Česká města a obce musí podle České komory architektů začít připravovat veřejné budovy na extrémní projevy počasí, jako jsou opakující se vlny veder, sucho, přívalové srážky a silný vítr. Měli by se zaměřit například na to, aby veřejná prostranství měla méně přehřívaných povrchů a více stromů a stínů. Důležité je také využívat zeleň na střechách, zdech či balkonech nebo zavádět prvky na zadržování vody. Počasí bude oblačno až zataženo, zejména v Čechách občas déšť nebo přehánky, místy bouřky. Odpoledne čekejte další i velmi silné bouřky na Moravě a ve Slezsku. Provázet je může silný vítr, kroupy a přívalové srážky. Nejvyšší teploty v Čechách 20 až 25, na Moravě a ve Slezsku až 31, maxima na horách kolem 17 stupňů Celsia. A podrobněji informace na webu irozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Muka duše uvězněné v osidlech lásky budeme zažívat v jejím vysílání za půl hodiny v povídkových textech Hermana Hesseho. Teď se ale stále neseme na filmové vlně s filmovou hudbou, konkrétně hudbou Ennia Morriconeho. Takto se jí v roce 2020 věnoval Tomáš Pilát.
2: Klapka. Mnoho filmařů spjatých s filmem a velkým plátnem se dříve nebo později z různých důvodů dostane i k televizi. Platí to i o Enniu Morriconem, i když to vlastně není tak docela pravda. Morricone svými aranžemi a skladbami pro televizi a taky rozhlas a divadlo začínal. V dnešním dílu pořadu, který věhlasnému skladateli věnujeme, se zastavíme právě u tvorby pro televizi.

Když se řekne Morricone a televize, zřejmě první, co mnohé napadne, je seriál Chobotnice. Morricone nebyl u této série od začátku. Napsal muziku k 7 z 10 řad. První řadu opatřil hudbou Rick Ortolani. Ennio Morricone přišel k řadě druhé. V seriálu zazněla i píseň My Heart and I. Zpívá Amy Stewart.

Dalším seriálem, který vstoupil do televizních dějin, je Marco Polo. Vznikl v produkci Netflixu a režíroval ho Giuliano Montaldo. Vedle výpravy a skvělé kamery Pascolina de Santise, mimo jiné držitele Oscara za Zeffirelliho Romea a Julii, měl na úspěchu cyklu podíl i Ennio Morricone, obohacený svými zážitky z Číny.

Mluvili jsme už v našem Morikonovském cyklu o tom, že hudebníci nejrůznějších žánrů si skladatelovy melodie přepracovávali po svém, často velice originálně. Takhle hraje Morikoneho motivy ze seriálu Marco Polo ceněný violončelista Yo-Yo Ma.

V roce 1981 natočil režisér John Heffin pro BBC Wales seriál Život a doba Davida Lloyda George. Hlavní postavou cyklu je David Lloyd George, jediný premiér Spojeného království, který pocházel z Walesu. Předsedou vlády byl od prosince 1916 do října 1922. V seriálu zazněla i melodie Chi Mai.

Morriconeho melodie Chi Mai má zajímavou historii. Zazněla už ve filmu Jerzyho Cavalleroviče Madalena z roku 1971 a pak ve snímku Profesionál z roku 1981 s Jeanem Paulem Belmondem v hlavní roli. V televizním seriálu The Life and Times of David Lloyd George ji tedy Morricone použil po třetí. Hudba se ve filmu musí chovat jako host na večírku, na který nebyl pozván. Nemůže hlučně vpadnout do dveří. Musí vejít zdvořile a pomalu, opatrně se seznamovat. Pokud je příliš intenzivní, mohla by film rušit. Řekl Ennio Morricone v jednom z rozhovorů, v tomto případě pro list The Guardian. Touto zásadou se řídil i při práci na hudbě k filmům a seriálům televizním. Například pro sérii režisérů Daniela Danci a Bruna Gantiona Orient Express z roku 1979. Morricone tu používá melodická témata, která zazněla už ve snímku k Bologniho filmu Po starém schodišti z roku 1975. Skladatel je tu ovšem nově rozvíjí. Pracoval i pro seriál Svědkové, kteří nepromluví. Violový part v partituře k televiznímu seriálu Mojžíš z roku 75 Gianfranca de Bozia přednesl violista Dino Sciola. Skladatel biblické téma zpracovává zcela podle svého, originálně a vzhledem k tématu možná ne vždycky očekávaně. To byl ale charakteristický rys pro Morriconeho tvorbu obecně. Derek Král ve své práci Filmové žánry v partiturách Ennia Morriconeho píše i o jedné z posledních komponistových prací pro televizi. Šlo o snímek Duča Tesariho Zákon pouště z roku 1990, kde, cituji, hlas hoboje vytváří a navozuje tajemnou, doslova kultovní atmosféru pouště a tvoří tak předehru k symfonické epopeji, která je z velké části přednesena mnohohlasem dechových nástrojů. Konec citátu. A Morricone je také autorem muziky pro dvoudílný televizní snímek Nekonečná hra. Toto špionážní drama má hvězdné obsazení. V hlavních rolích excelují Albert Finney a George Segal a s nimi například Kristin Scott, Jan Holm nebo John Standing. A zní tu Morriconeho melodie Summer Solitude.

0: A hudbě Ennia Morriconeho se Tomáš Pilát v Klapce z roku 2020 bude věnovat zase zítra po 13. hodině.
1: Povídka.
0: Jsou dvě povídky Hermana Hesseho a Poplynou v osidlech mučivé lásky. Číst nám budou František Hnilička a Jakub Jelínek.

První dobrodružství. Je zvláštní, jak se člověku může vzdálit či rozplynout něco, co sám zažil. Z lidské paměti můžou vymizet celé roky, tisíce zážitků. Často pozoruji děti na cestě do školy a nevzpomenu si přitom na vlastní školní léta. Sleduji gymnazisty a už ani nevím, že jsem také býval jedním z nich. Vydávám strojníky v dílnách a zbrklé příručí na cestě do kanceláře a už jsem úplně zapomněl, že jsem sám kdysi také tak chodil. Že jsem také nosil modrou blůzu a písařský plášť s lesklými lokty. V knihkupectvích si prohlížím pozoruhodné básnické sbírečky vydané drážďanským nakladatelstvím Pearson a už mě ani nenapadne, že jsem svého času psal podobné verše a že jsem přitom dokonce sedl na lep stejnému lovci autorů. Až náhle, na procházce, ve vlaku nebo za bezesné noci se přede mnou vynoří zapomenutý kousek života jako jasně osvícená scéna. Se všemi podrobnostmi, jmény a místy, zvuky a pachy. To se mi stalo včera v noci. Vybavil se mi zážitek, o němž jsem byl svého času skálopevně přesvědčený, že na něj nikdy nezapomenu a který mi přesto na dlouhá léta beze stopy zmizel z paměti. Stejně jako když ztratíme nebo postrádáme knihu či kapesní nůž, zapomeneme na ně a jednoho dne je zase objevíme v zásuvce mezi starým harampádím a už nám zůstanou. Bylo mi 18 a moje učednická léta ve strojním zámečnictví se chýlila ke konci. Přednedávnem jsem pochopil, že to v tomto oboru přece jen daleko nedotáhnu a zase jednou jsem se rozhodl změnit povolání. Čekal jsem na příležitost, abych toto své rozhodnutí sdělil otci a do té doby jsem setrvával v dílně a dělal svou práci napůl rozmrzele, napůl radostně, jako každý, kdo už dal výpověď a ví, že ho čeká nespočet cest. V naší dílně tehdy pracoval volontér. Jehož největší předností bylo příbuzenství s jistou bohatou dámou ze sousedního městečka. Tato mladá žena, vdova po továrníkovi, obývala malou vilku, vlastnila elegantní vůz a jezdeckého koně a platila za nadutou. Protože se neúčastnila odpoledních sedánků u kávy a místo toho jezdila na koni, rybařila, pěstovala tulipány a bernardíny. Lidé o ní mluvili se zahořklou nenávistí. Zejména od chvíle, kdy se doslechli, že ve Stuttgartu a Mnichově, kam často jezdila, dovede být velmi společenská. Od chvíle, kdy u nás nastoupil její synovec či bratranec, navštívil tento zázrak naši dílnu už třikrát. Pokaždé pozdravila příbuzného a nechala si ukázat stroje. Vypadala majestátně, když ve vznešených šatech procházela začouzenou místností, dívala se zvědavýma očima a kladla žertovné otázky. A pokaždé na mne udělala veliký dojem. Vysoká, světlovlasá žena se svěží a prostomyslnou tváří malého děvčátka. Stáli jsme tam ve svých umaštěných košilích s černýma rukama a umouněnými tvářemi a zdálo se nám, že nás navštívila samotná princezna. K našim proletářským obličejům se nehodí. Uznali jsme pak pokaždé. Tu jednou osvačině ke mně přijde volontér a povídá. Chceš se mnou v neděli k tetě? Zve tě. Že mě zve. Hele, nedělej si ze mě hloupou legraci, nebo ti strčím nos tamhle do chladící vany. Ale byla to pravda. Pozvala mě na neděli večer. Mohli jsme se vrátit vlakem v 10 a kdybychom se chtěli zdržet déle, snad by nám půjčila vůz. Stýkat se s majitelkou luxusního vozu, paní jednoho sluhy, dvou děveček, šoféra a zahradníka, byla podle mých tehdejších názorů zkrátka nehoráznost. Ale to mě napadlo až dlouho poté, co jsem horlivě přikývl a zeptal se, jestli bude můj žlutý nedělní oblek dost dobrý. Až do soboty jsem chodil plný ohromného vzrušení a radosti. Pak mě přepadl strach. Co tam budu říkat? Jak se budu chovat? Jak s ním mám mluvit? Oblek, na který jsem byl vždycky tak hrdý, měl najednou spoustu záhybů a skvrn a všechny mé límce už byly na okrajích roztřepené.
k tomu starý ošumtělý klobouk, to všechno nedokázali vyvážit ani mé tři parádní kousky. Totiž pár špičatých polobotek, křiklavě červená polohedvábná kravata a skřipec s niklovými obroučkami.

V neděli večer jsem se s volontérem vydal pěšky do Zetlingenu. Rozpačitý a nemocný vzrušením. Objevila se před námi vila a už jsme stáli u branky, za níž rostly cizokrajné borovice a cypřiše a štěkot psů se mísil se zvukem zvonku. Sluha nás bez jediného slova vpustil dovnitř. Choval se povýšeně a málem se ani neuráčil chránit mě před velkými bernardýny, kteří si dělali zálusk na moje kalhoty. S obavami jsem si prohlížel své ruce. Už měsíce jsem si je s takovou úzkostlivostí nevyčistil. Předchozí večer jsem si je celou půl hodinu myl petrolejem a tekutým mýdlem. Paní, oblečená do jednoduchých bledě-modrých letních šatů, nás přijala v pokoji. Oběma nám podala ruku a pozvala nás ke stolu. Večeře prý bude hned. Jste krátkozraký? Zeptala se mě. Trošičku. Víte, ten skřipec vám vůbec nesluší. Sundal jsem skřipec, strčil ho do kapsy a zatvářil se spupně. Jste také socan? Vyptávala se dál. Myslíte sociální demokrat? Ano, jistě. A proč vlastně? Z přesvědčení. Ach tak, ale ta kravata je skutečně rozkošná. No, pustíme se do jídla. Máte snad hlad, nebo ne? Ve vedlejším pokoji bylo prostřeno pro tři. Kromě tří druhů skleniček mě proti mému očekávání neuvedlo do rozpaků nic. Podávala se mozečková polévka, svíčková, zelenina, salát a koláč. Tedy věci, které jsem dovedl jíst, aniž bych přitom udělal ostudu. Víno nalévala sama domácí paní. Během večeře mluvila skoro výhradně s volontérem a protože mě všechny ty dobré pokrmy a nápoje příjemně zaměstnávaly, cítil jsem se brzy dobře a celkem jistě. Po večeři nám odnesli sklenice s vínem do salonu a když mi nabídli doutník a k mému údivu mi ho připálili zlatou svíčkou, přerostl příjemný pocit v pocit pohody. Teď jsem se také odvážil na dámu podívat. Byla tak krásná a jemná, že jsem si připadal, jako bych se ocitl na blažených lukách vznešeného světa, o nichž jsem si na základě četby několika románů a fejetonů vytvořil roztouženě jednoduchou představu. Rozproudil se docela živý rozhovor a já jsem se natolik osmělil, že jsem dokázal zažertovat o předchozích poznámkách milostivé paní, které se týkaly sociální demokracie a mé kravaty. Máte naprosto pravdu, řekla s úsměvem. Jen u svého přesvědčení zůstaňte. Ale kravatu byste si měl vázat trochu lépe. Vidíte? Takhle. Stála přede mnou, sklonila se. Oběma rukama vzala kravatu a rovnala ji. S velkým úlekem jsem najednou ucítil, jak mi prostrčila dva prsty pod košily a tiše mě pohladila po prsou. Když jsem se na ní zděšeně podíval, stiskla mě znovu oběma prsty a dívala se mi přitom upřeně do očí. Pane Bože, pomyslel jsem si a rozbušilo se mi srdce, zatímco domácí paní poodstoupila a tvářila se, jako by si prohlížela moji kravatu. Místo toho se mi ovšem znovu podívala do očí. Vážně a pronikavě. A několikrát pomalu zakývala hlavou. Mohl bys přinést ze zhora z rohového pokoje kostky, řekla synovci, který listoval v nějakém časopisu. Ano, buď tak hodný. Volontér odešel a žena se ke mně přiblížila. Pomalu, oči široce otevřené. Ach, zašeptala měkce, ty jsi tak milý. Přitom ke mně stále přibližovala tvář a naše rty se spojily. Mlčky a žávě a znovu a ještě jednou. Objal jsem ji, přitiskl ji k sobě, tu velkou krásnou paní, tak silně, že jí to muselo bolet. Ale našla jen znovu mé rty a zatímco mě líbala, oči jí zvlhly a zazářily jako mladé dívce. Volontér se vrátil s kostkami, posadili jsme se a hráli o pralinky. Zase se živě bavila a žertovala při každém vrhu. Já jsem ze sebe nedokázal vypravit jediné slovo a měl jsem potíže s dechem. Pod stolem se mě několikrát dotkla její ruka. Pohrávala si s mou, nebo se mi položila na koleno. Před desátou prohlásil volontér, že bychom se měli zvednout. Vy už taky chcete jít? Zeptala se a podívala se na mne.
Nebyl jsem ještě zběhlý ve věcech lásky. Vykoktal jsem, že... ano, že už je jistě na čase. A vstal jsem. V tom případě zvolala a volontér se měl k odchodu. Šel jsem za ním ke dveřím, ale v okamžiku, kdy překročil práh, mě zatáhla za rukáv a ještě jednou mě k sobě přitiskla. A když jsem vycházel ven, zašeptala. Nebuď hloupý, poslyš, nebuď hloupý. Ale ani tomu jsem nerozuměl. Rozloučili jsme se a utíkali na stanici. Koupili jsme si lístky a volontér nastoupil. Já jsem ovšem v tu chvíli nestál o společnost. Stoupil jsem jen na první schůdek a když vlakvedoucí zapískal, skočil jsem zase dolů a zůstal stát na nástupišti. Byla už hluboká noc. Smutný a omámený jsem se ubíral dlouhou cestou domů. Po silnici jako zloděj, kolem její zahrady a branky. Zamilovala si mě vznešená dáma. Otevíraly se přede mnou kouzelné pohádkové země a když jsem v kapse náhodou nahmatal niklový skřipec, hodil jsem ho do příkopu. Příští neděli dostal volontér zase pozvání. Ale já ne. Do dílny už také víckrát nepřišla. Ještě čtvrt roku jsem chodíval do Zettlingenu, v neděli nebo pozdě večer, poslouchal u branky, obcházel zahradu, naslouchal štěkotu bernardínů a větru v cizokrajných stromech. V oknech jsem viděl světla a myslel si, snad si mě někdy všimne. Má mě přece ráda. Jednou hrál v domě klavír. Jemně a houpavě. A já jsem stál opřený o zítku a plakal. Ale už nikdy mě sluha neuvedl. Už nikdy mě nechránil před psy. Už nikdy se její ruka nedotkla mé ruky a její rty nespočinuly na mých rtech. Jen ve snu se to ještě několikrát stalo. Jen ve snu. A pozdě na podzim jsem opustil dílnu, odložil navždycky modrou blůzu a odjel daleko odtamtud do jiného města.

horká, tučná kukuřice. Obilí bylo na mnoha místech už posekané. Do vlažného, moučnatě těžkého pachu prašných silnic se mísily sladké, přezrálé vůně nesčetných květin z polí a zahrad. Pod bujným porostem země ještě zadržovala denní teplo. Zlaté vesnické štíty vysílaly do nastávajícího soumraku teplé pablesky. Po rozpálené silnici mezi dvěma vesnicemi se ubírala dvojice, milenci, pomalu, nazdař Bůh. Chvíli ruku v ruce, chvíli v obětí, rameno u ramene. Oddalovali loučení, šli pěkně a lehce, v zářivých letních šatech, bílých botách, prostovlasí, vedení láskou. Rozpálení tichou večerní horečkou. Děvče bílých tváří a šíje, muž do hněda opálený. Oba štíhlí a vzpřímení, oba krásní. Srostlí pocitem chvíle a jakoby živení a pohánění jediným srdcem. A přesto každý docela jiný a vzdálený tomu druhému. Byla to chvíle, kdy se z přátelství stává láska a ze hry osud. Oba se usmívali a oba byli vážní skoro až k smutku. Po silnici mezi dvěma vesnicemi nešel v tu chvíli jediný člověk. Dělníci z polí už měli volno. Nedaleko domu, který jasně prosvítal mezi stromy, jako by na něj ještě dopadala sluneční záře, se milenci zastavili a objali se. Muž jemně odvedl děvče ke kraji cesty, kde stála nízká zítka, na níž se posadili, aby spolu ještě chvíli pobyli a nemuseli do vsi a mezi lidi, aby ještě nevyplýtvali zbytek společné cesty. Seděli tiše na zítce, pod nohama hvozdík a lomy kámen, nad hlavou révové listí. Prachem a vůní sem nesměle doléhaly vzdálené zvuky vesnice, křik hrajících si dětí, volání matek, smích mužů a starý klavír. Seděli tiše, opření jeden o druhého. Nemluvili. Společně cítili, jak nad nimi tmavné listí, jak se kolem nich mísí vůně. A teplý vzduch se zachvívá první předtuchou rosy a chladu. Děvče bylo mladé, velmi mladé a krásné. Z lehkých šatů nádherně vystupoval štíhlý, dlouhý, světlý krk. Ze širokých, krátkých rukávů štíhlé, dlouhé, světlé paže a ruce. Milovala svého průvodce. Věřila, že ho velmi miluje. Věděla o něm mnoho, tak dobře ho znala. Bývali dlouho jen přáteli. Často si na okamžik vzpomněli na svou krásu a svůj původ. Něžně prodlužovali stisky rukou, krátce a hravě se políbili. Býval jí přítelem a trochu i rádcem a důvěrníkem, starším a moudřejším. A jen občas, na chvíli, se na obloze jejich přátelství slabě zablesklo. Krátká, půvabná vzpomínka, že mezi nimi není jen důvěra a přátelství, ale i marnivost, touha pomoci, sladké nepřátelství a kouzlo pohlaví. To první teď dozrávalo, to druhé vzplálo.

I muž byl hezký, ale chybělo mu dívčino mládí a vroucnost jejího rozkvětu. Byl o mnoho starší, zakusil už lásku i osud, ztroskotání i novou plavbu. Ve snědém hubeném obličeji měl stroze vepsánu zádumčivost a sebevědomí. Na čele a tvářích vyrytý osud. Tohoto večera se však díval něžně a odevzdaně. Jeho ruka si pohrávala s dívčí rukou. Tiše a ohleduplně se pohybovala po paži a šíji, po ramenech a prsou přítelkyně, po drobných hravých cestách něžnosti. A zatímco z tichého tmavnoucího večerního obličeje vystupovala její ústa, vroucí a vyčkávající, podobná květině. A zatímco on planul něhou a rostoucím hladem vášně, přece si stále uvědomoval a připomínal, že tak už s ním letním večerem šlo mnoho milenek, že se jeho prsty ubíraly tými sněžnými cestami po jiných pažích, jiných vlasech, jiných ramenů a bocích, že dělá naučené, opakuje prožité, že celý prudký cit této chvíle pro něho představuje něco jiného než pro dívku. Něco sice krásného a milého, ale už ne nového, už ne neslýchaného, už ne prvního a svatého. Můžu vypít i tento nápoj, říkal si. Je také sladký, také kouzelný. A tento mladý květ snad mohu milovat lépe, vědoměji, ohleduplněji, jemněji, než by to dokázal nějaký mladíček. Než bych to dokázal já sám před 10-15 lety. Přes práh první zkušenosti ji mohu přenést něžněji, chytřeji a přátelštěji než kdokoliv jiný. Toto ušlechtilé lahodné víno mohu vychutnat šlechetněji a vděčněji než nějaký mládenec. Ale nemohu před ní skrývat, že po prvním opojení se dostaví nasycenost. Nemohu pak hrát takového milence, o jakém sní. Milence, který nikdy nevystřízlivý. Uvidím je plakat a chvět se a budu chladný a skrytě netrpělivý. Budu se děsit. Už teď se děsím okamžiku, kdy s otevřenýma očima zakusí rozčarování, kdy její tvář přestane být květinou, kdy se stáhne náhlým děsem ze ztracené panenskosti. Seděli mlčky na zítce uprostřed rozkvetlých květin. Přetisknutí jeden k druhému. Tu a tam jimi otřásla rozkoš a přimkla je k sobě ještě těsněji. Jen občas prohodili slovo, žvatlavé, dětské slovo. Miláčku, lásko, děťátko, miluješ mě? V tom od domu, jehož záře mezi temným listím už také začala pohasínat, přicházelo dítě, holčička, asi 10letá, bosá, na tenkých opálených nohou, v krátkých tmavých šatech, dlouhé tmavé vlasy přes bledě snědý obličej. Šla nerozhodně, trochu rozpačitě, švihadlo v ruce. Malé nožky neslyšně capaly po silnici, hrála si. Pohrávala si schůzí, střídala krok a přitom se blížila k místu, kde seděli milenci. Když se přiblížila, zpomalila. Jakoby nechtěla projít, jakoby ji sem něco přitahovalo. Květ floxu, který láká večerního motýla. Tiše zaspívala svůj pozdrav. Buonasera. Velká dívka na zítce přátelsky kývla. Muž jí přátelsky odpověděl. Ciao, cara mia. Dítě je minulo, pomalu, nerado. Loudalo se čím dál víc. Po 50 krocích se zastavilo. Obrátilo, váhavě. Znovu se přiblížilo. Přešlo těsně kolem milenců, rozpačitě a usměvavě se na ně podívalo, pokračovalo v cestě a zmizelo v zahradě domu. Jak je hezká, řekl muž. Uběhl nějaký čas, soumrak nepatrně postoupil a z branky znovu vyšlo dítě. Na okamžik se zastavilo, potajmu přeměřilo silnici, prozkoumalo zítku révový milence. Pak se rozběhlo. Na bosých pružných chodidlech uhánělo po silnici kolem dvojce. V běhu se otočilo, utíkalo až k brance.
Na okamžik se zastavilo a znovu se rozběhlo a ještě dvakrát, třikrát zopakoval svůj tichý, osamělý běh. Milenci mlčky sledovali, jak utíká, jak se obrací, jak krátká tmavá sukně pleská po dlouhých dětských nohách. Věděli, že ten úprk patří jim, že vyzařují kouzlo, že děvčátko ve svém dětském snu cítí předzvěst lásky a tichého opojení city. Dívčin běh se proměnil v tanec, vznášela se, houpavě se přibližovala, střídala krok. Malá postava osaměle tančila po večerní bílé silnici. Její tanec byl oslavou. Její dětský tanec byl písní a modlitbou k budoucnosti, k lásce. Vážně a oddaně přinášela svoji oběť. Přilétla, odlétla a nakonec se zase ztratila v tmavé zahradě. Očarovali jsme ji, řekla Milenka. Cítí lásku. Přítel mlčel. Napadlo ho, snad si tohle dítě ve svém malém tanečním opojení užilo krásnější a plnější lásky, než člověk vůbec může zažít. Snad napadlo ho, jsme i my dva už vychutnali to nejlepší a nejvroucnější z naší lásky a to, co ještě může přijít, je jen jalový zbytek. Vstal a zvedl přítelkyni ze zítky. Už musíš jít, řekl. Je pozdě. Doprovodím tě na křižovatku. Když míjeli vchod, dům i zahrada už spali. Květy granátovníku visely přes branku. Jejich radostná červeň ještě jasně zvonila do snášející se noci. V obětí došli až ke křižovatce. Na rozloučenou se ještě vřele políbili, oddělili se, rozešli se, znovu se vrátili. Ještě jednou se políbili, v polibku již nebylo štěstí, jen zžíravější žízeň. Dívka rychlým krokem odcházela, dlouho se za ní díval a i v té chvíli vedle něho stála minulost. Dávné události mu hleděly do očí, jiná loučení, jiné noční polibky, jiné rty, jiná jména. Přepadl ho smutek, pomalu se vracel svou cestou, nad stromy vycházely hvězdy.

tu noc, kterou neprospal, dospěly jeho myšlenky k následujícímu závěru. Nemá smysl opakovat to, co bylo. Mohl bych milovat ještě mnoho žen. Mé oči možná zůstanou ještě mnoho let jasné. Má ruka něžná a mé polibky milé ženám. Pak přijde loučení. Pak bude odříkání, které je dnes vítězstvím, už jen potupou. Proto se musím vzdát už dnes. Proto se už dnes musím rozloučit. Dnes jsem se mnohému naučil. Mnohému se ještě učit musím. Od toho dítěte, které nás uchvátilo svým tichým tancem. V něm rozkvetla láska, když večer vidělo milence. Jeho krev se vzedmula ranou vlnou, úzkostně krásnou předtuchou slasti. A ono se roztančilo, protože ještě nemůže milovat. Stejně i já se musím naučit tančit. Žádostivost musím proměnit v hudbu, smyslnost v modlitbu. Pak budu moci stále milovat. Pak už nikdy nebudu muset zbytečně opakovat to, co bylo. Po této cestě chci kráčet.

0: Dva příběhy německého spisovatele Hermana Hesseho z výboru Milostné povídky jsme poslouchali v podání Františka Hniličky a Jakuba Jelínka. Z překladu Veroniky Dudkové povídky připravil Dominik Mačas, režii měl Jakub Doubrava a my jsme minuli 14. hodinu.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Český hydrometeorologický ústav i dnes varuje před silnými bouřkami. Výstrahu zveřejnil na svém webu. Bouřky projdou nad Českem od západu na východ. Právě na východě budou nejsilnější. Bouřky můžou způsobit výpadky elektřiny, dopravní komplikace, ale i škody na majetku. Výstraha platí do dnešní půlnoci. Systém rozdělování daňových výnosů mezi kraje obstál před ústavním soudem. Skupina senátorů loni navrhla zrušit část zákona o rozpočtovém určení daní. Soud dnes ale jejich podnět zamítl. Podle senátorů zákon neobsahuje mechanismus, díky kterému by mohli podíly přizpůsobovat změnám, třeba demografickému vývoji. Vede tak podle nich k nerovnostem ve financování krajů a poskytování veřejných služeb. Většina hradů, zámků a dalších památek ve správě Národního památkového ústavu na prázdniny rozšířila návštěvní dobu. Některé objekty přivítají návštěvníky i o pondělcích, kdy bývá obvykle zavřeno. Letošní sezóna vrcholí 22. srpna hradozámeckou nocí. Jejím letošním tématem je Po stopách šlechtických rodů 2026 Šlechta na cestách. A počasí bude oblačno až zataženo, zejména v Čechách, občas déšť nebo přeháňky, místy bouřky. Odpoledne čekejte další i velmi silné bouřky na Moravě a ve Slezsku. Provázet je může silný vítr, kroupy a přívalové srážky. Nejvyšší teploty v Čechách 20 až 25, na Moravě a ve Slezsku až 31 a maxima na horách kolem 17 stupňů Celsia. Více informací z domova i ze světa najdete na webu irozhlas.cz. Zprávy na Vltavě 2 minuty po 14. hodině dočetla Daniela Čermáková, která se s vámi loučí od vltavského mikrofonu. Odpoledním vltavským vysíláním vás bude provázet Markéta Kaňková.
2: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

Výrazné bicí a efektní groovy elektrická kytara Charlieho Huntera. Právě teď udali to na středeční odpolední Vltavě. Vstoupili jsme do ní s Kurtem Ellingem a jeho funkovou písní Bounce It. Doufám, že s poklesem úmorných tropických teplot se vám lépe dýchá i žije a doufám taky, že v čase dovolených letních prázdnin vám přijde vhod náš odpolední kulturní servis. Za celý tým vás u jeho poslechu vítá Markéta Kaňková. A přemýšlíte-li v počínajícím létě, kam byste mohli vyjet za kulturou, pak vězte, že ještě týden můžete vyrazit do malebné Litomyšle, tedy do rodiště jednoho z nejvýznamnějších českých skladatelů Bedřicha Smetany. Jeho jméno letos už po 68. připomíná festival Smetanova Litomyšl, kam se už za chvíli vydáme za hudebním publicistou Danielem Jägerem. Jak se vydařil koncert rozhlasových symfoniků pod vedením Petra Popelky a co nabídla komorní rodinná opera Mendel Mega King z pera Miloše Orsona Štědroně, na to se Daniela zeptáme už za chvíli. A protože léto se na Vltavě nese ve filmovém duchu, mluvit budeme i o tom, že velká láska může přerůst v totální nenávist, což asi zakusili nesčetné manželské páry. Až na doraz ovšem tuto zkušenost dotáhl pár Rouseových, který si všichni vybavíme z hollywoodského snímku, ve kterém na konci 90. let excelovali Michael Douglas a Kathleen Turnerová. Rozhlasovou dramatizaci románu můžete od včerejška poslouchat na webu Vltavy, víc vám o ní řekneme po čtvrt na tři. Na manželské přestřelky je ale nejdřív třeba nabrat síly, věřím, že je načerpáme z Beethovenova smyčcového kvartetu C-moll. Uslyšíme jeho třetí část.

0: Příjemné odpoledne, milí posluchači, je středa 1. července, prázdniny naplno začaly a někteří z vás možná přemýšlejí, jak se do buletních dovolených ozvláštnit inspirativními kulturními zážitky. Ještě týden je bude nabízet letošní 68. ročník festivalu Smetanova Litomyšl. Jeho letošním motem je natura, tedy příroda, a právě v tomto duchu se nese i festivalový program. Letos propojuje velké orchestrální večery, operu, hudební divadlo i projekty pro mladé publikum. Přímo do Litomyšle už teď zdravím svého redakčního kolegu, hudebního publicistu Daniela Jägra. Dane, ahoj, dobré odpoledne.
1: Markéto, ahoj, přeji krásné odpoledne.
0: Začněme, Dane, nedělním koncertem, na kterém se představil Symfonický orchestr Českého rozhlasu. V programu propojil Schubertovu nedokončenou symfonii a také Stravinského dílo Oidipus Rex. Jak na tebe tento večer zapůsobil?
1: Byl to velmi silný a v jistém smyslu i symbolický koncert, jednak proto, že šlo o poslední vystoupení Petra Popelky se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu v roli jeho šéfdirigenta a jednak proto, že program měl opravdu velkou vnitřní sílu. Ta Schubertova nedokončená symfonie vytvořila jakýsi lyrický, melancholický prolog, hudbu nedopovězenou, křehkou, ale zároveň nesmírně koncentrovanou a musím říct, že jsem sočer dlouho neslyšel hrát tak delikátně. A ve Stravinském pak, myslím, Petr Popelka velmi dobře vystihl takovou zvláštní směs antické tragédie, rituálu a hudebního divadla. Nebylo to efektní ve vnějším smyslu slova, spíš takové soustředěné, kontrastní, dramaticky sevřené. A mimochodem, mimořádně soustředěné bylo také publikum, které tento koncert sledovalo doslova se zatajeným dechem.
0: Oidipus Rex není běžným operním titulem, jde o dílo na pomezí opery a oratoria. Jak z tvého pohledu v Litomyšli fungovalo v čistě koncertním provedení?
1: On Stravinský pracuje s vypravěčem, sborem a se solisty spíš jako s archetypy, než s jako psychologicky rozvinutými postavami. Solistům navíc předepisuje, aby se vůbec nehýbali. Zpívá se latinsky, vypravěč promlouvá jazykem publika. To si přál přímo Stravinský, aby byl děj srozumitelnější, takže v tomto případě to bylo v češtině. Posluchači tak nesledují realistické drama, ale jakýsi obřad, při kterém se postupně odhaluje pravda o Oidipově původu a vině. V Litomyšli šlo víceméně o festivalovou reprízu na studování, které bylo původně uvedeno letos v dubnu v pražském Rudolfinu, tehdy ovšem v kombinaci s třetím Rachmaninovým klavírním koncertem. Musím říct, že v Litomyšli vyzněl Oidipus lépe. Ten prostor druhého zámeckého nádvoří je vzdušnější než sevřený koncertní sál a nepůsobilo to tady tak zvukově předimenzovaně jako v Praze. Titulní part zpíval opět americký tenorista Paul Appleby, který po výrazové stránce nepůsobil jako exaltovaný tragéd, ale jako svým způsobem jemný a něžný člověk, postupně drcený poznáním svého osudu. Výrazná byla také mezzosopranistka Ester Pavlou jako Jocasta, která navíc působila jako antická socha. Vokálně jistým kreontem byl baritonista Jiří Brickler a partu vypravěče se smyslem pro detail a takovou drobnokresbu se zhostil Igor Bareš. Myslím, že dirigent Petr Popelka velmi dobře vystihl různé dynamické zlomy a barevné detaily v té partituře. A skvěle fungovala i spolupráce se Slovenským filharmonickým sborem, tedy s jeho mužskou částí, protože Stravinský v tomto díle předepisuje pouze mužský sbor. Myslím, že to byl mimořádný večer a taková zlatá tečka za tím úspěšným působením Petra Popelky u rozhlasových symfoniků.
0: Říká hudební redaktor Vltavy Daniel Jägr, který v Hledišti Smetanovy Litomyšle zažil také provedení rodinné opery Mendel Mega King, a ne když Hrášek zpívá, což je dílo z pera Miloše Orsona Štědroně. Dane, co tohle je vlastně nebo bylo za projekt?
1: Tam budu trochu kritičtější. Miloš Orson Štědroň je autorem hudby i libreta a vzal si známé téma Gregora Mendla, genetiky a hrachu, ale zasadil ho do prostředí současné základní školy. V té opeře vystupují dva osmáci, učitelka chemie, zamilovaný školník nebo kuchařka ze školní jídelny a celé je to napsané jazykem, který se snaží být blízký dnešním dětem a teenagerům. Já se ale přiznám, že ne všechno podle mne fungovalo. Místy jsem úplně nepochopil, kam dílo vlastně směřuje a co je vlastně jeho hlavním sdělením. Jestli je to láska, která překoná všechny překážky i navzdory genetice, opravdu nevím. A také hudební stránka sklouzávala k určité repetitivnosti, která působila spíš samoúčelně a místy až banálně. Na druhou stranu studenti brněnské JAMU pod vedením mladé adeptky operní režie Isabel Arse do inscenace vložili velkou energii, nasazení a chuť hrát, takže to představení samo o sobě mělo takovou sympatickou bezprostřednost.
0: Znamená to tedy, že z tvého pohledu fungovalo v uvozovkách alespoň jako představení pro děti a rodiny?
1: Z části určitě ano. Myslím, že autor odhadl, co může mladé publikum zaujmout. Je tam humor, slang, chemie, genetika, školní prostředí i taková milostná linka. Zpívá se tam, že, cituji, geny nevyčůráš a že láska je chemická reakce a tak dále, tak dále. Zároveň jsem měl ale pocit, že právě kvůli velkému množství zpívaného textu a rychlému tempu nebylo vždycky snadné zachytit všechny pointy a některým ani nebylo dobře rozumět. Jako celek tak pro mě Mendel Megaking nebyl úplně přesvědčivým projektem, ale upřímně oceňuji odvahu hledat nové cesty, jak přivést k opeře děti a takovéto mladé publikum. A právě pro podobné projekty a pokusy je na festivalu Smetanova Litomyšl určitě místo. Jen bych byl ale asi při výběru těchto titulů trochu opatrnější.
0: Dane, v Litomyšli ještě zůstáváš, co máš v hledáčku, co bys popřípadě doporučil v závěru festivalu ještě našim posluchačům?
1: Je toho poměrně dost. Velkým magnetem bude určitě zítřejší galakoncert valašského basbaritonisty Bryna Tervla, jedné z největších osobností světové operní scény, který vystoupí společně se slovenskou sopranistkou Slávkou Zámečníkovou a orchestrem Prague Philharmonia. Pak bych ještě doporučil hned dvojí koncertní uvedení výběru z Gershwinovy opery Porgy a Bess, to bude 3. a 4. července. Zajímavý bude i sobotní koncert Komorní filharmonie Pardubice s Josefem Špačkem a s novým šéfdirigentem Vahanem Mardirosianem. A úplný závěr festivalu pak nabídne italskou filmovou noc se symfonickým orchestrem našeho Českého rozhlasu a s dirigentem Tomášem Braunerem. A tento koncert v neděli vysíláme na Vltavě od 20 hodin v přímém přenosu. Takže ať se ho posluchači určitě nenechají ujít.
0: Říká a k poslechu Vltavy také zve náš kolega hudební publicista Daniel Jäger, který se ohlédl za dalšími projekty. Letos už 68. ročníku Smetanovy Litomyšle. Dané, moc děkuji. Zdravím tě srdečně a užívej léta i Litomyšle. Ať se ti daří.
1: Díky a naslyšenou.

0: Let's call the whole thing off, tedy nechme to celé být, to nám a především všem partnerským párům právě doporučila jazzová slavice Ella Fitzgerald. Škoda, že tohoto jejího doporučení nedbali manželé Roseovi, jejichž prvotní bláznivá láska se postupně proměnila v rodinný masakr. Ostatně všichni si to dobře pamatujeme z hollywoodského snímku Dennyho DeVita Válka Roseových z roku 1989. Vy se k příběhu této manželské dvojice můžete od včerejší vracet také v rozhlasové dramatizaci, kterou na základě stejnojmenného románu Warrena Adlera pro Vltavu připravil režisér Petr Mančal. Jak se příběh slavného manželského souboje proměnil od knižní předlohy přes filmový hit z konce 80. let až po loňskou adaptaci, na to se teď filmové publicistky a spisovatelky Zdeny Mejzlíkové zeptá naše redaktorka Šárka Jančíková.
1: Nechci dělat problémy. Ona touží po svobodě, má k tomu svý důvody, jsem z toho zaskočený, ale chci se chovat civilizovaně a rozumně.
2: Civilizovaně?
1: Rozumně? Tohle je rozvod. Válka. Poteče krev.
3: Ta kniha ještě výrazně ukazuje obsesy tím materialismem, fetišizaci toho majetku. Jsou tam ty popisy toho luxusního nábytku a těch doplňků. V knize se seznámí na dražbě starožitností. Tohle si myslím, že odráží i ty filmy, protože to se krásně ukazuje obrazem.
1: Potkali jsme se na aukci.
4: Ten den hrozně pršel.
1: Sbírám sošky.
4: Kdyby tehdy nepršelo, nikdy bychom se nepoznali.
1: Představte si, oni tam tehdy dražili dvě sošky. Jsou soší. A oni je dražili každou zvlášť.
4: A já jsem mu tu druhou vyfoukla.
1: Nikdo nerozdělí pár jen tak pro nic za nic.
5: Seznámí se na té dražbě, ale v knize to pokračuje tak, že je to jejich společný koníček, že společně to sbírají a takhle si dozařízují ten dům. Kdežto v tom prvním filmu to dělá jenom Barbara a on se stará o to finanční zabezpečení tohohle luxusu, ale je to vlastně její dílo a až po 20 letech zjistí, že to je její jediná seberealizace a tam začne ten problém.
1: Vzali jsme si hypotéku.
4: Začali jsme veškerý svůj čas.
1: Čas.
4: Energii.
1: Peníze.
4: Lásku.
1: Jsme soustředili do jediný věc.
4: Do našeho domu.
1: Do našeho domu.
5: No a ten dům je tam velkým symbolem, protože je to něco, co společně budují. A možná bychom mohli jít ještě dál, že ten dům je pro ně i symbol jejich vztahu. A protože vztah se při rozvodu nedá rozdělit, musí to skončit tím, že ten vztah se zničí, tam je ta destrukce. A protože oba dva ti hrdinové jsou tak identifikováni se vztahem, destrukce vztahu pro ně znamená i sebedestrukci. A ještě je rozdíl mezi tou adaptací z 80. let a tou současnou, protože v tom prvním filmu oni si ten dům koupí a nějak se tam zabydlují, uspůsobují si ho. Když to v tom novém si ten dům sami vybudují, sami postaví, naprojektují, to je symbol toho společenského posunu, že v těch 80. letech ta dvojice se ještě držela tradičního rozdělení rolí, toho patriarchálního uspořádání. Časem to začalo ženě vadit. A to byl třeba i jeden z důvodů toho rozkolu jejich. Kdežto ten současný pár v 20. letech 21. století, ten už se tak necítí vázán tím tradičním uspořádáním, udělá si to podle sebe. Tady mají oba své kariéry, každý stojí na svých nohou, ona je šéf, kuchařka, on je architekt.
3: Ale v tom filmu Roseovi nedávném naopak Theova kariéra dostane směr takového strmého pádu. On se vrací k tomu, aby zůstal s dětmi a kariéra jeho manželky prudce vystartuje a myslím, že tohle tam taky hraje výraznou roli.
5: Ten Theo s tím bojuje, má sebereflexy, snaží se to nějak zpracovat, ale zároveň se věnuje těm dětem naplno.
3: V té nové adaptaci zcela mizí ten prvek nějaké epifanie, že manžel si myslí, že zemře a vyděsí ho to, chce se přimknout k manželce, naopak manželka by si připadla osvobozená. Tady ten rozvrat těch kariér v podstatě nastartuje tu krizi. Ale ta kniha mi nepřišla zdaleka tak vtipná. Oba dva ty filmy mi přijde, že se pokouší tu agresi, tu absurditu té vyhrocené situace překlopit do nějaké ironie nebo sarkazmu.
5: Mám dojem, že Hollywood s tou udělal takovou tragigrotesku. Kniha je daleko temnější, že ta agrese je tam fakt syrová, kdežto ty filmy ji ukazují mnohem sofistikovanější. Ta nová adaptace se přesunula do současné doby, kde už si to nějak jako postmoderně můžou ironizovat. Ono už ta první adaptace z toho udělala více komedii, než je knížka, ale tohle to posouvá si myslím ještě dál do nějaké ironie.
3: V čem bychom mohli říct, že ty adaptace se v té interpretaci vysloveně liší?
5: Obrovský rozdíl je mezi těmi postavami v tom, že Douglas s Turnerovou jsou vyloženě zuřiví, podléhají té emoci, nevidí napravo, nalevo. Kdežto ti noví Roseovi mají schopnost sebereflexe, zachovali si empatii a průběžně sledují to, co se jim děje. Jsou schopni o tom komunikovat a snaží se to dokonce nějak zastavit. Takže jdou na párovou terapii, aby to nevyjde. I don't think you have the capacity to fix your problems.
2: Are you actually allowed to say that?
6: That seems unprofessional.
2: Yes, like malpractice.
6: Yeah. We'll be expecting a hefty discount.
5: Tak prostě vždycky je tam nějaká stopka, kdy si řeknou, aha, teď se nám děje tohle a nechceme to. Takže oproti tomu původnímu filmu, tady je ta láska oboustranná.
0: Jak říká filmová publicistka Zdena Mejzlíková, i loňský film Roseovi amerického režiséra Jaye Roache nabízí nový pohled na román Válka Roseových Warrena Adlera. A jak tuto slavnou předlohu pro rozhlas adaptoval režisér Petr Mančal v hlavních rolích s Vasilem Fridrichem a Janou Strikovou, to jste slyšeli v krátkých ukázkách. A celou rozhlasovou inscenaci si můžete poslechnout už teď v rámci filmového leta na Vltavě na našem staničním webu.

0: Kultovní melodie i hudba z nejnovějších filmů.
1: Kristýna Šrámková a Tomáš Pilát ve světě melodií, které provázejí filmové příběhy.
0: Klapku poslouchejte během filmového léta ve všední dny po 13. hodině.
1: Na Vltavě.

0: Příjemná letní odpoledne, vážení a milí posluchači. Doufám, že odlehčená prázdninová nálada na vás teď dýchla i s písní You Always Say Andrej Šulcové, která na Vltavě dozněla 3:07. A my už se teď budeme věnovat aktuálnímu divadelnímu dění, konkrétně tomu, že divadelní režisér Jan Frič, který patří k nejvýraznějším a nejoceňovanějším představitelům střední generace, teď nastudoval operu Orfeus a Eurydika, a to s Olomouckým divadlem na Cucky. Známý příběh o lásce, ztrátě a touze zvrátit neodvratné si nenechala ujít naše divadelní publicistka, spolupracovnice Pavla Bergmanová. Já vás zdravím po telefonních linkách. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Režisér Jan Frič původně připravoval zmiňovanou inscenaci Orfea a Eurydiky pro operní soubor Moravského divadla Olomouc. Ovšem spolupráce byla po personálních změnách ve vedení a po odchodu Veroniky Kos-Loulové v průběhu příprav zrušena. Později pak vznikl nápad uvést titul na jiné olomoucké scéně, tedy ve zmiňovaném divadle na Cucky. Jak Jan Frič pojal toto glukovoslavné dílo v prostoru pro operu poněkud netradiční?
1: No, velmi komorně, úsporně, ale zároveň nápaditě a s ironií. On vytvořil takovou jako osobitou, řekla bych, postmoderní interpretaci na pomezí operní inscenace a instalace, a s výtvarnicí Janou Hauskrechtovou vše zasadil do koloritu Mexika a dušičkového svátku Dne mrtvých. Na scéně, které dominuje takový velký katafalk ozdobený pestrobarevnými květy a světýlky, pak v popředí vidíme slavný symbol nazdobené smrtky, kostry. V pozadí jsou umístěny blištivé modely kaktusů. Postava Amora vystupuje ve vyšívaném mexickém klobouku. Ostatní jsou oblečeni do kostýmu s blištivými motivy barevných květů, což odkazuje právě k tomu zdobivému pojetí svátku, stejně jako třeba kosmetické bílé masky nalepené na obličeje sboru zase připomínají výjevy z dušičkových průvodů. Ten koncept svátku, setkání živých a mrtvých, hezky koresponduje s dějem, kdy vlastně Orfeus vstupuje do podsvětí, aby obměkčil bohy a vyvedl odtud svou lásku Eurydiku zpět mezi živé. Ta záměrně laciná, pouťová stylizace, ale i režisérův ironický postoj k tvorbě jsou také provázány s jeho výrazně osobním tématem, na který teď často upozorňuje i mimo jeviště, tedy pod financováním divadla, s nímž je nutno inscenace realizovat. A řekněme, že ta schválnost se tady mění v jasně vystavěný koncept.
0: Mluvíme o opeře, čili myslím, že je na stole zeptat se na hudební nastudování. Jak si s ním tvůrci v intimním prostoru divadla na Cucky poradili?
1: No, jak prostorové, tak vlastně finanční podmínky neumožnily, aby byl v divadle přítomný živý orchestr, to je logické. Tvůrci proto využili reprodukovanou hudbu, nikoli ale její původní znění, což je velmi zajímavé. Úpravu té vídeňské verze z roku 1762 připravil Jakub Kudláč, který toho gluka převedl do velmi experimentální elektronické podoby, kdy se ale rozsahem drží té původní verze. Leckdy jde o takové beatové, dunivé pojetí, kde je ta hudba vlastně dekonstruována do dalších variací, což klade teda, myslím, velké nároky na zpěváky, kteří přesto ctí ty původní melodie velmi silně. Občas to tvoří takovou výraznou disharmonii, kterou jsem vnímala ale jako takovou metaforu toho našeho světa, strašně zahlceného zvuky. Z jejich změti vlastně intenzivně proniká ten Orfeův nářek jako něco velmi lidského, upozorňujícího na reálný kontakt, který se vlastně vytrácí z našeho světa.
0: Operu inscenoval, jak řečeno, režisér Jan Frič, který ve svém konceptu pracuje dost specificky i s obsazením. Můžete nám to víc přiblížit?
1: No, Jan Frič obsadil operně školenými pěvci pouze role Orfea a Eurydiky. Orfea stvárňuje fascinujícím způsobem Jana Vondrů, která se mimo jiné často pohybuje v prostředí, řekněme, alternativně realizované opery. A tady ve svém výkonu kreslí velmi civilně, ale zároveň s velkou naléhavostí obraz člověka vyrovnávajícího se se ztrátou. Eurydiku pak hraje mladěčka Kateřina Škárová, která teprve nedávno končila studium zpěvu na konzervatoři. Ta sem naopak vnáší takový duch bezstarostného mládí, čímž si s tou ironií zbavuje tu svou postavu i titul patosu. No a do role Amora pak byl obsazen Michal Noga, známý slovenský herec s diagnózou nanismu, který svým velmi malým vzrůstem i svědomím tvůrčí nadsázky evokuje takové barokní andělíčky a amory. A jeho zpěv je kontrastně neoperní, v kontextu inscenace vlastně amatérský, podobně jako výkon sboru, který je tvořen členkami Sdružení Sen, což je seniorský amatérský soubor realizující své projekty právě pod hlavičkou divadla Na Cucky. No a v jejich zapojení odkazují tvůrci v tom vrstevnatém konceptu nejen k té nízkonákladovosti, ale i k tradici, řekněme, té české lidové kultury muzicírování, ochotničení, kde není důležitý ten dokonalý výsledek, ale spíše ten komunitní proces vzniku a radost z díla.
0: Jak byste, Pavlo, v závěru shrnula a poprosím už jen stručně, jaká témata vlastně Jan Frič ve svém pojetí Orfea a Euridiky vyzdvihuje, podtrhuje?
1: No, na jedné straně je to téma ztráty člověka, které může přijít nečekaně a nikdy nevíme, kdy nás může zasáhnout. Zároveň ale je pro mě ta inscenace především o možnostech realizace opery jako současného díla, které nemá být patetické a nepřístupné, ale naopak má otevírat cesty ke svému přijetí i mimo velká jeviště. Režisér ty principy žánru ctí, zároveň si z nich slibostí a hravostí utahuje. A očividně to nebude inscenace určená pro konzervativní publikum, ale určitě může velmi dobře sloužit k tomu, že k opeře nové diváky přivede a přitáhne.
0: Říká divadelní publicistka Pavla Bergmanová, která pro nás hodnotila komorní nastudování opery Orfeus a Euridika v Olomouckém divadle Na Cucky v režii Jana Friče. A my za to moc děkujeme.
1: Také děkuji, naslyšenou, hezký den.

0: Výstava Jindřicha Zeithamla Krajina zátiší předchází stejnojmenné sochařské realizaci, která bude 20. srpna odhalena v centru Teplic ve Wolframových stadech.
1: Vendula Fremlová je kurátorka výstavy, která představuje v Teplické galerii poblíž zámku výběr z díla Jindřicha Zeithamla.
2: Dalo by se říct nejvýraznější sochařskou osobností poslední třetiny 20. století a teď 21. století v tom českém prostředí, a nejenom českém prostředí, ale vlastně i v německém prostředí, vychoval řadu sochařů a sochařek. A to, že zároveň je teplickým rodákem, nás prostě inspirovalo k tomu, abychom ho oslovili pro realizaci. Je to tak, že jsme s Jindřichem Zeithamlem procházeli Teplice, centrum Teplic, a on sám si vytipoval místo, na kterém by rád tu sochu viděl. Samozřejmě po konzultaci s památkáři.
3: Jste teplickým rodákem a poprvé tady teda vystavujete.
4: No,
3: a
4: jak, ano.
3: Jak dlouho jste tady žil?
4: No tak jako asi do 14. No.
3: Tak jste šel do světa.
4: Jako v pohádkách, no. Teda bez buket, jo.
1: Jindřich Zeithaml si vybral místo poblíž Krušnohorského divadla.
4: Bude to doplněk parku. Prostě nesmí to překážet, musí to nějak harmonicky do toho zaplout. No, to asi takhle.
3: A to ještě máte pořád u sebe v ateliéru?
4: No, to je u cizeléra a za 2 měsíce to bude odhalený.
3: A proč zrovna to místo, čím vás zaujalo?
4: No, prostě musí to místo musí být tak, aby ta věc, která tam přijde, aby to harmonizovalo s tím okolím a tak dále. No tak doufejme, že to dopadne dobře.
1: Podle Radky Růžičkové z Teplického magistrátu se město snaží získat díla významných sochařů.
5: My k tomu jako město jsme si přivzali odborníky vlastně pro instalaci soch ve veřejném prostoru, významnou českou kurátorku a teoretičku výtvarného umění paní Vendulu Fremlovou a sochaře Adama Kovalčíka. Díky nim vybíráme ty nejprestižnější české sochaře právě pro tyto realizace u nás v Teplicích.
1: Jindřich Zeithaml odhalí svoji plastiku 20. srpna. Výstava v Zahradním domě bude k vidění o den déle. Z Teplic Jana Vitásková, Český rozhlas.

I hudba z muzikálu se vejde do širokého žánrového portfolia Odpolední Vltavy. Mnozí z vás určitě sluchem rozpoznali rukopis Leonarda Bernsteina. Slyšeli jsme Pas de Deux z jeho muzikálu On the Town. Hrál nám Minnesotský orchestr. A za rozmanitou hudební nabídkou se teď v létě můžete vydávat i na mnohé hudební festivaly. Ještě týden například na Smetanovu Litomyšl a od 8. července potom třeba i na hudební festival Znojmo, který letos oslaví více než 30 koncerty a doprovodnými akcemi 800. výročí založení města Znojma. Program zahrne klasickou hudbu, crossover projekty, jazz nebo folklorní prvky. Chybět ale nebudou ani inovativní projekty a atmosféra jihomoravského vinařského regionu. První koncert příští středu ve Znojemské Jihomoravském muzeu bude patřit symfonickému dechovému orchestru REC. Přímo na hladině vody se pak v působivé scenérii lomu 13. a 14. července představí komorní uskupení Moravia Brass Band. Středobodem programu ale podle pořadatelů bude operní projekt Galantní světy. Jehož premiéra se uskuteční 16. července v centru Jízdárna. Francouzský hudební skladatel Jean-Philippe Rameau v něm propojí árie, okázalé tance sborové scény a orchestrální čísla. Na hudební festival můžete do Znojma vyrazit od 8. do 29. července.

0: Hvězdy světového filmu, Červený koberec a tisíce diváků.
1: Začíná jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu.
0: Jak se zrodila jeho jedinečná atmosféra, kdo utvářel jeho podobu a které okamžiky se zapsaly do jeho historie?
1: Premiéra radiodokumentu Marka Mojžíška ve čtvrtek 2. července.
0: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Dobré odpoledne, bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Prezident Petr Pavel nedostal od vlády mandát, který schválila pro nadcházející summit NATO v Ankaře. Pavel to řekl v rozhovoru pro deník CZ. Podle něj mu ho kabinet neposlal v očekávání, že ho nebude na nic potřebovat. Mandát určuje, o čem bude Česko na summitu mluvit a podle jakých instrukcí bude delegace postupovat. Podle Pavla také vláda zredukovala jeho doprovod a jmenovitě určila, kdo bude jeho součástí. Prezident to označil za bezprecedentní chování. Státní rozpočet skončil v červnu se schodkem přes 183 miliard korun. Byl tak čtvrtý nejvyšší v historii České republiky. Informovalo o tom Ministerstvo financí. Rozpočtový deficit byl na konci června meziročně asi o 30 miliard korun vyšší a oproti letošnímu květnu vzrostl o 13 miliard. Podle ministerstva je to kvůli větším investicím například do školství, sociálních služeb anebo do sportu. Na letošním mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary publikum uvidí 137 celovečerních filmů. Ze snímků v soutěžních sekcích bude většina uvedena ve světové, mezinárodní anebo evropské premiéře. Festival začne v pátek a potrvá až do 11. července. Na jeden večer se promítání vrátí také do Mariánských lázní, kde filmová přehlídka ve druhé polovině 40. let minulého století začínala. Festival se totiž letos bude věnovat i 80. výročí svého prvního ročníku, který se konal spolu s Karlovými Vary právě v Mariánských lázních. Dnes je oblačno až zataženo, v Čechách se vyskytuje občas déšť nebo přehánky a s výjimkou západu a severozápadu místy i bouřky a velmi silné. Během odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Večer budou srážky ubývat, na západě i oblačnost. Nejvyšší teploty v Čechách 20 až 25, na Moravě a ve Slezsku 26 až 31, na jihovýchodě a východě Moravy a Slezska kolem 33 a maxima na horách se budou dnes pohybovat kolem 17 stupňů Celsia. A jak víte, více zpráv vám nabízíme na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Dobré odpoledne, milí posluchači. Je 3 minuty po 15. hodině. Píše se 1. července roku 2026 a my se teď vrátíme v čase zpět. Vrátíme se do roku 1981, o kterém právě teď bude zpívat polská jazzmenka Aga Zarian.

For the New Year 1981, to je píseň polské jazzmenky Agisarian, která na Vltavě dozněla přesně 7 minut po 15. hodině. A nejen hudba, ale také divadlo, tanec, film nebo výtvarné umění patří do našich životů a samozřejmě i do vltavského vysílání. Jsme rádi, že ve středu 1. července dál zůstáváte na počátku tohoto rozmarného léta s námi. Pokud vás nad jiné kulturní oblasti zajímá třeba vizuální umění a sledujete třeba současnou českou sochu, pak už za pár minut nabídneme i něco pro vás. Mluvit totiž budeme o stylizovaných figurách, které ani v nejmenším nepodléhají anatomickým pravidlům, o oblých, různě zakřivených sochách, které vzdáleně připomínají tajemné a křehké postavy z obrazu Jana Zrzavého. Právě takové vytváří výtvarnice Kateřina Šťastná. Proč se místo fotky, kterou původně studovala, vybrala sochařinu, proč se rozhodla věnovat právě figurativní tvorbě a co jí nabízí tkaní textilních obrazů ze skleněných korálků, i na to se jí zeptám už za chvíli. Teď už vám ale nabízím berlínské symfoniky, zahrají nám první část Mozartovy první symfonie Es-dur a Markéta Kaňková vám přeje příjemný poslech.

0: Do jakých vztahů vstupují naše těla s prostorem i mezi sebou navzájem? Jak se tělesně podílíme na proměně našeho bezprostředního okolí? A jakou roli v tom všem hraje lidský dech? I na to se soustředí mladá česká výtvarnice Kateřina Šťastná. Přestože často a ráda pracuje s kresbou, reliéfem i drobnou výšivkou na plátně, řekla bych, že je především sochařkou. Ostatně sochu na pražské AVU vystudovala a sochami se taky na výstavách nejčastěji prezentuje. Je tomu tak i v pražské galerii Artium, kde se teď svou tvorbou představuje pod názvem Intervaly přítomnosti. A teď je Kateřina Šťastná hostem odpolední Vltavy. Jsem tomu ráda, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne i vám.
0: V pražské galerii Artium vás teď můžeme objevovat jako sochařku, ale nemuselo tomu tak být. Vy jste totiž na brněnské FAVU původně studovala fotografii. Jak to vidíte zpětně? Byla sochařina ta správná volba?
1: Zpětně určitě sochařina byla ta správná volba, ale je pravdou, že v mém případě to rozhodně nebyl ten dětský vytoužený sen, že ta cesta k soše byla možná na začátku trošku komplikovanější. Já jsem vlastně studovala gymnázium a už v průběhu toho studia jsem se začala věnovat amatérsky, bych řekla, fotografii. A jednalo se vlastně hlavně o autoportréty. Zpětně vnímám, že tam bylo patrná ta touha po zachycování a nějakém sebevyjádření, ale možná tenkrát ta fotka pro mě byla ta nejpřímější cesta, protože jsem foťák měla doma a přiznám se, že dřív mě vůbec nenapadlo, že bych se zvládla zabývat sochou nebo malbou, tak to byl takový start. Přihlásila jsem se vlastně na FAVU do Brna na fotografii, kde shodou okolností jedna sochařka, teď už moje kamarádka Thea, mě požádala tenkrát, jestli bych jí nenafotila nějaké sochy do portfolia. A tím, že ta moje fotka byla skutečně amatérská, tak jsme se domluvili na takové výměně, že mě naučí nějaké základy sochařských technik. A to byla vlastně ta cesta, jak jsem se poprvé dotkla hlíny. A potom už jsem přestoupila vlastně k ním na sochu a ta cesta pokračovala plynule dál.
0: Když jste se sochou začínala, když jste ji úplně propadla, zapomněla jste i na základní potřeby, jako třeba najíst se nebo se vyspat. Čím to je, že vás to tak pohltilo? Je to právě ten kontakt s tím, bezprostřední kontakt s tím materiálem, ta manuální práce, co je to?
1: Čím to je, na to asi si sama neumím odpovědět dodnes, ale vzpomínám si na ten moment přesně, kdy jsem jako se poprvé dotkla té hlíny a věděla jsem, že to je ono, jak vlastně pod rukama mi začal vznikat ten tvar a objevovala jsem, hledala jsem ty tvary, tak na ten okamžik si pamatuju dodnes, že jsem to prostě cítila, že jsem našla něco, čemu se asi budu věnovat dál a vydrželo mi to dodnes.
0: Bylo to, co se vám rodilo pod rukama v těch vašich počátcích, byla to lidská figura, která je, řekla bych, dneska vaším hlavním tématem i prostředkem vyjádření?
1: Je to tak, začínala jsem právě tím lidským tělem, je to vlastně něco, co je nám asi nejbližší, co každý známe, takže i to studium sochařství se většinou začíná vlastně nějakou naukou o svalech, o budování těch tvarů a potom postupně dál s těmi nabitými znalostmi člověk může postupovat a objevovat vlastní témata, ale vnímám, že ten zárodek v tom je určitě jako podstatný.
0: Vy mluvíte o svalech nebo o nějaké lidské anatomii, což by odpovídalo nějakému realistickému zobrazování lidské postavy. Ovšem to není úplně váš případ. Ty vaše figury jsou stylizované, ani v nejmenším právě nepodléhají anatomickým pravidlům. Jsou tak zvláštně oblé nebo různě zakřivené. Mě osobně tedy vzdáleně připomínají postavy z pláten Jana Zrzavého. Jak jste k téhle formě došla? Je to intuitivní nebo je zatím vědomé rozhodnutí, nějaká předem daná estetická vize a představa?
1: Já jsem se vlastně shodou různých okolností dostala k tématu dýchání už v průběhu studia na AVU. Předtím jsem se teda věnovala čistě té anatomičtější podobě lidské figury a díky těm tématům, které jsem potřebovala nějakým způsobem rozvíjet nebo ten dech pochopit, tak jsem začala experimentovat s meditacemi a v jedné meditační technice vy si vlastně představujete, jak vám pod povrchem kůže putuje ten dech a já jsem si přirozeně, jsem výtvarnice, takže vizualita je silná stránka asi, která se mi propisuje do toho přemýšlení, tak jsem si začala ty tvary představovat a přiznávám, že jsem tenkrát s tím nějak vědoměji nepracovala, ale ve skicáku se mi postupně začaly objevovat takové jako kresbičky, já jsem si nejdřív myslela, že jsou to nějaké synapse, až zpětně mi došlo, že to vlastně propojené s tím dýcháním, takže je to vlastně tvar, který je ovlivněný tím naším tělem a vlastně vzduchem, který se jako v rámci té tělesné schránky jako volně rozprostírá a umožňuje tak vlastně nepodřizovat se těm anatomickým pravidlům. A i když teda zpočátku jsem se věnovala tématu toho dýchání, tak dnes už je to jako můj nástroj, spíš bych řekla, nebo rukopis, který mi slouží nebo umožňuje zachytit to, jak se naše tělo v různých momentech cítí. Takže bych řekla, že to je takový jazyk.
0: Vaším prvním učitelem byl Michal Gabriel, což bych řekla, že je mistr anatomie, ať už jde o lidskou figuru, anebo třeba o figury zvířat. On má za sebou řadu realizací, já nevím, soch a sousoší konňů, leopardů, ptáků, ryb, ale i zvířat bájných a mýtických. Jak jste si rozuměli, jaké rady a impulzy jste od něj vlastně na počátku své sochařské cesty dostala?
1: Já mám pocit, že pro mě vlastně to studium tam byl takový počáteční moment, kdy jsem se do té sochy zamilovala, že vlastně on mě naučil, jak vymodelovat lidskou figuru tam, kde ty moje možnosti sahaly, takže na něj vždycky budu vzpomínat jako na člověka, který mě vlastně uvedl do toho světa sochařství a postupně vlastně je pravdou, že já jsem vystřídala během toho svého studia řadu ateliérů, což zpětně u sebe konkrétně vnímám, že to bylo dobré, protože z každého toho ateliéru jsem si odnesla něco.
0: My se k tomu ještě dostaneme. Teď ještě se zdržím u Michala Gabriela, který podle mě je známý i tím, že rád experimentuje s materiály, ať už jde o různé kovy, sklo, kámen, ale taky používá různé metody a techniky, včetně třeba 3D tisku. Vztáhnu to samozřejmě k vám. S jakými materiály a technikami jste si už zkusila pracovat vy a kde jste se, v čem jste se našla?
1: Mně je pořád hrozně dobře s tou sochařskou a i keramickou hlínou. Tam vlastně ten materiál je měkký a umožňuje vám vlastně ty materiály budovat a hledat výrazně snadněji. A trošku kontrastuju teda s tím textilem. To je vlastně, mám pocit, že se ve mně potkávají dvě takové polohy, že miluju mít ty špinavé ruce od sochařské hlíny, ale zároveň potom, když si potřebuji odpočinout nebo prohodit vlastně tu techniku, tak doma vlastně při tom vyšívání, já teď pracuji s korálkou výšivkou, tak ta práce je tichá, je klidná, je čistá a vlastně nikdy nevím, jakým způsobem, jestli jsem víc sochařka nebo textilní výtvarnice, nějak se ve mně potkávají tyhle dvě polohy, takže textil a hlína jsou určitě nejvýraznější, ale zkusila jsem si i práci s mramorem, já jsem vlastně byla na stáži v Milánu v Itálii, což je pro mramor a pro kámen jako význačná země, takže ty experimenty určitě jsem otevřená, ale hlína a textil jsou pro mě ty nejbezpečnější.
0: Říká česká vizuální umělkyně Kateřina Šťastná. S jejíž tvorbou se můžete v tyto dny seznámit v Pražské galerii Artium. My se k její výstavě Intervaly přítomnosti vrátíme ještě za chvíli.

0: pes.
1: Radek Pastrňák a kapela Buty patří k oblíbeným interpretům hostky. To slovo opravdu nemám ráda, čili hosta odpolední středeční Vltavy, vizuální umělkyně Kateřiny Šťastné. S jejíž tvorbou se můžete v tyto dny setkat v pražské galerii Artium, a to na výstavě, kterou nazvala Intervaly přítomnosti. A než se k ní dostaneme, tak se ještě pozdržím u té linky vašeho studia. Zaujalo mě, že po Brně jste zamířila na AVU, kde jste studovala jak v ateliéru Socha 1 u Lukáše Rittsteina, tak později v ateliéru Socha 2 u Tomáše Hlaviny a Chimény Mendozy. Čili mě zajímá, jak se tyto vlivy propsaly do vaší tvorby, popřípadě třeba i do toho, co můžeme vidět aktuálně v galerii Artium.
2: Já mám pocit, že celkově Praha a potom obzvlášť to studium u Tomáše Hlaviny a u Chimény mi pomohlo se úplně uvolnit. Já jsem předtím pracovala, jak jsme už zmiňovali, spíš s tou lidskou figurou, ale mám pocit, že jsem potřebovala dosáhnout určitého sebevědomí, abych se uvolnila a dostala se k té větší abstrahovanosti postupně. Takže tam mám pocit, že jsem ten ateliér vnímala jako hodně bezpečné prostředí, kde to bylo možné, tak to si vážím.
1: Uvolněnosti a určitého abstraktního rozměru jste, myslím, dosáhla už ve své diplomové práci, se kterou jste AVU uzavírala. Jde o sousoší z betonu, které jste nazvala Moje tělo vedle tvého. Jsou to takové dvě kráčející postavy v nadživotní velikosti, které se letmo dotýkají jedním bodem, a to hřbetem ruky, přičemž každá ale směřuje opačným směrem. Říkala jsem si, je to obraz lidského mínění?
2: Ne tak úplně. Ta diplomová práce vlastně vycházela z nějaké mé snahy zpracovat vztah, křehkou povahu vztahu, bych řekla, mezi matkou a dcerou. A v té diplomové práci jsem vlastně měla sérii výšivek, která vlastně zaznamenává nějaký křehký poměr mezi péčí a prostorem, který jako každá potřebujeme k dalšímu růstu, a vlastně šlo o dvě tělíčka, kdy ta maminka vlastně vymezuje prostor a nějakou bezpečnou buňku pro zrání toho drobného, ale postupem času, jak to drobné roste, tak se to tělo maminky deformuje a i tomu malému nezbývá vlastně moc místa pro nějaký svobodný pohyb. A to sousoší vlastně bylo takovým závěrem nebo možná zachycením toho současného momentu, kdy u těch výšivek šlo spíš o vzpomínky, o nějaké navracení se, proto možná i ta 2D podoba, a u těch soch na všech fotografiích to není patrné, ale tam vlastně záleží, ze kterého úhlu vy se na ní díváte. Z jedné strany každá z nich kráčí svým směrem, ale když se podíváte z druhé strany, tak ty figury se prolínají. Mm-hmm. Takže tam vlastně byla i hra trošku. Mm-hmm.
1: Takže tam obojí, nějaký průmět, splývání, ale i
2: Za mě vlastně zachycení nějaké zdravé polohy. Mm-hmm. Zároveň bych řekla, že ty figury mají takové lehké nakročení taneční, někdo možná říkal, kdy ty figury kolem sebe lavírují a hledají vlastně novou polohu toho vztahu, za mě snad zdravější.
1: Mm-hmm. Hezké. Vzdušný prostor z betonu, skla a kovu, to je pražské Artium, moderní, velkorysý galerijní výstavní prostor. Promítla se do vašich soch nějaká specifika, atmosféra tohoto prostoru? Myslím tedy těch, které teď jsou k vidění v Artiu.
2: Určitě. Já jsem vlastně přímo z toho specifického prostoru Artia Atria vycházela, protože ji vlastně vnímám jako takový kloub. To atrium vlastně spojuje dvě budovy a během dne tím Artiem cirkuluje velké množství lidí a primárně ten prostor vlastně neslouží pro nějaké zastavení se. Takže já jsem tematicky chtěla v rámci té výstavy z tohoto momentu vycházet, a ta výstava Intervaly přítomnosti je vlastně o setkávání, o různých momentech, vlastně o tom napětí. Je tam vlastně série textilních výšivek, která zachycuje momenty přesně toho setkání se nebo nesetkání se, nebo toho momentu rozhodnutí. Celkově bych vlastně řekla, že ta výstava je o potenciálu, o tom uvědomit si vlastní přítomnost, ten daný okamžik. Já jsem u těch výšek vlastně použila i takovou ty netypický poměr, ty plátna jsou poměrně veliké, ale ta výšivka je drobná, takže vy, abyste byla schopná přečíst, co se na nich odehrává, tak musíte taky vykonat to rozhodnutí, dojít k té
1: věci. Hodně blízko.
2: Dostatečně blízko, přesně, aby byla čitelná.
1: Výstava v Artiu potrvá už jen do 17. července. Co vás teď čeká dál? Kam byste vy sama ráda na volném moři vizuální tvorby vyplula?
2: No teď konkrétně v létě mě čeká práce na jedné větší soše na zakázku a pomalu se začnu připravovat na jednu skupinovou výstavu, kterou budeme mít v Jihlavě. A paradoxně, i když je léto, tak se mi začíná objevovat téma ticha. Já se přiznám, že jsem si poprvé koupila asi před týdnem barevnou látku. Je to nádherné hedvábí, taková tichá, hluboká, modrá, takže to je tematicky asi něco, kam se pokusím pustit.
1: To je zajímavý moment, protože to jsme možná zapomněli říct, že všechny ty vaše sochy nebo plátna, aspoň teda ty, co jsem já viděla, ty textilní obrazy jsou vlastně bílé nebo takové krémové. S barvou vlastně nepracujete ani v soše, ani v těch textilních obrazech. Je to tak?
2: Je to tak. Já jsem doteď tu barvu nepotřebovala. Vlastně za mě ta bílá vlastně má schopnost absorbovat, odrážet. Ale teď vlastně jsem to cítila nějak, že tu barvu si chci pustit. Možná se to zase vrátí zpátky k té bíle, předpokládám, ale to ticho ji nějak asi vyžadovalo.
1: Já myslím, že modrá je dobrá. Držím vám palce. Kateřina Šťastná, výtvarnice, s jejíž tvorbou sochařskou i textilní se můžete v těchto dnech až do 17. července setkat v pražské galerii Artium. Díky moc za rozhovor. Ať se vám daří.
2: Moc děkuji. Naschledanou.

0: V německém Mannheimu a později také ve francouzském Štrasburku žil a tvořil moravský skladatel František Xaver Richter. Z jeho tvorby jsme pro vás teď na Vltavě vybrali motetu Super Flumina Babylonis. Hrál nám orchestr Czech Ensemble Barok, řídil jej Roman Válek.
1: Odpolední Vltava, hudba a kulturní zpravodajství od 14:30.
0: A 20 minut před 16. hodinou už se teď vydáváme mimo starý kontinent do Jižní Ameriky, konkrétně do Brazílie, kam se v roce 1817 vypravila vůbec první československá cestovatelka Johana Mikanová. Co tam dělala a jak se tam dostala? A proč si z cesty dovezla zpět do Prahy opičku? Tak právě o tom si ve třetím díle seriálu Ženy na cestách povídala redaktorka Šárka Jančíková s historikem Václavem Smyčkou.
2: Johana Mikanová, narozená Vojtěchová, byla podle mě vůbec první česká zaoceánská cestovatelka a badatelka. Společně se svým manželem a několika českými a rakouskými botaniky a zoology podnikla v letech 1817 až 1818 expedici do Brazílie. Musíme si představit, že v té době neexistovaly parníky, které by dokázaly přeplout oceán. Bylo to v době těsně po napoleonských válkách. Neexistovala ani železnice, ani elektrický telegraf.
3: Jak se tedy k tomu cestování dostala?
2: Vedením té výpravy byl pověřen její manžel, botanik a profesor Karlovy univerzity, pocházející z Teplic. Cílem expedice bylo zmapovat faunu a floru Brazílie. Mikanová byla jedinou ženou na výpravě, a zřejmě se její účast prosadil její manžel Johann Christian Mikan, který se bez ní asi nedokázal obejít.
3: Jakou funkci měla při té výpravě? Byla jenom doprovodem svého manžela nebo měla i nějakou konkrétní roli?
2: Rozhodně nebyla pouze doprovodem. Na výpravě měla dvě konkrétní funkce. V prvé řadě to byla funkce preparátorky ulovených zvířat, zejména ptáků. V umění preparovat ptáky Mikanovou vyškolil zkušený cestovatel lékař Langsdorff a prý si v tomto umění získala zakrátko takovou zručnost, že předstihla svého učitele. Mikanová vycpávala zvířata a ta zvířata jsou dnes s jistotou víme, že jsou zachována v přírodovědném muzeu v kabinetu přírodnin ve Vídni a pravděpodobně také ve sbírkách Národního muzea v Praze. To byla tedy první funkce Mikanové a druhá funkce Mikanové více patřila k té tradičnější roli ženy v té době a sice vařila pro zbytek expedice.
3: A jak ta výprava cestovala? Kudy se pohybovali?
2: Samotná výprava začala v Rio de Janeiro v lednu roku 1818 a cestovali zhruba 3 měsíce severozápadně od Rio de Janeira. Nešli moc do hloubky a po těch 3 měsících se vrátili, protože jeden z účastníků expedice spadnul nešťastně z muly a propíchnul se celý větví skrz naskrz a Mikanovi odjeli zpátky první lodí do Evropy. Přes ten prales brazilský cestovali na mulách, i paní Mikanová měla prý obzvlášť mrštnou a malou mulu. A měli také 3 sloužící, jednoho Angličana, jednoho Němce a prý nějakého Černocha plus další mulaty místní, kteří šli za tou výpravou pěšky. A časem se ještě k výpravě přidala jedna cestující a sice malá opička Malpa. Tuhle opičku našli Mikanovi na skalnatém vrcholu Corcovado.

Zůstala přitom tak krotká, jak to je nejde, neboť náhodou přišla hned po narození do lidských rukou, aniž by kdy žila volně na svobodě. Opičačka obchází vždy svobodně kolem nás. Protože obzvláště přilnula k mé ženě, nemohla ji nevzít sebou. Během toho, co žena jela, usadila se jí opička za krkem pod širokou krempou jejího klobouku. Když jsme odpočívali, pobíhala kolem a lezla dokonce na stromy a stejně vždy, když

0: adresované místému pražskému kolegovi. Co víme o dalším životě Johany Mikanové po té expedici?
1: Není toho moc. Z úmrtní zprávy se dozvídáme, že zemřela v roce 1859 v Praze v 78 letech. To by znamenalo, že se narodila v roce 1781. Podle městského soupisu obyvatelstva se však narodila v roce 1784. V brazilské výpravy se musela účastnit tedy někdy mezi 4 a 37 lety. Pozoruhodnou vzpomínku na Johanu Mikanovou nám ale zachovala rakouská spisovatelka Karolína Pichlerová, která vícekrát pobývala v Praze. Při jednom ze svých pobytů se seznámila právě s Mikanovou.
2: Jednoho krásného večera, který jsem strávila procházkou po Petříně, jsem se seznámila s dvěma pozoruhodnými ženami, Karolínou Voltmanovou a ženou profesora Mikana, která cestovala se svým mužem do Brazílie. Hovořili jsme jak jinak o její cestě do Rio de Janeiro a přírodovědeckých výpravách do nitra země v doprovodu jejího muže. Nakonec jsem pravila, že podnikat takovou cestu musí být spojené s mnoha strastmi. Jistě, odpověděla ta zajímavá žena, nebyla to ale ani moje první ani nejobtížnější cesta. Se svým prvním mužem, který byl ruským důstojníkem, jsem byla na Uralu. Přiznávám, že mě ta odpověď překvapila a ovšem zesílila můj obdiv k té ženě.
1: Toto svědectví Pichlerové otevírá další otázky. Kdo byl o ním důstojníkem a prvním manželem Mikanové, o kterém se zde zmiňuje Pichlerová? Z jakých okolností se dostala na Ural? Nabízí se, že tato cesta souvisela s napoleonskými válkami a pohybem ruských vojsk přes Čechy v závěru těchto válek. Nevíme to ale s jistotou a budeme na tom dále pracovat.
3: Cestovatelce Johaně Mikanové patřil třetí díl seriálu Ženy na cestách, ve kterém si Šárka Jančíková tentokrát povídala s germanistou a historikem Václavem Smyčkou. Další díl tohoto

0: Jaké to je, když vám v žilách koluje jižanská krev? O tom něco ví portugalská zpěvačka Karla Piréš, která právě teď vstoupila do vltavského éteru. A o jižanské krvi něco věděli i Montekové a Capuleti, kterými se ve své úvaze nechala inspirovat historička umění Milena Bartlová. Její úvaha má název Ty vaše rody.
1: Ach, ty vaše rody. Zvolání Merkucia, který právě umírá, je sa proboden v souboji ve třetím dějství tragédie Romeo a Julie od Williama Shakespearea, je ve skutečnosti drsnější. Přivolává na ty rody mor. Byla to politicky aktualizační narážka, připomínající, jak zhoubné byly pro anglickou společnost konflikty šlechtických rodů, které po staletí soupeřily o vládu, a jak prospěšná je naopak stabilita vlády aktuální panovnice Alžběty. V českých dějinách potenciálně rozkladný konflikt rodů, končící vyvražděním vršovců, najdeme jen na jejich počátku a proto o něm není mnoho spolehlivých informací. Přesto mívám chuť svolávat hněv nebes na panovnické rody, protože je dnes mezi ně standardně rozparcelována chronologie českých dějin i dějin umění. V Národním muzeu nyní probíhá velká výstava s jednoduchým názvem Přemyslovci. Připomíná vymření české domácí dynastie, takzvaně po meči v roce 1306, po vraždě krále Václava III., který nezanechal legitimní potomky. Jenže rodová posloupnost, zprostředkovaná Eliškou Přemyslovnou, jež se stala v roce 1310 první manželkou lucemburského krále Jana zvaného Slepý, legitimizovala také následující Lucemburky, včetně slavného českého krále a římského císaře Karla IV. Ženy byly totiž pro rodově konstruované vladařské genealogie zcela klíčové. Jednoduše proto, že takové posloupnosti byly dány narozením. A matka je na rozdíl od otce vždy jistá. Proto byla mateřská linie zásadní i ve společnostech, kde se na rozdíl od zmíněné anglické královny Alžběty sami ženy vladařkami stát nemohly. Výstava nemá jiné ambice, než ukázat přemyslovské období českých dějin jako krásnou, pohádkovou minulost zbožných králů a královen. Problematizaci toho, co si návštěvnictvo více či méně pamatuje ze školy, tu nečekejme, stejně jako třeba nějaké aktuální téma, krajinu nebo ekologii. Návštěva výstavy vám umožní pokochat se velkým množstvím uměleckých i praktických předmětů, včetně početného souboru moderních faksimilí či maket iluminovaných rukopisů, digitálně rozpohybovaných obrázků a náznakového modelu nástěnných maleb ve Znojemské rotundě. Šla jsem na výstavu proto, že je tu hodně uměleckých děl shromážděných z celé země. Bohužel ale textové informace na popiskách nadbytečně zjednodušují a vyskytují se v nich dokonce hrubé věcné chyby. Což není překvapivé, když autorský tým neměl mezi sebou žádného umělecko-historického specialistu na středověk. Pokud máte rádi uklidňující prezentaci minulosti, bez překvapení, výstava vás potěší. Je ale myslím škoda, že nemá ambici udělat trochu víc. Třeba začít se znovu zabývat složitějšími charakteristikami minulosti, než je hierarchické rodové schéma panovníků z boží milosti. Přibližně 100 let po vymření Lucemburků a s nimi tedy finálně i Přemyslovců nastoupil na český trůn habsburský rod. Mezitím se ale dělo v českém království něco důležitého a docela originálního. Královský trůn byl obsazován ne podle rodu, ale na základě volby sněmu. První takto zvolený král Jiří z Poděbrad dokonce patřil k místní husitské církvi a stělesňoval jako první v Evropě vzájemnou toleranci obyvatelstva ve víře, která následovala po kruté válce, dnes bychom řekli válce občanské. Nemyslím, že bych byla sama, komu třeba tohle připadá jako aktuálnější téma pro dnešek a chcete-li i pro hrdost na národní dějiny.

0: Jaké filmy se vám zapsaly do paměti, ke kterým se rádi vracíte?
1: Jana Podskalská, Alice Aronová, Kristýna Roháčková, Tomáš Pilát a Martin Hrnčíř v 50 epizodách provedou historii českého filmu.
0: To byl můj film. Polední Vltava mezi 12. a 13. hodinou.
2: Je přesně 16 hodin.
0: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO nevidí důvod ke schůzce s prezidentem Petrem Pavlem ohledně summitu NATO v Ankaře. Vláda podle něj splnila všechna nařízení ústavního soudu. Babiš to prezidentovi napsal v dopise, který získala ČTK. Pavel v posledních dnech usiluje o osobní setkání s Babišem. Zatím totiž nedostal od vlády mandát a kabinet mu také podle něj zredukoval delegaci na summit, který bude za týden. Vláda prezidenta do delegace původně vůbec nezařadila. Účast mu umožnilo až předběžné opatření ústavního soudu. Soud ve Stockholmu nařídil společnosti Google vyplatit odškodnění přes 31 miliard českých korun za porušování pravidel hospodářské soutěže. Vyhledávač podle verdiktu zvýhodňoval své vlastní služby pro porovnávání cen na úkor PriceRunner, kterou ve Švédsku provozuje platební společnost Klarna. Ta tvrdí, že vyhledávač Google ji poškozuje dlouhodobě. Podle soudkyně jde o největší odškodnění v konkurenčních sporech v dějinách Švédska. Obnova střechy a fasády kostela svatého Petra z Alcantary v Karviné Dolech, známého jako Šikmý kostel, skončila. Práce vyšly na 7 milionů korun, z toho téměř 6 milionů korun pokryla dotace z evropského programu Spravedlivá transformace. Zbytek zaplatila farnost Karviná Doly, především z výnosů ze vstupného na komentované prohlídky. Chrám patří k nejvyhledávanějším kostelům v Moravskoslezském kraji. Zítra čekáme většinou polojasno, na východě zpočátku až zataženo a ojediněle i déšť. Během dne se s malou pravděpodobností vyskytnou i přehánky. Večer pak bude v severozápadní polovině republiky oblačnosti přibývat a později se vyskytne i déšť. Nejvyšší zítřejší teploty 22 až 26, na jižní Moravě až 29, na horách potom naměříme kolem 17 stupňů Celsia. A více zpráv můžete číst na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Do letního období naplno vstupujeme ve středu 1. července a na Vltavě do něj vstupujeme ve znamení filmu. Proto myslím, za malou chvíli do našeho vysílání hezky zapadne i píseň Earth Stider švédského herce, režiséra, spisovatele, skladatele a zpěváka Johanna Alana Edvala. Největší publikum si ve skandinávských zemích našel díky stvárnění roztomilých postav ve filmových a televizních adaptacích příběhů Astrid Lindgrenové. Vy si ho ale možná vybavíte z Bergmanova skvělého filmu Fanny a Alexander, ve kterém stvárnil divadelního ředitele a milujícího otce titulních dětských hrdinů Oskara Ekdála. Dost již o Bergmanovi, teď už si užijte následující skladbu. Markéta Kaňková vám přeje dobrý poslech.

0: man här med lust och fägring stor, och bruna ben och tunna skor, och mesen som i holken bor, och doft av hägg och kaffekask, och burken full av mask. Och knappt har solen sjunkit ner, så börjar den gå upp. Och i fabriken är det stopp, på skorstenspipans högsta topp har Sädes Ärlan byggt sitt bo. Allt andas frid och ro. Och vår fabriksdirektör går det strålande för. Han tog kosingen med sig och stack som de gör från en tyngande skatt. Och nu ryktas det att han med skattmasen leker ta fatt. Sen är den sköna hösten här som vi har väntat på, med gula löv och mogna bär och äppelträn med äpplen på, och kylig natt och blåsig dag och lite socialbidrag som man kan dra sig fram på. Så varför gnälla då? Och vår chefsingenjör går det strålande för. Han fick kosing av staten att fortsätta för, lika glatt som förut. Någonstans söderut går han på i parti och minut. Sen är den sköna vintern här som vi har väntat på. Och vintrigt hård och frusen mark, vi färdas på en gammal spark. Först biten till förmedlingen och sedan åter hem igen, med samma avslag som förut, och sen tar vintern slut. Men fabrikens kamrer får vi knappast se mer, för han fick det som lagen åt brottslingar ger. Något år får han gå i en kåk ful och grå för de siffror som han trodde på. Sen kommer vårens sköna tid som vi har väntat på, när bäcken porlar glad och strid och lärkan sina drillar slå, och marken gror och går i knopp runt om min sysslolösa kropp, och uppåt stiger trädens sav som det blir sommar av. Och nu ska udda bli jämnt, det har kommunen bestämt för fabriken som utsikten länge har skämt. Och där möda och slit luktar blod, svett och skit, tar man bort med en dos dynamit. Sen är den sköna sommaren här med lust och fägring stor, och bruna ben och tunna skor, och mesen som i holken bor, och kaffekask och dragspelslåt, och getingbon och motorbåt, och mjölkcentralens kalla glass, och utedans och utedass, och dunket från en fiskesmack, och juice i tetrapack. Och man är ledig och fri, och det skiter man i, för det kvittar snart hur det ska bli.
1: 8 hodin po 16, 8 minut po 16. hodině, promiňte, dozněl na Vltavě hlas švédského herce a režiséra Alana Edvala v jeho šansonu Air Stider. A myslím, že teď je nejlepší čas vydat se společně na výlet. Ve výletech s Vltavou se tentokrát v tomto týdnu zaměřujeme na česká a moravská stoletá kina. Ve třetí části našeho putování se teď vydáme do Jihlavy. V kině Dukla měl autor pořadu Ivan Motýl domluvenou schůzku s dramaturgem Přemyslem Martinem.
2: Výlety s Vltavou. na výlet do biografu? Pokud se rozhodnete navštívit kino, ve kterém se promítá už více než 100 let, je to regulérní poznávací cesta. A navíc spojená s filmovým zážitkem. V České republice je v provozu nejméně 20 kin, v nich se nepřetržitě promítá více než 100 let. Tedy minimálně od roku 1926. A v Jihlavě se do kina Dukla chodí již od roku 1915, tedy 111 let. Vzhůru do Jihlavy. A to už přicházíme ke kinu Dukla v Jihlavě, kde jsme očekáváni. Bude se za chvilku promítat odpolední program. Dveře jsou ještě zavřené, tak zaklepeme. A už tam otevřeli. Dobrý den. Ano, ano, zakódováno dokonce. Tak, vcházíme do kina. Do jakého kina?
3: Jmenuji se Přemysl Martinek, jsem dramaturgem kina Dukla v Jihlavě. Nacházíme se v budově, která se otevřela veřejnosti 1. května v roce 1915, to znamená, funguje už 111 let v tuhle chvíli. Stále slouží stejnému účelu, to znamená, je to od začátku až do současnosti kino. Tu budovu postavilo a vlastní celou dobu město, střídají se jenom nájemci, což tak hezky reflektuje dějiny 20. století, protože to bylo samozřejmě německý biograf dlouhá léta, později se přejmenoval na kino Stalingrad a další změny. A na počátku tohoto století prošlo rekonstrukcí a stalo se z něj dvousálové kino s kapacitou dohromady 200 míst.
2: My jsme v klasickém vestibulu, kde nesmí chybět nějaké bistro nebo občerstvení.
3: Vlastně vždycky tady byl akorát bufet, ale to je tak od nějakých, nevím, 70. let minulého století. Předtím to bývalo opravdu jenom kino, protože v okolí bylo spousta restaurací. Jsme tady vlastně na pomezí kousek za hradbami města. To znamená, okolo nás jsou budova bývalého německého muzea, dneska průmyslová škola, budova gymnázia a další budovy, které vznikaly podobně jako kino na přelomu 19. a 20. století, na začátku toho 20. To kino je vlastně velmi stabilní, pořád každý den musí mít program, každý den musí hrát a zároveň to místo, kde filmaři získávají nejlepší zpětnou vazbu, vidí, jak diváci reagují na jejich film, vidí, kteří diváci si jejich film vyberou a to mně přijde nesmírně důležitý.
2: Pojďme se podívat do sálu.
3: Tak my máme ty sály dva, teď jdeme do velkého sálu, do sálu Reform, což je zase jedno z men, které kino mělo v průběhu věku.
2: Takže jste se vrátili aspoň v tom názvu Reform.
3: Je to tak. Tenhle sál má kapacitu 150 diváků, což je tak akorát pro předpremiéry českých filmů, pro speciální projekce, pro filmový klub třeba, který se tady pravidelně koná každé pondělí už opravdu řadu let. To kino umíme i vyprodat třeba na projekce dokumentárních filmů. To jsme tady měli krásnou předpremiéru filmu Raději ze Šilec v divočině, jehož autor nebo autor předlohy je vlastně tady z Vysočiny, tak myslím Aleše Palánek.
2: A ten druhý?
3: Ten druhý vlastně taky nese jeden z názvů, bývalých názvů kina a to je Edison.
2: Ano, to byl častý název.
3: To souvisí samozřejmě s vývojem té kinematografické techniky, kde Edison soupeřil s bratry Lumiéry. Tenhle sál je o něco menší, má kapacitu jenom 50 míst. Zde se konají například projekce Centra dokumentárních filmů, kdy jsem její tvůrci dokumentů a v takovém komornějším prostředí s přibližně 30-40 diváky, jak můžou vlastně diskutovat a získat zpětnou vazbu. Ne od festivalového publika, samozřejmě festival se koná i v tomto sále, ale ty projekce Centra dokumentárního filmu se dějí v průběhu roku, takže je to pro režiséry docela zajímavá zpětná vazba, protože jsou to lidi, kteří dokumenty navštěvují jak běžném celoročním provozu, nikoli specificky na festival.
4: Dá se říci, že ta přestavba tohoto kina, že k tomu přispěl úspěch festivalu dokumentárních filmů?
3: Je to tak. Festival se podílel vlastně na rekonstrukci kina. Vzniklo zde zázemí pro Centrum dokumentárního filmu. Ten model dvousálového kina je skvělý nejenom v tom, že umožňuje hrát hodně filmů během festivalu, ale umožňuje kombinovat tu dramaturgii, nejenom hrát velké filmy s vysokým diváckým potenciálem, ale skutečně reprízovat třeba víc některé filmy, které z kin zmizí velmi rychle.
2: Jak už bylo řečeno, kino Dukla bylo postaveno roku 1914 a dostalo název Reform. Vyrostlo v ulici Na Valech, a to na místě zasypaného městského příkopu. Část středověkých hradeb přitom biograf stále střeží a stojí za prohlédnutí. Po odsunu jihlavských Němců dostalo kino jméno Stalingrad a v roce 1962 současný vojenský název Dukla. Promítá se tu od 1. května 1915 a premiérovým představením se stalo válečné drama s názvem Bratrství ve zbrani aneb Vojenská čest. Architektonický návrh pocházel od Klemence Kattnera a do hlediště se tehdy vešlo zhruba 300 diváků. Prvním vedoucím kina se stal divadelní ředitel Rudolf Fleischmann, záhy ale biograf převzal do nájmu Franz Klimsch. Jihlavský rodák a průkopník kinematografie, jenž už v roce 1912 provozoval první kinosál ve městě, kino Elite v parku na dnešním Štefánikově náměstí. V červenci 1930 se v kině Reform promítal první zvukový film.
3: No, myslím, že zcela zásadní bylo to, aby nejenom Jihlavská Dukla, ale i další jednosálová kina tou digitalizací prošly, aby vlastně byly konkurenceschopné a přežili ten velký skok, kterým digitalizace byla. My samozřejmě víme, že podobný skok bylo i vznik zvukového filmu a další technické zvraty v průběhu dějin kinematografie, ale tohle je takový nejbližší moment, kdy se rozhodovalo o tom, zda ta kina vůbec přežijí, a Česko má velmi vysokou kinofikaci na počet obyvatel, velmi hustou síť kin. A jsem velmi rád, že se tenkrát podařilo, aby i kino Dukla tou digitalizací prošlo a následně tou rekonstrukcí. Myslím si, že pro přežití toho kina to byly asi nejdůležitější a nejvíc klíčové momenty v jeho historii.
4: Dnes už z historie víme, že kdo se na to vykašlal a digitalizaci neudělal, říkal si, nějak to půjde dál, tak skončil.
3: I ten příklad vlastně kina Sokol, které bylo pár metrů odsud a digitalizací neprošlo, ukazuje, že to byl opravdu klíčový moment.
4: Skončilo.
3: To kino skončilo.
4: Ještě se tady zeptám slečny. Dobrý den. Prodáváte tady v kině a chodíte také do kina?
5: Jo, občas zajdu. Něco.
4: A co vás zaujalo v poslední době, můžu se zeptat?
5: Naposledy jsem byla na filmu, jmenuje se to Posedlost, tak to mě docela zaujalo.
4: Tady? Mm-hmm. Jste z Jihlavy?
5: Ano, z Jihlavy.
4: Takže možná tady chodíte už od dětství?
5: Jo, už od dětství jsme sem občas zašli.
4: Pamatujete si první návštěvu? Kdy jste ročník, jestli se mohl zeptat?
5: 2006, ale abych pravdu řekla, tak nepamatuju, kde jsem tady byla poprvé.
4: A nebo nějaký první silný zážitek filmový?
5: To asi úplně nevím, abych řekla pravdu.
3: Pojďme se podívat do promítací kabiny.
4: Velmi rád.
3: Pokud se za chvíli začne promítat, protože se blíží 5:00, to znamená, začíná odpolední program v obou sálech. Ta kabina je specifická tím, že tady zůstaly vlastně zachované 35 mm promítačky. Máme tady 16 mm promítačku. Zase tím důvodem je, aby se tady dali promítat filmy, které jsou ještě na klasických kopiích, ale je to vlastně výjimečné. Ne všechna kina si tu techniku zachovala, nebo už ji třeba nemají funkční, mají spíš jako dekoraci, tak tady vlastně se potká ten digitální svět s tím analogovým, ten filmový materiál s dnešními digitálními nosiči.
4: Sedí tady promítač. Jaká to je práce?
6: Dobrý den, já jsem Václav Nakládal, já jsem tady novým promítačem v kině Dukla. A co se týče té otázky, tak v dnešní době, když už to všechno leze po síti přes Dolby server nebo cokoliv jiného, možností je víc, tak čistě teoreticky by se to dalo všechno natimecodovat, všechno zautomatizovat a tak. Ale potom se může stát spousta problémů, které nemá kdo řešit, když u toho nikdo není. Není nikdo vytrénovaný, aby rozuměl ty technice a tak, nikdo ji neservisuje a tak. Myslím si, že to je i v dnešní době bezpečnější, když je vyloženě jako trénovaný operátor.
4: Ještě máme chviličku čas před úvodním gongem, klasickým. Vy jste roční narození, jestli se mohu zeptat?
6: Já jsem 24.
4: Do tohohle kina jste přišel kdy poprvé, vzpomenete si?
6: Jo, poprvé, no tak já nejsem místní taky. Aha. Takže já jsem sem šel studovat před 5 lety na soukromou grafickou školu, takže to bylo asi nějak třeba v tom prváku, druháku, no. Že mohlo být nějakých 16-17 let, nevím přesně, co to bylo. Možná nějaká animace v rámci, že jsem studoval animaci, tak asi nás vzali na nějaký animovaný film sem, třeba něco takového. Nejsem si jistý.
4: Jaký je rozdíl mezi tím pustit si doma film na počítači a být v kině?
6: Ten rozdíl je obrovský, že jo? Tak jako tady v kině máme prostě možnost až 7.1 zvuku, je tady integrovaná basovka, je tady obrovský plátno prostě za... Teď nevím přesně, kolik by mohl stát, ale je strašně drahý prostě. A ten zážitek je prostě o ničem úplně jako jiným, než když se to pustí člověk doma na notebooku.
7: Jo, je to určitě nesrovnatelný. Jde to vidět, že to kino je společenská událost. Když jsme se tady bavili o té nejmladší generaci, tak teď třeba filmy jako Backrooms nebo Posedlost nebo Drama oslovili tu nejmladší cílovou skupinu a ti lidé sem vlastně vyrazili na rande, sice na horor teda, což je docela zajímavý, ale opravdu to kino funguje. Podobně jako jiný kulturní zařízení, pořád ještě je to událost a tím způsobem i atrakce, což zase kino mělo v sobě tak trochu od začátku.
4: Jo, tak máme čas, je 5 hodin, tak kdybychom pustili gong.

0: teď už běží poutávky na filmy, reklamy a co už do rádia nepatří. Dobrý den, i vás, paní pokladní, si dovolím vyrušit.
1: Ano, já půjdu za vámi, ne?
0: Ne, zůstaňte v pokladně, to je... Ne, co kdyby si někdo přišel koupit lístek?
1: Já jsem se narodila v Jihlavě, takže jsem chodila do toho kina ještě, když to bylo postaru, samozřejmě od dětství na pohádky, potom dolů do tehdejší panoramy, ale jsem do téhle budovy už od nějakých 5 let asi.
0: A pamatujete si třeba...
1: Pamatuju hodně.
0: Vybaví se vám nějaký film z dětství? Člověk si někdy zapomněl.
1: Princezna se Zlatou hvězdou na čele. To byl můj první film a myslím, že to bylo tady právě. Mm. A bylo to teda v roce, když bychom to odečetli, no, přičetli k tomu datu narození, tak nějaký 65. rok. No. A pak jsem chodívala ještě do... Ale jsem ráda, že tady to kino není tak moc komerčně zaměřené.
0: Ale pořád chodí diváci, právě přišli dva.
1: Ano.
0: Přišli jste do kina?
2: Ano, do kina.
0: Vy tušíte, z jakého roku je tohle kino?
3: No, víme, že to je z období první republiky, ale nevíme, z kterého roku.
0: Jo, je to dokonce ještě trošku dřív, ještě z Rakousko-Uherska, 1915. Baví vás tu chodit?
3: Určitě, jakože je to příjemnější jako ty velké kina, co jsou v těch nákupních centrách, takže je to taky komornější.
2: Presne, souhlasím. Máme to tu velmi rádi, je to tu fakt také komorné, přátelské a vždycky se tu rádi vracíme.
0: Díky vám. Myslím si, že ještě určitě nemáte 30.
3: No, máme tak 25.
0: Vy jste právě ti, co ty kina zachraňují. Tak je zachraňují teda.
3: No, tak děkujeme. My si rádi zajdeme do kina, lebo je to taký prostě jiný zážitok. Aj ty filmy jsou skoro hneď v kine, takže že rádi tu chodíme.
0: Mm-hmm. Naschledanou. Díky. Tak jo, naschledík.
3: Tak se
0: mějte. Jo, paráda.
4: Ve výletech s Vltavou putujeme tento týden po nejstarších českých a moravských kinech a pokračovat v této tour budeme opět zítra po 16. hodině a zastavíme se v brněnské Lucerně biografu z roku 1915.

Druhou světu pro orchestr H-moll Johanna Sebastiana Bacha jsme právě vyslechli v podání Freiburgského barokního orchestru. Středeční odpoledne jde do finiše, je 16 hodin 25 minut. A co vám na Vltavě nabídneme dnes v podvečer? Nejprve to bude letně laděné Art Café, které se bude ptát třeba po tom, v jakém historickém kontextu se utvářela láska ke zmrzlině, anebo po tom, kde se dařilo experimentům s ledem. Schladit se společně s Art Café a Terezou Liškovou můžete po 17. hodině a později večer se pak společně s námi můžete přenést na literární festival Měsíc autorského čtení, kde nás čeká setkání s Jáchymem Topolem. Kdy se člověk dostane s románem do slepé uličky, jaké to je psát a vydávat knihy už několik dekád a co je dneska vůbec underground, o tom se budeme bavit s básníkem, prozaikem a novinářem Jáchymem Topolem přímo v brněnském divadle Husa na provázku. Přímý přenos můžete na Vltavě poslouchat od 19 hodin. Markéta Kaňková už se s vámi pro tuto chvíli loučí. Zdraví vás za celý tým editora Jana Zítku a Romanu Kouřilovou z techniky. Přejeme vám co nejpříjemnější klidný podvečer.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je přesně 16 hodin 30 minut a vy už si teď můžete v rámci filmového leta na Vltavě poslechnout reprízu pořadu Akcent z konce loňského roku. Mluvili jsme v něm o životopisných filmech.

0: Nepela, Franc, Duchoň, Zátopek, Havel, Masaryk, Jan Palach, Milada, ale i Gájinek nebo Miky a také Vlny. Životopisné filmy se staly jedním z nejoblíbenějších žánrů české i slovenské kinematografie. Jaký je porevoluční vývoj žánru zvaného životopisný film? Zkouší domácí tvůrci nové cesty nebo jedou takzvané biopiky podle jednoho mustru? A jaké mají také takové životopisné dílo na plátně limity? O tom bude dnešní Akcent. Od mikrofonu vás zdraví Saša Michailidis. No a ve studiu jsou s námi redaktorka deníku, filmová publicistka a spolupracovnice Vltavy Jana Podskalská. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: A redaktor časopisu Reflex, filmový publicista a recenzent Vojtěch Rinda. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Dá se vůbec definovat životopisný film významné osobnosti ve smyslu nějakých základních pravidel, co by měl obsahovat? Vojto?
2: Já si myslím, že jeden z těch klíčových parametrů je, že to musí být právě známá osobnost, to znamená veskrze nejenom, že člověk zná to jméno, ale aspoň tuší nějaké ty životní peripetie a potom to myslím, že by mělo být nějak objevné, že by ten film měl přinést něco jiného, než jenom prostě nějaké čítankové heslo.
0: No to je to, co by měl přinést, ale je otázka, jestli je možné to vždy udělat, protože předpokládám, že i to producentské rozhodnutí vždy u toho životopisného filmu hraje vždy velkou roli, že musí přijít ten okamžik, kdy se řekne, dobře, bude to celý život a půjdeme opravdu od kolébky, anebo se podíváme na nějaký výsek? Jak se s tím většinou popasují čeští filmaři a filmařky?
1: No, já bych řekla, že právě tohleto zásadní rozhodnutí nebo ta zásadní otázka občas našim filmařům chybí. Že mají pocit, že vlastně musí nějak splatit dluh určité osobnosti, takže natočí film o Miladě Horákové, o Janu Masarykovi, o Tomáši Garriku Masarykovi, o Čapkovi, ale vlastně mě tam občas chybí přesně ten důvod, vlastně proč to točí. Takže z toho vznikne takový ten úplně jednoduchý, životopisný, nudný snímek, kde vlastně potom přemýšlíte o tom, proč to vlastně filmař udělal. Málo kdy se tam objevuje nějaký zajímavý úhel pohledu, nějak pootočit tu optiku, vidět prostě tu osobnost jinak, třeba v kontextu i současné doby, najít nějaké paralely s dneškem, to si myslím, že se moc často bohužel nestává.
0: Na druhou stranu, pokud bychom měli třeba obhajovat filmaře, tak když se podíváme třeba konkrétně na Masaryka, tak tam opravdu vlastně i ten razantní vizuální styl a střihový styl, tak ten trošku šel třeba bokem oproti tomu, jak se točí takové klasické životopisné filmy, kde jdeme od důležitého jedné důležité události k druhé.
2: Určitě se lišilo v tom českém kontextu. Já myslím, že právě v otázce toho výběru časového období ti čeští filmaři dost jedou ten teď už 20 let starý model, který hodně se používal u hudebních zahraničních životopisných filmů jako Walk the Line nebo Ray, kdy se začalo od prostředka, vrátilo se k nějakému formativnímu traumatu, pak se došlo k tomu počátečnímu bodu a bylo triumfální finále. Tak tohle je třeba model, který měl v českém kontextu Zátopek, kdežto Masaryk opravdu tím skákáním v časových rovinách i tou v uvozovkách agresivní audiovizuální stránkou se blížil těm zahraničním nebo tehdejší podobě zahraničních biopiků.
0: Dá se říct, jenom, že bych čeští filmaři a filmařky používali nějaké, řekněme, specifické způsoby vyprávění, to znamená, že by to právě ozlášňovali nějakým, ať už právě skákáním v tom ději, anebo případně i vlastně tou vizualitou, anebo spíše jsme zažívali v kinech vlastně takové, myslím, že se tomu říká umělecký realismus.
1: Já myslím, že častěji tady narážíme spíš na ten umělecký realismus, anebo jsou to takové ty dobře udělaná dramata. Tam myslím, můžeme zařadit třeba Bratry Tomáše Mašína, který jako je skvělým thrillerem, ale myslím, že tomu tématu přece jenom něco zůstal dlužný, té etice, trochu hlubšímu ponoru, řekněme, do charakteru obou těch bratrů, nějak ho je představit jinak společnosti, která samozřejmě je rozdělená, pokud jde o tuhle otázku. A souhlasím s Vojtou, že vlastně Masaryk, tam byla snaha skutečně udělat z něj trošičku ten umělecký realismus, nějak ho vizuálně ozvláštnit. A paradoxně si myslím, že se o tohle vlastně nejvíc pokouší asi, co jsem tak z poslední dekády projížděla, Aneška Holandová, která sice je Polka, nicméně je to režisérka, která je spjatá i s námi a ona se taky k tomu hrdě hlásí. A jí se podle mě daří mnohem víc vlastně nacházet tu zajímavější optiku na osobnosti, ať to byl Šarlatán, nebo teď třeba Franz, tedy Franz Kafka.
0: Není ale právě ten jiný úhel pohledu, který Aneška Holandová se snaží přinést, trošku potom problémem pro publikum, protože třeba konkrétně u France se právě říkalo, no počkejte, ale tak tohle je jeho vnitřní svět, ale možná jsme čekali ten reálný. Prostě ty rozpaky, které potom jsou z nějakého očekávání životopisného filmu versus to, co vlastně potom dostaneme, jsou v tomto případě vlastně větší než jinde.
2: Já si myslím, že je třeba vychovávat publikum v tomhle tom, protože prostě třeba Franc mě přišel jako opravdu výjimečně odvážný experiment, stejně jako Hořící keř, vyprávět o Palachovi bez Palacha je podobný krok a myslím si, že se to dá udlat i divácky velmi vstřícně. Napadá mě třeba v téhle souvislosti Duchoň, který, to je příběh prostě, odehrává se během normalizace, hraje roli v tom alkoholismus, opravdu samá temná témata a je to estráda, je to velký zářivý barevný film a právě že i divácky vstřícný a je to způsob, jak natočit ten životopisný film jinak. Takže já jsem v podstatě rád, že se nejde, nebo že se nemá chodit divákům vstříc.
0: Akcent. S Janou Podskalskou a Vojtěchem Rindou se dnes věnujeme v Akcentu životopisným filmům českým a slovenským. Jana k tomu ještě vlastně k Duchoňovi něco chtěla dodat?
1: Já jsem chtěla vlastně říct, že souhlasím s Vojtou v tom, že Duchoň se skutečně podařil. Pro mě to byl objevný způsob, vlastně, jak se podívat na známého, nebo pro nás možná méně známého slovenského populárního zpěváka. Bylo to tedy i díky připomeně divadelní hře, vlastně, ze které tedy tvůrci vyšli Jiří Havelka, teď nevím, ten druhý autor, možná mi ho připomenete, slovenský tvůrce, kteří vlastně napsali ten původní text pro divadlo a z něj vycházel i film. Ale chtěla jsem ještě podotknout, že třeba, jak mluvil Vojta o tom, jak jsou to někdy ty jiné úhly pohledu a že to není tak těžké, ono se někdy říká, prostě nemůžeme natočit dobrý životopisný film, protože nemáme peníze, protože nemáme tak bombastickou reklamu jako Hollywood, ale je to opravdu o tom úhlu pohledu. A mně se třeba strašně líbil film Hovory z TGM od Jakuba Červenky, který je velice tichý, jednoduchý, komorní film, ale vlastně jenom na bázi jednoduchého dialogu dvou mužů, připouštím velkých osobností, tedy Masaryka s Karlem Čapkem, připomenu, tak ukázal vlastně spoustu víc, jako než normální dialog může ukázat. Řadu důležitých myšlenek, které měly přesah právě do té současnosti, vlastně to byly určité paralely s naší aktuální politikou, přestože vlastně vedly zdánlivě banální hovory v jednom prostě parku.
0: Ano, Vojto.
2: Byla to zároveň i velká filmařina. Ono by se řeklo, že to jsou prostě dva chlapi, co chodí po oboře nebo v přírodě a povídají si, ale opravdu to, co se tam dokázalo, tím narážím na to, když se stěžuje na to, že nejsou na to peníze, že není rozpočet, tak opravdu se skvělou kamerou, střihem a samozřejmě hereckými výkony, které jsou pro ten žánr životopisní taky klíčové, tak se dá opravdu udlat velká podívaná.
0: Jakub Červenka se rád zaměřuje na významné osobnosti, takže teď přijde jeho verze Nepely, protože máme už jednoho Nepelu v kinech, ale na začátku příštího roku by měl přijít právě Nepela od Jakuba Červenky a to má ještě v záloze, myslím, další nějaké životopisné filmy. Pokud se ale podíváme na ta jednotlivá období, kterým se věnují čeští filmaři a filmařky, tak ve valné většině ta témata, tak jsou to většinou historické a politické osobnosti. A hodně se točíme vlastně v tom období komunismu. Je to tak. Ale proč? No, koukám, že to není úplně jednoduchá odpověď.
2: No, nabízí se taková laciná odpověď, že to jsou ty takzvané neuralgické body, ten 68. jako třeba ve vlnách, nebo okupace samozřejmě i vlastně před komunismem.
0: Muž, který stál v cestě,
2: ano, to bylo taky zásadní zpracování, nebo zpracování zásadního momentu.
1: Mohlo být zpracování
2: zásadní, ale jednak asi ta minulost není úplně zpracovaná, jednak to jsou divácky, myslím, v nějakém národním povědomí zpracovaná a jednak to jsou divácky atraktivní témata. Mně se vždycky líbí, když se podaří vlastně na nějakou tu osobnost nahlédnout bokem, jako teď byl třeba životopisný film o Bruce Springsteenovi, který se netýkal žádného hvězdného momentu, ale naopak hluboké krize, ze které vzešlo album, které 90% lidí nezná. Takže je to zase prostě nějak bokem a to, že se u nás točí ty filmy hlavně o těch klíčových bodech historie je trochu snadné řešení.
0: Je zajímavé, že vlastně vedle těch historických, tak potom ve výrazné menšině jsou osobnosti, které jsou třeba z kulturního světa. A to vlastně, Jano, úplně nedává smysl. Proč? Máme tady Il Buemo o Josefu Myslivečkovi, máme France o Franci Kafkovi, teď jako čerstvý film, máme Hlídu Bárovou Filipa Renče, ale vlastně spoustu jiných osobností z oblasti kultury, ať už se to týká třeba opery, hereckých osobností, tak ty tady vlastně svoje životopisné filmy nemají.
1: No je to tak, já když jsem si projížděla vlastně české životopisné filmy, tak mě to samotnou překvapilo. Dělala jsem si takové ty kolonky sport, politika, zločinci. Mimochodem nejvíce právě točíme, vlastně nejvíc lákají logicky, to je takhle, takhle je to i venku, zločinci, vrahové a pak tedy politici. Vlastně z těch moderních dějin, z té poslední dvou dekády tady máme pouze Havla. Já jsem taky na to se dívala, vlastně proč se nevěnují filmaři tím novějším dějinám. Myslím si teda, že to má dva důvody, že jedním z nich je fakt, že je těžké najít v těch posledních 30 letech nějakou osobnost, teď když budeme mluvit tady o té politicko-společenské oblasti, která by možná si zasloužila vlastně vůbec nějaký film, kromě tady Václava Havla. Snad se někoho nedotknu.
0: Třeba takový Josef Lux. Ten si myslím, že by byl jako dost zásadní postavou.
1: Ano, klidně. Proč ne? Třeba se to ještě stane v budoucnu.
0: Takže myslím, muž, který procházel dobou.
1: Muž, který procházel dobou, ano. Ale takže možná je to trošku i odraz toho, že vlastně chybí ty elity, takže se obracejí filmaři i do té minulosti a tam vlastně ty osobnosti se dají najít s nás, než tedy v těch posledních dvou, třech dekádách. A ještě k té kultuře je to tak, vlastně objevila se Hlída Bárová, která se bohužel moc nepodařila, mluvili jsme o tom před tím vysíláním, že jsme vlastně docela věřili Filipu Renčovi, že na to má potenciál, ale ten výsledek nebyl moc dobrý, prostě to nebyl, myslím, že by se zasloužila daleko lepší dramatičtější.
0: To je možná ještě docela slabé pojmenování.
1: No, je to tak. Je to tak. Ale já jsem třeba si říkala, že bych tady hrozně ráda viděla příběh o Toen. To je tak úžasný příběh ženský, který navíc si myslím, že by rezonoval v dnešní době. A vznikly dvě skvělé knihy. Zrovna před pár dny křtěla Andrea Sedláčková druhý díl své knížky o Toen, která je mimochodem skvělá. Oba dva ty díly jsou výborné, ale film není.
0: A ono těch postav vlastně právě z oblasti kultury tak by bylo více, i vlastně, které spojí oblast sportu, což je další části životopisných filmů, třeba takový Vlasta Burian. Vlastně fantastický herec, navíc, který žil a pracoval v těch vlastně nejvýznamnějších obdobích těch minulých dekád. A ještě k tomu ještě navíc sportovec. A ten také třeba nemá svůj vlastní film. Je to, Vojto, mimo jiné i vlastně z obavy nad tím rozpočtem?
2: Tak samozřejmě každé retro je násobně dražší než film ze současnosti a možná i osobnosti typu Vlasty Buriana právě tím množstvím aktivit nebo tou zásadností životní trošku možná odrazují filmaře, protože tam právě musí dojít k tomu zásadnímu rozhodnutí, kterou tu část života ukázat. A musí být strašně těžké opravdu to ořezat na nějakém tom autorském gestu, ale právě u tadyhle těch historických osobností mám pocit, že taky chybí ty hrané filmy kvůli tomu, že o spoustě z nich vznikly dokumenty, což je na jednu stranu dobře. Teď třeba na festivalu v Jihlavě měl premiéru filmu Vítězslavy Kaprálové, která je bohužel po hříchu velmi pozapomenutá a souhlasím s tím, že i Toen by si zasloužila, o které ostatně taky vznikl, myslím, jeden televizní film, že by si zasloužila víc, ale jako by se prostě vystřílela trošku munice těmi dokumenty a na ty hrané filmy se čeká.
0: Což je ale zajímavé, když zůstaneme právě u těch men, které jste zmínili, to je jen Vítězslava Kaprálová, ono obecně těch životopisných filmů o ženách je vlastně po hříchu málo.
1: No, je to tak. Nezmínili jsme třeba Boženu Němcovou.
0: Která dostala se aspoň svůj třídělný seriál.
1: Která má alespoň přesně svůj minisérii. Nebyla úplně špatná, řekněme, že měla takovou kolísavou úroveň, ale vlastně si myslím, že je dobře, že vznikla. Ale v tu chvíli se přesně vystřílila, tak se tak zaznělo. Ta munice, vím, že se na ní chystala Věra Chytilová. Je strašně asi škoda, že teda se tohohle tématu nemohla ujmout, že zrovna ona si myslím, že by natočila Boženu Němcovou s tím svým okem, prostě velmi, velmi takový kontroverzní možná portrét, který by si Božena zasloužila. A to tež se týká hereček nebo dalších spisovatelek, které vlastně jako leží někde ladem, ale těch látek pro film není moc, protože se buď objevují, jak už tady Vojta řekl, v dokumentech, anebo tady byly v nějakém seriálu a tím to vlastně trošku už je vystřelené tohle téma.
0: Čímž se vlastně dostáváme mimo jiné i k postavě Věře Čáslavské, která také ještě nemá svůj životopisný hraný film. A mimochodem těch životopisných filmů se sportovní tématikou vlastně také vzniklo poměrně málo.
2: Není toho tolik, namátkou tedy něco vzniká.
0: Mimo teda dvou Nepelů.
2: Vznikly dva Nepelové najednou, to je pravda. Co se hokeje týče, tak se připravuje třeba film o té reprezentaci z roku 53, která potom prošla politickým procesem a asi můžeme tedy, není to úplně životopisný film, ale teď jde do kin film Neporazitelní, který je taky podle skutečných událostí, ale skutečně jakoby portréty slavných sportovních osobností, těch je málo.
0: Zátopek.
1: Já jenom připomenu přesně tak, abychom nezapomněli na Zátopka. To myslím, že je přesně ten příklad řemeslně skvěle odvedené práce, dělal ho David Ondříček s Václavem Neužilem a myslím si, že splňuje skoro až hollywoodské parametry v rámci tady toho českého kontextu, ale myslím, že by se prosadil i venku v zahraničí, měl takovou tu opulentní premiéru na Karlovarském festivalu a vlastně i spousta zahraničních novinářů i publika reagovala na ten film skvěle, takže myslím, že splnil svůj účel, ale to je vlastně jeden z mála sportovních portrétů, která se u nás podařili natočit.
0: Vojto, ale třeba příklad. Rok 1998, Nagano. To přece volá potom, aby prostě vznikl film. A nemyslím si, že bychom se měli bát, že tady nemáme dostatek skvělých, ať už samotných těch kreativních tvůrců, nebo těch doprovodných řemesel, které by vytvořily vlastně biják, který opravdu má ty prostě, ne hollywoodské parametry, ale prostě ty parametry toho, co chce vidět divák v 21. století.
2: Tam mám pocit, že trošku hraje ještě otázka časového odstupu. Já jsem to kdysi řešil s Radimem Špačkem v jiné souvislosti životopisných filmů a to byly filmy o vrazích, kdy už vlastně to téma se dá pojmout. U těch vrahů to bylo otázka piety. U těch relativně nedávných událostí, jako je Nagano, možná prostě ještě nenazrál úplně čas. Otázka je prostě, kdy na to... Kdy to nebude ani moc, ani málo. Je zase dobré, když jsou ještě nějací pamětníci.
0: Na to už potom nezapomněli.
2: Myslím, že Nagano je téma, kolem kterého se tak trošičku chodí okolo. Vzniknul třeba film Děti Nagana.
0: Skvělý.
2: Ale zase bokem nějak, takže aby to někdo zpracoval opravdu přímočaře jako příběh těch hokejistů, těch hráčů a samozřejmě trenéra, tak upřímně řečeno ani nevím, jestli někdo se na to chystá.
1: Já taky nevím, jestli se na to někdo chystá, ale jenom chci ještě malá poznámka k tomu na tiskovce k Neporazitelným, abych k ním vrátila, zaznělo, nevím, jestli to říkal Hynek Čermák nebo Ivan Trojan, docela zajímavá věc, trefná, že vlastně nikdo neví, kdy ještě bude čas, a

0: kinematografii společně s Vojtěchem Rindou z Reflexu a s Janou Podskalskou z Deníku. A když bychom měli srovnat právě české a slovenské životopisné filmy s těmi zahraničními, tak už tady trošku Vojta naznačil vlastně případ filmu o Bruce Springsteenovi, ale jsou tady i ty další a samozřejmě tam stojí, řekněme v tom etalonu někde úplně nahoře, takřka osamocený Oppenheimer. A je vlastně možné něco takového provést? A teď pomiňme vlastně jakoby tu, ten kreativní mozek, který vlastně jako zatím stojí. Ale je možné, abychom udělali film, který vlastně skutečně bude na to nahlížet, na tu osobnost tak unikátním způsobem, abychom byli sdělní i do zahraničí?
1: No, já se obávám skoro, že v současné době moc ne, když se rozhlídnu po tom, co vlastně tady vzniklo. A nechci se dotknout cti českých filmařů, ale opravdu si myslím, že tady chybí větší ambice a odvaha se pouštět do takovýchhle projektů. Je několik filmařů, kteří si třeba počkali na svoje projekty 10-12 let. Václav Marhoul, bohužel tady třeba i David Prnka dělal 10 let Miladu Horákovou, ale ten výsledek byl tristní. Ale teď mluvím o té odvaze a o té schopnosti prostě počkat si na ten projekt, vysadit si tu látku, najít si dostatek financí, najít si dobré herce a vlastně i ten Zátopek se narodil jednoduše, taky to trvalo poměrně dlouho. Tak to si myslím, že českým filmařům chybí a proto vlastně si nedokážu představit, že by tady asi těžko by vznikl Oppenheimer takový, jakého známe v podání Christophera Nolana a Cillana Murphyho, ale je to o té optice, o které jsme mluvili, ale pořád mi tady chybí prostě větší odvaha našich filmařů. Pohybují se v takovém tom šedém průměru, aby vlastně vydělali nějaké peníze, jedou spíš v těchto úvahách, než v tom, že by přemýšleli trošku výš a ambiciozněji.
0: Vojtěchu.
2: Já si myslím, že to je opravdu o té odvaze, že to není jenom v tom sehnat ty peníze, protože samozřejmě i Oppenheimer je retro, ale základem toho monumentu, kterým Oppenheimer je, právě ten myšlenkový přesah, ta zodpovědnost za svůj genialitu vlastně, zodpovědnost za svět, ve kterém žijeme. Bohužel většina těch českých životopisných filmů jde prostě tou cestou života dílo. Určitě tam nějaký přesah je, ale není to prostě tohleto holistické uvažování s až filozofujícím přesahem.
0: Jsou nějaké příklady zahraničních životopisných filmů, které nemají třeba ani tak velký rozpočet, ale prostě mají takové téma, takové zpracování, které vlastně by mohlo být příkladem i pro to, jakým způsobem pracovat se životopisnými filmy u nás, Vojto?
2: Pro mě je takovým vrcholem Královna, která zachycuje, je to ten typ životopisného filmu, který právě nejde jako život a dílo, ale zachycuje pouhý týden v životě královny Alžběty II. Po smrti princezny Diany, kdy ona se musela vlastně vyrovnat historicky bezprecedentně s tlakem veřejnosti, musela udržet nějaký ten královský status quo, ale zároveň prostě ho posunout do toho konce 20. století a mám pocit, že na té ploše pouhého jednoho týdne díky skvělému scénáři a skvělému hereckému výkonu se podařilo prostě zachytit tu komplexnost království, toho stavu království, té osamělosti, toho dvojího tlaku, jak tradice, tak společnosti, takže to je pro mě skoro nepřekonatelný vrchol toho, jak na malém prostoru udělat maximum.
1: Já bych připomněla možná ne úplně tak starý snímek Bob Dylan, úplně neznámý, který patří k těm hudebním životopisům, kterých zrovna u nás mnoho není, spíš se objevují dokumenty, jako to mluvil Vojta, ale to vlastně taky film, který si myslím, že neměl moc velké nároky na rozpočet. Sázel na skvělého představitele, Timothée Chalamet, myslím, že vystřihl toho Dylana perfektně, na tu hudbu, ale nejenom na líbivé písničky, ale vlastně i na určitý kontext té doby a na kapitolu důležitou vlastně pro toho zpěváka. To si myslím, že se skvěle podařilo vystihnout, včetně teda toho retra, pochopitelně vizuálního, ale i ohledně vztahu nějakého pohledu vlastně do zákulisí toho biznisu, toho průmyslu, který v té době teprve vlastně začínal. To byla určitá takový milník, který se vlastně odehrával. To si myslím, že taky není vlastně tak těžké udělat a pro mě to je příkladem toho, že takový film se dá natočit a ne za tolik peněz.
0: Vojto?
2: Já jsem se jenom v souvislosti s Bobem Dylanem vzpomněl na starší film Šest tváří Boba Dylana, kdy jednoho a toho samého Boba Dylana hrálo 6 herců, mimo jiné černošský chlapec a Kate Blanchett a to už je opravdu takový jako kreativní v dobrém slova smyslu extrém, pojmout osobnost, ano, velmi enigmatickou, jako je Bob Dylan, úplně jinak než právě tím způsobem život a dílo.
0: Byl bych nerad, aby z tohoto dnešního akcentu vyzvednělo, že české a slovenské životopisné filmy nedosahují kvalit těch zahraničních a že vlastně nenabízí pohledy na ty hrdiny a hrdinky, které by vlastně jakoby byly k ním nejenom úctivé, ale které by třeba i to povědomí nějakým způsobem rozšířily. Můžeme se shodnout na tom, že i z hlediska ať už přijetí diváky, anebo často i návštěvnosti, protože ta je u životopisných filmů někdy opravdu velmi vysoká, tak že vlastně jako se nemáme za co stydět. Že málo kdy se stane, aby ten životopisný film byl velkým průšvihem. Teď trošku návodná ta otázka.
1: Ano, je to trošku návodné, ale myslím si, že z té poslední dekády opravdu jsou tu filmy, které vlastně rezonovaly i u diváků. Už jsme zmínili Zátopka, který já jsem se dívala, měl 480 tisíc diváků, to je neuvěřitelné vlastně v téhle době. Šarlatán 278 tisíc.
0: Vlny.
1: Bratři, ano, nezmínili jsme Vlny, byť tam je tedy takový kolektivní hrdina, řekněme. A tak to taky vlastně byl film, který se podařil, je to strhující drama přes různé nedostatky, které můžeme na něm najít, ale je to vlastně vynikající film, skvělá filmařina. A v kinech do kin přitáhl spoustu diváků, takže ano, určitě Duchoň, další takový příklad. Jsou to vlastně různé filmy, každý z těch tvůrců se na ně díval na své hrdinu trochu jiným úhlem pohledu, ale pracoval s tou látkou zajímavým způsobem, to, o čem jsme vlastně mluvili, takže já myslím, že ano. Jo, nekončeme úplně pesimisticky.
0: No právě, Vojta by také nebyl tak kritický.
2: Já tam nevidím žádný vyložený průšvih mezi těmi životopisnými filmy a ta návštěvnost opravdu bývá velmi dobrá až skvělá. Je tam prostě to jedno jediné, ale že ty filmy většinou nejsou sdělné za hranicemi. A Česká filmová televizní akademie zarputile posílá prostě na Oscara ty životopisné filmy a málo kdy se dostanou dál než na nějaký shortlist. A letos tedy je trošku změna v tom, že tam jde sice životopisný film, ale dokument o Libuši Jarcoviákové.
0: Skvělý dokument.
2: A vynikající a rozhodně ne bez šancí. Jenom prostě ta hraná retra opravdu jsou trošku moc dělané do toho českého rybníčku.
0: V dnešním pořadu Akcent jsme se věnovali životopisným filmům jako žánru v české a slovenské kinematografii. Ve studiu s námi byli redaktor časopisu Reflex, filmový publicista a recenzent Vojtěch Rinda. Děkujeme.
2: Děkuji za pozvání.
0: A redaktorka deníku, filmová publicistka a spolupracovnice Vltavy Jana Podskalská. Díky.
1: Díky za pozvání. Krásný den.
0: Od mikrofonu se loučí Saša Michailidis.
3: To byl Akcent. Další díly můžete poslouchat na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
4: Slyšeli jsme reprízu pořadu Akcent z konce loňského roku. Mluvili jsme v něm o životopisných filmech.

0: Je přesně 17 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Ředitelé krajských úřadů a tajemníci městských a obecních by nově mohli mít 5letá funkční období. V současnosti jsou voleni na neurčito. Úpravu dnes schválila sněmovna. Sdružení tajemníků se obává o stabilitu a profesionalitu veřejné správy. Návrh kritizovali také poslanci opozice, označili ho za přílepek. Koaliční poslanci ho totiž navrhli v souvislosti s novým zákonem o státních zaměstnancích. Předlohu teď dostane k posouzení Senát. Prezidentské volby ve Francii se uskuteční příští rok 18. dubna a 2. května. Termín hlasování dnes potvrdila vláda. Současný prezident Emmanuel Macron končí svůj druhý mandát a nemůže tudíž už kandidovat. Opozice termín voleb kritizuje. Šéf republikánů Bruno Retailleau tvrdí, že termín voleb bude nahrávat levici. Druhé a rozhodující kolo hlasování totiž bude 2. května, den po prvomájových protestech, které ve Francii tradičně doprovázejí politické nepokoje. Mluvčí vlády Maud Brežonová uvedla, že pravidla hlasování budou stejná jako v minulosti. Většina hradů, zámků a dalších památek ve správě Národního památkového ústavu na prázdniny rozšířila návštěvní dobu. Některé objekty přivítají návštěvníky i o pondělcích, kdy bývá obvykle zavřeno. Letní sezóna vyvrcholí 22. srpna Hradozámeckou nocí. Jejím letošním tématem je Po stopách šlechtických rodů 2026 Šlechta na cestách. Dnes v noci čekejme oblačno až zataženo s doznívajícím deštěm, přeháňkami nebo bouřkami, na Moravě a ve Slezsku i silnými. Na západě a od západu během noci s výjimkou východu i jinde bude polojasno až skoro jasno. Ojedinělé se ale budou tvořit mlhy. Nejnižší teploty 18 až 13, na západě Čech a na horách naměříme kolem 10 stupňů Celsia. Zítra pak čekejme většinou polojasno, na východě zpočátku až zataženo a ojedinělé také déšť. Během dne se s malou pravděpodobností vyskytnou přeháňky. Večer bude v severozápadní polovině republiky oblačnosti přibývat a později se vyskytne i déšť. Nejvyšší zítřejší teploty 22 až 26, na jižní Moravě až 29, na horách budeme měřit kolem 17 stupňů Celsia. A více zpráv, jak víte, můžete číst na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Zprávy na Vltavě téměř ve 3 minuty po 17. hodině dočetla Markéta Kaňková. Přeje vám inspirativní podvečer třeba i z Art Café Terezy Liškové, které na Vltavě začíná právě teď.

0: Art Café. U poslechu spodních kulturních vod vás vítá Tereza Lišková. Dnešní vltavské Art Café budeme věnovat zmrzlině a experimentům na poli fyziky a alchymie. Pozvání do studia přijal Milan Svoboda, mimo jiné někdejší kastelán zámku v Nelahoze vsi, který rovněž působil v rámci Národního památkového ústavu a teď se s ním můžete setkat například na Metropolitní univerzitě. Vítejte.
1: Dobrý den.
0: A ve studiu je s námi také Pavel Pem z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Děkuji, že jste přišel.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: A Milana doprovodil Petr Zámostný, který je s námi ve studiu také a pomohl mimo jiné přinést různé náčiní a lahůdky, ke kterým se během vysílání dostaneme. Děkujeme a vítejte na Vltavě. A během pořadu se po telefonu připojí také Petr Nývlt, ředitel z gymnázia Pierre de Coubertina v Táboře. No a dnešní hudební výběr opět připravil Pavel Zelinka, bude sladce osvěživý. A na začátku pořadu zazní krátká instrumentální skladba, která nás zavede do světa ledu. A pozve nás tam dánský elektronický hudebník Amphoir, který vydává svou hudbu na římském labelu Glacial Movements. Ten se dlouhodobě specializuje na ambient inspirovaný arktickými krajinami ledem a pomalým pohybem přírody. Skladbu Costume Party můžeme poslouchat jako ledovou miniaturu a také jako pozvánku k poslechu dalšího Art Café o tomto ledovcovém labelu, ke kterému se vrátíme 7. července.

0: Dějiny kulinářství i zmrzliny, o které si dnes budeme povídat, jsou spojeny s alchymií. Pokusy s ledem a solí a způsoby mražení otevřely cestu ke zmrzlinové pochoutce. V jaké době a v jakém kontextu se zmrzlina objevuje v evropské kuchyni, Milane?
1: Tak zmrzlina se objevuje až někdy na konci 17. a v 18. století, ale zmrzlina měla předchůdce. My všichni známe slovo sorbet, ale slovo sorbet vlastně vzniklo ze slova šerbet, což je nikoli mražená, ale chlazená pochoutka, která se podávala ve východních zemích. A třeba křižáci těm tak chutnala, že dokonce ji sušili a vozili si jako instantní zpátky, když se vrátili do Evropy. Pro mě zůstává záhadou, vlastně ty šerbety byly připravovány třeba z ledu a sněhu, doplňovány citrusovými šťávami, ale třeba i ambrou, samozřejmě cukrem. Ale kde se v tom horku vzal ten cukr a led, ten sníh a led? Vlastně to muselo být pro velmi bohaté osoby, které ty svoje zaměstnance, otroky, nebo řekněme jakkoliv, poslali někam a oni izolovaně museli to chlazení, ten led sníh přinést dolů. A vlastně podobný princip se dostává do kuchyně až v tom 18. století, ale on ten princip vlastně vůbec není podobný. A vy už jste zmínila alchymii, on to málo kdo ví, když si kousne do nanuka anebo se lízne zmrzliny.
0: Když se prokousnu do alchymistické laboratoře.
1: Ano, že vlastně zatím stojí Itálie půlka 16. století a alchymisté, kteří přišli na to, když posolíme sůl, vlastně klesne teplota tohohle média hluboko pod nulu. Faktem je, že si myslím, že oni to asi nevymysleli kvůli zmrzlině, že to je jakoby side effect, vedlejší efekt, ale trvalo 100 let, než se od té půlky 16. století vlastně tenhle princip mražení dostal do, musím říct, šlechtické kuchyně, protože to nebyla kuchyně běžná, to bylo pouze pro bohaté, vysoce postavené osoby. A vlastně překvapivě tenhle princip mražení vydržel až do druhé půlky 19. století, kdy se pak objevují ledničky plynové a později samozřejmě elektrické.
0: Pavle, než jsme začali vyrábět ledničky, tak se s ledem čile obchodovalo. Kde se vzalo slovo lednička?
2: No, když vlastně lidi chtěli led, ono už to tady bylo naznačeno, tak museli vyslat někoho, třeba toho sluhu nebo otroka, aby ten led někde vzal, například vysoko v horách, nebo se třeba led řezal v zimě v řece, když zmrzl, nebo na rybníku, nebo na jezeru. A ten led, aby zůstal dlouho neroztátý, tak bylo potřeba ho izolovat a taky dobře chytře odvádět vodu, která odtávala z toho ledu, protože ta způsobovala ještě rychlejší odtávání. A nejlepší bylo vybudovat třeba hluboký sklep a tam ten led uložit a nějak to třeba prosypat pilinami, aby to bylo dobře izolované. A takovému sklepu se říkalo třeba ledárna nebo lednice nebo ledový sklep. Takže dnešní elektrická lednička, tak ta právě pochází tady z toho původního neelektrického sklepa, což byla jenom díra v zemi.
0: Milan už naznačil, že samotná kostka ledu k výrobě té opravdické zmrzliny nestačí. Vy se, Pavle, věnujete didaktice v oblasti fyziky. Jak je třeba s ledem naložit tak, abychom se dostali do té fáze, kdy začne vznikat zmrzlina, pokud se vrátíme do té předmrazákové zkušenosti? Jak si to můžeme doma vyzkoušet?
2: Teď nejsem jistý, jestli dobře chápu vaši otázku, ale jde možná o to, že teda pokud použiju jenom samotný led, tak tím vlastně zmrzlinu získat nemůžu, protože led ta je při 0 stupních Celsia obvykle a na tu zmrzlinu potřebuji nižší teplotu. A jak si ji vyrobit bez elektrické ledničky, na to právě alchymisté přišli a zjistili, že když smíchají ledovou tříšť se solí nebo třeba s ledkem nebo s nějakými dalšími chemickými látkami, tak teplota té směsi, takzvané solanky, výrazně klesne pod nulu. To si mohou i lidé doma vyzkoušet, pokud by chtěli. Stačí vzít hrst ledu a přisypat k tomu třeba pár lžiček soli, zamíchat to a můžou normálně venkovním teploměrem koukat, jaká byla teplota předtím té tříště a jaká je potom, co to zasolíme a mícháme. A možná budou překvapeni, jak nízkých teplot dosáhnou.
0: Milane, tady s tím postupem se pojí i výroba různých nádob a pomůcek, které vůbec výrobu nebo přípravu té zmrzliny umožnily. O jaké speciality jde?
1: Tak pro vlastní výrobu zmrzliny potřebujete kovový válec, který se jmenuje sorbetier. Občas, když děláme třeba kurzy, tak hosté říkají, jestli nejsem sorbetier. Já říkám, jsem sorbetář. Protože kdybych byl sorbetier, tak bych byl kovová trubka. A vlastně ten sorbetier se vloží do vědra, které je vyplněné ledem a solí. Vlastně ta solanka vzniká tím postupným táním té směsi. A vlastně do toho nechá se to chviličku namrazit, právě když tam za chviličku stočíte ruku, tak krásně cítíte už jinovatku na tom uvnitř toho kovového válce. A tam vylejete svoji zmrzlinovou směs. Řekněme, chceme jahodovou, my za chvilku tady budeme zkoušet, tak jahodovou směs vložíte do sorbetieru. A ona začne přimrzat na tu kovovou stěnu toho sorbetieru a pak potřebujete někoho, dneska bychom řekli sluhu, který bude seškrabávat a tím vlastně se dostane na ty stěny další tekutina a tím postupním seškrabáváním skutečně vznikne krémová konzistence zmrzliny. Oni to proti nám měli složitější, protože já jsem přesvědčen, to, co my dnes kupujeme za zmrzlinu, není úplně na bázi smetany, tam bude něco, co netuhne, nevím, jaký olej a podobně, nechci se do toho úplně nořit, protože vy, když doma necháte zmrznout smetanovou zmrzlinu, tak ona zmrzne na kámen. A vlastně vy jste to museli podávat v krémovém stavu, takže to musel být veliký adrenalin dostat to na ten stůl, protože nikdy to nenesete včas, buď je to brzy, anebo pozdě. Byli ty lidi velice šikovní, anebo se potom zmrzliny mrazily, a to už jsme u podávání zmrzlin. Když tu zmrzlinu už máte zmraženou, tak my tady před sebou máme krásné kovové formy, které se začaly používat od 18. století a byly to formy roztodivné. Nejpřirozenější je ovoce. Tady ta forma je z konce 19. z počátku 20. Pozdější. Století. Ale ovoce je běžné. Mm-hmm. Ale vtip byl v tom, že jste vlastně do třeba ananasu mohla dát zmrzlinu, která nebyla z ananasu. Byla třeba z manga. Takže to bylo překvapení, jako sofistikovanost pro hosty. Ale my tu máme i něco, co vypadá jako malý granát, ale není to granát, ale ananas. Ananasy byly velmi oblíbené nejenom pro výrobu zmrzliny, jako surovina, ale on to byl statusový symbol, bylo to dovozové luxusní zboží, šlechta měla svoje ananasovny a ananasové formy existují od nejmenších až po obrovské, třeba na 2-3 litry zmrzliny. Ale máme tady obskurně třeba i formu na ústřici zmrzlinovou, nebo měli jsme doma banjo, to jsme věnovali našemu učiteli Ivanu Dayovi do Anglie, takže těch forem je nepřeberné množství, dokonce tu mám katalog americké společnosti Appleheimer, která byla největším výrobcem kovových forem a tam je dokonce forma na sochu svobody ze zmrzliny.
0: Jsou to tedy formy, které jsou také 3D bábovky a jsou z kovu?
1: Jsou ze slitiny, cínu a olova. Tam se všichni bojí, že se otráví, ale on do toho olovo by se uvolňovalo při jakoby vyšších teplotách, nikoli při teplotách pod bodem mrazu. Navíc kolik byste toho museli sníst, abyste se otrávili. To by nám tady kolega asi mohl
0: počítat. Ano. Nebo experimentálně ověřit.
1: Takže ty formy jsou těžké, ale pracuje se s tím velmi pěkně. Je velká legrace tu zmrzlinu dostat ven, protože vlastně vy na chviličku ponoříte, ale na chviličku jako na vteřinu. Ponoříte tu formu, v níž ta zmrzlina už je zmražená, do vody běžné teploty, kohoutkové vody. Ale vlastně roztažnost toho kovu je tak veliká, že ta vteřinka stačí, aby se jakoby ta zmrzlina uvolnila, aby pak, řekl bych tak po 3000, když vyndáváte nějakou zmrzlinu, dostanete grip, že ji snadno dostanete ven a existují krásné asambláže zmrzlin, květin, zmrzlinových a podobně. Dneska jsme zapomněli, že zmrzliny se vlastně mrazily ve formách, to škoda.
0: A dali se z nich dělat krásné kompozice pak na těch tabulích. Zmrzlina je součástí dnešního vysílání, ale může se stát a stává se také součástí okamžiku okouzlení, který se rychle rozpouští. O vanilkové zmrzlině i lásce vypráví texaské soulově popové duo Black Pumas, a to ve skladbě Ice Cream.

0: vanilla on top.
1: Stále ladíte Český rozhlas Vltava, pořad Art Café, kde si dnes povídáme o zmrzlině, experimentu i alchymii a zároveň tady lahodnou zmrzlinu pojídáme. Milane, jaký je recept na tu jahodovou lahůdku, co se tady před námi díky vám objevila v takových drobných skleněných šálcích?
2: K těm šálkům, to jsou totiž věrné repliky barokních šálků. V takhle malinkých šálcích, které mají objem cirka decilitr, skutečně se zmrzlina v 18. století podávala. A já si dovolím přečíst velmi stručný, ale velmi krásný recept z kuchařky z roku 1768, kterou napsal autor, který se jmenuje Emy, psáno E-M-Y, nevíme, zdali to byl muž nebo žena, ale je to jedna z prvních francouzských zmrzlinových kuchařek. Je tam úvodní stať o tom, jak tu zmrzlinu připravit, formovat a podobně, a pak jsou jednotlivé recepty, je jich tam 100. Už jenom název té publikace stojí za přečtení. Umění správné výroby cukrářské zmrzliny neboli skutečné zásady pro mražení všech osvěžení. Způsob přípravy všech druhů směsí, způsob jejich stuhnutí, tvarování do podoby ovoce, trubiček a všechny druhy mražených sýrů. To vše je přesně vysvětleno podle současné praxe, doplněno pojednáním o pěnách. Dílo velmi užitečné pro ty, kdo připravují zmrzliny či mražené krémy zdobené mědi rytinami. Nikoli ty krémy, ale ta kuchařka je zdobená. A jinak ta kuchařka má krásnou titulní stranu, rytinu, kde andílci vyrábějí právě v těch sorbetierech zmrzlinu. A v těchto krásných šálcích ji nesou Bohu na oblaka. Takže to byl už tehdy božský pokrm. Teď je velmi krátká sekce o jahodách. Je-li ananas nazýván králem ovoce, můžeme právem jahodu nazvat jeho královnou. A to jak pro její lahodnou chuť, tak příjemnou vůni a jemnou dužinu. Existuje několik druhů jahod. Existují jahody červené, bílé, ty pěstujeme na našich zahradách, ale taky lesní a horské. Šily jahody, viděli jsme některé velikosti slepičích vajec, šarlatové jahody virginské nebo divoké jahody anglické. A teď ten recept. Musíte vybrat jahody, které jsou dostatečně zralé a mají tedy krásnou vůni. Vhoďte je do studené vody, zmrzlina pak bude křupavější. Jahody hned oloupejte kvůli odstranění semínek a propasírujte přes síto a do vzniklé směsi přidejte trochu svařeného cukru. Upozorňuji, do této zmrzliny jsem jahody neloupal. Stačí málo cukrového syrupu, protože jahody nesou dost svého vlastního cukru. Jahody s cukrem dokáží vytvořit hustou strukturovanou směs, která dobře tuhne. Pokud máte třešňový či malinový džem, přidejte trochu, džem dodá zmrzlině lepší chuť. Někteří přidávají do jahodových směsí citronovou šťávu pro zvýraznění chuti. V případě, že mají jahody nevýraznou chuť, nejsou tedy čerstvé nebo dostatečně kvalitní, přidejte trochu angrištové šťávy. Jejíž kyselina je příjemnější než citronová. S chuť jahod se ladně mísí. Takže šup pro angreštovou šťávu někam. Krásný recept a skutečně jsme podle něj na tuhle zmrzlinu připravili.
1: A je to opravdu lahodné dílo.
2: Nejsou tu vůbec poměry, to ale je běžné u historických kuchařek, to se jaksi brávalo jako know-how toho, kdo tu kuchařku psal prostě. Ale poměry jsou jeden díl jahod, jeden díl smetany a cirka polovina cukru.
1: Tak to je férový podíl.
2: Podle chuti.
3: Neužívané.
1: Tak Milane, vy teď můžete si užít na chvíli svou vlastní zmrzlinovou tvorbu a já se obrátím na vás, Pavle, protože historie zmrzliny je propojená i s historií fyziky, kam se zapsal Mpembův jev a vy jste v minulosti na téma tohoto jevu napsal diplomovou práci, ptal jste se, jestli je to skutečnost nebo fikce a zkoumal jste vliv historie na mrznutí vody. Tu práci jste napsal na matfizu na katedře didaktiky fyziky. Tento příběh začíná v kuchyni tanzanského studenta. Co se tenkrát stalo?
3: Mm-hmm. Vy jste krásně přečetla to slovo Mpemba. Mě trvalo asi půl roku po tom, co mi zadali tu diplomovou práci, než jsem se vůbec naučil název své práce vyslovovat.
1: Jsem to dnes odpoledne trénovala.
3: Jasně, to vidět. Tak ten příběh začal v roce 1963 v Tanzánii, kde student Erasto Mpemba chodil do školy a oni v té škole, studenti si směli vyrábět v místním mrazáku zmrzlinu A dělali to tak, že vždycky vzali mléko, ohřáli ho, dali tam cukr, smíchali to, pak počkali, až to vychladne na pokojovou teplotu a strčili tu věc do mrazáku a počkali, až to stuhne a pak teda měli zmrzlinu. No a jednou jsem Pembovi stalo, že už tam skoro všechna ta místa pro dělání zmrzliny byla plná a už tam byla poslední dvě a přiběhl ještě nějaký jeho spolužák a hned tam to předposlední místečko zabral a ani nechtěl čekat, aby náhodou mu někdo jiný to nezabral, tak ani nechtěl čekat a to své mléko neohřál, jenom to rychle smíchal s cukrem a vrznul to tam dovnitř a Pemba ten už měl tu směs připravenou, ale ještě mu chladla na tu pokojovou teplotu a tak se rozhodl, že teda nebude čekat a strčil to horké do toho mrazáku. No a zjistil, že ta jeho horká směs oproti očekávání zmrzla dříve než ta toho kamaráda, který to neohříval vůbec. A tomu přišlo zvláštní, tak se na to zeptal učitele fyziky ve škole a ten se mu v podstatě vysmál, aspoň takhle to Eraston Pemba popisuje v článku, který později pak někde vydal v časopise Physics Education. A vysmáli se mu a řekli, že to určitě není pravda, že to se stát nemohlo. Tak on teda jim věřil, že asi teda se splet, když to říká učitel a ten má vždycky pravdu. No a potom přestoupil na jinou školu a tam jednou pozvali doktora Denise Osborna z místní univerzity, aby povídal studentům o fyzice a potom na konci byl asi hodinu prostor pro dotazy, tak studenti dávali různé dotazy, jak se dostat na univerzitu, jak tam studovat a tak. A Eraston Pemba se zeptal, proč když dá do mrazáku horkou vodu nebo horké mléko, tak to zmrzne dřív než studená voda. Nedal se. Ale popisuje v tom článku, že teda se na něho zlobili spolužáci, že říkali, že zostudil a schválně položil profesorovi otázku, která ho uvedla do rozpaků, protože on se nejdřív dokonce domníval, že se přeslechl a ptal se ještě jako jednou, ať mu to znova položí tu otázku a Pemba teda trval na svém a on to ale byl vědec a byl vychován v tom, že je potřeba jednak rozvíjet kritické myšlení žáků a jednak opravdu jako nepokládat žádnou otázku za úplně principiálně špatnou a řekl, že teda ho to překvapuje, že si myslí, že by se to tak chovat nemělo, ale že slibuje, že to doma vyzkouší a ještě se spojí a dají si vědět. Tak to vyzkoušel a popisuje v tom článku, který napsali spolu s Pembou, že opravdu zjistil, že ta voda může zmrznout dřív, když se předtím ohřeje, než když se nechá studená. No a Pembovi se za to ve škole hrozně smáli, říkali, že to je jenom nějaká Pembova fyzika a když pak mu třeba nešlo něco v matematice nebo v biologii, tak řekli, no to je Pembova matematika, biologie, cokoliv. Prostě měl už trošku těžký život potom na té škole, ale objevil zajímavou oblast fyziky a dneska se skutečně tohle to bere vážně a víme, že za určitých specifických okolností, ale ne vždycky, to je důležité jako říct, tak za určitých specifických okolností opravdu může nějaký systém přejít do rovnováhy, když ho předtím ohřejeme, než když ho necháme studený.
1: A je to oblast nebo téma, které se dnes promítá třeba do kvantové fyziky nebo tady do těch oblastí, kde se zkoumají nerovnovážné systémy?
3: Ono to začalo tou vodou a voda se zkoumá opravdu špatně. Mě dokonce na Akademii věd, se kterou jsem na té diplomce spolupracoval, tak říkali, že na tomhle si skoro každý fyzik vyláme zuby, že voda je prostě obtížná ke zkoumání, ale dneska právě různé týmy zkoumají různé další systémy, mnohem zjednodušené, kde třeba není voda, ale nějaké jonty nebo něco jiného a je toho málo a je to přesně definované a dělá se s tím výrazně lépe. Já bych možná ještě, jestli můžu, dal takovou analogii k tomu, jak vlastně ten jev funguje. My si můžeme představit, že nějaký fyzikální systém je v téhle analogii, kterou předestřu třeba jako akvapark. V tom akvaparku můžeme chodit a vždycky, když se někam do nějakého místa postavím, tak to odpovídá nějakému stavu toho systému, třeba kombinaci teploty, tlaku, rozložení částic a tak dále. A když si představím, že jsem třeba na tobogánu v tom akvaparku, ten tobogán je velký jako pětipatrová budova, tak dejme tomu, že...
1: Velký tobogán.
3: No to jo. Správný tobogán na léto. Tak když si představím, že výška, v jaké jsem, odpovídá teplotě, tak pokud teda ohřívám ten systém, tak šplhám po schodech nahoru v tom tobogánu a když naopak jdu dolů po schodech, tak teplota klesá. A člověk by si řekl, tak jak rychle já se dostanu na nejnižší teplotu, když ten systém chladím? Bude to rychlejší, když jdu z druhého patra nebo ze čtvrtého patra? Tak první taková odpověď, co se nabízí selským rozumem, no tak asi z druhého patra, protože když bych začal ze čtvrtého patra, čili na vyšší teplotě, tak nejdřív musím sejít do toho druhého patra, čili klesnout na tu teplotu toho chladnějšího vzorku a pak už je to vlastně stejné jako ten chladný vzorek a ničím se to neliší. Takže určitě se nemůže stát přece, že já když něco ohřeju, tak to bude chladnout rychlejš. Jenomže já, když bych ten systém ještě trošičku zahřál, v té naší analogii, když vylezu ještě trošku po schodech do pátého patra, tak tam je ta skluzavka a já se po ní můžu sklouznout a budu dole daleko rychlejš. A takhle opravdu ty systémy někdy fungují, že stačí přidat trošičku teploty a ten systém pak najednou do té rovnováhy přejde mnohem rychlejš.
1: Tak je slyšet, že zacházení se zmrzlinou a vůbec touha po zmrzlině a po chladu nás může dovést k velmi neintuitivním závěrům a touze po poznání. Milane, my jsme tady ochutnávali, ještě mě tady čeká trošku douchutnat lahodnou jahodovou zmrzlinu. Jaké různé příchutě v té historii se vynořily z té kultury lidské a civilizace?
2: Tak druhá velmi známá bude vanilková. Vanilka se vozila z Mexika od renesance od 16. století, dneska máme madagaskarskou. Tomu předcházely ale šerbety třeba pomerančové nebo dokonce růžové, z růžové vody, dokud vanilka nebyla takhle populární. Pak nastupuje ananas, o tom už jsem mluvil, ananas byl statusový symbol, dokonce ananas nosili ženy na procházku místo kabelky.
1: Dokonce na hlavě. to místo těžko. Kabelky je to lepší.
2: Ale byly konvice třeba ananasové, ale místo kabelky nosili ananas, anebo se půjčoval. Existují účty, že jste si na banketní stůl mohla zapůjčit ananas jako centerpiece. No ale my jsme třeba vyráběli s Ivanem Dejem na kurze, které jsme v Anglii absolvovali, zmrzlinu tamarindovou. Říká vám něco, tamarind?
1: Jednou jsem si to koupila v asijských potravinách a pak jsem nevěděla, co se s tím počít.
2: Ona je to taková pasta, to jsou vlastně lusky speciálního stromu tamarindového, roste v Indii, pokud se nepletu. A vlastně, když vy ta semínka vyndáte, tak vám zbyde taková hnědá nehezká pasta, která se používá v indické kuchyni. Nechutná takhle vůbec dobře. A když ji smíříte s cukrovým syrupem a ze smetanou, tak vznikne něco na pomezí. Karamelové, oříškové, má to nádhernou takovou kávovou lehce, no teď se nemůžu, raz, dva, tři, barvu bílé kávy. To jsem chtěl říct,
1: tak promiňte. Totiž to nějaký není intuitivní spojení.
2: To je po té zmrzlině, byly rozinky v rumu. No ale dělali jsme zmrzlinu zázvorovou, dělali jsme zmrzlinu kdoulovou s růžovou vodou. To jsme dělali ze studenty a s růžovou vodou se musí strašně šetřit. To je skutečně jenom parfemace, ale studenti přidali příliš mnoho, takže kdoulová chutnala a vonila jako mídlo. Ale to se člověk musí učit. Ale je zmrzlina skořicová, je zmrzlina chlebová. Sorbety jsou oblíbené okurkové, že jo, citronové. Sisi, císařovna, milovala fialkový syrup. Nechtěl by být služebníkem, který sbírá fialky pro Sisi. Skutečně je potom lisovali a mísili s cukrem a s šampaňským a Sisi to milovala. Ale fialky mají, a to je chemická záležitost, zajímavou vlastnost, oni totiž jejich vůně se v našem těle nerozkládá. Takže jak vejde, tak i vyjde.
1: Tak to je už takže ale chemistický zázrak.
2: Ve společnosti ten sorbet byl velmi oblíbený. Jste zkrátka vonili po fialkách. Ale jeden takový úplně luxusní sorbet, mimo jiné, víte, jaký je rozdíl mezi sorbetem a zmrzlinou?
1: No já jsem to načítala z toho vašeho článku, ale myslím, že to vysvětlíte lépe.
2: Já to řeknu zjednodušeně. Sorbet je vždycky ovocná šťáva smíšená s cukrem a měla by být doplněná alkoholem. Dokonce v Ladu z gastronomiky je napsáno, že než nesete sorbet na stůl, tak byste ho ještě měli postříkat tím alkoholem, aby tam byla i ta vůně. A ve zmrzlině je vždycky mléko, mléčný produkt nebo smetana. Později s naším kolegou Staromilcem, který ho jistě někdo zná z Instagramu, tak se přeme, on tvrdí, že existují zmrzliny vodové. Já vodovou zmrzlinu neuznávám, ale samozřejmě respektuji jeho názor. Ale já bych se chtěl vrátit k sorbetu, kterýmu se říká mražený punč. To zní jako protimluv, že jo? Jsme zpátky u těch rovnovách a u fyziky a chemie. A mražené punče byly sofistikované sorbetové směsi, protože samozřejmě šlechta pila i horký punč. Ale pro něco sofistikovanějšího, mražený punč je třeba římský punč, punč à la romaine, který je z citronového sorbetu s bergamotem. Já jsem bergamot přinesl, kdyby někdo neviděl, tak bergamot je citrus a je z něho nádherná silice. Já dám Tereze přivonět.
1: A ten já znám, ten mám
2: a
1: doma.
2: A vlastně, když uděláte citronový sorbet, tak je to sladký citron, ale pak do něj dáte do 2 litrů 3 kapky tady té esence.
1: A vystřelí
2: tu chuť úplně do nebeské výše. No a do toho, do této směsi, když už vám zmrzne, přidáte meringues. To jsou vlastně česky cukrové pusinky, to zní hrozně, to ty meringues. V podstatě bílky s cukrem za horka udělané. Pak přidáte bílý rum, třtinový, a pak přidáte šampaňské. A vznikne z toho taková nádherná pěna, která se podává při 16-chodovém banketu po 8. chodu, aby vám slehlo. Mimo jiné, římský punč se podával na Titaniku v první třídě jako 6. chod v den potopení. Takže dneska nechoďte nikam na Vltavu na plišku lodí.
1: Tak můžeme si tu krajinu těch chutí a zmrzlin a sorbetu představovat, a to během písničky nebo skladby Zmrzlinář, která se objevila roku 1978 na albu Marcias a jejím autorem je Oskar Petr. Zmrzlinář teď vstoupí do éteru jako postava léta, která do rozpáleného města přiváží příslib chladu.

0: Cat Café.
1: V kontextu dnešního pořadu můžeme obrazně mluvit o kuchyňské alchymii chladu. Do Art Café se teď po telefonu připojuje Petr Nývlt, ředitel z Táborského gymnázia. Vítejte na Vltavských vlnách.
2: Děkuji za pozvání a zdravím vás i všechny posluchače.
1: Ve vaší disertační práci Alchymie a její využití při výuce chemie, kterou jste napsal na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, pracujete s definicí alchymie, která říká, že jde o nauku, jejímž cílem je v souladu s přírodou provést chemické operace zušlechtující prvotní matérie a skrze takovou práci dosáhnout iluminace vlastního vědomí. Ta alchymistická tradice výrazně pracuje s ohněm, s přeměnou kovu, nebo aspoň to jsou ty fenomény, které jsou obecně známé. Své místo tam má ale i led a sůl. A sůl se vyskytuje například jako pralátka, jako prostředník v této tradici. Jaké živily, síly, prvky se z hlediska alchymie potkávají ve zmrzlině?
2: Tak z takové té klasické živlové symboliky bychom tam mohli určitě zařadit vodu, která může být symbolem mléka nebo té ovocné šťávy, ledu a tání. Druhým tím klasickým živlovým symbolem je země, to by mohl představovat třeba cukr nebo sůl, ledové krystaly nebo pak tu tuhou zmrzlinu. Vzduch by mohl být metaforou šnašlehání bublin, lehkosti či objemu toho krému. No a oheň nepředstavuje u zmrzliny plamen, ale asi to bude spíš nějaká energie. Můžeme si říct, že to chlazení vlastně je jako odnímání tepla a v tomto smyslu bych viděl zmrzlinu jako oheň na ruby. Takže to jsou takové ty klasické živly a potom samozřejmě se na to můžeme podívat, takže zmrzlina je chladná a vlhká, čili ten základní živel zmrzliny podle těch alchymických teorií je určitě voda. No a pokud bychom se posunuli do další etapy vývoje alchymie, tak můžeme použít právě tu paracelsovskou trojici principu soli, síry a rtuti. Sůl odpovídá tělu, síra duši a rtuť duchu a pokud bychom měli hledat analogii u té zmrzliny, tak asi bych řekl, že sůl by mohla při té přípravě zmrzliny představovat právě ty základní ingredience. Rtuť by byla její tekutost, přechod mezi těmi stavy, proudění při tom míchání, no a síru, ta by asi dávala zmrzlině specifickou chuť a vůni. Takže takto bych to asi zařadil z hlediska alchymie, kdybych měl tu zmrzlinu přiřadit k těm jednotlivým prvkům a živlům.
1: Zmrzlina se v minulosti používala také jako lék. A léky nebo různé léčivé přípravky jsou také jedním z velkých témat alchymie. Zmrzlina se na královských a šlechtických dvorech Evropy objevuje v 18. a 19. století. Jakými tématy v té době žila evropská alchymie?
2: No, v té době už alchymie, zatímco teda zmrzlina se usazuje na těch evropských dvorech, tak ta alchymie mezi přírodními vědami už svoji konkurenceschopnost postupně ztrácí. Od starověku se pracovalo tedy s těmi čtyřmi živly, o kterých jsem mluvil, potom se nám to rozrostlo o tu paracelsovskou trojici, ale v tom 17. a hlavně potom v 18. století se na poli alchymie rozvíjí nová teorie, která spatřuje podstatu všech pevných látek, všech látek ve dvojím složení, a to jako hmotu a potom něco, co utíká, když se zahřívá tato hmota, je to takzvaná flogistonová teorie. A právě vědci, kteří se snažili potvrdit tuto flogistonovou teorii a hodně pracovali, tak jako většina chemiků s tím, že buď něco rozpouštěli nebo spalovali, tak zabývali se hořením a Lavoisierovi se podařilo zjistit, že hoření je reakce s kyslíkem a tím v podstatě definitivně vyvrátil poslední nevědeckou z dnešního pohledu teorii, tu teorii flogistonovou, a tím pádem se začíná ta alchymie věnovat spíše té své druhé části, a to je ta kontemplativní, spirituální nebo také ezoterní, a rozvíjí se různé okultistické, zednářské, rozekruciánské odnože alchymie, ale vznikají také první vědecká díla právě o alchymii nebo historii chemie, ale také o pokusy o různé psychologické uchopení tohoto fenoménu.
1: Vy jste se věnoval porovnáváním toho, jak může v té výuce fungovat alchymický experiment nebo klasický školní experiment v předmětu chemie. Pokud bychom výrobu zmrzliny viděli právě jako alchymický experiment, čeho bychom si u něj mohli všímat? O co by šlo? Co by se mohlo zajímavého dít?
2: Tak já si myslím, že by se dali tady sledovat takové tři vrstvy. Napadá mě teda ta látková, to je samozřejmě o tom, z čeho je ta zmrzlina složená, a také to, co v tom historickém vývoji, tak o tom kolegové mluvili, tak se připravovala právě z té soli a ledu. To byl teda ten chladící prvek, tak určitě také tím, takže jde o ty jednotlivé potravinářské ingredience plus teda tu mrazící směs, to je ta látková vrstva. Potom na rozdíl od běžného chemického pokusu můžeme také pozorovat určitou smyslovou vrstvu, protože v laboratoři těžko můžeme něco ochutnávat, ale zmrzlinu můžeme, čili ta smyslová vrstva je o chuti, vůni, ale třeba i struktuře té zmrzliny. No a pak je to ta osobní vrstva, a tam nás zajímá, co se s námi děje, když připravujeme tu zmrzlinu, co pozorujeme, jak to mechanicky připravujeme, jestli co s tím dělá naše třeba netrpělivost, pokud na to chvátáme, čili je to spíš o tom prožitku toho samotného experimentu a o tom, jestli se nám to povede nebo ne, když to ochutnáme, a co to s námi udělá, když se nám to povede.
1: I v té své disertační práci se věnujete také významu takzvaných tacitních znalostí a dotýkáte se tam teorie Michaela Polanyiho, který říká, že můžeme vědět více, než můžeme říci. A tento typ znalostí se pojí s různými vědami alchymie, ale i s kulinářským uměním. Proč na přenosu těchto znalostí záleží?
2: Protože jsou velmi důležitý z praktického hlediska a známe ty tacy

0: A to se nám právě často odráží v takových věcech, jako je právě třeba řídit auto nebo jezdit na tom kole. Při přípravě zmrzliny, což je teda kulinářská záležitost, tak tam je to právě o tom, když nám to za nás nedělá stroj, tak vychytat ten správný čas, kdy to máme šlehat, jestli už to je dobře zmrzlé, jestli to není přezmrzlé. Takže to jsou věci, které známe nebo můžeme umět, až když máme nějaké zkušenosti. A ten, proč je to důležité a proč tento přenos i třeba ve škole? No, protože se naučíme něco, co nám nedají jenom učebnice a co se nedá vyčíst, ale to, co můžeme, co může učitel předat třeba nějakou osobní, že to může ukázat těm žákům, je to hodně záležitost zkušenosti a těm studentům to dává možnost zaměřit se na věci, jako je třeba pozorování, schopnost rozhodnout se ve správný okamžik, zasáhnout, když je to potřeba, anebo naopak třeba počkat a nechat ty věci samostatně plynout, protože ta příroda potřebuje svůj čas. Takže špatně se o tom mluví, protože právě tím, že se to nedá explicitně pojmenovat, tak je to potřeba spíš zažít. No, a o tom jsou právě ty pokusy ve škole, které můžou mít i ten alchymický přesah.
1: To je asi jeden z důvodů, proč tady dnes ve studiu máme zmrzlinu jahodovou, protože je ta příležitost, ten výsledek té práce pak aspoň společně zažít, prožít a strávit. To byl Petr Nývlt z gymnázia Pierre de Coubertina v Táboře. Děkuji moc, že jste se připojil.
0: Taky děkuji za pozvání a přeju posluchačům hezký večer. Naschledanou.
1: Naschledanou, naslyšenou. A do vysílání nám teď promluví Klaus Nomi, který ve své mrazivé poloze přepracoval árii z barokní semiopery Král Artuš z roku 1691. Jeho Koltsong podle slov dramaturga Pavla Zelinky přináší chladivý tělesný stav, divadelní gesto i zprávu o nadpozemském zakletí.

0: Přesouváme se na začátek 17. století do Říma, kde se uskutečnila fenomenální zmrzlinová společenská událost. Milane, o co šlo?
1: Ono to bylo století 18.
0: 18. tak ještě o krok dál.
1: 1714 kníže hrabě Václav Galas uspořádal slavnost pro několik set hostů v Římě v srpnu v obrovském horku. Stoly, na kterých slavnost zmrzlinová byla, měly 20 metrů na šířku a já jenom velmi krátce přečtu, co se podávalo. Obrovské množství bonbónů, cukrovinek, mražených pochoutek, zavařenin, sušenek, čedrátů, pudinků a kandovaných květin. Hmm. Dále sorbety s broskvím mléka, čerstvých mandlí a čedrátů. Tady je vidět, že sorbety byly tehdy pokládány ještě za zmrzliny, že tam bylo mléko. Dále pyramida zmraženého másla, ovocné zmrzliny, jahody v jahodovém syrupu a zmrzlině dvě kostky mražené smetany. A v centru stolu stál triumf, to znamená centrální ozdoba, na něm se tyčil umělý zelený strom, na jehož větvích viselo na 150 zmrzlinových ovocných plodů. Pod ním zavařený z čerstvých čedrátů, ledové kostky, pyramidy talířků s rozličnými sorbety a zmrzlinami a volná místa na stolech byla zaplněna pozlacenými kulatými tácky a přejemnými obrousky, hedvábnými kapesníčky, zlatými lžičkami, vidličky a noži. A po této ledovém občerstvení následoval ohňostroj. A jsme zpátky u té alchymie, oheň a led. Muselo to být velkolepé.
0: Tak to je takový obraz ráje, až zase přijdou ty parné horké dny, tak si můžeme představovat tady tu kompozici. Pavle, vy jste s pembovým jevem strávil hodně času. Jak vám to vyšlo potom, ty experimenty a pokusy? Jak je to s tou chladnou horkou vodou v mrazáku?
2: To je pravda, strávil jsem hodně času a bylo to fajn, protože jsem si na koleji, kde jsem bydlel, kvůli tomu koupil mrazák, takže kromě toho, že jsem pracoval na diplomce, tak jsem si tam taky mrazil na nůky. To bylo hezký. No a zjistil jsem, že teda k tomu opravdu někdy dojít může, k tomuto jevu, ale zdaleka se na to nedá spoléhat a já, když dneska vyrábím led, tak teda rozhodně neohřívám vodu a těch mechanismů, jak k tomu může dojít, je celá řada. Jeden z nich je třeba to, že když tu vodu hodně ohřejete, tak ona se víc vypařuje, takže jí tam pak k tomu zmrznutí zbývá méně. Jenomže to je nepraktické, to rovnou můžu tam té vody dát na začátku méně a nemusel jsem si to takhle složitě komplikovat. No, další možnost, která podporuje to, že nastane pembův jev, tak to je, když se voda podchladí. My se ve škole učíme, že voda mrzne při 0 stupních, ale ve skutečnosti se stává neúplně zřídka, když voda, když ji ochlazujeme, tak postupně má 5 stupňů, 4 stupně, 2 stupně, 0 stupňů a potom nezmrzne, ale má minus 1, minus 2 a pořád je ještě kapalná a nemrzne a může mít klidně třeba minus 5, minus 10 stupňů a furt je ještě kapalná a říká se, že to je podchlazená voda, je to nestabilní stav, pak často stačí třeba jenom s tím zatřást nebo tam dát zrníčko sněhu a naráz před očima během několika sekund to zmrzne. A tohle, když se podaří v tom mrazáku udělat, tak to taky může podporovat ten pembův jev, ale jak říkám, nedá se na to spolehnout. A rozhodně to nemusí souviset s tím, že jsme tu vodu předtím ohřáli. A co funguje opravdu hodně spolehlivě, jsem zjistil, když ten mrazák máte hodně neudržovaný, když tam je spousta námrazy, tak když tu nádobu tam dáte horkou, tak ono se to prostě do toho ledu protaví. Má to daleko lepší kontakt pak s tím okolím a mrzne to opravdu mnohem rychleji. Což já si doma neužiju, já mám mrazák, který se automaticky sám odmražuje, takže já tam žádnou námrazu nemám, ale pokud to takhle doma máte, tak opravdu může mít smysl, může mít smysl vodu nejprve ohřát a pak teprve mrazit.
0: To jsou praktické tipy do tohoto léta. V Art Café jsme dnes slyšeli Petra Nývlta. Ve studiu s námi byl Milan Svoboda. Bylo mi potěšením. Děkuji.
1: Děkuji za pozvání.
0: A o své zkušenosti se s námi podělil Pavel Bém. Díky i vám.
2: Děkuji, byl jsem tu rád.
0: A nás teď do závěru pořadu doprovodí kapela Kraftwerk a její skladba Electric Café, která je také pozvánkou na koncert, který se uskuteční 15. července ve Fóru Karlín. Osvěžující letní čas vám přeje Tereza Lišková.

0: Sladké a studené ochlazení přineslo dnes na Vltavu Art Café Terezy Liškové o zmrzlinách a sorbetech. Z našeho kapalného vltavského vysílání vás zdraví s 18. hodinou od mikrofonu Lenka Novotná a z režie Romana Kouřilová. Ať máte nejen prýma den, chtělo by se slovy Karla Plíhala dodat, zpívá v jedné písničce Mám prýma den, punčová zmrzlinami cestu do kina určitě zpříjemní. Přejeme vám, abyste měli příjemný i večer. Pokusíme se o to, aby vám s námi bylo ještě lépe, než bylo doteď. Přinášíme kulturní program po celý večer. Už za půl hodiny budeme číst další kapitolu z knihy Lenky Elbe Uranova. Teď je tady ale repríza jazzového podvečera Zdeňka Přidala.
1: Jazzový podvečer.
2: Milí posluchači, v dnešním jazzovém podvečeru si poslechneme ukázky z nejnovějšího alba marockého hráče na loutny Oud a Gimbry a zpěváka Majida Pekase. Pohodový poslech vám přeje Zdeněk Přidal.

Abdelmadjid Bekkaz se narodil v roce 1957 ve městě Salé, kde dosud žije. Na konzervatoři hudby a tance v Rabatu studoval klasickou kytaru a arabskou loutnu ud. Studoval i tradiční hudbu kmene Gnawa. Její historie mimochodem sahá hluboko do minulosti. Když v roce 1591 dobyla marocká armáda malijské město Timbuktu, otevřela tím cestu k otrokářskému obchodu. Karavany pak převážely až do počátku 20. století otroky z Mali na trh do Markéše. Jejich potomkům, mezi něž patří i Bekkazova rodina, se v Maroku říká Gnawa. Jejich osudy i hudba mají mnoho společného s kulturou severoamerických černochů. Ostatní Marokánci prý dodnes pohlížejí na gnawanské etnikum s nadřazeností a fascinací zároveň. Hudba z Mali a Guineje, s kterou Gnawané do Maroka přišli, je charakteristická teskným zpěvem na principu, podobně jako v gospelové hudbě, zvolání odpověď, tranzovním rytmem, perkusí a masivních kovových kastanět, kterým se říká krakeb, a především zvukem basové loutny gimbry. Tradičně doprovází celonoční rituály lila, jejíž zlatým hřebem, který nastává pozdě nad ránem, je vymítání zlých duchů. Bekkazova cesta ke kariéře profesionálního muzikanta nebyla přímá. Ještě na začátku 80. let pracoval na různých pracovních místech v administrativě, později také jako IT specialista. Po prvních zkušenostech se svými vlastními kapelami založil v roce 1990 trio Gnawa Blues Band, ve kterém se snažil, jak název napovídá, propojit hudbu Gnawa s blues. Jeho velkou láskou ovšem byl už od studií na konzervatoři také jazz, s nímž se hudba Gnawa rovněž dobře snoubí. Od roku 1996 je navíc uměleckým šéfem festivalu Jazz o Šelach, který se koná v marockém Rabatu. O setkávání s jazzovými muzikanty tedy nemá nouzy a s řadou z nich, především z Evropy, ale také z Ameriky, nahrává a koncertuje. Naposledy loni v listopadu zaznamenali mikrofony německého vydavatelství Akt jeho živé vystoupení v berlínské filharmonii v rámci 17. ročníku tamní koncertní série s názvem Jazz at Berlin Philharmonic. Tentokrát se na pódiu spojil s francouzským kytaristou s vietnamskými kořeny Nguyenem Le a rodákem z Chicaga, bubeníkem a perkusistou Hamidem Drakem. Nahrávka z onoho listopadového večera vyšla letos v létě na albu s názvem Gnawa World Blues. Z něhož dnes posloucháme ukázky.

Spojení hudebníků tří kontinentů, Majida Bekase, Nguyena Le a Hameda Drakea, jejich kořenů a globálních zkušeností, nabídlo posluchačům v Berlínské filharmonii podmanivý koncertní program, který zahrnul vedle tradiční hudby Gnawa také třeba pouštní blues, blízkovýchodní jazz nebo doteky Dálného východu. Protagonisté koncertu se nicméně nezalekli ani západních vlivů, když nabídli své verze písní bluesové legendy, kytaristy a zpěváka Johna Lee Hookera nebo někdejšího rockového kytarového mága Jimiho Hendrixa. Takto druhému jmenovanému vzdali holci jeho písní Purple Haze.

Milé posluchačky, milí posluchači, dnešní jazzový podvečer jsme věnovali živé nahrávce Hvězdného tria, tvořeného hráčem na gimbri, úd a zpěvákem Majidem Bekasem, kytaristou Nguyenem Le a perkusistou a bubeníkem Hamidem Drakem, která vyšla pod názvem Gnawa World Blues. Na závěr si ještě toto trio, posílené tentokrát o mladého švédského pianistu Juela Lisaridese, poslechněte v tradiční Gnawa písně nazvané Sidi Buganga, jež desku uzavírá. Hezký večer vám od mikrofonu přeje Zdeněk Přidal.

0: Středeční hudba bez hranic na stanici Český rozhlas Vltava skončila nejen proto, že se blíží četba na pokračování, ale také proto, že bychom se rádi po 7. hodině večerní přepojili do brněnského divadla Husa na Provázku, kde bude zahájen měsíc autorského čtení. Připojit se můžete i vy, spisovatel Jáchym Topol i redaktorka Klára Vičíková už číhají u hodin, aby mohl večer s titulem Existuje peklo zhruba za půl hodiny začít.
1: Léto má v Českém Krumlově svůj vlastní zvuk. Zvuk orchestru pod čirým nebem, zvuk klavíru, který se rozezní nad řekou, zvuk večerů, na které se nezapomíná. Festival Krumlov slaví 35 let. Lukáš Vondráček se Sočenem připomenou 100 let orchestru, který psal dějiny české hudby. 17. července až 8. srpna. Program na www.festivalkrumlov.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Četba na pokračování.
0: V režii Dimitrie Rudíka přečte Marie Štípková i 14. část Lenka Elbe Uranova.

0: Lehce zadýchaná Estela a těžce zadýchaný Henry se zastavili na vrcholu kopce. Obloha modrala. Začalo se rozednívat. Posadila se na kus holé skály a zírala do stále světlejšího odstínu modré na obloze. Mlčky si sedl vedle ní. Ze světle modré začala zářit růžová. Tichá růžová. Pozítří mám narozeniny. Oznámila jen tak doticha během chvíle, kdy na oblohu nastoupila i oranžová. V červenci. Ty přece nemáš narozeniny v červenci, podivil se Henry. Vím, kdy je máš, je to napsáno na tvém hrobě. Jenže doktorka Hansová mladší je má pozítří. To datum jsem si vymyslela. Jemný odstín oranžové zintenzivněl a vytvořil pozorovatelný rádius kolem zatím jen tušeného slunce. Na obloze se objevil zářící půlkruh vycházejícího slunce. A co by si tak paní doktorka Hansová mladší přála jako dárek k narozeninám? Zamyslel se nahlas. Neodpovídala. Pootočil hlavu a přiotevřel oční víčka jen natolik, aby mohl zaznamenat její reakci. Aby se to nikdy nestalo, řekla, aniž se na něj podívala. Abych se nepropadla, nestratila svůj předchozí život a aby tys byl se mnou, jako dřív. Její odpověď ho donutila, aby se znovu posadil zpříma. Úranová drtírna opět přitáhla jeho pozornost. Myslíš na to samé, co já? Obrátila se na něj s vážnou naléhavostí v hlase. Nebyl si jistý. Že se takový dárek špatně balí? Nereagovala. Odvrátila zrak a nastavila tvář slabým paprskům slunce. S velkým spožděním se pousmála po vytažením jednoho koutku úst, což se Henrymu moc nelíbilo. Neb měl pocit, že by si za ten dobrý, no vážně dobrý vtip zasloužil zvednutí obou dvou a nejlépe i zvukový doprovod. Promiň, zdá se, že jsem tím nejapným humorem něco zabil, ale já vážně tápu. Na co bychom měli myslet? Přece na to, že bys to opravdu udělal. Nevěděl, co na to říct. Vím, je to navždy, zpátky to vzít nejde, ale nebylo by to hezké? Byla bych o tolik silnější, kdybych tě měla u sebe.
1: Já
0: nedokázal se vyjádřit.
1: Já nevím. Byla to včera taková úleva, když jsem zjistil, že se to nestalo.
0: Ani ty jsi to přece nechtěla, tak proč? To ano, ale včera bylo včera, přerušila ho. Dnes je to jiné. Mezi námi dvěma je to úplně jiné. Podle toho, co jsme si dnes řekli, to tak alespoň vypadalo. Nebo snad ne?
1: To ano, já vím, ale víš, musel bych si to vážně rozmyslet.
0: Pokývala klidně hlavou. To k ní pasovalo. Byla to přece vždy žena rozvážná a nepodléhala emocím.
1: Estelo, problém je, že je to na pořád. Víš, já si nejsem vůbec jistý, jestli v tomhle světě chci tak dlouho žít, protože to není na dlouho, to je na věky. A to je diametrální rozdíl. A vlastně si to celé uvědomuju až tady. Tohle město, tohle mrtvý město, sice jen kilometr asfaltový silnice a pár domů, a přitom je tu úplně všechno. Vzestup i pád. A pak další vzestup po zádech těch padlých. Naprostá absurdita lidského počínání. Je to tu tak divně koncentrovaný v jednom bodě. Je to... Urputně hledal správná slova a zaťatými pěstmi třásl tak silně, až rozvibroval celé tělo. Je to... Asi jako když se ze zkaženého masa a plesnivých kostí uvaří nechutná polívka hrůzy a ta se pak vyvaří a vysuší, až se zcukne do malý odporný bujonový kostky. A ty, Tu suchou kostku pak musíš pozřít, ale nemáš ani vodu, abys ten hnus rozředila, nebo to aspoň zapila. Ty do ní prostě musíš kousnout tak, jak je, a sežrat jí naraz.
0: Ani se nepohnula. Estela se na něj dívala se smutkem v očích. Nadechl se.
1: Ne, nech to být.
0: Máš pravdu.
1: Sformuloval si to dokonale, takhle bych to nedokázala. Nemám asi takový odstup jako ty. Ale je to přesně tak, jak jsi řekl. Ten pocit koncentrovaného zla a utrpení. A ty máš proto strach, že když to uděláš, tak budeš jako v celé smrti, jenže to bude celá života provázeného pocitem viny kvůli utrpení druhých.
0: Tak vidíš, sama to chápeš, tak proč mě do toho nutíš?
1: Nesouhlasně zavrtěla hlavou.
0: Protože já vidím změnu. To, co jsem zažila tady, to, co zažila pravá Estela, to, co zažili rodiče za války v Anglii, tady a všude jinde na světě, to je minulost. Dnes je přece už jiná doba. Takováhle věc už se nesmí opakovat. Za rok a půl je tady třetí tisíciletí, pronesla naléhavým tónem a zarazila se.
1: Lidi jsou pitomci, nějaký nový tisíciletí to nezastaví, odseknul Henry.
0: Dobře, dobře, možná třetina lidí ano, ale tak to bylo vždycky. To je jakási konstanta. Musíš si ale uvědomit, že další třetina lidí patří mezi kolísavý průměr a poslední třetina k nadprůměru. Nejdůležitější tedy je, aby se ta nestálá třetina co nejvíc odklánila od průměru nahoru. A pak je vyhráno.
1: Estelo, zavrtěl hlavou, opět nervózně zatnul pěsti a jeho tón už vykazoval známky podráždění. Nikdo nikomu nezaručí, jak se ta tvoje třetina, na kterou tak spoléháš, bude chovat. Mám z tebe pocit, že už vnímáš věci z naprosto odlišné perspektivy. Jako bys byla něco jako, ne úplně bůh, to ne, ale něco jako
0: duch. Dokončila za něj klidným hlasem větu. Duch, kterého ale každý vidí.
1: Dole pod Mauthausenskými schody se rozdělili, aby do hotelu přišli každý zvlášť. Estela vyslala Henryho jako prvního, neboť doufala, že mu to přidá něco málo času, který může strávit spánkem. Rozloučili se rozpačitě. Jen sevřením ruky a neverbálně vyjádřeným dilematem, jestli si jejich vztah náhodou už nezaslouží více taktilní zbohemdání, nebo zda se v této fázi ještě nenacházejí.
0: Aby předešly trapné krkolomnosti, vykašlali se na to. Takové prosté mávnutí není od věci. Doktorka se opřela o jeden ze sloupů s ostnatým drátem a čekala. Když Estela dorazila k hotelu, stály před hlavním vchodem dvě dodávky. Kdyby tam parkovala jen jedna, vůbec by jí to nepřekvapilo. Zásoby surovin do kuchyně, krabice s láhvemi vína na dnešní večírek, prací prášky, to všechno byla běžná rutina. Ale stály tam dvě. A ta, která přivezla potraviny, právě odjížděla. Pohled na otevřené zadní dveře druhého auta ji vrátil zpátky do reality. Poměrně uspokojivý průběh předešlé noci zřejmě způsobil ochromení její paměti, neboť úplně zapomněla, že být v hotelu znamená být s ním, s Čučinem. Stál tam před vchodem a sledoval, jak jeho dva poskoci nesou do hotelu obrovský balík, možná i 2x2 metry velký, celý ovinutý mnoha vrstvami bublinkové folie. Věděla, co je uvnitř. Ne tedy úplně přesně, jen jí zcvaklo, že nejspíš půjde o ono dílo, které jí Čučin tak nabízel a které okamžitě odmítla. V hale stál recepční Oto s nůžkami v ruce a zoufale zíral na 3 monstrózní kvádry pokryté měkkým transparentním plastem. 3.
1: Jeden z nich už byl dokonce napůl rozbalený. Ale Estela nedokázala rozeznat, co se pod fólií vlastně skrývá. Já vám to musím dát, paní doktorko, ozvalo se za jejími zády. Estela jen netečně pokrčila rameny, odfoukla si a zavrtěla hlavou. Ale já vůbec nevím, o co jde, rozhodila odmítavě rukama. Muž vytrhl Otovi nůžky z ruky a na několika místech střihl do fólie. Jedním tahem ji pak strhl, jako by to snad měl dopředu nacvičené. Ranní slunce pronikající skrze velká okna do haly náhle prosvítilo skleněné dílo tak intenzivně, až Estela musela přivřít oči. Úplně zářilo ve svém agresivně zeleném odstínu. Uranové sklo v takové velké ploše ještě nikdy neviděla. Před sebou měla skleněnou repliku plotu s ostnatým drátem. Sklo bylo skutečně tenké jako drát a mělo dokonale ostré špičky, které zakončovaly skleněné uzly. Dokonalá symetrie a přesnost. Křehké, zranitelné, ale zároveň děsivé a nebezpečné. Ačkoliv si vůbec nebyla jista uměleckým záměrem, musela, ať chtěla či nechtěla, uznat, že stojí před výsledkem dokonalého řemesla. Uznání ovšem proběhlo jen vnitřně, jinak mlčela. Teď si představte, jak bude vypadat, až ho prosvítíte tím vaším černým světlem ve sklepě. Mlčela. V té chvíli úžasu zatemnila její intelekt myšlenka, které podléhají mnozí, ale ona se mezi ně nepočítala. Myšlenka, že ten, kdo je schopen vytvořit něco tak dokonalého, nemůže být špatný člověk. Klamná, ale přesto tak přitažlivá hypotéza. Popravdě si taky říkala, že vlastnit takové dílo z uranového skla by znamenalo velký přínos pro její sbírku. Další atraktivní prvek do hotelu by mohl přilákat pozornost potenciální klientely, možná o něco víc na úrovni, než je ta, co má teď. Nepoděkovala ani neodporovala. Skleněný plot obešla a nechala ho tam stát i s čučinem. Otto za ní popoběhl a s vykulenýma očima si ji dovolil zastavit. Paní doktorko, máme to tedy odnést dolů do sklepa? Zeptal se opatrně. Mlčela. A mlčení znamená

U snídaně přišla na Henryho únava. Pozoroval hladinu posledních loků kávy čekajících na dně hrnku a uvědomil si, že se mu nezvedá žaludek. Kdyby tomu, co prožil, čelil ten Henry, který sem přijel před týdnem, vyzvrátil by obsah žaludku a šťávy na počkání. Ale teď nic. Po zvládnutí slova chleba to byl další neduch, kterého se úspěšně v Jáchymovských lázních zbavil. Jejich stůl byl dnes přiražený k tomu sousednímu, u něhož běžně sedávali profesoři. Byli tam i teď, jen s tím rozdílem, že už jim mohl vidět až do talíře. Evidentně se z nich všech dohromady stala taková lázeňská skupinka. Bez pochyby sizaniným přičiněním. Henry tady figuroval jako outsider. Šlo sice o velmi nesourodé seskupení, ale být jeho součástí Henryho vlastně uklidňovalo. Dufour, Boerio a Chapman byli jako vždy zaměstnáni sami sebou. Navzájem se grilovali a utápěli se ve vytoužené genialitě svých hypotéz a závěrů, které Henry vůbec nechápal. Na rozdíl od Suzanne. S podivem sledoval, jak zaujatě přikivuje, nebojí se ptát a svými otázkami jejich jaderně chemickou debatu tak trochu kočíruje. To, že se Suzanne za chvíli zeptá, kde v noci byl, Henryho neděsilo tolik, jako pohled na makový závin, který mu jako každé ráno přistál na talíři. Když opět uviděl tu černou mazlavou hmotu mezi vrstvami těsta, okamžitě mu naskočila vzpomínka na mrtvoslis, ze kterého mu Estela připravila koupel, tu vanu špinavé vody, která tam na něj pořád čekala. Přál si, aby se už Suzanne zeptala. V hlavě výmluva na nespavost, jenže ona se nezeptala. Makového závinu se ani nedotkl a talíř odstrčil, čímž zvýšil pravděpodobnost, že se Suzanne podíví alespoň nad tím, proč závin nechce, když předtím mu tak chutnal. Normálně by to okamžitě komentovala, ale tentokrát nepromluvila. Vlastně to ani nezaznamenala. A Henryho by zase normálně překvapilo, že to nijak nekomentuje, ale ani on změnu v jejím chování nezaznamenal. Henryho mysl totiž okupovaly jen úvahy nad relevancí Angelina přání a snaha o jakousi jeho racionalizaci. Nikam to ale nevedlo. Jeho myšlenky klouzaly bez výsledku nahoru a dolů, zleva doprava, tam a zpátky. Nevšiml si ani, že Suzanne od stolu odešla a už se nevrátila. Z posledních sil se doplazil do pokoje, natáhl si budík na odpolední radonovou koupel a usnul. Doktorka, na rozdíl od Henryho, probdělou noc dospávat nepotřebovala. Vlastně by ani nemohla. Dnes byl totiž ten velký den, který její jaderní chemici potřebovali využít pro výrobu klamavého důkazu o své populárně naučné činnosti na území České republiky, aby tím zachránili svůj prázdninový grant i pro příští rok a nejlépe i další nadcházející léta. No a Estela jim v tom samozřejmě chtěla co nejvíce pomoct, protože z grantu krev neteče a snad žádný z hostů u ní nikdy neutrácel tolik jako oni. Vykoupala se, oblékla si čistý bílý plášť a vyrazila za svými povinnostmi. S úsměvem otočila klíčem v zámku a profesory pustila do sklepení. Netrvalo dlouho a podzemní místnost se

0: radiolokačního stojanu. Vytištění A4 s nápisem Den radioaktivitě do Kořán sice zvládl bezvadně, její zasunutí do kovového rámečku dal také s přehledem. Ale spravit kovovou nožičku, to už si nabral příliš. Jenže pan Schmidt to už zkusil, ale než to dodělal, tak upadl na zem. Udělalo se mu nějak špatně, ale hned se zvedl, jen tu nechal nářadí a odešel. Našla ho ve skleníku, respektive v jeho dílně, jak sedí u ponku vyrobeného z na sobě naskládaných rakví. Opíral se o starou židli potřísněnou vrstvami zaschlých cákanců různých barev a tupě zíral před sebe. Franci, děje se něco?
1: Musel jsem si sednout, procedil mezi zuby, aniž se pohnul. Jen chvilková slabost.
0: Estela ale nebyla u Schmidta zvyklá na nějaké chvilkové slabosti. Nikdy nic takového neměl a vždycky poskytoval 100% servis. Tak dobře, odpočívej, pronesla klidně, ačkoliv to bylo úplně poprvé, co mu něco takového řekla. Elbe a Otto to zvládnou. Skleník náhle potemněl. Sluncem zalité barvy zahrady schladly. Když už byla Estela v hale, došlo jí proč. Dorazily totiž další dva malé mráčky a připojily se k těm, které stále visely nad hotelem a k nimž se nikdo nehlásil. Tyhle, na rozdíl od těch předchozích, na Estelu žádný vliv neměly. Patřili totiž Elbe. Stála u hlavního vchodu přilepená na skle francouzského okna a nedokázala odtrhnout pohled od oblohy. Jen občas sebou trhavě cukla, nejspíš proto, že za ní zase pobíhal ten její pes. Pořád stála na jednom místě, jen postupně klesala pohledem k podlaze. Estela už tenhle její stav dobře znala. Byla to obrovská tíha, která v tu chvíli na dívku dopadala. A proto se jí hlava tak skláněla. Schmidtovi je zle, Elbe je zle. Zrovna dnes, v den, kdy mě je líp než kdykoliv předtím. Dnešek byl den změny. Dokonce se musela bránit pokušení, aby se o to, co prožila minulou noc, s někým nepodělila. Naštěstí pro ni tu nikdo nebyl a nikoho to nezajímalo. A tak neřekla ani slovo. Jen posunula stále rozbitý a proto nahnutý navigační stojan o kousek dál, aby na něj bylo lépe vidět od vchodu. A pak jedním kopnutím roztočila roli úzkého červeného koberce. Zastavil se až u vchodu, kde stála Mila, potažmo Mira, která laškovně nahnula hlavu obalenou šachovnicovým šátkem, špičkou lakované boty okraj koberce narovnala a jako první ho také vyzkoušela. Kolikátou láhev už jim tam nesete? Zeptala se jí Estela, když viděla tác obložený láhvemi. Druhou, tedy od obojího druhou, špitla dívka. To zas nebylo tak hrozné. Doktorka souhlasně přivřela oči. Alkohol profesorům pomáhal fungovat v sociálních situacích a tak se nutně stal součástí přípravy na potenciální interpersonální komunikaci i na jejich přednášky. Navíc bylo už 10 dopoledne a byly to jen půl litrové láhve a na každé měla 200% marži. Program měl začít přesně v 11 hodin. To znamenalo, že Otto měl už jen hodinu, aby do sklepa doprovodil všechny ubytované důchodce. Šlo to pomalu, ale přesně minutu před 11 si mohl pogratulovat. Bohužel i přesto, že se tam ukázali i Menšik, Henry se Sizán a všechen personál z hotelu, polovina židlí stejně zela prázdnotou. Inzerát v místních novinách sice nezabral, ale to na skutečnosti, že za tohle překašírované představení dostanou opět grant na popularizaci jaderné chemie, naštěstí nic neměnilo. Optat se staříků na zdraví, něco málo o počasí, taky pár slov o tom, jak jsou v hotelu spokojeni, to si Estela odbyla hned.

na začátku. Pak už se mohla v klidu postavit do rohu místnosti a jen sledovat každý jeho pohyb. Henry usadil Suzanne do první řady, ale sám se od čtvercové formace židlí vzdálil. Stejně jako Estella se opřel vzadu o kamennou zeď, asi tak metr od ní. Vyměnili si jen plachý úsměv. I přes ty vypité láhve pálenky a džinu působili profesoři velmi rozpačitě. Tohle panoptikální auditorium pro ně bylo cestou neprošlapanou. Chvíle váhání, trapné a poněkud roztržité vyčkávání. Ale nakonec se Chapman překonal a svůj den radioaktivitě do kořán odstartoval. Aby navázali kontakt s publikem, připravili si nejprve pár obligátních pokusů, jak z hodin středoškolské chemie. Nehodlali je ale provádět sami. Pro fotografický snímek na téma propojení vědy a laické veřejnosti, který skvěle dotvoří kolekci pro univerzitní ročenku, potřebovali dobrovolníka. Výzvu stát se amatérským chemikem přijala jako první lázeňská sestra Magda. Dle jednoduchých pokynů pálenkou opracovaného mozku profesora Chapmana míchala nad kahanem různé sloučeniny a s maskovaným zděšením v očích byla příčinou několika víceméně kontrolovaných výbuchů. První jiskření. Estella i Henry se posunuli o jeden krok blíž k sobě. Sestru Magdu mezitím vystřídal natěšený menšik. Jeho pokus s kyselinami už vydal celkem velkou ránu. Brýle profesorů v tu chvíli neodrážely ani nasvícené uranové sklo, láhev makové pálenky či kouř z cigaret jako obvykle, ale výrazně zelený oheň. Druhé jiskření. Teď už se osmělili. Natáhli ruce. Propletli prsty. Třetí jiskření. A taky největší exploze ze všech dosavadních pokusů. Ovšem ne kvůli neukočírovaným pudům dvou lidí středního věku. Nýbrž z důvodu procesní chyby, které se dopustila nebohá německá důchodkyně, jež přijala výzvu k třetímu pokusu. Stařenka docílila nejen naprosto ohlušujícího třesknutí, ale také toho, že do té doby krotký zelený oheň vyšlehl vysokým, sytě oranžovým plamenem. Celou místnost zavalil oblak dýmu. Jako první se rozkašlala Suzanne sedící v první řadě. Postupně se začali dusit všichni. Starci se chytali za krk a prsty mandlovali svoji pomuchlanou tenkostěnou kůži. Z mraku se ozýval chrapot a sýpání. Estella rychle vymotala prsty z Henryho sevření a hbitě nahmatala ovládání ventilace. Otočila knoflíkem prudce doprava a zvuk naplno rozjetého ventilátoru rázem přebil hromadné pochrchlávání. Vzduch se velmi záhy pročistil a když byla viditelnost dost dobrá, aby vyděšený Chapman zaznamenal její rozezlený výraz, výkon odvětrávání zase stáhla. Omlouváme se, to víte, chemie je obor explozivní.

0: Marie Štípková dočetla v režii Dimitrie Rudíka 14. část 21-dílné četby na pokračování z knihy Lenky Elbe Uranova, kterou pro rozhlas připravila Klára Vyčíková. S tou se ostatně za chvíli pokusíme spojit, je už v Brně, kde bude zahájena velká literární událost. Už za chvíli na Vltavě, všechno teď neprozradím.
1: Je po druhé občanské válce, Ameriku sužuje neplodnost a z posledních plodných žen se stávají otrokyně.
2: Příběh služebnice, dnes už kultovní seriál.
1: A taky román Margaret Atwoodové, který otevírá filmové léto na Vltavě.
2: Mrazivá dystopie už od 28. června v četbě s hvězdičkou.
1: Vždy ve 23 hodin na Vltavě a pak na vltava.rozhlas.cz.
0: První červenec je tady, milí posluchači, prázdninový čas také, stejně jako Český rozhlas Vltava. Bohužel v Beskydech momentálně je to čas dost bouřlivý, doporučujeme tedy sledovat také předpověď Českého hydrometeorologického ústavu. Ale ze všeho nejdřív už mi zbývá jen to, abych předala slovo do Brna Kláře Vyčíkové.
3: Dobrý večer, my zdravíme Brna. Zdravíme konkrétně z divadla Husa na provázku, které je přehání, ačkoliv to zní jako takové to slavné kliše, úplně k prasknutí naplněné, ale je to ještě sem chodí poslední diváci. Ano, možná, že to slyšíte, doufám. Děkujeme, že se našim posluchačům takhle zpřítomnili, to je určitě dobře. My tady jsme, protože zahajujeme měsíc autorského čtení, což je velký středoevropský festival, který tady v Brně existuje už od roku 2000. A v roce 2026, co je letos, probíhá v Brně, Ostravě, Prešově, Trenčíně, Bratislavě a ně také ve Lvově. Vždycky jsou tady dvě linky, což všichni, co tady s námi sedí, určitě ví, protože spousta z nich jsou štamgasti tohoto festivalu, což je hezkých pozoruhodností mače. Ty dvě linky jsou jedna domácí, to znamená domácí autoři, a jedna zahraniční. Je to jedno hostující město, letos je to země, ne úplně město, ale země, letos je to Grónsko, ale netradičně zahajujeme právě s českým autorem, vzděláváme první večer. A český autor, který už vedle mě, je autor, jeho jméno se letos už nepochybně slyšeli, protože po dlouhé době vydal další knihu a ten autor je Jáchym Topol. Dobrý večer.
4: Je to pravda. A Kláro, máš pravdu, jsem to já a já ano. Jsem moc rád, že tady mohu s vámi být.
3: Začínám každý přímý přenos nějakou velkou pravdou, takže jsem ráda, že se mi to podařilo. A nepochybně měla pravdu i v tom, že knížka Peklo neexistuje, která teď před námi vyšla po dlouhé době. Konkrétně po 9 letech, pokud se nepletu. A vypadá, že neví, tak já doufám, že se nepletu, protože jsem trochu doufala, že mi to ví, ale předpokládám, že se nepleteme. Ty jsi řekl, že ty dlouhé pauzy mezi knížkama využíváš i proto, aby ses trošičku proměnil v tom psaní a aby si našel trošku nový přístup, nový. Dá se tedy říct, jak ses proměnil od citlivého člověka?
4: No, je pravda, že já jsem tuhletu knížku nepsal dlouhý nebo 9 let, ale myslím, že asi 3 roky. A předtím jsem rozdělaný je, který jsem končil. A to doma někde uložen. Na těch disidentích prostě ptám. S takovým pocitem, že ono to chci. I když běhá hnusná blbost a tak, ale furt je tam nějaký oheň. A ty knížky jsem si vždycky říkal, že nechci, aby byly jakoby sériovou výrobu. Patřím k autorům, kteří byli nadšený, kdyby čtenářka, čtenář mě poznal dvou odstavcí. Ale chci, aby knížky byly jiný. Takže proto ta časová prodleva. A úplně ten nejjednodušší způsob, jak jsou jiný tyhle ty dvě knihy, člověk, který jsem tady uváděl před mnoha lety v Brně, na tomhle místě. Možná některý z vás tady byli. A tahle ta, to nejprimitivnější je, že citlivý člověk je venkovská knížka. A tohle tohleto je městská a dokonce pražská. Pardon, jako.
3: To je hodně nebezpečnou věc na začátku tady třeba říct, ale já se ještě vrátím k tomu, že ty jsi dvě knížky, které jsi opustil. Takže ty sice opustil, ale v myslích mnoha poslouchajících existuje.
4: Ale tuhle, že dodělám.
3: No a to mě právě zajímá. My jsme jí vysílali část dní tehdy pracovním názvem Hořící kůlna.
4: Mysleli spolu, když jsme si psali zběsile, jak se to bude jmenovat. A je pravda, že ta hořící kůlna, mě prostě to připadalo, že je takový věz po tom citlivým člověk, jak jsem si říkal, že to odložím. A taky ta doba, kterou tahle ta knížka popisuje, kdy koná ruská válka, to mnou začalo, prostě to nikdo nepopisuje. Jak to, že opravdu nejsou tady myriády knih o tom, jak my vnímáme tuhle strašnou válku, o tom, jak my jsme vnímali covid, tak jsem si říkal, tak je to na mě.
3: Nicméně se v autorovi, když má rozepsaný román a ty si na té hořící kůlně, jak jsme ji nazvali, pracoval docela intenzivně. Co se v autorovi stane, když mu dojde, že se opravdu dostal do slepé uličky? Či je to úlevné, nebo je to naopak smutné?
4: No je to úplně hrozný, je to nepříjemný. Ale já jsem vymyslel takový heslo, který budu opakovat tak dlouho, dokovat už nebude úplně strašně trapný. A to je tohle. Psát je hrozný a nepsat je strašný. Takže se člověk tak mezi tím pohybuje. Ale já těch nedokončených knih mám dost. Jo. To vlastně, a na to si myslím, že nějak jakoby dodělám, že se k tomu vrátím. A pak mám ještě jeden, který naštěstí neznáš, takže ten, to nevím, jestli se k tomu vrátím.
3: Jak to poznáš tohle? Jak poznáš, že se k něčemu vrátíš, nebo že je něco úplně určené k zapomnění? A nebo že už je to třeba hotové a dá se to vydat, nebo jakhle ty niance, kde to cítíš vlastně?
4: No, že na to pořád myslím, že

0: To strašně tyhle ty běžné věci, a to mají i v různých jiných zaměstnáních. Když mě ta věc pořád provokuje a nutí mě, prostě ten já ve mně se tím zabývat, tak to vlastně chci dodělat. No. Ale potom takovej prostě přírodní typ, třeba tady u té knížky jsem měl několik lidí, který mi strašně pomohli. Moje kolegyně Erika Malová to četla, a prostě tady vyškrtni, tadyhle to udělej, pomohla mi. Pak báječná editorka z Torstu Eva Lorencová, jsem s ní spolupracoval. Prostě strašně si vážím toho, když má člověk pak takového partnera, někoho, s kým se o tom může bavit. A myslím si, že to je věc strašně důležitá, kterou ty velký nakladatelé ve velkých zemích, který vědí, když dají třeba, když to má úspěch 200 000 výtisků, tak ty zaplatí skvělýho editora, skvělou editorku. Ale u nás se tohle nedělá, protože prostě to tolik nevynáší. Ale já to jsem zjistil, potřebuju tyhle ty lidi.
1: A když jsi mluvil o tom, že se z nějakého vesnického prostředí teď dostal do města, myslím, že město a konkrétně Praha je s tvorbou dost spojené, minimálně tvorbou třeba z 90. let. Tak jak se tohle stane, tohle cestování, jak tě to odvede teď zrovna do města?
0: Z dětství strávil na venkově. To prostě vesnice takových 30-40 kilometrů od Prahy, a protože moje dětství se odehrávalo poměrně dávno, tak si myslím, že to byla ještě taková, samozřejmě to byla socialistická vesnice, jo, prostě, která mi dneska připadá v těch nostalgiích téměř pokračování barok, ale nebylo to takový to pražský předměstí, a jako bylo skutečně, jak někde v chlívku něco bučí meč. Jo, prostě takový ten venkovský život, který myslím mnohý tady v Brně ještě zná.
2: Tohle bylo trochu moc, uznávám.
1: Zároveň si možná zodpověděl tu otázku, kde se v téhleté knížce Peklo neexistuje vzalo to baroko a ta záliba v tom baroku, protože si zmínil, že tvoje dětství je vlastně už skoro baroko. Má to nějakou souvislost, anebo prostě jenom vrl teď baroko do hlavy, že jsi ho spojil se svým pradávným, prapradávným dětstvím?
0: To slovo, abych tě překop na ten román, ale...
1: To byla strategická PR odbočí.
0: Vymyslel, jako to baroko si myslím, že třeba pamatoval takož vlastně, který se narodil v tom Poříčí nad Sázavou a pamatoval si teda jako kluk dobu před druhou světovou válkou, kdy se chodilo s procesíma a tak dále. Já jsem tam taky měl kmotříčka, chodili jsme do kostela, takže tyhle věci. Nicméně já prostě mám baroko rád, nebo mě zajímá, strašlivě mě zajímá z nejrůznějších důvodů. Chodil jsem i na různé přednášky různých odborníků a znám prostě knížky o baroku. Ať vám doporučím historika Pekaře, nebo ať vám doporučím historika Mikulce, a můžu jmenovat další jména, anebo mám rád strašně dávno už poezii Bedřicha nebo Friedricha Briedla. Zabývám se tím, kdysi dávno vyšla taková Hran, se to jmenuje, v antikvariátech za 6 korun, a je to úžasné barokní poezie, která vyšla za druhé světové války. A tyhle věci jsem jakoby nasával odmala, taky kvůli tomu, že můj táta Josef Topol vlastně to baroko měl rád a nás s bráchou do toho pořád strkal. A my jsme vyrůstali na Malý Straně, Filip vždycky se snažil být varhaník, a prostě takový ty místa, kde dneska jsou zástupy turistů, jako katedrála svatého Víta nebo chrám svatého Mikuláše, to vlastně patřilo k dětství. Takže si myslím, že jsme nasávali tuhle atmosféru, ale vůbec jsme s tom nebyli nějak zvláštní, protože Čechy jsou prostě posetý těma barokem, kopulema, skoro všude jsou ty kostelíky, to baroko v současnou krajinu. Všichni známe ten Kuks, že jo, zpropadaný Kuks, všichni známe ty alegorie cností a neřestí, kterých se tady taky dotýkám. Všichni někde narazili na tu křížovou cestu. Prostě jsme tím pořád nějak ovlivněný a pořád to nějak u nás funguje, to baroko. A navíc úžasný je, že baroko byl skutečně poslední sjednocující evropský, vlastně když budu mluvit jenom o umění, umělecký styl. A taky je to samozřejmě zapeklitý, protože po Bílý hoře vlastně, když nastala rekatolizace, tak celý ty obrovský nádherný chrámy, všechno umění, všechny ty obrazy, které vznikly na troskách evangelického vzepětí. A můžu mluvit o tom, jak Kalvíni rozřezali v katedrále svatého Víta naše Kranacha, tak tady můžeme zůstat do rána, trošku si o tom.
1: Já bych ráda řekla ne, ale spíš mě na tom zaujalo to, že jsem samozřejmě nechtěla pokládat takovou tu otázku, která se prostě autorům nepokládá, a to je ta otázka, do jaké míry je ten hlavní hrdina autobiografický. Ten hlavní hrdina se zálebou v baroku se teď touhletou tak jako
0: on tam někde říká, tuším, že je to asi 6. kapitole, na 6. odstavec. Chtěl jsem být gotický člověk, vysoký, štíhlý, s mečem proti barbarům, ale spíš jsem se zhlédl v těch barokních vášnivcích. Jo. On to tam o sobě říká, ale hlavně ten hlavní hrdina je o takových jako 20 let mladší než já. Jo. Já bych ty jeho alotria nepřežil vůbec.
1: No ale před 20 lety jsi byl taky o 20 let mladší, než jsi teď.
0: No to je pravda, ale to jsem psal to jsem jezdil do Brna s jinýma knížkama a já ani si to z hlavy nevybavím, jak co jsem tady všecko uváděl, to byl Anděl a to bylo, jako když se má pamatovat, že třeba někdo z vás u toho byl, to je u těch slavností slova tehdy.
1: Já myslím, že dost lidí si to pamatuje a myslím si, že dost lidí si taky pamatuje, že tvoje knížky se většinou nebo velmi často vyznačovali takovou mlhavostí a snovostí a takovou trošku jako vykloubeností. A tady, když člověk začne číst Peklo neexistuje, tak poměrně dlouho se pohybuje v dost realistické společnosti, v realistické situaci. Jak se tohle to stalo? A bylo to vědomé rozhodnutí?
0: Je částečně trochu provokace a částečně najít v sobě ještě dalšího sebe. A neopak se mi teda jakoby úplně nedaří. Ale je pravda, že ta mlhavost nebo rozesněnost nebo prostě v těch prvních knížkách ještě si myslím, že jsem vědomě nebo nevědomě třeba navazoval na avantgardy různý, experiment umělce, který dodnes strašně obdivuju, ale myslím, že jsem pustit a chtěl jsem vlastně napsat něco ze snosti současným jazykem. Je tam jedna pasáž, která je šílená, možná k tomu dojdem, ale jinak jsem prostě se snažil to čtenářstvo navnadit vlastně tím popisem jako reality. Tam vystupují skutečné osobnosti. Včera jsem potkal třeba kritika Konráda, hrozně mě rozčiluje on zrovna, který si vážím, že o tom nikdy nenapsal. Tak jsem tam o něm napsal. Tak na chvíli potkal po 40. Proč jsem teda nenapsal? Nelíbí se ti to? To nebo... Prostě je to v podstatě legrace uvádět tam konkrétní jména a konkrétní lidi, kterým se mě prostě hrozně bavilo. A taky to vytvořilo takové obeznámenosti toho, kdo to čte. A pak najednou, když tam se urve ta fantazie, když tam přichází hrůza z Ruska, tak je to, myslím, o to větší šok.
1: Nicméně neděláš to důsledně. V té první části, protože některá ta jména a reálie jsou založena na pravdě, tak jak to je. Některá jsou trošku posunutá, některá jsou fiktivní. Tak jak si tenhle ten svět vlastně hledal? Protože není to prostě jednakojedné svět, ve kterém žiješ, ale je to kousek posunutá realita. Tak jak moc si to promyslel? Jak moc ti to tam skákalo samo vlastně?
0: Ten člověk pracuje jako novinář. Vlastně jako novinář trochu. A já jsem jako novinář začal pracovat někdy v tom dávném 89, nebo ještě předtím jsem vlastně psal pro samizdatový různý sborníky a časopisy a v roce 89 jsme založili Respekt. Pak jsem nějakou dobu pracoval v Lidových novinách, pak jsem psal za peníze pro různý takový různý časopis, že si myslím, že tu mediální scénu docela znám. A některý lidi jsem tam tak strašně skarikoval a tak napad, že jsem se neodvážil tam uvést jejich jména. Ale nějak jenom jemně dotýkám, takže jsem je tam klidně dal. A ta reakce docela příznivá. Třeba Sylvie Lauder chodila po Respektu a říká, tak je to taková jakoby legrace prostě.
1: A je to opravdu pro všechny legrace, nebo se někdy, protože docela často tady mluvíme s autory, a nejle s autory, kteří se dotýkají nějak reality a naposledy třeba s Davidem Zábranským, jehož popis reality a nějaká míra, ať už v úvozovkách nebo bez nich, lidí kolem něj, třeba vyústila v dost fatální rozpady vztahů a takové zásadní věci, tak nic takového se ti... Sylvie je jenom naštvaná, ale ne zas tak zásadně.
0: To zase já nechci nikoho takhle jakoby urážet nebo napadat.
1: To já si myslím, že skoro žádný autor nechce a stejně...
0: Ne, to je spíš milý, já jsem tam třeba si udělal legraci vlastně z básnířky Alžběty Stančákové, kterou mám rád, s kterou jsme chodili na... nakladku, asi o 30 let od sebe teda. A já jsem ji tam nechal, tebě někdy tam probíhá nějaká erotická scéna, v divadle odejít. Jako takovou puritánku. A říkal jsem si, a ne, Alžběta si to přihasila s kamerou, udělali jsme rozhovor, jmenuje Peklo neexistuje. A moje odpověď byla, protože jsem chtěl mít kým zvem. A hrozně jsme se smáli a bylo to úplně bezvadný, takže tohle to je pak dobrý. Ale jakože bych zase používal ten realismus, abych si s někým vyřizoval účty, to ne.
1: Ale ty jsi naznačil a jestli někteří z vás, ať už tady nebo z vás na Vltavě, co posloucháte tu knížku četl, tak to asi všichni víte, že v určité fázi se ta knížka přece jenom trošku překlopí a z toho realismu se, od toho realismu se trošičku vzdálí. Jak moc máš tenhle ten půdorys promyšlený dopředu, když začínáš psát knížku? Jak moc byla nastehovaná a ty si doplňoval ten střih, který si připravil a jak moc se to vyvíjí nějak sám?
0: No já skutečně, když ta knížka vyjde, tak mám pocit, že je to prostě troska. Že je to troska nějaký velkolepý, gigantický stavby, kterou jsem si vysnil a vymyslel. A pak teda se uklidním a pak teda řada těch rozesmátých a nadšených scénářských ohlasů, báječný recenze, spousta překladů, já se tak jako lidně. Teďka jsem to přeháněl na schvál, nikdo se nesmějete, takže já nejsem takový debil. Ale v podstatě kdysi jsem přišel na takový přirovnání, který vám tady řeknu, že s tím psaním si připadám jako bobr. Má před sebou obrovský strom, jako sekvoj. Teď se do něj zahryzne a hrže. Tvoj padne, on hrže a pak je z ní taková sirka. Závidím lidem, jako byli třeba klasici, kdy byli ty autoři, kteří si sedli a teď to jelo.
1: Odpověď na moji otázku je vlastně ne. Dopředu promyšlené, kde to začne, kde to skončí.
0: Jo a ne, mám to promyšlený mockrát. Mám to promyšlený mockrát.
1: Přepromýšlíš to během procesu?
0: Během toho psaní se to skutečně mění. Není to tak, jako vzpomínám na ty školní osnovy, jak jsme museli psát, takový to přichází podzim, za prvý. Jdu do školy, padají listy, za druhý tohle. A teďka naplní tu osnovu. To by se mi líbilo. Ale tu osnovu strašně měním. A navíc jsem prostě rozcitlivělej na události. Že se mi tam do toho dostala i Čína, prostě, jestli jsi to dočetla.
1: Ano, je tam všechno, je tam taky hodně politiky. Máš pocit, že tohle je něco, co by umění a literatura zvlášť, protože o té se tady bavíme, měla dělat? Měla by nějakým způsobem, jako teď já řeknu ta vzletná slova, jako apelovat, nebo něco se snažit ovlivnit, anebo se to prostě stalo, protože to je něco, co teď řešíš a leží ti to v hlavě a je to prostě tvoje téma?
0: Já si myslím, že je to kvůli Rusku, že prostě jsem najednou cítil, že se chci vyjádřit. A myslel jsem na George Orwella, kterýho mám čím dál tím radši. Začal jsem číst Orwella. Dokonce jsem měl přednášku o Orwellovi a mám ho strašně rád i kvůli tomu, že jeho první romány jsou prostě nepodařený. Se mu to prostě nepovedlo, on se pak našel jako reportér. Vlastně už když umíral, tak napsal 1984. Patřil k velice málo lidem, který i v době, kdy s Hitlerem říkal, ale pozor, co ten Sovětský svaz, pozor, co Rusko. A skutečně ten Orwell byl v tomhletom jasnozřivej a já jsem najednou kvůli tomu, co se děje, kvůli tomu, co se děje na Ukrajině, kvůli vyhrůžkám, který prostě srší Moskvy na nás, cítil potřebu být aktuální. Ale já si nemyslím, že to je úkol umění. Vůbec si nemyslím, že umění má jakýkoliv úkol. Vidím to fakt jako svobodu. A závidím těm umělcům, kteří píšou milostné příběhy na břehu Svratky, nebo jak se ty řeky jmenujou. A pozoruju ty motýly, jak se tam... A nevadí jim tyhle ty věci, které mě fakt dohánějí k napsání takových knížek.
1: No nicméně tu knížku potom lidi čtou, takže myslíš si, že to, že si přečtou to, co ty si na ten papír dal, že v nich může udělat něco, co může nějakým způsobem jako hnout s nějakým společenským klimatem, nebo tohle to prostě nevnímáš a je to tak, že já se možná ptám hloupě a ještě navíc se ptám po druhé vlastně stejně víceméně, ale zajímá mě, pak mě možná zajímá, do jaké míry vlastně, když tu věc píšeš a logicky do ní odrážíš témata, která tě v tu chvíli prostě zajímají, vzrušují nějakým způsobem, jako dráždí, tak jestli přemýšlíš, co to bude dělat s tím koncovým člověkem, ke kterému se potom dostane, jestli věříš, že to s ním může udělat něco zásadního.
0: Já si myslím, že asi ta doba, vlastně, kdy literatura tohle vyvolávala, je pryč a je teďka tak. To je knížka, která milionům lidí otevřela moje otroctví. Nebo teďka mě zas napadá Alexandr kniha, která milionům lidí ukázala, co se děje. Že by se dalo jmenovat spousta jiných knih, která v menším měřítku dělají revoluci v hlavách, ale já si myslím, že tohle literatura už ztratila. Není tak silná a je v obrovské obklíčení jiných prostě. A já nemám pocit, že píšu, abych někoho změnil. Já si myslím, že pokud pro někoho píšu, tak to jsou vlastně jako podobně naladěný lidi. Lidi, kteří vlastně mají podobné vnímání světa, který hraničí nějakým pološílenstvím, ale zároveň lidi se neleknou černýho humoru. Humoru, protože i ty scény, které jsou otřesný, myslím, tak jsou tady podaný s takovým divným humorem, který je pro mě sebezáchovný. Teda, no. A navíc si myslím, že to není nic objevného, to je česká tradice od Haška. Hašek, Hrabal, ať chci nebo nechci, tak se v tomhle koleji ještě pohybuju. I když rád bych byl tím intelektuálním autorem a udělal dnes vám něco novýho a tak dále, to asi už ne. No. Nebo ani ne, mě to je vlastně jedno.
1: A do jaké míry je podobně naladěný ten hlavní hrdina Tomáš, ten nevěřící Tomáš, který prožívá takovou trošku krizi pozdnějšího středního věku, řekněme, manželství, milenka, trošku rozladěnost ze současné situace, trošku rozladěnost vlastní práce, z vlastního života. Je to půdorys, který používá...
0: Je normálka, jo.
1: Teď jsem to, no já právě jsem to chtěla říct a zároveň jsem nechtěla, aby to vyznívalo jako, že to takhle píše každej, ale je to půdorys, který používá více autorů v současné době, kdy je ten hlavní hrdina vlastně takhle trošku jako, trošku rozladěný, nespokojený, trošku se cítí jako boomer v tom světě. Jak ty jsi k němu přišel?
0: No, já myslím, že jsem docela naschvál použil takovouhle jakoby banální situaci. Něco, co je terčem vtipů, takovýhle a chlapci, ale i ženy jsou v každém paneláku. A vlastně z toho jsem teda pak chtěl něco jako vykovat, jo. A je to člověk, který mu jakoby hoří pod nohama a který má různý takový stavy děsu i z věcí, jako je třeba jedna pasáž, kde on se potkává v takovým vymláceným tele s vesnickým knězem. A to je dialog, který jsem psal strašně dlouho a vlastně tam jde jakoby o víru, nebo o ten pocit jeho, že víra mizí, že už vlastně to, čím by se lidi zabývali. Že dejme tomu ateista, pokud někdo byl ateista, tak na Boha myslel každý den. On říká, my žijeme ve světě, kde už tohle vůbec nikoho nejímá. Jakože víra už není vůbec téma k hovoru, nebo prostě jo, víš, co myslím, tohle ten hluboký nezájem, totální apatie. A on je na pohřbu svýho tačka v nějaký obřadní síni a protože on má výchovu katolickou, tak podvědomě chce čudidlo vidět ty kříže, vidět celý ten obřad a nedostává se. A najednou ta rakev v té kremační místnosti zajede pod zem. To se říká, a zajede pod zem. Říká, pod zem, tam je přece peklo. Víš, že ty konstruktéři už o nějakém pekle vůbec nevědí, že v tomhle světě to peklo není.
1: Myslím si.
0: Jsem ti utekl od toho manželství a od těch milenek, víš?
1: Ale já jsem to tak trošku očekávala, no. Že se kolem toho nebudeme dlouho motat, ale myslím si, že je úplně ideální čas, vzhledem k tomu, že se o té knížce bavíme takhle zevrubně, se do ní taky trochu podívat a kousek přečíst, protože věřím, že je tady i dost lidí, kteří třeba nečetli a tím pádem možná vlastně, no teda pochybuju o tom samozřejmě. Samozřejmě vzhledem k tomu, že je beznadějně vyprodaná, to je třeba říct. Taky pravděpodobně všichni četli, ale možná, že přece jenom je tady v poslední řadě nějaký člověk, který ještě nečetl a hlavně jsme na měsíci autorského čtení, tak bychom kousek přečíst měli i z toho důvodu, abychom tě slyšeli číst, protože zatím to vypadalo podle tvé citace z té knížky, že ji umíš slovo od slova, tak je to tak?
0: Už úplně ne, ale je pravda, že jak nepřetržitě přepisuju a nepřetržitě, tak tu knížku dlouho mám v hlavě, že prostě si to docela pamatuju, no. A furt tak to škrtám.
1: A přečteš nám
0: to když furt tady se škrtí.
1: Nebo dostat už nějakou novější editovanou verzi. No je to, ale je to opravdu proškrtané, vidím to tady. Vidím tady minimální stavec, který je škrtnutý.
0: Ano, tady třeba, když popisuje kamarády svých chce ukoptění, tajemně se usmívající, vyčouhlí, v zaměnitelných tričkách a odrbaných kaťatech, tak to jsem vyškrt.
1: Ale můžu vás uklidnit, když si tu knížku koupíte, až bude dotisk, tak si to tam čtete, protože Jáchym bohužel nemá tu moc, aby to vyšlo pro vás všechny, vyškrtnul to pro sebe.
0: To je pravda, to mám domluvený s Viktorem, že když už to jednou odevzdám, tak už nesmím to měnit.
1: To
0: že
1: je,
0: bych to nikdy neodevzdal, kdybych to mohl měnit.
1: To je asi správně. Tak nám teď přečti tedy nějakou část, ať už ji přečteš tak, jak to vyšlo, anebo ji přečteš tak, jak si to ještě mě poupravil, to už nechám
0: maličko
1: na
0: jenom, to jsou detaily. Já teda takovou obyčejnou rodinou, je to úplně na začát a pak dál to vzešiluje, čím dál tím víc. Ale tady to je obyčejný a právě, jak jsem zmínil, že to začíná v tom covidu, tak tady to není covid, to potom haha, už mlčím, je to proškrtaný, nebude to dlouhý. Ten hrdina, jo. Poslední tak sedí a čučí. Má vyhumel stav post-covidový diskord. Ta jeho 2-3 držení to boty v rukou. Vydá ho pošlápka. Tomáše je Jero milovaný královský syn. Píš by si ale nechal odhodnout jazyk na třikrát, než by něco takového vyslas. Především on není král. A navíc se stydí. Ví, že poslední dobou je jeho syn Jeroným, spíše Jeronýmem neznámým. To stává, tak chodí. Rodičovská forma jsou toho plná, ale není to žádná tragédie, jen období. Kluk je spíš neštíhlý, o hlavu větší než jeho táta, dlouhovlasý. Ahoj klouzne pohledem po zmuchlaném Tomášovi v trenýrkách, kterému pokus proplížit se chodí. Au Jero, zahlaholí a hned si uvědomí, že šlápl ve ním, tohle oslovení nesnáší. Mohl s tebou mluvit, tati? No jasně, myslel jsem, že spíš, ale když teda nespíš, pojď dál. A zatímco Tomáš couvá do kaloním se svou blankitnou bundou v ruce jde za ním a na chvíli tarasí dveře. Pořádně se vytáhl, uvědomuje si Tomáš, že ho Jeroným rostl, mu vlastně moc příjemné není. Aby vypadal jakž otcovsky, navléká si odřený župan, dávný, opravdávný Fionin dárek. Nohou zastrčil prázdnou lahev od vína pod stůl. Jero nepije, skoro vůbec, nechápe to, ale vlastně je rád. Teď má však trošičku vztek. Trofej setky, co mu v kamrlíku visí pozdech, ku příkladu sob z Grónska, plechový Buddha, kterého na tripu v Katamandu kolejou a jinými řádně očadili jointy, je třeba perky indiánských tomávků, pod synovým pohledem i nějak směšně. Tkví na nich spíš mačo staroba, než chlapská pícha, uvědomuje si Tomáš. Jeroným se konečně usadí na židli pod Budhou. Tomáš kecne na gauč, zakryje se župem, aby mu boha z trenýrek vypadly koule. Doufá, že mu včerejší víno ne... Jero studuje pamětihodnosti na stěnách kamrlíku a té židli vrtí, co chce ven s tím, proč si dává na čas. Tak Jero, povídej, jsem jedno ucho. Tomáš se snaží tvářit vážně, přičemž vesele, těžko říct, zda se mu tak v obličeji neusadila spíš odpudivá grimasa. Radši kouká na synkovy boty, tlapy, aspoň ty má po mně, uvažuje. Hele, tati, mě ty školy, o kterých jsme se bavili, mě to nebere vůbec, já mám jiný plán, nechci studovat, to jsem ti chtěl říct. Aha, no to je výborný, a co chceš dělat? S kámošem zahradnictví. Cože? Zahradnictví? Tomáš si přeje, aby z jeho dítěte byl někdo víceméně normální, přitom chytrý a vůbec skvělý a přiměřeně vydělávající. Což je jedna z mála věcí s Fionou shodnou. Na tom by se shodl s každou ženskou. Zahradnictví, klíďo, je mu to vlastně fuk. Byl by je nad, aby jeho byl v životě šťastný a aby netrpěl. Což bez tak nejspíš nejde, tak tečka mu to nemyslí. Nechce na školu, to se Fiona zblázní. A když ze syna vypadne, že vlastně už teď je spolumajitnářství, tak valí oči. Je to, tati, ale docela maličkej obchůdek. Maturitu máš, já nevím, no proč ne? Hele, tati, na rovinu, chci s přítelem prodávat květinářství. Časem budeme mít i sad, zahradnictví a tohle všechno. Už hledáme místo s mým přítelem. Nepřipadá ti to blbý? Sad? Ne, mě to nepřijá tomu, ale moc nerozumím, vlastně vůbec tomu nerozumím. Máš skvělý plány, Jero. A vidím, že jste rozpokročil. To jo, táto. Vlastně se ve skrytu těšil, že se kolem Jera a těch jeho kámošů z holky nějaké ty mladé vině. Pokud to ale nenastalo, tak už to nejspíš nestane. Myslí, jestli je tím vyvoleným Ondra nebo Dino, kteří u Jera vysedávají nejčastěji. Zeptat se na trouní Nik. Ten je z nich nejtajemnější, nejpodivnější a nejstarší, mluvicky s pořádným přízvukem, nejspíš východňáckým. Kdo ví, kdo ten je? A když si teď zachmuřeného Nika s těmi jeho náučkami v nose i uších vybaví, je mu úplně jedno, odkud ten zřejmě budiš k něčemu může být.
2: taky na tom s Nikoforem děláme od rána do večera, tati. A tak s Nikem, a odkud je? Z Bědí. Koukne Jara podezřívavě. Prosím tě, proč mi to mělo vadit, vybuchne Tomáš. Ale je to, bohužel, snobismus, nebo snad obava. Pocitově úplně jiné bydle v londýnské, než třeba v milánské. V bruselské. V bruselské, než v kurešské. I když jsou to stejné zaplivané ulice. Západ je in a východ out, nazdar. Bezpečí a bohatství jsou jiným než útlak a rozvrat. Po celý Tomášův život nejspíš tak, že bordel bude všude. Hele, Jero, vůbec se není pěstovat, nebo co, není to jich za sebe. Přičemž ale přemýšlí, jestli má oka nebo nevadí. Jo. Spíš mi to vadí, přiznám asi. To se a nikdy nikdo nedozví. Se. To byla tak přijedná.
1: A dokonce jsme tam dostali i to.
2: Ale potom počase už mi to v hlavě úplně zhasne a už se tam štosuje jiná. A takže vlastně opravdu jsem upřímně rád, že jsem tady teďka v Brně, tohleto čtení. Protože si myslím, že už jich moc nebude. A když ta knížka vyšla, tak jsem jich odmít asi 10, nebo protože jsem to nějakou umíla. A teďka, když jsem to čet, jo, jistím, že jsem to nečet celý, tak si myslím, že na to normální scéna se mi takové docela povedlo. Takže možná se ještě... A ještě jsem to ještě naschvál, protože ten vztah otce se synem, tam skutečně nit vede až ke konci, který bude skutej. A já tomu, protože jsme mezi sebou, řeknu ještě tak, no, nebo to nebudu říct.
1: Mezi sebou a mezi posluchači Vltavy.
2: Právě, radši si to nechám.
1: Tak ty jsou teďka smutní, že kvůli ním se tady... publikum v Huse na provázce nedozvěděl na provázku něco zásadního, ale neříkej to, všichni si to přečtou. Tobě se docela často stává taky to, že tvoje knížky čte někdo jiný. Že dost často se dočkají nějaké audioverze, ať už jako audioknihy. Na roku. Takže se těšíme. Už na tom úsměvně tam všichni.
2: Jsem to je bezvadný.
1: Já jsem doufala, že to pro tebe není už nová informace, ale...
2: Je to úplně nová informace.
1: No tak to je krásné. Tak v tom případě máme tuhle novou informaci úplně všichni. Publikum v Huse, naši posluchači, autor samotný a všichni se můžeme společně radovat, že pokud všechno dobře dopadne, tak na konci roku si poslechneme Peklo, existuje i v podobě z hvězdičů.
2: To je skvělý.
1: A ta složitá konstrukce vedla k otázce, jak moc baví někoho jiného, protože když to je evidentní, moc dobře ví, jak by to správně mělo znít, jak ty jsou napsané, s čím jsou hajony, kde není. Stává ti, že to třeba...
2: Jednoduchá odpověď, já to teda fakt řeknu, já to nikdy neposlouchám. Jako, ha? Je to častý, tak to jsem myslel, jak se bude jako originální drsně. Jako popravdě řečeno, fakt ne. A já jsem měl výborný zážitek, že jsem jel do Brna, a to jsem jel mockrát, ale jel jsem na premiéru divadelní hry, která byla udělaná s Depří Alžbětou, která se jmenovala Michala, a román sestra převedla na divadlo. A ona by mohla, jsem říkal, ne, já nepřijedu. V žádném případě nepřijel, pak jsem teda přijel, pak jsem se opil, tedy ještě den, protože s tím mám problém, když to pak vidím a vlastně mám, a jsem to udělal špatně, nebo nedokážu se to zbavit, snažím se tvářit chladně. Taky z toho samého důvodu vlastně ty audio věci neposlouchám.
1: Takže spíš je ta obava z toho, že bys měl pocit, že to udělal špatně, než z toho, že to někdo prostě sprzní tobě.
2: Jo. A ještě ti něco řeknu důležitýho, to jsem rád, že to můžu říct, že já jsem, že tu hořící kůlnu dodělám, hodně předělám, hodně udělám jinak. A že kvůli tomu si to poslechnu, jak se to udělali.
1: Kvůli tomu, aby si připomněl, jak to vlastně
2: jo,
1: bylo.
2: Jak to zní pro jiného člověka. Aha. To mě osvobodí ode mě. Že už se to, jak se to zmocní ty hlásky těch lidí, který vy tam používáte. To byla hloupý.
1: Teď to všichni herce ty všechny naše hlásky.
2: To je ta dětská představa, že v tom rádiu jsou to...
1: Tak prosím vás, lidi v rádiu jsou úplně v životní velikosti. No. Většina z nich. Někteří herci... ne, ale... Pojďme od toho. Důležité je, když už se tak motáme kolem toho hodnocení pozitivního, negativního, vlastní náhled na vlastní věc. Ty jsi někde řekl v nějakém rozhovoru a nepřekvapivě se to dopracovalo až do titulku toho rozhovoru, že Peklo neexistuje je tvůj nejlepší román. Řekl jsi to v záchvatu při tom rozhovoru, si to pohledat a opravdu myslíš.
2: Ne, já si to vždycky myslím, než je ten, takže vlastně si to myslím. Ale jo, počkej, já mám rád i toho citlivého člověka, ale prostě tadyhle ten, když jsem dopsal tuhle knížku, tak jsem říkal, jo, tohle chci. To prostě chci, aby to bylo takhle. A takže u téhle knížky nemám takový ty autorský propady, který jsem třeba někdy mýval a pořád si to myslím.
1: Tak mně teda, ale připadá dost zajímavé, že máš pocit, že je to nejlepší knížka, kterou jsi napsal, nemáš autorské propady a zároveň, když tady do ní koukám, tak je prostě proškrtaná. Jak tohle to jde dohromady?
2: Protože ji můžu pořád zlepšovat, ale už sám jenom pro sebe, už to nechce, jo? Už nemám šanci, ale to je taková, to se připravuju na tu další knížku.
1: Která bude ještě lepší, než je tahle.
2: To je jasný, to jsou takový, jako, prostě, myslím si, že většina lidí, kteří píšou to, většina to možná má, že to dodělají, a to je ono. A to je taková možná mýlka, nevím.
1: Já bych ještě dost ráda se dostala k jednomu tématu, protože to je takové téma, které je omílané s tvojí osobou do nekonečné. A to je prostě underground, se kterým si chtě nechtě, myslí chtě nebo nechtě,
2: jo.
1: Pořád spojený.
2: Každý je od někať, viď?
1: No tak právě. A do té knížky se to trošičku dostalo, ten jako opravdu kovaný underground v osobě Orloje, kolegy toho Tomáše, který je taková poslední výspa opravdového Androše. Co si myslíš, že je underground dneska? Protože tahle ta generace, kterou my považujeme za ten opravdu kovaný underground, to, co opravdu underground byl, tak prostě marná sláva a bohužel postupně ustupuje a odchází. Existuje něco jako dneska v dnešní kultuře podle tebe?
2: No já jsem tady použil tu postavu Vincenta Orloje, kterou si měla, když jsem ho psal, tak jsem si představoval Vráťu Brabence, Vratislava Brabence, muzikanta a básníka a samozřejmě já jsem v tom undergroundu se vyrůstal, prostě underground pro mě je ta domácká líheň, jsem mladší, ta mladší vlna, ten pravej echt underground, což byla Jirousova vlastně parta, k těm jsem vzhlížel jako mladík a k tím patří tady ten Vincent Orloj. A to je teda skutečně ten underground, který byl zavíraný, mlácený, neústupný, tvrdý, mimo jiný pro mě řada umělců úžasných, jako Pavel Zajíček, jako Ivan Jirous, jako další. A já nedokážu ti říct, se myslím, že existuje i současný underground, protože si myslím, že k undergroundu patří mládí. Myslím si, že to je rebelství. Myslím si, že underground, mimo to, že měl specifický punky teda východní Evropy, té totality, která nebyla ta drsná totalita, byla to naštěstí ta měkčí totalita, tak to bylo hnutí nebo životní styl, nebo něco, co navazovalo na americký beatníky, na prokletý básníky v Paříži, na jakýsi dávný čínský básníky chtu. Jo. Prostě vždycky existovaly takové dekadentní hnutí umělecký, o kterých vlastně psal třeba Martin C. Putna. A já jsem přesvědčený, že ta ground existuje i dnes, ale já ho neznám, protože mladí lidi nebo jsou underground, proto je neznáme.
1: ta knížka celá vlastně je tak trochu taková litanie, což je možná silné slovo, ale litanie o tom, kam se posunuje ten dnešní svět, co vlastně se s ním děje právě i pod vlivem politické situace, války a všeho tohohle toho. Ten hlavní hrdina je ten člověk, který prostě na to nahlíží z pohledu té starší generace, která let čemu méně rozumí už. Tak právě proto tam, jestli máš pocit, že umíš ty osobně, kam se to teda vlastně posunuje a co ta mladá generace nastupující, kterou tady stělesňuje ten jeho syn Jeroným, co je vlastně zač? A nebo máš taky spíš pocit, že tomu trošku už nerozumíš?
2: Já mám ještě takovou dobrou věc, že mám mladou generaci, dvě dcery a že vlastně mám s nima výborný kontakt, takže si nemyslím, že by pro mě byl mladý generace svým obrovským tajemstvím. Navíc jsem pracoval 15 let v knihovně, kam chodili prostě spousta mladých lidí. Takže já si nepřipadám jako odtržený a ani si nemyslím, že jsou mezi náma nějaký zásadní prostě rozdíly. Ale kam se to vyvíjí, si myslím, že brilantnější mozky než já nevědí. A autor je dobrý zmínit, jakoby nějakou možnost apokalypsy, ale dělá vlastně to, co dělá Knář. Jo. Takže já nejsem pro zbytečný strašení. Já prostě pořád mám v sobě nějakou takovou je vlastně sta, jo. Nebo vidím...
1: No to říkáš, jako by se za to styděl, to je dobře.
2: No, aby se člověk styděl říct, viď, jako, že jo. Ale jako jo, hele, to bude dobrý.
1: Tak to je hezké poselství. Mě zajímá, jak moc to bude dobrý s tebou. To znamená, ty jsi teď vydal knížku. Z toho se vyvine otázka. Ty jsi teď knížku a vstupuješ...
2: Je celá v černým.
1: Ano, optimistická pochopitelně taky, ačkoliv celá v černým, ale je třeba říct, že taky v černém. Mm-hmm. Aby to vlastně i posluchači věděli, že to je tak, že jsou tady dva optimisti v černém.
2: No, mám blue jeans.
1: Jsi román, mířím k otázce, která se týká literatury a tvé práce. Vydal jsi román a teď se tím pádem vrhá do toho dlouhého období, kdy budeš něco psát, když se zase něčeho dočkáme.
2: Já myslím, že 9 let už si nedopřeju. Já rád bych to stihnul dřív, dodělat vlastně tu knihu, kterou my dva si tady trošku pohazujeme jako pingpongový míček, protože Vltava už mě podstělenila. Ale já myslím, že ty se mě chceš zeptat na budoucnost literatury.
1: No to nechci, to zas tak fatální jsem být nechtěla. Chtěla jsem se opravdu zeptat na budoucnost tvojí literatury. To znamená, jsi teď schopen se hned vrhnout do práce na nějaké jiné? Jak moc potřebuješ teď prostě nějakou pauzu, aby si právě třeba našel ten jiný styl, čímž jsme začínali? Tou teorií, kterou si někde prezentoval, že vlastně jako trošku hlného topola té pauze.
2: Já jen přemýšlím, klouznout z té otázky. Prostě nedokážu říct termín, ale nějakou další knížku, která bude

0: Já prostě si myslím, že to je obrovská náhoda, jo? Že mám strašný štěstí v životě, že píšu takhle pro mnohý magorsky a že to často najde vlastně lidi, kteří to čtou. A považuji to za velikou věc a si toho vážím. A odejít to může kdykoliv. Takže místo toho, abych věděl, jak to přichází nebo jak se to děje, tak doufám, že to ještě neodejde.
1: A co je ta první věc, která přijde, nějaké téma, anebo je to touha prostě psát, jako pohazovat si slovy, nebo co vlastně je to, co stojí na začátku? Nějaká situace, nebo ti něco naštve, nebo pět, anebo jenom toužíš prostě zase si trošku hrát s tím jazykem?
0: Pocit, že ty největší dramata se opravdu dějou v každém baráku, na každém rohu. A to je uhrančivý. To je někdy fascinující. A myslím si, že ta největší vlastně mezilidský vztahy. Jak to mezi námi funguje? Fantastický vztahy jsou vlastně příbuzenstvo. Fantastický je zjišťovat, zkoušet se, dozvědět, jak se lidi spolu prolnou, třeba přátelstvím, nebo dokonce láskou, nebo jak to potom mizí, co se to s náma děje. A to si myslím, že je pořád obrovský tajemství. A myslím si, že literatura, próza, román, povídka, ty věci, nad kterými my jsme zvykli, ty útvary, nad kterými my jsme zvykli hořekovat, že to mizí a tak dál, že pořád jsou to fantastické možnosti pro vyjádření těchto těch podivuhodných, tajemných dějů. To se zapíšu.
1: To byla hlubočina, no. Ale jako dávalo to smysl, dávalo? Bylo to hezké. Ano, ano.
0: Musíš to kontrolovat. Pořád si myslím, že se po velice tajemných půdorysech. Do každého knihkoupectví zajděte a tam je opravdu police všech těch jako knih psychologizujících, že jo, výborných, klasickým ezoterickým blábolům. A všechny se snaží vysvětlit naše chování, naše chápání a nám je pomoct. A zachytit to si myslím, že pořád může literatura.
1: Asi pozorovatel, aktivní zapisov, protože je spousta autorů, kteří právě vlastně mluví o podobných věcech. Nějak čerpáme prostě z toho, co se kolem nás děje a jak to vnímáme. A spousta autorů mluví o tom, že si jako aktivně třeba zapisuje rozhovory nebo nějaké jako situace, které zažívá. Je tohle to tvůj případ, anebo to prostě v tobě jenom si to tak jako uložíš, když to prožiješ a pak to někde vyhřezne?
0: Jsem úporný pozorovatel, manický zaznamenávatel s úplně ohmataným mobilem, protože jsem byl futboni, kde si furt do něj píšu nějaký zápisky. Předtím jsem zlámal neskutečné množství tužek, propisek a husích brků do svých zápisničků. Teďka si hodně často píšu ty poznámky do mobilu, protože ta řeč lidská je pořád fascinující. Je to, jak se lidi vyjadřují. Já bych rád řekl nějaký případ, ale příklad, ale myslím, že to, co my dva tady předvádíme, je dostatečně jasně, jako jasně není svou zajímavostí.
1: To nevím.
0: Ale jo, je to prostě úžasné pořád vnímat to, co se děje, to, jak spolu lidi komunikují.
1: A jak často se dostane tahle ta poznámka v tom mobilu teď momentálně? Jak často se dostane?
0: Já můžu nějaký vytáhnout, jo, ale
1: no tak
0: jako
1: máme ještě chviličku na to, aby si vytáhnul poznámku, kterou máš jako poslední, ne, protože dost věří tomu, že to všechny zajímá.
0: Ne, to je už
1: to zajímá.
0: To můžu, no.
1: Ano. Zajímá.
0: No tak dobře, tak já když jsem sem jel, tak jsem si zase říkal brněnský drak, že jo, tak jsem si o něj, a tam bylo, že někdy lidi věří, že ho přitáhli křižáci. A v to sklo v hlavě jako křižáci, jak to bylo dávno, bacha, to bylo 1000 let. Jeruzalém byl dobyt někdy 1134 nebo něco takového. To je skoro 1000 let, kde byli křižáci. Tak jsem si napsal obrovskou poznámku Bohemund 1000 let, Brno drak. Takhle to je prostě.
1: Počkáme, jestli...
0: Jsi nevěděla, že křížový vypravili před 1000 let.
1: Já jsem to rozhodně nevěděla, no. Teda.
0: Ale běžně si člověk říká, to byli rytíři v brněních a meče a tohle, pár set let, a to je 1000 let? A tak to běží.
1: No. Tak to běží. Z období baroka, křižácké vypravy před 1000 lety, no, je to neuvěřitelné a jsem zvědavá,

0: Jestli se to nějakým způsobem dostane do nové knihy, kterou budeš chystat. Tahle ta poznámka, všichni si to tady budeme pamatovat a uvidíme.
1: Napadne, že mohli v řece najít zrezlý brnění, ale musím si zjistit, jestli zrezlý vydrží 1000 let.
0: To bych teda asi pochybovala, ale možná to bude na to googlení. Ty jsi už, když jsi mluvil o tom, jak ta rakev zařovatel, nečerpáš jenom ze svých myšlenek, ověřuješ si věci, které používáš.
1: A tam je jedna postava v té hořící kůlně, chlápek, který se mne tak, takové jako satán podvodník, a ten se zabývá tím, mimo jiný, že chodí
0: plady. Mrcasí.
1: Dobrý. A on by mohl najít brnění. No tam bych mohl ty křižáky vpálit.
0: Tak my jsme byli svědky toho, jak se píše nová kniha Jáchyma Topola. Budeme se všichni těšit na to, že takhle nějak to tam bude a uvidíme. Momentálně je aktuální kniha Peklo neexistuje. Nevím, jestli tady teď nějakou máme ke koupi, anebo je skutečně natolik vyprodaná, že ani tady si ji diváci nemůžou pořídit.
1: My jsme měli velký SMS-kový dohovory s organizátory a pár jich sehnali.
0: No tak výborně. Takže znamená to pro vás, že jakmile se rozloučíme, pro vás, kteří jste tady v sále Divadla v Provázku, bohužel pro posluchače Vltavy znamená vůbec nic, ale pro vás to znamená to, že se může běhnout a těch posledních zkusy koupit, můžete si je nechat podepsat. My se všichni budeme těšit na hořící kůlnu, já slibuju, že ji na Vltavě zreprízujeme, až se dočká té rozepsané verze, a slibuju taky, doufám, že můžu, že Peklo neexistuje se na konci roku dočká také rozhlasového zpracování na Vltavě. A nezbývá mi, než vám poděkovat, že jste s námi byli, ať už, že jste poslouchali nebo že jste byli tady, a poděkovat Jáchymu Topolovi, že nám byl, a popřát té knížce Peklo neexistuje ještě dlouhou a spokojenou cestu za svými posluchači. Děkuji vám mockrát a tímto taky samozřejmě vyhlašujeme měsíc autorského čtení za otevřený a následovat bude, a teď nevím, jestli 30 nebo 29 dalších dní, přiznám se, že vůbec nevím, kolik dní na červen. To je moje obvyklá tady chyba.
2: Máte někdo mobil?
0: 31. Takže ještě 30 dní tady bude měsíc autorského čtení každý večer. Vy, co nás posloucháte na Vltavě, tak už vás dalších 30 dní tím nebudeme zatěžovat, ale rozhodně vám poradíme, abyste přijeli do Brna se na některé čtení podívat. Každý den tady budou dva autoři, tak jak to obvykle bývá, nebo autorky, anebo autor a autorka, jak to obvykle bývá. Děkujeme vám moc za pozornost a mějte se moc hezky. Naschledanou.

0: Blíží se 8. hodina večerní. Co teď říct? Psát je hrozný a nepsat je strašný, tvrdí Jáchym Topol. No, můžu vám říct, milí posluchači, že hrozné a strašné dohromady je poslouchat Český rozhlas a nic neslyšet. A ještě horší je být na vysílacím pracovišti, mít v uších to, co slyšíte, respektive neslyšíte vy, a snažit se i s mistrní zvuku Romanou Kouřilovou a našimi přenosovými specialisty, kteří mají plnou pohotovost ve dne v noci, vyřešit tu záhadu zvukových výpadků a zjišťovat, co za šotka nám dnes na Vltavě narušuje letní vysílání 1. července. Škoda, že už odjela velká část skautů na tábor, dost by se nám tady dnes hodili. Uplynulá hodina se totiž podobala tak trochu šifrovací hře. Děkujeme tedy za výdrž vám, kteří jste nám drželi palce. Omlouváme se těm, které jsme ale vůbec nepotěšili, protože čekali na Topola a nic. A pod tíhou odpovědnosti jsem se dovolala dokonce do předpovědního sálu Českého hydrometeorologického ústavu do Komořan s podezřením, že Brno zasáhla přívalová bouřka a narušila nám přenosové linky a že i nad Provázkem je nebe celé v černém a hvězdy jako sedmikrásky nad Brnem určitě nejsou vidět. Ale to pan Smola, meteorolog konající službu, vyloučil. Takže jsme měli smůlu v započatém pátrání i v tomto ohledu. Ale dobrá zpráva na závěr by tady také byla, protože na streamu na YouTube vysílalo vydavatelství, respektive nakladatelství Větrné mlýny, celý rozhovor online a to vám sdělujeme na závěr tohoto přenosu, takže kdo z vás bude mít chuť si Jáchyma Topola s Klárou Vyčíkovou poslechnout tento rozhovor z divadla Husa na Provázku, který byl zahajovacím rozhovorem festivalu Měsíc autorské čtení, kdo by si to chtěl poslechnout a navíc si to i prohlédnout, tak má tuto možnost. Děkujeme vám ještě jednou za pochopení. Stále je s vámi Český rozhlas Vltava a Měsíc autorského čtení, takzvaný MAČ 2026, považujme za zahájený.
1: Pokračování za 5 minut.
0: Howard Phillips Lovecraft a barva z vesmíru. Povídka amerického spisovatele je připravena právě na dnešní letní datum. Z překladu Jana Balabána připravil a hudbu vybral Petr Turek. V režii Vlada Ruska účinkuje Lukáš Hlavica.

Západně od Arkamu se zvedá kraj divokých kopců a strmých roklí, zarostlý hlubokými dosud nedotčenými lesy. V temnotách úzkých strží, přikryty stínem nebezpečně nakloněných stromů, zurčí potoky navždy skryté slunečním paprskům. Na povlovnějších svazích mezi kamenitými poli prastarých farem se krčí staré domy porostlé mechem, které pod svými krovy ukrývají dávná tajemství Nové Anglie. Tyto domy jsou opuštěné. Mohutné komíny se rozpadají a dřevěné stěny se hrozivě vyvracejí pod nákladem mansardových střech. Starousedlíci odsud odešli a cizinci se tu necítí dobře. Zkoušeli to mnozí, kanadští Francouzi, Italové i Poláci. Přišli a odešli. To, co je hnalo pryč, nebylo nic viditelného, slyšitelného či hmatatelného. Byly to představy. Místo je navštěvováno přeludy a lidé, kteří tam žijí, neznají klidný spánek. Asi proto cizinci odcházejí, i když nikdy neslyšeli starého Amiho Pierce vyprávět o podivných dnech. Ami, jehož vědomí je už mnoho let poněkud zakaleno, je jediný z původních obyvatel, který tu zůstává a někdy i promluví o tom, co se tehdy přihodilo. A to si troufá stejně jen proto, že jeho dům je již blízko otevřených polí a užívaných cest do Arkamu. Přes vrcholy a údolí vedla kdysi cesta přímo do míst, kde se dnes nalézá prokletý úhor. Lidé ji však přestali užívat a raději si založili cestu novou, odklánějící se daleko k jihu. Stopy staré cesty jsou stále patrné i v podrostu navracející se divočiny a mnohé z nich jistě zůstanou zachovány i potom, až bude větší část údolí zaplavena vodami přehradní nádrže. Temné lesy budou pak vykáceny a prokletý úhor přikryjí modré vody, na jejichž zčeřené hladině se bude zrcadlit slunečné nebe. Tajemství podivných dnů pak splyne s tajemstvími hlubin, spojí se s moudrostí praoceánu a prvotní země. Když jsem do těch kopců a údolí poprvé zamířil jako průzkumník vyměřující novou přehradní nádrž, byl jsem varován, že je to zlé místo. Říkali mi o tom v Arkamu, městě velice starém a plném čarodějnických legend, a snad proto jsem usoudil, že se jedná o nějaké pověry, které prabáby po staletí šeptají svým vnukům. I jméno Prokletý úhor mi připadalo podivné a teatrální a podivoval jsem se, že mohlo mezi puritánským obyvatelstvem vůbec zlidovět. Potom jsem však na vlastní oči uviděl změť roklí a pahorků táhnoucích se k západu a přestal jsem se podivovat všemu, kromě tajů minulosti tohoto kraje. Přišel jsem tam z rána, nad krajinou však stále visel stín. Stromy rostly hustě vedle sebe a jejich kmeny byly na zdravý novoanglický les až příliš mohutné. Ve stinných alejích panovalo nezemské ticho a půda byla houpavá, porostlá mokrým kobercem mechu, kryjícím měkké vrstvy nesčetných let hniloby a rozkladu. Na otevřených prostranstvích, většinou v blízkosti staré cesty, stály ve svazích kopců malé farmy. Tu a tam byly budovy ještě poměrně zachovalé, jinde už stála jen jedna nebo dvě a na některých místech zbýval jen osamělý komín nebo propadlý sklep. Vše bylo zarostlé plevelem a trním a z podrostu se ozýval nervózní šustot. Kraj byl utopen v oparu neklidu a úzkosti, v němž bylo přímo cítit dotyk čehosi groteskního a neskutečného, jako by samotný základ šeré perspektivy tohoto místa byl nějak pokřiven. Už jsem se nedivil, že se tu cizinci neusadili, neboť to v skutku nebyl kraj, kde by si člověk troufal spát. Ze všeho nejvíc připomínal krajinu z obrazů Salvátora Rozy či zapovězený hvost z hrůzného příběhu. To všechno ale zdaleka nebylo tak zlé jako prokletý úhor. Poznal jsem jej, jakmile jsem na něj na dně prostorného údolí vstoupil. Žádné jiné jméno jej nemohlo vystihnout lépe a naopak nic nemohlo dokonaleji odpovídat tomu jménu. Bylo to, jakoby básník vytvořil toto spojení, inspirován právě tímto kusem země.
Zpočátku jsem se domníval, že se jedná o následky požáru. Záhadou však zůstávalo, proč tu vůbec nic neroste. 5 akrů šedé pustiny tu leželo otevřeno nebi, jako veliká skvrna vyleptaná kyselinou v lesích a polích. Větší část úhoru se nacházela severně od staré cesty, jen jeden výběžek přesahoval i na druhou stranu. Cítil jsem podvědomý odpor vůbec se k tomu místu přiblížit a jen povinnost mě přinutila je projít. Na celé ploše nebyla ani stopa po vegetaci, pouze jemný prach či popel, který zřejmě nikdy žádný vítr nerozfouká. Stromy rostoucí poblíž byly nemocné a na samém okraji stálo i leželo mnoho trouchnivějících mrtvých kmenů. Vpravo od cesty jsem si všiml kamenných a cihlových trosek komína a sklepa a zívajícího černého ústí opuštěné studny, nad níž se ve slunečních paprscích podivně tetelily hnilobné páry. I následující dlouhý a obtížný výstup temným lesem jsem pak přivítal jako příjemnou změnu. Již jsem se přestal divit ustrašeným zvěstem lidí z Arkamu. Nikde v okolí se nenalézal žádný dům ani ruina. Místo muselo být opuštěné a vzdálené už velmi dlouho. Když jsem se na večer vracel, chtěl jsem se neblahému místu vyhnout a dal jsem se raději oklikou po cestě odkloněné k jihu. Jaksi neurčitě jsem si přál, aby se obloha zatáhla mraky a do duše se mi vkrádal podivný strach z hlubiny nebe, klenoucího se mi nad hlavou. Večer jsem se v Arkamu vyptával starých lidí na prokletý úhor a na význam tolikrát opakovaného označení podivné dny. Z odpovědí jsem se však nedozvěděl téměř nic. Snad jen to, že tajemné věci se odehrály v podstatě nedávno, což mne velice překvapilo. Nešlo o žádnou legendu, ale o cosi, co proběhlo ještě za života těch, kteří o věci mluvili. Stalo se to v 80. letech a zmizela či zahynula přitom jedna rodina. Nikdo mi neřekl nic určitého, a snad právě proto, že mě všichni varovali, abych nic nedal na bláznivé povídačky a mi ho Pírse, vyhledal jsem jej hned druhého dne. Od lidí jsem se dozvěděl, že žije sám v prastaré rozpadající se chalupě, právě tam, kde se začínají objevovat první nepřirozeně mohutné stromy. Byla to strašidelně stará budova, zavlhlá a plná slabého miasmatického zápachu, jaký se drží ve starých domech. Musel jsem dlouho tlouci, než jsem starce probudil, a když pak přece jen vyhlédl škvírou po otevřených dveří, nezdál se být potěšen, že mě vidí. Nebyl tak slaboduchý, jak jsem očekával, jen jeho oči se podivně přivíraly a neudržované šaty a bílý vous mu dodávali ošuntělého a zanedbaného vzhledu. Nevěda, jak bych jej nejlépe přiměl k vyprávění, předstíral jsem, že moje návštěva je pracovní. Řekl jsem mu, že provádím průzkum a položil několik neurčitých otázek týkajících se oblasti. Byl mnohem bystřejší a vzdělanější, než se mi snažili namluvit a předmětu mé práce porozuměl stejně dobře jako kdokoliv jiný z Arkamu. Nebyl jako ostatní venkované, které jsem poznal v oblastech plánovaných přehradních nádrží. Nijak neprotestoval proti zaplavení celých mil starých lesů a zemědělské půdy, i když bylo pravděpodobné, že jeho domov neleží mimo hranice budoucího jezera. Jediné, co dával najevo, byla naopak úleva nad tím, že konečně zaniknou prastará temná údolí, kterými bloudil po celý svůj život. Bude nejlépe, tvrdil, když zmizí pod vodou. Nic jiného si nezaslouží už od podivných dnů. Zde jeho silný hlas poklesl, muž se celý nahrbil a roztřeseně a výhružně mi šermoval před očima ukazovákem pravé ruky. A potom jsem vyslechl jeho příběh. Starcův hlas se místy zajíkal a jindy zas přecházel v šepot a přestože byl letní den, znovu a znovu mi po zádech přebíhal mráz. Často jsem jej musel přivolávat zpět k vlastnímu vyprávění, domýšlet si vědecké aspekty událostí z jeho útržkovitého papouškování toho, co říkali profesoři,
a tu a tam bylo třeba přemostit mezery způsobené selháním smyslu pro logiku a návaznost. Když vyprávění skončilo, již jsem se nedivil, že jeho vědomí je narušeno, ani že lidé z Arkamu odmítají mluvit o prokletém úhoru. Spěchal jsem, abych byl v hotelu ještě před západem slunce. Představa, že by mne vycházející hvězdy zastihly v otevřené krajině, byla prostě nesnesitelná. Druhého dne jsem se vrátil do Bostonu a dal výpověď. Již nikdy nebudu moci vstoupit do temného chaosu lesů a roklí a už nepopatřím na šedý, prokletý úhor s černou zející studní a troskami cihel a kamení. Nádrž bude již brzy dobudována a všechna tajemství se skryjí v klínu vod. Ale ani potom nebudu mít mnoho chuti navštívit ta místa za noci, zvláště za svitu zlověstných hvězd. A ani za svět bych se nenapil z nového vodovodu v Arkamu. Všechno začalo, řekl starý Ami, pádem meteoritu. Předtím tu žádné divoké legendy nevznikaly, rozhodně ne od dob čarodějnických procesů, a dokonce i tehdy nebyly lesy na severu zdaleka tak obávané jako ostrůvek v řece Miskatonic, kde ďábel přijímal hosty poblíž jakéhosi obětního kamene ještě z předindiánských dob. Toto nebývaly strašidelné lesy a jejich fantastické příšeří nikoho neděsilo, dokud nepřišly ony podivné dny. Pak se tu náhle v tichu poledne objevil bílý mrak, vzduchem zahřměla série výbuchů a z dalekého údolí v lesích se vyvalil sloup dýmu. Ještě toho večera všichni z Arkamu věděli o velikém kameni, který spadl z nebe a zaryl se do země hned vedle studny na farmě Nauma Gardnera. A to byl ten dům, jenž stál na místě pozdějšího prokletého úhoru. Úpravný, bílý dům Nauma Gardnera prostřed bohatých zahrad a sadů. Naum se vypravil do města, aby lidem pověděl o kameni, a cestou se zastavil u Amiho Pierce. Ami mu bylo tehdy 40 let a všechny ty zvláštní věci se mu vryly hluboko do paměti. Příštího rána se on i jeho manželka vydali na cestu ještě se třemi profesory z Miskatonické univerzity, kteří byli velmi žádostivi seznámit se s tajemným návštěvníkem z dalekého kosmu a v zápětí se podivovali, proč jim minulého dne Naum tvrdil, že kámen je tak velký. Zmenšil se, řekl Naum a ukázal na velkou nahnědlou hromadu zvedající se z rozryté hlíny a zválené trávy poblíž archaického vahadla studny na dvoře před domem. Mužové vědy však prohlásili, že kameny se jen tak nezmenšují. Kámen zůstával stále horký a Naum tvrdil, že v noci slabě září. Profesoři jej proklepali geologickým kladívkem a zjistili, že je podivně měkký. Ve skutečnosti byl skoro plastický a proto také vzorek, který odnesli na univerzitu k rozboru, museli spíš utrhnout, než odštípnout. Uložili jej do vědra vypůjčeného z Naumovy kuchyně, poněvadž i onen malý kousek stále odmítal schladnout. Na zpáteční cestě si chvíli odpočinuli u Amiho a když paní Pírsová upozornila, že se fragment zmenšuje a připaluje dno vědra, zamysleli se. Byl skutečně malý, ale snad jen odebrali menší vzorek, než

Na druhý den, vše se odehrálo v červnu 1882, profesoři s velkým vzrušením vyrazili opět týmž směrem. Když míjeli Amiho dům, pověděli hospodáři, jaké podivné kousky vzorek vyváděl a jak posléze zmizel úplně, když byl vložen do skleněné kádinky. Kádinka zmizela také a vědci mluvili o zvláštní afinitě kamene ke křemíku. Kámen se v jejich dobře vybavené laboratoři vůbec choval téměř neuvěřitelně. Nevykazoval žádnou reakci a žádné unikající plyny při zahřátí na dřevěném uhlí a měl zcela negativní reakci v boraxu. Ukázal se také jako absolutně netěkavý při jakékoliv dosažitelné teplotě i při použití kyslíkovodíkové dmuchavky. Na kovadlině byl shledán vysoce kůjným a v tmavém prostředí výrazně světélkoval. Jeho zavilá neochota schladnout vzrušovala celou univerzitu a když byl po zahřátí snímán spektroskopem, objevily se světelné čáry barev zcela odlišných od normálního spektra, což se stalo podnětem k mnoha překotným dohadům o nových prvcích, fantastických optických vlastnostech a dalších věcech, které rozjitřenou vědeckou mysl nutně napadají při setkání s něčím zcela neznámým. Kámen stále v horkém stavu byl zkoumán v tyglíku se všemi užívanými reakčními činidly. Ve vodě nedošlo k žádné reakci. V kyselině chlorovodíkové rovněž nic. Kyselina dusičná a dokonce i lučavka královská jenom syčeli a prskali na jeho žhnoucím nezranitelném povrchu. Tato fakta si Ami vybavoval jen s obtížemi, ale nakonec si vzpomněl na nějaká rozpouštědla, když se mu jej jmenoval v běžném aplikačním pořadí. Kámen byl dále vystaven působení amoniaku, kaustické sody, alkoholu, éteru, syrouhlíku a tuctu dalších. A i když se jeho hmotnost časem stále zmenšovala a zdálo se, že poněkud vychládá, v rozpouštědlech nedocházelo k žádným změnám, které by prokazovaly jakékoliv narušení vlastní substance. Nepochybně to byl kov. Byl rozhodně magnetický a po ponoření do kyselých rozpouštědel se ukazovaly slabé stopy Wittmenstettových obrazců, jako v meteorickém železe. Když už chladnutí výrazně pokročilo, zkoušky pokračovaly ve skle a nakonec byly všechny odřezky z původního fragmentu uloženy do skleněné kádinky. Druhého dne ráno byly jak nádoba, tak kusy v ní beze stopy pryč. Zůstala po nich jen tmavá skvrna na dřevěné polici. To všechno řekli profesoři Amimu, když se u něj zastavili a on je opět doprovázel za kamenným poslem z hvězd. Žena tentokrát zůstala doma. Shledali, že kámen se nyní zcela jistě zmenšil a ani střízliví profesoři nemohli popřít to, co viděli. Všude kolem zmenšujícího se kusu poblíž studny byl, až na propadlou hlínu, prázdný prostor. Měl-li však kámen předcházejícího dne 7 stop v průměru, nyní to mohlo být stěží 5. Byl stále horký a vědci se zájmem studovali jeho povrch a kladivem a dlátem oddělili další větší kus. Tentokrát zaťali hlouběji a když kus vytrhli, viděli, že jádro oné věci není zcela homogenní. Odkryli cosi, co vypadalo jako bok velké barevné koule obklopené okolní hmotou. Její barvu, která připomínala některé části spektra meteoru, šlo jen těžko popsat. A to, že ji vůbec nazývali barvou, bylo v podstatě jen záležitostí analogie. Textura koule byla skelná a poklep prozrazoval křehkost a dutost. Jeden z profesorů jí uštědřil pořádnou ránu kladivem a koule s drobným nervózním bouchnutím praskla. Nic z ní nevyšlo. S proražením naopak beze stopy zmizela. Zůstal po ní jen dutý, kulovitý prostor o průměru asi 3 palců a všichni se domnívali, že po dalším odstranění okolní hmoty se snad objeví více takových útvarů. Tato domněnka však byla mylná a po marném pokusu najít vrtáním další koule výzkumníci odešli s novým vzorkem, který se však v laboratoři projevil stejně nepřístupně jako jeho předchůdce.
Kromě toho, že byl téměř plastický, horký, magnetický, slabě zářící, poněkud chladnoucí v silných kyselinách a dále charakterizovaný neznámým spektrem, ubýváním na vzduchu a napadáním silikonových sloučenin s výslednou vzájemnou destrukcí, nevykazoval vzorek žádné jiné vlastnosti, které by mohly posloužit k jeho identifikaci. Na závěr svého zkoumání se univerzitní vědci museli spokojit se zjištěním, že věc prostě nejsou schopni zařadit. Nepocházela ze Země, nýbrž byla součástí vnějšího kosmu a jako taková měla jiné vlastnosti a podléhala jiným zákonům. Tu noc byla bouřka a hromobití. A když profesoři přišli opět dalšího dne k Naumovi, čekalo je hořké zklamání. Kámen byl magnetický a musel mít nějaké zvláštní elektrické vlastnosti, protože, jak říkal Naum, přitahoval blesky. A to s jedinečnou vytrvalostí. Starý farmář byl 6x během 1 hodiny svědkem toho, jak blesk zasáhl prohlubeně na předním dvoře. Když bouře skončila, nezůstalo na místě nic výjima rozryté jámy poblíž prastaré vahadlové studny napůl zasuté propadlou hlínou. Kopání nepřineslo žádný výsledek a vědci museli konstatovat totální zmizení. Zklamání bylo úplné. Nezbylo, než se vrátit do laboratoře a znovu zkoumat mizející fragment, který byl pečlivě uložen do olověné nádoby. Vydržel ještě týden, avšak za tuto dobu již nezjistili nic podstatného. Když zmizel, nezůstalo po něm žádné reziduum a profesoři časem začínali pochybovat o tom, zda vůbec bdělýma očima viděli onu tajemnou stopu nezměrných proudů vnějšího prostoru, ten jedinečný tajuplný vzkaz z jiných vesmírů a jiných říší hmoty, síly a jsoucna. Přirozeně, že v arkamských novinách se o případu a jeho univerzitním průzkumu hodně psalo. K Naumovi a jeho rodině byli dokonce vysláni reportéři. Nakonec se objevila zmínka i v jednom bostonském deníku a Naum se přes noc stal jakousi místní celebritou. Byl to hubený přátelský člověk kolem 50, který žil se svou ženou a 3 syny na pěkné farmě v údolí. Často se s Amim navštěvovali, stejně jako jejich ženy. Za celá ta léta si jej Ami mohl jen chválit. Zdálo se, že Naum se tak trochu pyšní slávou, kterou jeho farma získala, a v následujících týdnech často o meteoritu mluvil. V červenci a srpnu toho roku přišla velká horka. Naum tvrdě dřel na senoseči na 10akrové pastvině za Čepmenovým potokem a jeho skřípající vůz vyrýval hluboké brázdy do polní cesty. Práce jej unavovala více než jiná léta a cítil, že se začíná hlásit stáří. Potom přišel čas sklizně. Hrušky a jablka pomalu těžkly a Naum přísahal, že jeho sady ještě nikdy nerodily tak bohatě. Ovoce dorůstalo do jedinečných rozměrů s leskem až nepříjemným a v takovém množství, že bylo třeba přiobjednat další sudy, aby nadcházející úroda mohla být vůbec sklizena. Avšak s dozráváním přišlo kruté zklamání, poněvadž ze vší té šťavnaté a barevné nádhery nebylo ani zrníčko k jídlu. Do příjemné chuti hrušek a jablek se vplížila zvláštní hořkost a odporná pachuť, takže i malé sousto způsobovalo dlouhotrvající nechutenství. Stejné to bylo s melouny a rajčaty a Naum musel smutně konstatovat, že celá úroda je ztracena. Krátce potom prohlásil, že meteorit otrávil půdu a děkoval Bohu za to, že většina ostatní úrody je na výšinách daleko od cesty. Zima přišla brzy a byla velmi tuhá. Ami vídal Nauma méně než dříve a všiml si, že vypadá ustaraně. Také ostatní členové jeho rodiny se stali nemluvnými a jejich účast na nedělních bohoslužbách a jiných venkovských společenských událostech už nebyla zdaleka tak pravidelná. Těžko bylo najít důvod pro tuto rezervovanost či melancholii, i když členové rodiny si tu a tam stěžovali na slabší zdraví a pocity neurčitého neklidu. Nejurčitěji se vyjádřil Naum, když vyprávěl, jak jej rozrušily jisté stopy ve sněhu. Šlo o běžné stopy veverek, bílých králíků a lišek,
Avšak farmář tvrdil, že se mu zdají být jaksi v nepořádku, pokud jde o podobu a uspořádání. Nevyjádřil se nikdy zcela jasně, ale zdálo se, že si myslí, že neodpovídali charakteristické anatomii a zvykům veverek, králíků a lišek tak, jak je znal. A my tyto řeči poslouchal bez zájmu, dokud se jednou nevracel na saních z Clark's Corners kolem Naumova domu. Svítil měsíc a přes cestu utíkal králík tak dlouhými skoky, že to poplašilo jak Amiho, tak koně. Kůň by se býval dal jistě na útěk, kdyby jej nezadrželi otěže. Po této příhodě věnoval Ami Naumovu vyprávění větší pozornost. A často se podivoval, proč jsou Gardnerovi psi každého rána celý ustrašení a rozechvělí. Zdálo se, jakoby postupně ztráceli odvahu zaštěkat.

V únoru se McGregorovi chlapci z Meadow Hill vypravili střílet sviště a nedaleko Gardnerovy farmy složili velice zvláštní kus. Jeho tělesné proporce jako kdyby byly pozměněny podivným, těžko popsatelným způsobem a výraz zvířecí tváře sviště vůbec nepřipomínal. Chlapci byli silně vyděšení a zvíře i hned odhodili, takže se lidem z okolí dostalo jen jejich groteskního vyprávění. Fakt, že se v okolí Naumova domu plaší koně, se však stal obecně známým a tak se rychle vytvářel základ pro vznikající okruh pověstí a legend. Lidé tvrdili, že sníh kolem Naumova stavení taje dřív než jinde a počátkem března si už o tom šeptem povídali v potrově koloniálu v Clark's Corners. Stephen Rice jel jednou kolem Gardnerových a všiml si tchořího zelí, vyrůstajícího z bahna v lese za cestou. Ještě nikdy nikdo neviděl rostliny tak velké a vybarvené tak podivnými, nepopsatelnými barvami. Jejich tvar byl monstrózní a kůň s odporem odfrkával, když do jeho chřípí zavanul zápach, jenž byl pro Stephena zcela neznámý. Toho dne tudy projelo několik lidí a každý z nich si o něch abnormálních rostlin všiml. Všichni se shodli na tom, že rostliny takového druhu se ve zdravém světě nevyskytují. Kdosi se také zmínil o skaženém ovoci z minulého podzimu a od úst k ústům běžela novina, že Naumova půda je otrávená. Očividně to způsobil meteorit. Farmáři si dobře pamatovali, jaké podivné věci o něm zjistili profesoři z univerzity a několik z nich jim proto podalo zprávu o podivných úkazech na Naumově farmě. Profesoři se jednoho dne k Naumovi vypravili, avšak pro svou nechuť k divokým výmyslům a lidovým pověstem byli ve svých úsudcích velmi zdrženliví. Rostliny byly jistě podivné, ale tchoří zelí dorůstá všelijakých podivných tvarů a zbarvení víceméně vždy. Je možné, tvrdili, že se do půdy dostal nějaký minerální element z meteoritu, ale jistě bude brzy vyplaven. A co se týkalo stop a splašených koní, šlo jistě jen o venkovské povídačky, které se kolem takové události, jako byl dopad meteoritu, museli nutně objevit. Jistě to nebylo nic pro vzdělané lidi. Nicméně pověrčiví venkované jsou schopni tvrdit cokoliv a věřit čemukoli. A tak během těch podivných dnů stáli profesoři s opovržením stranou. Jen jeden z nich, který asi o půl roku později analyzoval pro policii dvě lahvičky prachu, si vzpomněl, že podivná barva tchořího zelí silně připomínala anomální světelné čáry, které vykazoval meteorický vzorek v univerzitním spektroskopu a křehkou kouli odkrytou uvnitř masy kamene. Při tomto policejním rozboru vzorky nejdříve rovněž vykazovaly anomální čáry, později však tuto vlastnost ztratili. Pupeny na stromech kolem Naumova domu vypučely předčasně a stromy se v noci zlověstně kymácely ve větru. Naumův druhý syn Tadeus, 15-letý hoch, přísahal, že se kymácejí dokonce, i když žádný vítr nefouká. Ale tomu nevěřil ani největší fantasta. Ve vzduchu však byl neustále jakýsi nepokoj. Všichni z Gardnerovy rodiny postupně uvykli pokradmu naslouchat čemusi jen podvědomě tušenému. Jejich naslouchání bylo pravděpodobně plodem okamžiků, kdy vědomí jakoby na chvíli vynechalo. Takové okamžiky přicházely bohužel z týdne na týden častěji, až se začalo mezi lidmi říkat, že s Gardnerovými je něco v nepořádku. Když se objevil první lomikámen, měl zase jinak podivnou barvu, trochu jinou než tchoří zelí, ale zjevně příbuznou a neznámou všem, kteří ji viděli. Naum vzal několik květů do Arkamu a ukázal je vydavateli místního listu, ale tento hodnostář o nich napsal pouze humorný článek, lehce zesměšňující tmářství a ustrašenost venkovanů. Naum udělal chybu, když o tom, jak se v okolí lomikamene chovali přerostlí motýli černopláštníci, vyprávěl lhostejnému člověku z města. V dubnu se mezi venkovany začala šířit hysterie, která vedla k tomu, že lidé se začali cestě vedoucí kolem Naumova domu vyhýbat, až ji nakonec opustili. Bylo to kvůli vegetaci. Všechny stromy v sadu totiž vykvetly v podivných barvách
a na kamenité půdě ve dvoře a na přilehlé pastvině vyrazil bizarní porost, jehož původní příbuznost s květenou tohoto kraje by odhalil snad jen botanik. Člověk tu nezahlédl zdravou a určitou barvu, snad s výjimkou zelené trávy a listí. Všude kolem byly do očí ony hektické duhové varianty jakéhosi chorobného spodního zbarvení, zcela neznámého mezi pozemskými odstíny. Srdcovky se změnily přímo v hrozivé monstrum a krvavé kořeny se drze rozrůstaly v záchvatech chromatické perverze. Amy a Gardnerovi měli dojem, že většina barev se vyznačuje strašidelnou příbuzností, která dle jejich názoru ze všeho nejvíc připomínala barvu křehké koule z meteoritu. Naum zoral a osel desetiakrovou pastvinu a půdu na výšině. Půdu kolem domu však nechal ležet. Věděl, že obdělat ji by nemělo smysl a doufal, že onen podivný porost vytáhne během léta všechen jed z půdy. Byl již připraven téměř na všechno. A také si již zvykl na pocit, jako by někde v jeho těsné blízkosti bylo něco, co by měl už zaslechnout. Fakt, že sousedé se jeho domu vyhýbají, na něj pochopitelně nedobře působil. Mnohem víc však tížil jeho ženu. Chlapci na tom byli lépe, protože každý den byli ve škole. Avšak i je strašili šířící se zvěsti. Nejvíce trpěl Tadeus, který byl velmi citlivý. V květnu se objevil hmyz a Naumova farma se změnila v bzučící a lezoucí inferno. Většina tvorů byla nějak deformována, co se týče rodové podoby a pohybu, a jejich noční chování popíralo všechny předcházející zkušenosti. Gardnerovi si zvykli v noci vyhlížet. Vyhlíželi všemi směry bezcílně a nedokázali říci, co vlastně. Tehdy už tvrdili všichni, že Tadeus měl se stromy pravdu. Paní Gardnerová si toho všimla jako druhá, když oknem zahlédla, jak se koruna javoru kymácí sem a tam na pozadí měsícem zalitého nebe. Strom se skutečně nakláněl a přitom bylo bezvětří. Muselo to být mízou. Chování rostlin se nyní podivně měnilo. Další objev však již neučinil nikdo z Naumovy rodiny. Zvyk už otupil jejich citlivost a tak přehlédli to, čeho si všiml drobný obchodní cestující z Bostonu, který tudy jednou projížděl bez ohledu na místní pověsti. To, o čem vyprávěl v Arkhamu, se pak objevilo v krátkém odstavci v místních novinách a tam si to také všichni farmáři, včetně Nauma, přečetli. Noc byla temná a světla vozu slabá, avšak kolem jedné farmy v údolí, každý si domyslel, že se jedná o Naumovu farmu, byla temnota zcela neprůhledná. Mdla, ale zřejmá luminescence, jakoby pokrývala veškerou vegetaci, trávu, listy a květy. A v jednom okamžiku se zdálo, že se z ní oddělilo cosi fosforeskujícího a tajemně to vířilo na dvoře nedaleko stodoly. Tráva se zatím zdála nedotčena a krávy se volně popásaly kolem domu, ale koncem května se mléko zkazilo. Naum pak krávy vyhnal na výšiny a problémy přestaly. Zanedlouho se změny na trávě a listí staly viditelnými pouhým okem. Všechna zeleně začala šednout a postupně se stávala nezvykle křehkou. Amy už byl jediným člověkem, který ta místa navštěvoval a jeho návštěvy byly čím dál tím řidší. Když skončilo školní vyučování, Gardnerovi zůstali doslova odříznuti od světa. Jen čas od času nechali Amyho, aby vyřídil jejich posílky ve městě. Podivně chátrali fyzicky i mentálně. A když se náhle vynořila zpráva o šílenství paní Gardnerové, nikdo už se nedivil. Stalo se to v červnu. Někdy kolem výročí dopadu meteoru. Ubohá žena ječela cosi o věcech ve vzduchu, které nedokázala popsat. V jejím blouznění se neobjevilo ani jediné podstatné jméno, jen slovesa a zájmena. Ty věci se hýbaly, měnily a třepotaly a do uší se draly impulzy, které nebyly pouhými zvuky. Něco jí brali, někdo z ní něco vysával, něco se na ní přichytilo, něco, co nechce. Ať už jí někdo pomůže. V noci není nikdy nic v klidu. Stěny a okna se posunovaly. Naum ženu neposlal do ústavu, ale nechal ji bloudit podobně,
dokud neohrožovala sebe a ostatní. Neudělal nic dokonce ani tehdy, když se začal měnit výraz jejího obličeje. Když se jí chlapci však začali bát a Tadeus téměř omdlel z toho, jaké obličeje na něj dělala, rozhodl se, že ji zamkne na půdě. V červenci přestala mluvit a už lezla jen po čtyřech. Koncem měsíce učinil Naum šílené zjištění, že z ní ve tmě vychází slabá luminiscence, zjevně stejná jako u vegetace kolem domu. Nedlouho předtím se splašili koně. Něco je v noci rozrušilo a jejich ržání a bušení kopyt ve stájích bylo příšerné. Byli k neutišení a když Naum otevřel vrata stáje, vyrazili odtamtud jako štvaná zvěř. Trvalo 4 dny, než je všechny vystopovali, a pak stejně zjistili, že jsou zcela neovladatelní a k nepotřebě. Jako by jim něco vlezlo do mozku. Nakonec je museli všechny zastřelit a tak zkrátit jejich utrpení. Naum si na senoseč půjčil koně od Amio. Shledal však, že kůň se prostě nepřiblíží ke stodole. Plašil se, vzpínal a ržál. A nakonec nezbylo, než dojet jen do dvora, odtud museli muži tlačit těžký vůz až k seníku vlastními silami. Rostliny kolem mezi tím stále šedly a křehly. Dokonce i květiny, jejich barvy byly tak zarážející, začínaly šednout a ovoce se rodilo šedivé, zakrnělé a nechutné. Astry a zlatobíl kvetly šedě a květy se rozpadaly. A růže, cínie a slézy na dvoře vypadaly tak ohavně, že je Naumův nejstarší syn Zenas raději posekal. Podivně zbytnělý hemis začal tou dobou umírat. Dokonce i včely opustili své úly a odletěli do lesů. V září se už veškerá vegetace rychle měnila v šedavý prach a Naum se začal strachovat, že stromy uhynou dříve, než se jed dostane z půdy. Jeho žena tehdy trpěla záchvaty příšerného jeku a on i chlapci byli ve stavu stálého nervového napětí. Začali se stranit lidí a když začala škola, chlapci do ní nepřišli. Byl to však Ami, kdo si na jedné ze svých řídkých návštěv uvědomil, že voda ve studni je zkažená. Byla nechutná, jako by slabě zapáchala a bylo v ní cítit sůl. Ami svému příteli radil, aby vykopal jinou studnu výš ve svahu a používal ji, dokud se půda opět neozdraví. Naum však varování nedbal. Byl tou dobou už k podivným a nepříjemným věcem lhostejný. On i jeho synové užívali zkaženou vodu dál a pili ji stejně nevšímavě a bez rozmyslu, jako jedli hubená, špatně uvařená jídla a bez radosti se monotónně protloukali prázdnými dny. Byla v nich ve všech jakási fatální rezignace, jako by už kráčeli napůl v jiném světě, špalírem bezejmenných stráží k jisté a známé záhubě. Tadeus zešílel v září poté, co se vrátil od studny. Odešel s vědrem a vrátil se s prázdnýma rukama. Křičel a divoce gestikuloval a mezi záchvaty nepřítomného smíchu šeptal cosi o barvách vířících tam dole. Už 2 z rodiny byli těžce zasaženi. Naum to však nesl statečně. Nechal hocha týden volně běhat a teprve, když začal zakopávat a zraňovat se, zavřel jej do půdního pokoje naproti místnosti, v níž byla zamčena matka. Bylo hrozné, jak na sebe ti dva přes zavřené dveře ječeli a těžce to doléhalo zvláště na malého Meruina, kterému se zdálo, že mluví jakýmsi příšerným nezemským jazykem. Trápily jej hrůzné představy a jeho stav zhoršovalo ještě to, že bratr, se kterým si nejvíce hrával, byl nyní uvězněn. V podstatě v téže době začala vymírat domácí zvířata. Drůbež zešedla a pomřela velmi rychle. Její maso bylo suché a při rozříznutí odporně páchlo. Vepři nezřízeně stloustly a v zápětí začaly prodělávat ohavné změny, které nedokázal nikdo vysvětlit. Jejich maso bylo samozřejmě nepoživatelné a Naum byl se svým rozumem v koncích. Žádný venkovský veterinář by se k jeho farmě ani nepřiblížil a městský veterinář z Arkamu byl očividně zmaten.
Prasata začala šednout a křehnout a doslova se rozpadala ještě dříve, než pomřela, a jejich oči a rypáky se měnily v nezvyklé novotvary. Bylo to nevysvětlitelné, poněvadž vepři nebyli nikdy krmeni zbarvenou vegetací. Potom došlo na krávy. Určité části nebo i celé tělo se jim z ničeho nic začalo svrašovat.

dobytek a drůbež pomřeli a psi utekli. Zmizeli všichni tři jedné noci a víc o nich nikdo neslyšel. Pět koček odešlo už předtím, ale nikdo si toho ani nevšiml. Zdálo se, že tu bez tak nejsou žádné myši. A kromě paní Gardnerové se s kočičkami nikdo nemazlil.

19. října se Naum přihnal k Amimu s hrůznou novinou. Tadeusz ve svém půdním pokoji zemřel a způsob, jakým se to stalo, se vzpíral jakémukoliv popisu. Naum vykopal na malém ohrazeném pozemku za farmou hrob a uložil do něj to, co zbylo. Chlapce nemohlo napadnout nic zvenčí, neboť zamřížované okénko a zamčené dveře zůstaly nedotčeny. Podobalo se to v mnohém umírání dobytka ve stodole. A my se ženou se snažili otřeseného muže utěšit, jak jen mohli, ale sami byli přitom celý nesví. Kolem Gardnerových a všeho, čeho se dotkli, jako by se šířil děs. Už pouhá přítomnost jednoho z nich v domě působila jako závan z cizího, hrůzného světa. A mi doprovodil Nauma domů jen s velkou neochotou a marně se pak snažil utišit pláč malého Meruina. Zenas žádné konejšení nepotřeboval. V poslední době už nedělal nic, jen zíral do prázdna a poslouchal otcovi příkazy. A my si pomyslel, že osud je vlastně k němu milosrdný. Čas od času se v odpověď na Meruinův křik ozývalo z půdy jakési sténání a Naum polekanému příteli vysvětlil, že je to hlas jeho ženy, která poslední dobou velmi zeslábla. S přibližující se nocí se Ami chystal pryč. Ani přátelství jej nemohlo přesvědčit, aby zůstal na místě, až se rostliny rozzáří tlumeným světlem a stromy se budou kymácet v bezvětří. Měl vlastně štěstí, že jeho představivost nebyla příliš rozvinutá. Věci mu už tak, jak byly, jitřily mysl. A kdyby byl býval schopen dát si do souvislosti všechna hrozivá znamení kolem sebe, jistě by zešílel. Šerým večerem spěchal k domovu a v uších mu zněl jekot šílené ženy a křik zděšeného dítěte. O 3 dny později se Naum brzy z rána objevil v Amiho kuchyni a za nepřítomnosti hostitele ze sebe vykoktal další hrozivý příběh. Paní Pírsová mu naslouchala sevřená hrůzou. Tentokrát šlo o malého Meruina. Zmizel. Pozdě večer šel s lucernou a svědrem pro vodu a už se nevrátil. Již několik dní se hroutil, už snad ani nevěděl, čí je. Na všechno jen křičel. Ze dvora se ozval nepříčetný jek, ale dříve, než se otec dostal ke dveřím, chlapec byl pryč. Světlo lucerny, kterou sebou Meruin měl, zmizelo. A po dítěti ani stopy. Naum si v tu chvíli myslel, že lucerna a vědro zmizely také, avšak když se za rozbřesku trmácel zpět z celonočního pátrání v lesích a polích, našel u studny velmi podivné věci. Ležel tam kus rozbité a očividně rozstavené železné hmoty, která byla kdysi lucernou. Ohnuté držadlo a skroucené železné obruče, napůl stavené dohromady, připomínaly zbytky vědra. To bylo vše. Naum nevěděl, co si o tom myslet. Paní Pírsová jakoby ztratila řeč a Ami, když dorazil domů a vyslechl ten příběh, rovněž nebyl z toho vyslovit jedinou domněnku. Meruin byl pryč a nemělo smysl to oznamovat ostatním, kteří se Gardnerovým už tak vyhýbali. Bylo rovněž nesmyslné říkat to lidem z Arkamu, kteří se všemu jen vysmívali. Tat byl pryč a nyní byl pryč i Meruin. Co si se plížilo kolem a čekalo, až to někdo uvidí a uslyší. Naum věděl, že jeho čas se blíží a žádal Amiho, aby se postaral o jeho ženu a o Zenase, kdyby jej přežili. Věřil, že jde o nějaký trest, i když si nedokázal představit zač, vždyť on, alespoň pokud věděl, vždycky kráčel zpříma po božích cestách. Ami Nauma neviděl déle než 2 týdny. Pak se začal strachovat, co se mohlo stát. Nakonec se vzdor svému strachu rozhodl Gardnerovu farmu navštívit. Z mohutného komína nestoupal kouř a host se chvíli obával nejhoršího. Celá farma vypadala příšerně. Šedivá rozpadající se tráva a listí na zemi, křehké zlomky révy spadané z prastarých zdí a štítů, a velké holé stromy drásající šedé listopadové nebe s nepřirozenou zlovolností, která, jak se Ami mohl jen domnívat, pramenila ze sotva znatelně změněného pohybu větví. Naum byl však přece jen naživu. Byl slabý a ležel na pohovce v kuchyni pod nízkým stropem,
Byl však dokonale při vědomí, dokonce schopný udílet jednoduché příkazy Zenasovi. V místnosti byla hrozná zima a když se Ami viditelně roztřásl, hostitel chraplavě zakřičel na Zenase, aby donesl více dřeva. Dříví bylo vskutku zapotřebí. Dutina krbu byla vyhaslá a prázdná a jen mrak sazí vířil ve studeném větru, který proudil dolů komínem. Naum se otázal, zda se teď, když se přiložilo, cítí pohodlněji. A tu si Ami uvědomil, co se stalo. I ten nejpevnější provaz nakonec povolil. Ubohá farmářova mysl se uzavřela před dalším zoufalstvím. Ami se opatrně vyptával, kam zmizel Zenas, ale nedozvěděl se nic určitého. Ve studni. Žije ve studni. Bylo vše, co mu byl pomatený otec schopen říci. A tu si Ami vzpomněl na Naumovu šílenou manželku a začal se tedy vyptávat tímto směrem. Naby? Proč? Vždyť je tady. Zněla překvapená Naumova odpověď a Ami mu došlo, že musí pátrat sám. Zanechal bezmocného a mumlajícího farmáře na pohovce, sňal ze hřebíku vedle dveří klíče a vystoupil po skřípajících schodech nahoru na půdu. Nahoře bylo velmi dusno a těsno a úplné ticho. Ze čtyř dveří před ním byly zamčeny pouze jedny a Ami na nich vyzkoušel různé klíče z přineseného svazku. Třetí klíč se ukázal jako správný a po chvilce tápání Ami nízké bílé dveře otevřel. Uvnitř bylo poměrně tmavo, poněvadž okno bylo malé a ještě z části zakryté hrubými dřevěnými mřížemi. Na podlaze ze širokých prken nebylo nic. Zápach k nevydržení. Dříve než Ami postoupil dále, musel se vrátit do jiné místnosti a naplnit si plíce dýchatelným vzduchem. Když opět vstoupil, zahlédl v rohu cosi tmavého a když se na to podíval zblízka, věkl hrůzou. Jak vykřikl, zdálo se mu, že okno na chvíli zastínil mrak a o sekundu později cítil, že se o něj otírá jakýsi nenávistný proud par. Před očima se mu roztančily podivné barvy a kdyby jej hrůza neochromila, snad by si vzpomněl na kouli uvnitř meteoru, již roztříštilo geologické kladívko a na morbidní vegetaci, která vyrazila na jaře. Avšak v té chvíli si uvědomoval pouze tu nelidsky zuboženou věc před sebou, která až příliš zjevně sdílela nepochopitelný osud mladého Tadea a domácích zvířat. Ale co bylo na té hrůzné věci nejhoršího? Při svém postupujícím rozkladu se ještě velmi pomalu, avšak patrně pohybovala. Ami už mi neřekl, co udělal. Ale vyrozuměl jsem jasně, že ta věc v rohu se už dál nehýbala. Zřejmě nemohl jinak. Jsou věci, o kterých nelze mluvit. A skutek provedený z čistě humánních pohnutek je někdy zákonem krutě souzen. Pochopil jsem, že v půdní místnosti nezůstalo nic, co by se mohlo hýbat. A že zanechat tam něco, co by se ještě hýbat mohlo, by byl zločin stejně hrůzný, jako odsoudit jakoukoliv chápající bytost k věčnému trápení. Jiný člověk než flegmatický farmář by zřejmě omdlel nebo zešílel. Ami se však vrátil nízkými dveřmi při dokonalém vědomí a zamkl za sebou ono prokleté tajemství. Teď bylo třeba něco udělat s Naumem. Nakrmit jej, opatřit a převést na jiné místo, kde by jej bylo možno opatrovat. Když sestupoval Ami ze schodů, uslyšel dole jakési žuchnutí. Měl dojem, jako by zaslechl i výkřik, který byl náhle umlčen, a s nervozitou si vzpomněl na lepkavou páru, která se o něj otírala v tom hrůzném pokoji nahoře. Co asi způsobil jeho výkřik a vůbec jeho vstup? Zadržen neurčitým strachem poslouchal další zvuky ozývající se ze zdola. Nepochybně tam docházelo k vláčení nějaké těžké věci a ozýval se nechutný, mlaskavý zvuk jakéhosi pekelně hnusného sání.
Představivost měl rozpálenou horečnatými vizemi a neřízené myšlenky se znovu vracely k tomu, co viděl nahoře. Dobrý bože, do jakého hrůzného světa snů vstoupil. Neodvažoval se pohnout dopředu ani dozadu a tak stál a třásl se v zákrutu obedněného schodiště. Každá podrobnost oné scény se mu vpalovala do mozku. Zvuky, pocit příšerného očekávání, temnota, příkrost úzkých schodů a bože smiluj se, slabá, avšak patrná luminiscence trámů a dřevěných stěn kolem. Potom zvenku zaznělo divoké zaržání Amiho koně a po něm klapot kopyt prozrazující zběsilý útěk. V příštím okamžiku byl kůň i s vozem z doslechu zanechávaje vyděšeného muže na schodišti jeho vlastním dohadům o tom, jaká hrůza jej přiměla k útěku. To ale nebylo všechno. Zvenku se ozval ještě jiný zvuk. Znělo to jako šplouchání nějaké tekutiny, vody. Muselo to být ve studni. Zanechal koně neuvázaného blízko ní a kolo vozu mohlo narazit na obrubeň a schodit dovnitř kámen. Slabé světlo na prastarém, odporném dřevě stále zářilo. Bože, jak starý ten dům vlastně byl. Větší část byla postavena před rokem 1670 a mansardová střecha nejpozději roku 1730. Jasně uslyšel slabé zaškrábání dole na podlaze a pevněji sevřel těžkou hůl, kterou popadl na půdě nevěda přesně proč. Postupně přemáhaje strnulost, sestoupil ze schodů a vykročil odvážně ke kuchyni. Avšak nedošel, poněvadž to, co hledal, už tam nebylo. Vyšlo mu to vstříc a bylo to stále jakýmsi způsobem živé. A mi nemohl říct, zda to lezlo, či zda to bylo vlečeno nějakými vnějšími silami, ale smrt již potom sahala. Všechno se událo během poslední půl hodiny. Zhroucení, šednutí a rozpad již značně pokročili. Bylo to děsivě křehké, suché fragmenty se již odlupovaly. A mi se toho neodvážil dotknout, ale zděšen hleděl na rozpadající se karikaturu toho, co bylo kdysi tváří. Co se stalo, Naume? Co se stalo? Zašeptal. Rozpraskané rty byly ještě schopny zaskřehotat poslední odpověď. Nic. Vůbec. Jenom barva. Pálí to. Chladný a mokrý, ale pálí. Žilo to ve studni. Viděl jsem to takový jakoby kouř. Jako ty kytky loni na jaře. Studna v noci svítila. Tat a Merwin a Zenas. Všechno živí. Ze všeho vysává život. Muselo to být v tom kameni. Prolezlo to celou farmu. Nevím, co to chce. Ta kulatá věc, kterou vědátoři vytloukli z toho kamene. Rozmlátili ji. Byla to ta samá barva. Stejná jako květiny a rostliny. Muselo jich být víc. Semen, víš? Semena. Rozrostly se. Tenhle týden jsem to viděl poprvý. Mělo to dost síly i na Zenase. Silnýho kluka plnýho života. Utluče to tvou duši a pak tě má. Spálí tě. Ve vodě ze studny měl zpravdu. Zlá voda. Zenas se nikdy nevrátil od studny. Nemůžeš utíct. Táhne tě. Víš, že se něco děje, ale je ti to na nic. Viděl jsem to tu a tam od té doby, co zmizel Zenas. Co je s Naby? Amihu? Už mi to nemyslí. Nevzpomenu si, kdy jsem ji naposled krmil. Jestli nedáme pozor, dostane ji to. Jen ta barva. Obličej se jí tak někdy večer zbarvuje a pálí to a saje. Pochází to od někud, kde věci nejsou tak, jak je to tady. To řekl jeden z těch profesorů. Měl
pravdu. Dej si pozor, Ami. Bude to pokračovat. Vysaje to život. To bylo vše. Ten, který mluvil, už mluvit nemohl. Ta věc jej zcela pohltila. Ami jen přikryl červeným ubrusem to, co zbylo, a zadním vchodem vyrazil do polí. Vyšplhal se na 10akrovou pastvinu a klopítal domů severní cestou přes lesy. Netroufal si jít kolem studny, od níž utekl jeho kůň. Díval se na ní oknem a jasně viděl, že v obrubni žádný kámen nechybí. Odjíždějící vůz tam tedy nic nesvrhl. Šplouchalo tam cosi jiného. Cosi, co uteklo do studny poté, co téměř vysálo život z ubohého Nauma. Když Ami dorazil domů, vůz s koňmi už tam byl a žena tonula v úzkostech. Uklidnil ji a bez dlouhého vysvětlování vyrazil do Arkamu uvědomit úřady o tom, že Gardnerova rodina už neexistuje. Neudal žádné detaily, jen oznámil smrt Nauma a Naby. O Tadovi se už vědělo. A vysvětlit, že příčinou je zřejmě nějaká podivná nemoc, která vybila i dobytek. Podal také zprávu o tom, že Meruin a Zenas zmizeli. Na policejní stanici mu kladli mnoho otázek a nakonec jej přiměli, aby na Gardnerovu farmu doprovodil skupinu 3 úředníků spolu s ohledávačem mrtvol, lékařem a veterinářem, který už měl nemocná zvířata v péči. Šel jen velmi nerad, poněvadž odpoledne se již klonilo k večeru a obával se, že je na místě zastihne noc. Jistou útěchou mu bylo jen, že s ním šlo tolik lidí. 6 mužů v bričce jelo za Amiho vozem. Na zničenou farmu dorazili kolem 16:00 odpolední. I když úředníci vypadali jako muži zvyklí na lecos, ani jeden nezůstal klidný při pohledu na to, co našli na půdě a pod červeným kostkovaným ubrusem dole na podlaze. Celkový vzhled zešedlé a zmořené farmy byl hrůzný, ale ony dva rozpadlé předměty překračovaly hranice čehokoliv myslitelného. Nikdo se na ně nevydržel dlouho dívat a dokonce i lékař připustil, že je tu velmi málo k vyšetřování. Bylo samozřejmě možno analyzovat vzorky a tak se zaměstnával jejich odběrem a pozdější výsledky rozborů v univerzitní laboratoři, kam byly ony dvě lahvičky prachu zaslány, byly velmi matoucí. Pod spektroskopem vykazovaly oba vzorky neznámé spektrum, v němž mnoho podivných čar připomínalo přesně spektrum meteoru, který byl zkoumán minulý rok. Schopnost vysílat toto spektrum po měsíci zmizela a prach se pak skládal převážně z alkalických fosforečnanů a uhličitanů.

Kdyby byl Ami věděl, co muži podniknou, nikdy by jim o studni nic neříkal. Slunce již zapadalo a on toužil jen potom být už pryč. Ale stále se musel ohlížet po kamenné obrubni u velkého vahadla a když se jej jeden z detektivů zeptal, připustil, že Naum se obával něčeho tam dole, a to tak, že se dokonce ani nepokoušel hledat tam Merovina nebo Zenase. Potom nezbylo, než vypráznit studnu a ihned ji prozkoumat. Roztřesený Ami musel čekat, zatímco ze studny vytahovali jedno vědro páchnoucí vody za druhým a vylévali je na rozměklou zemi. Muži nad tou břečkou zhnuseně odfrkávali a nakonec si museli ucpat nosy před zápachem, který odkrývali. Netrvalo to tak dlouho, jak se obávali, poněvadž vody ve studni bylo výjimečně málo. Není snad třeba popisovat příliš podrobně to, co našli. Merwin a Zenas tam byli oba, částečně v rozkladu, spíš jenom kostry. Byl tam také malý jelen a velký pes v podobném stavu a mnoho kostí menších živočichů. Mazlavé bahno a slis na dně byly nevysvětlitelně pórovité a plné bublin. Muž, který sestoupil dolů po stupačkách a dlouhým břevnem zkoumal hloubku bahna, nenarazil na nic pevného, ať nořil břevno sebehlouběji. Všude se rozhostilo šero a z domu byly přineseny lucerny. Když už bylo jasné, že ze studny víc získat nelze, šli všichni dovnitř projednat celou věc v prastarém obývacím pokoji, zatímco strašidelné měsíční světlo si pohrávalo na všem tom rozpadu venku. Celý případ uváděl vyšetřovatele do rozpaků, neboť nemohli najít žádný společný prvek, který by spojoval podivný vzrůst zeleniny, neznámou nemoc dobytka a lidí a nepochopitelnou smrt Merwina a Zenase v zamořené studni. Pravda, slyšeli známé venkovské povídačky, ale nemohli přece věřit všemu, co zjevně odporovalo přírodním zákonům. Meteorit nepochybně otrávil půdu, avšak nemoc a smrt lidí a zvířat, kteří nejedli nic, co bylo na této půdě vypěstováno, to byla druhá věc. Byla to studniční voda? Bylo to pravděpodobné. Možná by bylo vhodné ji analyzovat. Ale jaké zvláštní šílenství mohlo vést oba chlapce ke skoku do studny? Jejich počínání si bylo tak podobné a zbytky dokazovaly, že oba trpěli smrtelným šednutím a křehnutím. Proč bylo všechno tak šedé a křehké? Ohledavač mrtvol, který seděl blízko okna a díval se do dvora, si jako první všiml záře vystupující ze studny. Byla již úplná noc a celé to odpudivé okolí se zdálo být lehce luminiscentní, trochu víc než jen osvětlené měsíčními paprsky. Nicméně tato nová záře byla čímsi určitým a rozlišitelným. Zdálo se, že vyráží z černé jámy jako tlumený paprsek lucerny a odráží se v malých kalužinkách vody rozlité kolem. Záře měla velmi podivnou barvu a když se všichni shromáždili u okna, Ami se skutečně vyděsil, protože ten podivný paprsek, vycházející z ohavné hniloby, měl zabarvení, které mu nebylo neznámé. Viděl je v té odporné křehké kouli v aerolitu před 2 lety, viděl je v šílené vegetaci na jaře a domníval se, že je viděl také v jednom okamžiku předešlého rána proti zamřížovanému okénku v příšerném půdním pokoji, kde se odehrávaly nevyslovitelné věci. Zasvítilo na vteřinu a jeho ovanul lepkavý a nenávistný proud par. Také chudák Naum byl napaden něčím z toho světla. Rozhodně to říkal. Říkal, že to bylo jako ta koule a jako ty rostliny. Pak to uteklo na dvůr a šplouchalo ve studni a nyní studna zářila do noci bledým záludným paprskem téhož démonického odstínu. A jeho mysl byla náhle tak vybuzena, že byl i v tomto vypjatém momentě schopen uvažovat o víceméně vědeckém aspektu jevu. Nemohl se než divit, že má stejný zrakový dojem z par, které zahlédl přes den proti oknu nebo za ním, a z nočních výparů, které se javily jako fosforescentní mlha proti sežehlé temné krajině. To nebylo správné. To bylo proti přírodě.
Znovu musel myslet na hrozná poslední slova utýraného přítele. Pochází to od někud, kde věci nejsou tak, jak je to tady. To řekl jeden z těch profesorů. Všichni tři koně uvázaní venku u dvou uschlých stromků u cesty teď již ržáli a zběsile tloukli kopyty. Kočí vyrazil ke dveřím, že s nimi něco udělá, ale Ami mu položil roztřesenou ruku na rameno. Nechoď tam, zašeptal. Je tam něco, co neznáme. Naum říkal, že prej ve studni žije cosi, co ti vysaje život. Říkal, že to muselo nějak vyrůst z toho kulatýho, co jsme viděli v tom meteoru, co sem dopadl loni v červnu. Říkal, že to saje a pálí. A je to jen oblak barvy, jako tamhle to světlo, který skoro nevidíš. Vůbec nevidíš, vůbec nevíš, co to je. Naum myslel, že se to živí na všem živým a je to pořád silnější. Říkal, že to viděl minulej týden. Musí to být něco zdaleka z nebe, jak to říkali loni ti chlapi z univerzity o tom meteoritu. Podle toho, jak se to chová a co to dělá, tak to není z tohohle božího světa. Je to něco odjinud. A tak muži zůstali nerozhodně stát, zatímco světlo plynoucí ze studny sílilo a uvázaní koně tloukli kopyty a ržáli v narůstajícím děsu. Byla to vskutku ohavná chvíle v tom hrůzném, prastarém, prokletém domě, kde vzadu v přístěnku byly uloženy příšerné pozůstatky čtyř lidí, dvoje nalezené v domě a dvoje ze studny, a před okny stoupal ze slizkých hlubin nezemský duhový sloup. Ami zabránil kočímu v provedení jeho záměru, jako by zapomněl, že sám, když se o něj v půdním pokoji ráno otřel závan barevných par, zůstal v podstatě nezraněn, ale možná, že i tak to bylo lepší. Nikdo se nikdy nedozví, co se tu noc venku dělo. A i když ona hrůza z hlubin zatím neublížila člověku, jehož mysl nebyla oslabena, nebylo možné říci, co udělá právě v této chvíli, kdy její síla zjevně roste. Proč se tak děje, se mělo brzy vyjevit pod napůl zataženým nebem, zalitým měsíční září. Jeden z detektivů u okna se náhle hlasitě zajíkl. Ostatní na něj pohledli a potom sledovali jeho upřený pohled. Nebylo třeba slov. Co se v místních pověstech jevilo jako sporné, už sporným nebylo. A snad právě kvůli této věci, kterou později každý ze skupiny šeptem potvrdil, se v Arkhamu o podivných dnech nemluví. Je třeba předeslat, že v tu večerní hodinu vůbec nefoukal vítr. Později se zvedl, ale v tu chvíli bylo úplné bezvětří. Dokonce ani suché, šedé a drolící se vrcholky živého plotu, ani lem střechy stojící bričky se nepohnuly. A přesto se v tom napjatém a zlém klidu pohybovaly ve výši holé koruny všech stromů na dvoře. Morbidně a křečovitě sebou škubaly, v jakémsi záchvatu šílenství drásaly měsícem postříbřené mraky, na prázdno tepaly nezdravý vzduch, jako by jimi škubal jakýsi cizí nehmotný nerv, nějaké spojení s podzemními děsy šílícími v hloubi pod jejich černými kořeny. Na několik vteřin všichni zadrželi dech. Potom hustý mrak zastínil měsíc. Obrysy svíjejících se větví se na chvíli ztratily. A tu se ze všech stran ozval přidušený křik plný hrůzy. Neboť onen běs se zároveň s obrysy nestratil a v děsuplné chvíli hlubší tmy všichni viděli ve výšce korun stromů vířit tisíce tlumeně světelkujících bodů označujících každou větev jako Eliášův oheň nebo jako plameny, které sestoupily na hlavy apoštolů na letnice. Byla to obludná konstelace nepřirozeného světla, podobná početnému roji mrchožravých světlušek, tančících v pekelném kole nad zakletým močálem. A barvou toho světla bylo opět to vetřelecké cizí zbarvení, které Ami tak dobře znal a jehož se děsil. Světelný sloup, proudící ze studny, byl čím dál jasnější a naplňoval vědomí shromážděných mužů obludným katastrofickým pocitem. Světlo už nezářilo, ale tryskalo. A zdálo se, že beztvarý proud nepopsatelné barvy se valí ze studny přímo na nebe. Roztřesený veterinář se zvedl a zajistil přední dveře ještě jednou závorou.
Ami se třásl také a když chtěl něco poznamenat k sílícímu světélkování stromu, ztrácel kontrolu nad svým hlasem. Ržání vzpínajících se koní bylo příšerné, ale nikdo ze skupiny skryté ve starém domě by se za nic na světě nepohnul vpřed. Světélkování stromů sílilo každým okamžikem a neklidné větve jakoby byly silou vzpínány do svislé polohy. Dřevo vahadla studny zářilo a jeden z policistů beze slova ukázal na dřevěné přístřešky a včelí úly poblíž západní zdi. Začínali světélkovat také, jen povozy návštěvníků se zdály být nedotčeny. Na cestě nastal jakýsi divoký pohyb a ozval se klapot kopyt. Ami zhasil lampu, aby lépe viděli, a tu jim došlo, že spřežení splašených šedáků se podařilo zlomit stromek, k němuž bylo připoutáno, a vyrazilo na útěk i s policejní bričkou. Útěk koní jako by lidem rozvázal jazyk, takže si začali ustrašeně šeptat. Rozšiřuje se to na všechno organické v okolí, šeptal lékař. Nikdo neodpověděl, jen muž, který byl ve studni, naznačil, že jeho tyč se tam musela dotýkat něčeho neskutečného. Bylo to hnusné, dodal. Žádné dno, jen bahno a bubliny a pocit, že tam dole pod tím něco číhá. A jeho kůň venku na cestě ještě stále hrabal kopyty a vyrážel ohlušující řev, který trhal slabounkou nit úvah jeho pána, jenž si tu mumlal své neutříděné myšlenky. Pochází to z toho kamene. Vyrostlo to tam dole. Žralo to všechno živý. Požíralo to jejich duši i tělo. Tada i Mervina a Zenase a Naby. Naum byl poslední. Všichni pili tu vodu. Napáslo se to na nich a zesílilo. Pochází to odjinud, kde věci nejsou tak, jak je to tady. A teď se to vrací domů. V té chvíli sloup neznámého světla zazářil náhle silněji a rozvlnil se do fantastických tvarů, které potom každý z diváků popisoval jinak. Uvázaný kůň vyrazil takový zvuk, jaký ještě nikdo od něho neslyšel. Všichni muži schoulení pod nízkým stropem obývacího pokoje si zacvávali uši a Ami se přemožen hrůzou a hnusem odvrátil od okna. Slova nemohla vyjádřit, co se dělo. Když Ami znovu vyhlédl z okna, nebohé zvíře leželo zhrouceno a bez hnutí mezi zpřelámanými ojemy vozu. To byl jeho konec. Zůstal tak až do druhého dne, kdy ho pohřbili. Ale v té chvíli nebyl čas na nářky, protože právě tehdy jeden z detektivů upozornil na něco podivného přímo v místnosti. Při zhasnuté lampě bylo náhle jasně vidět, že bledá záře se začíná rozšiřovat podobně samotném. Zářila na širokých prknech na podlaze a na kusu hadrového koberce. Tetelila se na závěsech podél dělených oken, běhala nahoru a dolů po odhalených rohových sloupech, blištila se na poličkách a na krbové římse a zasahovala i dveře a nábytek. Bylo zřejmé, že záření každou minutu sílí a že každá normální lidská bytost odtud musí okamžitě pryč. A mi ukázal mužům zadní dveře a cestu mezi poli na desetiakrovou pastvinu. Šli a klopítali jako ve snu a neodvažovali se ohlédnout, dokud nedosáhli vzdálené výšiny. Byli rádi, že nalezli tuto cestu. Přední cestou kolem studny by jít nemohli. Bylo dost hrozné projít jenom kolem zářící stodoly a přístřešků a dále sadem světelkujících a ohavně zkroucených stromů. Jejichž větve byly v té chvíli díky Bohu ohnuty největší silou vzhůru. Když přecházeli po venkovské lávce přes Čepmenův potok, měsíc byl schován za velmi hustými mraky a muži zcela potmně tápali do otevřených luk.

Když se ohlédli zpět do údolí a ke vzdálené Gardnerově farmě na jeho dně, naskytl se jim úděsný pohled. Celá farma zářila o ním podivným neznámým zbarvením. Stromy, budovy a dokonce i tráva a rostlinstvo, které nebylo zasaženo smrtelnou šedou křehkostí. Koruny stromů byly vzepjaty vzhůru, na koncích větví hořely nezdravé plameny a blikající cáry týchž plamenů se plazily po trámech domu, stodoly a přístřešků. Byla to scéna z Fuseliho vizí a korunou vší té vřavy amorfní luminiscence byla nepřátelská, nezměřitelná duha tajemného jedu vystupujícího ze studně. Světlo kypělo, hmatalo, vyskakovalo, šlehalo, sršelo, vzpínalo se a zlovolně bublalo ve svém kosmickém nepochopitelném chromatismu. A potom ta podivná věc z ničeho nic vypálila svisle vzhůru k obloze jako raketa nebo meteorit a beze stopy zmizela okrouhlým a podezřele pravidelným otvorem v mracích dříve, než kdokoliv mohl vzdechnout či vykřiknout. Nikdo z diváků ten pohled nikdy nezapomene. A mi tupě zíral na souhvězdí labutě s denebem blištícím se nad všemi ostatními ve směru, kterým se neznámá barva propalovala mléčnou dráhou. Jeho pohled se však rychle vrátil zpět na zem, a to díky praskotu dole v údolí. Bylo to tak. Jen trhání a praskání dřeva, žádná exploze, jak později mnozí tvrdili. Avšak výsledek byl stejný. V jednu kaleidoskopickou vteřinu se zatracená a prokletá farma rozbouřila v kataklizma nepřirozených jisker a substancí, jež zcela zastřelo pohled o nich několika diváků a stoupalo k zenitu v podobě prskající oblačné bouře trosek sršící barvami, které vskutku nemohly pocházet z našeho vesmíru. Mezi rychle se zatahujícími parami stačili ještě sledovat náhlý rozpad, který nastal v příští vteřině, a v další chvíli zmizelo vše. Tam dole zůstala pouze tma, do níž se muži neodvážili vrátit, a všude kolem vířil vítr, jehož temné závany jakoby přicházely až z mezihvězdného prostoru. Ječel a skučel a bičoval pole a zničené lesy v šíleném kosmickém děsu, až si třesoucí se společnost uvědomila, že nemá smysl čekat, až měsíc osvětlí, co zbylo z Naumova domova. Vraceli se do Arkamu severní cestou. Sedm roztřesených mužů, poděšených tak, že si netroufali vyslovit ani náznak vysvětlení. A mi na tom byl hůř než ostatní, a prosil, aby s ním odbočili z cesty a doprovodili jej až domů do kuchyně. Netroufal si projít sám pustými větrem bičovanými lesy až ke svému domovu na hlavní cestě. Neboť utrpěl ještě jeden šok, kterého ostatní byli ušetřeni, a navěky byl zdrcen do hloubky zaťatou hrůzou, o níž si po mnoho následujících let netroufal ani hlesnout. Když už se všichni, kteří to viděli z bouřlivého vrchu, vrátili na cestu, a my se ohlédl ještě jednou do zastíněného údolí skázy, které ještě nedávno bylo domovem jeho nešťastného přítele. A tu si všiml, že z onoho vzdáleného a zničeného místa něco povylétlo a v zápětí opět sjelo do země. Přesně tam, odkud odletěla do nebes ona obrovská beztvará příšera. Byla to jen barevná skvrna, avšak od stínu, jaký nenalezneš ani na zemi, ani na nebi. A protože Ami tu barvu rozpoznal a pochopil, že její poslední zbytek musí stále číhat někde dole ve studni, již nikdy nenalezl klid. Ami se k tomu místu pak už nikdy nepřiblížil. Od dob všech těch hrůz uběhlo 44 let, ale nikdy ta místa nenavštívil a bude jen rád, až nová nádrž všechno přikryje. Já budu také rád, poněvadž se mi vůbec nelíbilo, jak sluneční svit měnil své zbarvení nad ústím opuštěné studny, kolem které jsem procházel. Doufám, že voda tam bude vždycky velmi hluboká, ale stejně ji nikdy nebudu pít. Tři z mužů, kteří tam tehdy byli s Amim, se vrátili druhého dne prozkoumat trosky za denního světla, ale v podstatě žádné nenalezli. Pouze zbytky cihel z komína a kamenů ze sklepa.
tu a tam neurčité minerální a metalické fragmenty a obrubeň osudné studny. Kromě Amiho mrtvého koně, kterého odvlekli kus dál a pohřbili, a vozu, který mu byl vrácen, zmizelo cokoliv živého. Zůstalo jen 5 tajemných akrů šedé pustiny, na níž od té doby nic nevyrostlo. Dodnes se tam rozprostírá otevřená nebi jako velká skvrna vypálená kyselinou v polích a lesích. A těch několik, kteří se na ní vzdor pověstem odvážili pohlédnout, ji nazvalo Prokletý úhor. Venkovské pověsti jsou podivné. Ale mohly by být ještě podivnější, kdyby se lidé z města a univerzitní chemici zabývali analýzou vody zneužívané studny a prachu, který, jak se zdá, žádný vítr nerozfouká. Také botanici by měli studovat umírající flóru na okrajích té skvrny a tak by mohli vnést světlo do všeobecných dohadů, že skvrna se šíří prý velmi pomalu, možná jen palec za rok. Lidé tvrdí, že barva okolní vegetace není na jaře úplně v pořádku a v lehkém zimním sněhu prý je možno nalézt stopy podivných tvorů. Také sněhová pokrývka je prý na Prokletém úhoru tenčí než jinde. Koně, kterých již v tomto motorovém věku mnoho nezbylo, se prý v tom tichém údolí stávají neklidnými a lovci se prý v blízkosti skvrny šedého prachu nemohou spolehnout na své psy. Říká se, že místo působí špatně i na psychiku. Po Naumově smrti mnozí obyvatelé spodivínštěli a nikdo z nich nedokázal kraj opustit. Zdravější lidé do jednoho odešli a jen cizinci se snažili uchytit se v rozpadajících se budovách. Nevydrželi však. A jeden se až diví, jak hluboký vhled vykazují jejich divoké pověsti a šeptaná magická tajemství. Argumentují, že se jim v tom groteskním kraji v noci zdají příšerné sny. A skutečně, už pouhý pohled na ono temné království probouzí morbidní fantazii. Žádný cestovatel procházející místní hluboké rokle neunikl pocitu čehosi divného a malíře mrazí, když zobrazuje husté lesy, jejichž tajemnost je stejně duchovní jako optická. Já sám jsem překvapen intenzitou dojmu, který jsem získal jen z jediného dlouhého pochodu předtím, než mi Ami vyprávěl svůj příběh. Když se začalo šeřit, tak nějak neurčitě jsem si přál, aby se obloha zatáhla mraky, poněvadž se mi do duše vkrádal podivný strach z hlubiny nebe, klenoucího se mi nad hlavou. Neptejte se mne na můj názor. Nevím. A to je všechno. Jediný, koho se můžete zeptat, je Ami, protože lidé z Arkamu o podivných dnech nemluví a 3 profesoři, kteří viděli meteorit a jeho barevnou kouli, jsou už mrtví. Koulí bylo více. To je podstatné. Jedna se zřejmě nasytila a unikla. A byla tu zřejmě ještě jedna, pro kterou bylo tehdy příliš brzy. Ta je nepochybně ještě stále ve studni. Vím, že sluneční svit v miasmatických parách nad okrajem studny byl podivný. Venkované říkají, že se skvrna šíří asi o palec za rok. Možná, že tu znova dochází k růstu a sycení. Nicméně, ať už se tam líhne jakýkoliv démon, musí být k něčemu připoután, jinak by se šířil rychle. Je snad přichycen ke kořenům stromů, které drásají vzduch? Jedna z dnešních arkamských pověstí vypráví o tlustých dubech, které září a v noci se nepřirozeně pohybují. Co to vlastně je, ví Bůh. Podle kategorií hmoty je to, co Ami popisoval, zřejmě plynem. Avšak tento plyn podléhal zákonům, které nejsou z našeho vesmíru. Nepocházel ze sluncí a světů, které září do teleskopů a na fotografické desky v našich observatořích. Nebyl to dech nebe, jehož pohyby a rozměry naši astronomové měří nebo považují za nezměrné. Byla to skutečná barva z vesmíru. Děsivý posel z dosud nesformovaných říší nekonečna mimo přírodu, kterou známe, jehož pouhá existence omračuje mozek a otupuje nás černými proudy z hlubin, které se náhle otevírají před našima zděšenýma očima.
Silně pochybuji, že by mi Ami vědomě lhal. A také si nemyslím, že by jeho příběh byl jen výstřelkem šílenství, jak mě varovali lidé z města. Spolu s meteoritem přišlo do kopců a údolí něco hrozného. A něco hrozného, i když nevím v jakém rozsahu, tam zůstalo. Budu rád, až uvidím vodu stoupat. Doufám, že se zatím Amimu nic nestane. Viděl toho tolik a ta věc působila tak zákeřně. Proč se nikdy neodstěhoval? Jak jasně si vybavil slova umírajícího Nauma. Nemůžeš utíct, táhne tě. Víš, že se něco děje, ale je ti to na nic. Chudák starý Ami. Až budou pracovní čety nasazeny do práce na nádrži, musím napsat hlavnímu inženýrovi, aby na něj dával bedlivý pozor. Nerad bych si jej představoval jako šedé, zhroucené a křehnoucí monstrum, které čím dál častěji navštěvuje moje sny.

0: Howard, Phillips Lovecraft a Barva z vesmíru. To byla povídka amerického spisovatele z překladu Jana Balabána, kterou pro rozhlas připravil a hudbu skupiny Black Sabbath vybral Petr Turek. V režii Vlada Ruska účinkoval Lukáš Hlavica. Mluvenému slovu se budeme věnovat i zítra odpoledne na stanici Český rozhlas Vltava. Utéci spolu někam na 14 dní si přejí Beppe a Tangerina už velmi dlouho. Autor zítřejší povídky Felice Filipíny o tom něco ví.
1: Na chodbě otevřel Beppe dveře do pokoje a uklonil se před Tangerinou jako dvořan před královnou. Ale královna měla vrásku pod levým okem. Beppe se k ní přitiskl, až ucítil pach jídla, krve a jasmínu. Moje krásná raminka, řekl. A ten krček, ta pleť, si samou láskou slepý, zamumlala Tangerina. Beppe si vzpomněl na pupínek na jejím čele. Hledal vysvobozující slovo. Doufal, že je šťastně nahradí polibkem, to slovo, kterému ne a ne napadnout, ale sklidil jen divné džobnutí. Předtím si pokoj prohlédli jen zběžně a teď si Beppe přál, aby mu Tangerina sama projevila soudržnost. Na vteřinu byl lakonicky zoufalý, jako kdysi s první ženou svého života, když se bál, že si svou nevábnou bílou mužskou nahotou nedokáže udržet její věrnost. Jeho paniku ještě zvýšil pokoj křikem své ubohosti. Žluté trámy, kytice růží na tapetách mezi zelenými mřížkami.
0: Beppe a Tangerina si svůj příběh odžijí zítra ve 13.30 v povídce, jejímž autorem je Felice Filipíny, svého času také rozhlasový moderátor. Číst bude Jiří Miroslav Valůšek. Blíží se 10. hodina večerní a tak řeknu už jen krátce, že si můžete poslechnout za pár minut zvukovou kompozici, která nedávno získala cenu Palma Ars Acoustica 2026. Předtím by si ještě Diana Kroll ráda zatančila.

0: Rok 2001, album The Look of Love a Diana Krall, která začala zpívat u piana v restauracích a barech už v 80. letech a dobře, že to udělala. 2 hodiny před půlnocí nám zpívala 1. července 2026 na stanici Český rozhlas Vltava, kde teď uvedeme premiéru zvukové kompozice, která získala cenu Palma Ars Acoustica 2026. Evropská vysílací unie pořádá tuto soutěž pravidelně jako platformu pro radiofonická umění.
1: Radio Ateliér. V radioateliéru se teď vydáme do jedné z nejseverněji obydlených oblastí na světě s kompozicí Longyearbyen Život na rozhraní průmyslu a divočiny. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech přeje Ladislav Železný. S Jamesem Welburnem, baskytaristou, pohybujícím se na pomezí dronu, noizu a elektroniky, známým také díky spolupráci s bubeníkem Tony Buckem, nebo v minulosti i třeba s Philem Niblockem, se vydáme do norského městečka Longyearbyen na Špicberkách a trochu nečekaně, navzdory jeho známějším hudebním polohám, se ponoříme skrz jeho novou zvukovou pohlednici, tedy Soundscape, do akustického prostředí krajiny na rozhraní industriální zóny a divoké severní přírody. Welburn se v minulosti věnoval právě zvukovému umění nebo třeba sound designu ve filmovém a dokumentárním odvětví. Je sice původem Brit, ale nyní žije v Norsku. Předtím strávil několik let v Berlíně, kde pracoval pro inovátory v oblasti hudebního softwaru, například pro Native Instruments nebo Ableton, ale zároveň prozkoumával také avantgardní noční život města Berlín. Fascinace norskou experimentální scénou ho pak přesměrovala na sever. A v jeho nové čistě zvukové kompozici se vydal na jedno z nejseverněji obydlených míst do bývalé hornické osady Longyearbyen, která dnes ve své jedinečnosti propojuje průmyslové ruiny, extrémní počasí, dechberoucí krajinu a v neposlední řadě také současný masový turismus. Ke zvukové krajině arktické oblasti Špicberk, světa, který je pro většinu z nás téměř neznámý, přistupuje sofistikovaným způsobem. Skrze sérii zvukových záběrů nás vtáhne hluboko do rozlehlého a nehostinného místa, kde se střetává civilizace se severskou divočinou. Jeho nahrávky zahrnují jak přírodní, tak umělé zvuky, jako jsou vítr, voda, stroje nebo také každodenní činnosti, které dokumentují vzájemné působení přírody a průmyslu. Odrážejí širší síly působící na Špicberkách, místní klima, počasí, průmyslové aktivity a environmentální změny, které dnes utvářejí Arktidu. Uslyšíme rachot pozůstatků lidské přítomnosti, ozvěny sněžných skútrů a štěkání psů a také zvukové stopy opuštěných strojů z uhelných dolů splývajících s drsným zvukem větru ve všech jeho podobách. Welburnovy kroky ve zvuku pak vnášejí do skladby rytmus a umožňují být skrze zvuk součástí jeho skutečného pohybu skrz tuto oblast a vytvořit si tak jakousi imaginární poslechovou mapu prostoru, který je pro, řekněme, běžného středoevropana neznámý. Kompozici tvoří především neupravené terénní nahrávky z několika výprav, pořízené pomocí různých technik, včetně statických záběrů i binaurálních metod. Některé výpravy byly pečlivě naplánovány, jiné byly zaznamenány spontánně. Nahrávky nebyly však nijak upravovány, kromě seřazení, úpravy hlasitosti a jemné ekvalizace, a nebyly do nich přidány žádné vnější zvuky. Svůj přístup Wellburn popisuje jako styl hybridního observačního dokumentu z perspektivy první osoby. Ponořme se teď společně s ním, tedy s tou jakoby první osobou, do vzdálené krajiny na pomezí industrie a divočiny kolem městečka Longyearbyen na souostroví Špicberg v Arktidě. K tomu vám ničím nerušený poslech přeje Ladislav Železný.

Nee, gar nicht. Es gibt auch eher nur so zwei. Ja, das ist ja doch.

Děkuji.

Na stanici Český rozhlas Vltava skončil radioateliér, ve kterém jsme slyšeli zvukovou pohlednici baskytaristy a intermediálního umělce Jamese Wellborna s názvem Longyearbyen – život na rozhraní průmyslu a divočiny. Kompozici z produkce rakouského ORF a Kunstrádia, věnované jedné z nejseverněji obydlené oblasti světa, jsme uvedli jako

část mezinárodní platformy pro radiofonická umění Palma Ars Acoustica, na které toto dílo letos získalo hlavní cenu. Připomenu, že za týden ve středu 8. července budeme v poslechu kompozic Palma Ars Acoustica pokračovat také dalšími oceněnými skladbami, mezi nimiž najdeme například hudební dílo Dronekviem od Tomáše Šenkyříka. Románová dystopie, příběh, ze kterého mrazí, už na sebe nenechá dlouho čekat. I o středečním pozdním večeru je s vámi Český rozhlas Vltava.

0: Knihy, které musíte znát, ale nemusíte číst.
1: Poslouchejte klasická díla české literatury v podání skvělých herců.
2: Přicházíte včas do Hameln. Není tu krysaře, za to krys je tu mnoho.
3: František spustil svým jasným, stříbrným hlasem. Měl vyhráno. Byl přijat.
4: A muž ten mávaje poznovu a poznovu berlemi, křičel do pražských ulic. Na Bělehrad! Na Bělehrad!
0: Švejka, krysaře, ale i babičku nebo Markétu Lazarovou najdete ve čtenářském deníku na webu Českého rozhlasu Vltava.
1: Nebo v aplikaci Můj rozhlas. Četba s hvězdičkou.
5: Žena, která se snaží přežít a udržet si jiskru naděje v brutálním světě, se i dnes objevuje v rozečteném sci-fi románu z roku 1985. Z překladu Veroniky Láskové připravila Petra Hinčíková. V režii Radima Nejedlého účinkuje Barbora Goldmanová. Margaret Atwoodová, příběh služebnice, čtvrtá část.

Včera dopoledne jsem šla k doktorovi. Vodí mě k doktorovi jednou měsíčně na kontrolu. Moč, hormony, výtěr na rakovinu, krevní testy. Totéž jako dřív, až na to, že teď je to povinné. Doktor má ordinaci v moderní kancelářské budově. Vyjedeme nahoru výtahem, mlčky. Strážce stojí proti mně. Když přijdeme k ordinaci, vejdu dovnitř a on čeká venku na chodbě s ostatními strážci, na jedné ze židlí, které jsou tam pro ně vyhrazené. Uvnitř v čekárně sedí další ženy. Tenhle doktor je specialista. Nenápadně se po sobě díváme a měříme si navzájem břicha. Má některá štěstí? Asistent zadá naše jména a čísla průkazů do kompu doku, aby si ověřil, že jsme opravdu ty, za niž se vydáváme. Když zaslechnu svoje jméno, vejdu do ordinace. Když naplním lahvičku, kterou mi připravili na malé toaletě, svléknu se za zástěnou a nechám šaty složené na židli. Nahá si pak lehnu na vyšetřovací křeslo potažené chladným a šustivým papírem. Je tam i látkové prostěradlo, kterým si zakryju tělo. Ze stropu visí další látka, jež mi končí nad krkem. To proto, aby mi doktor neviděl do tváře. Zabývá se pouhým torzem. Zašátrám po páčce na pravé straně křesla a stisknu ji. Někde se ozve zvonek, ale já ho neslyším. Asi po minutě se otevřou dveře, někdo vejde a je slyšet jeho dech. Tak jak pak se máme? Ptá se. Tenhle řečový tik mu asi zůstal ze starých časů. Cítím, jak se ze mě zvedá látka a v průvanu mi naskakuje husí kůže. Vklouzne do mě studený prst v gumové rukavici namazaný gelem. Šťourá ve mně a dloube. Pak vyleze, vnikne do mě znovu a jinak a zase zmizí. Jste v pořádku, brumlá doktor jakoby pro sebe. Nic vás nebolí, má milá? Říká mi má milá. Ne. Teď mi zase prsty prohmatávají prsa. Zkoumají vyzrálost, pátrají po hnilobě. Dech se přibližuje, cítím vyčpělý kouř, vodu po holení, tabákový prach ve vlasech. A pak hlas, tichounký a těsně vedle mé hlavy. To je on, ten herbol na látkové cloně. Mohl bych vám pomoct, ozve se šeptem. Cože? Pššt, šeptá. Mohl bych vám pomoct, už jsem některým pomohl. Pomoct? Šeptám tiše jako on. Jak? Ví něco? Viděl Luka? Našel ho a může mi ho nějak vrátit? Jak asi? Ševelí stále tichounce, jako by sotva dýchal. Je to jeho ruka, co mi přejíždí nahoru po sténě? Sundal si rukavici. Dveře jsou zamčené. Nikdo sem nepřijde. Nikdo se nedozví, že to není jeho. Zvedá clonu. Spodní část tváře mu zakrývá bílá rouška. To je předpis. Dal mi ruku mezi nohy. Těhle staří se už většinou na nic nezmůžou, říká. Nebo jsou sterilní. Musím málem zalapat po dechu. Vyslovil zakázané slovo. Sterilní. Teď už neexistují sterilní muži, alespoň ne oficiálně. Existují výhradně neplodné a jalové ženy, tak praví zákon. Spousta žen to tak dělá, pokračuje. Chcete přece mít dítě, nebo ne? Ano, přikývnu. Je to pravda a neptám se proč, protože vím. Dej mi syny. Nedáš-li, umřu. Dá se to vykládat různě. Teď je vhodný čas, dodává. Dnes nebo zítra by to šlo. Proč si nechat ujít takovou příležitost? Byla by to jen chvilka, má milá. Takhle možná dřív říkal svojí ženě. Nebo jí tak říká pořád. Ale spíš to považuje za obecné označení. Všechny jsme teď jeho milé. Váhám. Nabízí se mi. Nabízí mi svoje služby na vlastní riziko. Mrzí mě, co s vámi dělají, mumlá. Oči má zvlhlé účastí. Jeho ruka po mně přejíždí, nervózně a netrpělivě. Je to moc riskantní, namítám. Nejde to, nemůžu. Je za to trest smrti. Ale museli by člověka nachytat a mít k tomu dva svědky. Jaká je pravděpodobnost, že jsou tu štěnice, že někdo číhá za dveřmi? Jeho ruka se zarazí. Rozmyslete si to, říká. Viděl jsem vaši kartu, moc času vám nezbývá. Ale je to váš život. Díky, zašeptám. Musím zanechat dojem, že jsem se neurazila, že jsem vůči jeho návrhu otevřená. Odtahuje ruku téměř líně, pomalu, protože pokud jde o něj, není to poslední slovo. Mohl by sfalšovat testy.
Nahlásit, že mám rakovinu nebo že jsem neplodná a odvezli by mě do kolonií s ostatními neženami. Nic z toho sice nebylo vyřčeno, ale vědomí jeho moci stále visí ve vzduchu, když mě hladí po stehně a mizí za látkovou clonou. Tak zase za měsíc, připomíná. Oblékám se za zástěnou. Ruce se mi třesou. Proč jsem tak vyděšená? Nepřekročila jsem žádnou hranici. Nikomu jsem se nesvěřila. Neudělala jsem nic riskantního, jsem v bezpečí. Děsí mě ta možnost volby. Cesta ven. Spása.

Koupelna je hned vedle ložnice. Kora sedí venku na chodbě na židli a hlídá, aby nikdo jiný dovnitř nevkročil. Koupel je předpis, ale i luxus. Už jen to, že si můžu sundat těžké bílé chlopně a závoj, že můžu znovu cítit svoje vlasy a dotýkat se jich, pro mě znamená luxus. Vlasy mám teď dlouhé, nezastřižené. Svlékám si zbývající oblečení. Vlastní nahota už mi připadá divná. Mé tělo mi přijde zastaralé. Opravdu jsem dřív na pláži nosila plavky? Jistě. A ani jsem nad tím nepřemýšlela. Promenovala jsem se v nich mezi muži a bylo mi jedno, že mi jdou vidět nohy, paže, stehna a záda, že se na ně můžou ostatní dívat. Hanba. Necudnost. Vyhýbám se pohledu na své tělo. Nechci se dívat na to, co mě tak bezvýhradně předurčuje. Lehnu si do vany. Nechám se obklopit. Voda je hebká jako ruce. Zavírám oči a náhle je tu se mnou. Bez varování. Asi to způsobila vůně mydla. Zabořím tvář do jejich jemných vlásků vzadu na krku a vdechuju ji. Dětský pudr, umyté tělíčko a šampon s nepatrným podtónem moči. Když se koupu, bývá takhle maličká. Dostavuje se ke mně pokaždé v jiném věku. Podle toho poznám, že ve skutečnosti není duch. Kdyby byla duch, byla by pořád stejně stará. Jednou, když jí bylo 11 měsíců, těsně předtím, než začala chodit, mi ji v supermarketu nějaká žena ukradla z vozíku. Byla sobota a to jsme s Lukem jezdívali na pravidelný velký nákup, protože jsme oba přes týden chodili do práce. Seděla na dětském sedátku ve vozíku. Byla spokojená a já se k ní otočila zády. Myslím, že to bylo v uličce s krmením pro kočky. Luke byl někde stranou, nejspíš u pultu s masem. Slyšela jsem, jak se dala do pláče. Otočila jsem se a viděla, jak mizí uličkou v náručí nějaké cizí ženské. Vykřikla jsem a zastavili ji. Mohlo jí být něco kolem 35. Brečela a říkala, že to je její dítě, že jí ho pán daroval, dal jí znamení. Bylo mi jí líto. Vedoucí prodejny se mi omluvil a personály zadržel, než přijela policie. Je to jenom blázen, prohlásil Luke. Tehdy jsem si myslela, že jde o ojedinělý případ.

Vytrácí se. Nedokážu si ji u sebe udržet. Už je pryč. Možná ji opravdu vnímám jako ducha. Ducha mrtvé holčičky, která umřela v 5 letech. Za zavřenými víčky si představuju sebe, jak teď vypadám. Jak sedím u vytažené zásuvky nebo u otevřené bedny ve sklepě, kde jsou složené dětské oblečky. V obálce pramínek vlasů, odstřižený, když jí byly 2, světlý až do běla. Teď už nic z toho nemám. Oblečky ani vlasy. Přemýšlím, kam pak se to všechno asi podělo. Vyrabovali to, vyházeli, odvezli, skonfiskovali. Ležím obklopená vodou vedle otevřené zásuvky, která neexistuje. A myslím na holčičku, která neumřela v 5 letech. Stále existuje, jak doufám, i když ne pro mě. Existuju já pro ní? Jsem obrázek někde v temném koutě její mysli? Určitě jí řekli, že jsem umřela. To jim přišlo nejvhodnější. Asi si mysleli, že se tak s nás přizpůsobí. Teď je jí 8. Dopočítala jsem si čas, o který jsem přišla. Vím, kolik ho uplynulo. Měli pravdu. Je snaží brát to, jako kdyby zemřela. Tak nemusím doufat, anebo vynakládat marné úsilí. Jak říkala teta Lidie, proč tlouct hlavou do zdi? Občas se vyjadřovala dost názorně.

Nemám čas vysedávat tady celý den. Ozve se Kořin hlas za dveřmi. Je to pravda. Nemá nic celého. Nesmí mi připravovat o čas. Mydlím se, třu se kartáčkem a kouskem pemzy na obrušování stvrdlé kůže. Chci být dokonale čistá, dezinfikovaná, bez jediné bakterie, jako měsíční krajina. Dnes večer už se nebudu moc umýt, ani celý další den. Mohlo by to narušit proces, připomínají, tak proč riskovat? V téhle pozici nemůžu přehlédnout malé tetování na svém kotníku. 4 cifry a oko. Číslo průkazu na ruby. Má to zaručit, že se mi nikdy nepodaří se zcela vypařit. Jsem příliš důležitá, příliš vzácný zdroj. Jsem národní bohatství. Vytáhnu špunt, osuším se, obléknu si červený froté župan. Když dojdu zpátky do pokoje, znovu se obléknu. Bílý závoj není na večer nutný, protože nejdu ven. Tady v domě všichni moji tváře znají. Musím si však vzít červený šátek přes mokré vlasy. Kora mi přináší na podnose večeři. Než vstoupí, zaklepe na dveře. To se mi na ní líbí. Znamená to, že mi v jejich očích ještě zbývá kousek toho, čemu se říkávalo soukromí. Díky, řeknu. Vezmu si od ní podnos a ona se na mě dokonce usměje, ale pak se mlčky otočí. Když jsme spolu sami, stydí se. Položím jídlo na bíle nalakovaný stolek a přitáhnu si k němu židli. Zvednu z podnosu víko. Přepečené kuřecí sténo. Lepší než krvavé, což je druhý způsob, jak mi ho servírují. Rita umí dát nevoli najevo. Pečená brambora, zelené fazolky, salát. Hruškový kompot jako dezert. Není to špatné jídlo, i když bez chuti. Zdravá strava. Myslím na ostatní, ty, kteří jsou vně. Tady jsme v srdci země a já si žiju jako v bavlnce. Buďme za to, pánu, opravdu vděčné, říkávala teta Lidie. A tak se pouštím do jídla. Dnes večer nemám hlad. Nemohla bych to nechat na talíři a poprosit Koru, aby o tom pomlčela. Žvíkám a polikám a cítím přitom, jak se potím. Jídlo se mi v žaludku roluje do jedné kuličky, zmuchlané koule mokrého kartonu. Na okraji talíře je hrudka másla. Odtrhnu růžek u brousku a zabalím ji do něj. Odnesu ji do skříně a vložím do špičky pravého střevíce z náhradního páru, jak mám ve zvyku. Máslo použiju později. Dnes večer by nebylo dobré být cítit po másle. Mám volný čas. To je jedna z věcí, na kterou mě nepřipravili. To množství nenaplněného času. Dlouhé, prázdné vsuvky. Čas jako bílý šum. Kdybych mohla aspoň vyšívat, tkát, plést, nějak zaměstnat ruce. Mám chuť na cigaretu. Čekám umytá, vykartáčovaná, nakrmená jako prase před výstavou. Lehnu si na tkaný kobereček. Vždycky můžete cvičit, nabádala nás teta Lidie. Několikrát denně, když máte čas. Paže pěkně podél těla, pokrčit kolena, nadzdvihnout pánev, páteř přitisknout k podlaze, podsadit pánev a znovu. Dělali jsme to v bývalé dílně Zborově, v leže na japonských rohožích. Odpoledne od 3 do 4 jsme si v tělocvičně chodili na hodinu lehnout. Tety tomu říkali chvíle odpočinku a rozjímání. Myslela jsem si, že to dělají proto, aby měli taky nějaký čas pro sebe. Teď si však myslím, že i tahle forma odpočinku byla součástí naší přípravy, abychom si zvykli na nenaplněný čas.

Byla jsem ve středisku asi 3 týdny, když přišla Moira. Přivedli ji do tělocvičny během odpoledního klidu. Měla na sobě ještě svoje oblečení, džíny a modrou mikinu. Vlasy měla nakrátko, módě navzdory jako vždycky, takže jsem ji okamžitě poznala. I ona si mě všimla, ale odvrátila se. Už věděla, co je a co není bezpečné. Na levé tváři měla podlitinu, která nabírala fialový nádech. Tety ji dovedly k volnému lehátku, kde už čekaly připravené červené šaty. My ostatní ji sledovali spod přivřených víček. Několik dní jsem neměla možnost s ní promluvit, jen jsme se na sebe dívali a vyměňovali si letmé pohledy jako usrknutí. 4. dne se však ocitla vedle mě na vycházce kolem fotbalového hřiště. Tety kráčely v čele a na konci průvodu, a tak jediné nebezpečí hrozilo od ostatních. Některé skutečně věřili a mohli nás udat. To je ale cvokárna, zasyčila Moira. Jsem tak ráda, že tě zase vidím, vydechla jsem. Kde si můžeme promluvit? Zeptala se Moira. Na záchodech, zašeptala jsem. Sleduj hodiny, v 2:30 poslední kabinka. To bylo všechno, co jsme si stačili říct. Teď, když je tu Moira, cítím se bezpečněji. Když zvedneme ruku, můžeme jít na záchod, i když máme denní limit. Poznamenávají si nás do tabulky. Sleduju kulaté elektrické hodiny vpředu nad zelenou tabulí. V 2:30 zrovna probíhá svědectví. Na řadě je Janin. Vykládá nám, jak ji ve 14 hromadně znásilnili a jak šla na potrat. Už nám to vyprávěla minulý týden. Připadalo nám, jako by na to byla skoro pyšná. Možná si to celé vymyslela. Při svědectví je jistější si něco vymyslet, než tvrdit, že nemáte, co byste na sebe prozradili. Ale čí to byla chyba? Ptá se teta Helena a zdvihá buclatý ukazováček. Její chyba, její chyba, její chyba. Skandujeme jednohlasně. Kdo ji nalákal? Teta Helena září, má z nás radost. Ona, ona, ona. Proč Bůh dopustil, aby se něco tak strašného stalo? Aby ji naučil, aby ji naučil, aby ji naučil. Minulý týden se Janin rozplakala. Teta Helena ji přiměla kleknout si před třídu. Přestože jsme věděli, jaký asi je, v ten okamžik jsme jí opovrhovali. Ubrečená, ubrečená, ubrečená. Mysleli jsme to vážně. To je na tomto hrozné. To bylo minulý týden. Tenhle týden Janin nečeká, až se jí začneme posmívat. Byla to moje chyba, přiznává. Byla to moje chyba. Já jsem ji nalákala. Zasloužila jsem si tu bolest. Výborně, Janin. Přikivuje teta Lidie. Všichni by si z tebe měli vzít příklad. Zvednu ruku. Teta Lidie přikývne. Vstanu a vytratím se na chodbu. Před dveřmi na záchody drží hlídku teta Elizabeth. Kývne, čímž mi dává znamení, že smím dovnitř. Tohle bývaly chlapecké záchody. Mušle jsou pořád na svém místě na stěně. Bílý email s nažloutlými skvrnami. Působí tu divně, jako dětské rakve. Kabinky se záchody jsou dřevěné, nebo spíš dřevotřískové. Vejdu do druhé od konce a zavřu za sebou. Ve dveřích už samozřejmě není zámek. V dřevěné přepážce vzadu u stěny je ve výšce pasu dírka. Upomínka na dávné vandalství nebo dědictví po Šmírákovi ze starých časů. Všichni ve středisku o té dírce ve dřevu vědí. Všichni kromě Ted. Opatrně nakouknu pod dřevěnou přepážku a zahlédnu pár červených bot. Ale jak poznám, kdo to je? Přikládám ústa k dírce. Moiro? Šeptám. Jsi to ty? Odpovídá. Ano, vydechnu. Zmocňuje se mě úleva. Pane bože, já bych si dala cigáro. Povzdychne si Moira. Já taky. Připadám si nesmyslně šťastná.

Propadám se do svého těla jako do močálu. Do slatiny, jejíž hloubku si uvědomuju jenom já. Zrádný terén. Moje výsostné území. Stávám se zemí, k níž přikládám ucho, abych si poslechla zvěsti o budoucnosti. Každý měsíc čekám, zda se dostaví krev a s obavami, protože to znamená selhání. Zase jsem selhala. Nenaplnila jsem očekávání druhých, z nichž se stala i moje očekávání. Dřív jsem své tělo vnímala jako nástroj k dosahování požitků, jako dopravní prostředek nebo k prosazení vlastní vůle. Mělo to své meze, ale mé tělo bylo ohebné, pevné, bylo se mnou zajedno. Teď je tkáň uspořádaná jinak. Jsem oblak kondenzovaný kolem onoho nejdůležitějšího předmětu ve tvaru hrušky, který je tvrdý, skutečnější než já sama a září červeně skrze svůj průsvitný obal. Uvnitř zaje prostor obrovský jako noční obloha a vyhlíží stejně temně a zakřiveně, ačkoliv je spíš černočervený než černý. Nadouvají se v něm droboučká světýlka, jiskří, praskají a zvrašťují se, nesčetná jako hvězdy. Každé 4 týdny tu vychází měsíc. Obrovský, kulatý a těžký, zjevuje se jako znamení. Přichází, zastavuje se, pokračuje dál a mizí z dohledu. A já vidím, jak ke mně putuje beznaděj jako hladomor. Znovu a znovu se cítím tak prázdná. Slyším svoje srdce, úder za úderem, slané a červené, jak bez ustání odpočítává čas.

Jsem v našem prvním bytě, v ložnici. Stojím před skříní s posuvnými dveřmi. Vím, že kolem mě je prázdno. Všechen nábytek je pryč. Podlaha je holá, není tu ani koberec. A přesto je skříň plná šatů. Nikdy dřív jsem je neviděla. Možná patří Liukově ženě, s níž jsem se nikdy nesetkala. Znám jenom fotky a hlas v telefonu pozdě večer v době před rozvodem, kdy k nám volala, plakala a vyčítala. Liuk stojí za mnou. Otočím se. Oči má upřené na podlahu, kde se mu o nohy otírá kočka a žalostně mňouká. Chce žrádlo, ale kde máme vzít žrádlo, když je byt prázdný? Liuku? Promluvím na něj. Neodpovídá. Možná mě neslyší. Pak mi dochází, že možná není naživu. Běžím s ní. Držím ji za ruku. Táhnu ji vláčím kapradím. Je pořád rozespalá kvůli tomu prášku, který jsem jí dala, aby se nerozbrečela nebo neřekla něco, co by nás prozradilo. A vůbec neví, kde se to ocitla. Terén je nerovný. Jsou tu kameny. Cítíme zápach vlhké hlíny a spadaného listí. Nedokáže běžet dost rychle. Teď pláče. Má strach. Vzala bych ji do náruče, ale je moc těžká. Mám na sobě pohorky a říkám si, že až se dostaneme k vodě, budu je muset schodit. Co když bude moc studená? Zvládne to uplavat? A co prout? S tímhle jsme nepočítali. Tiše, napomíná mi zlostně. Představuju si, jak se topí a to pomyšlení mě zpomaluje. Pak se za námi ozvou výstřely. Ne hlasitě, ne jako rachejtle, ale ostře a křupavě, jako když se odlomí suchá větev. Slyším někoho křičet k zemi. Je to skutečný hlas? Nebo hlas v mé hlavě? Nebo můj vlastní? Hlasitý? Stáhnu ji k zemi a zalehnu ji, abych ji chránila, abych ji kryla. Tiše, šeptám znovu. Tvář mám mokrou od potu nebo od slz. Připadám si klidná, jako bych se vznášela, jako bych už nevládla svým tělem. Trochu povolím, nechci ji zadusit. A tak se raději kolem ní obtočím a přeložím jí dlaně na ústa. Ozývá se dech a tlukot mého srdce jako bušení na vrata domu uprostřed noci, když si člověk myslí, že se mu nemůže nic stát. Neboj, jsem tady, šeptám. Prosím, buď sticha. Ale jak to po ní můžu chtít? Je ještě moc malá. Je pozdě. Oddělují nás. Někdo mě drží za ruce. V tom okraje stmavnou a zůstává jen okénko. Úplně maličké, jako opačný konec dalekohledu. Jako okénko na starodávném vánočním přání, kde venku je noc a led a uvnitř svíčka, rozsvícený stromek a rodina. Jenže tím oknem vidím sice zmenšeně, ale velmi zřetelně, jak mi mizí mezi stromy, které už žloutnou a červenají, jak ke mně natahuje ruce, jak ji odnášejí pryč. Probudí mě zvonek. A pak kora, když mi klepe na dveře. Posadím se na koberečku a utírám si rukávem mokrý obličej. Tenhle sen je ze všech nejhorší.

0: Barbora Goldmanová pro dnešek dočetla čtvrtou část z 16 z příběhu, který si v roce 1984 začala psát. Mladá kanadská spisovatelka, žijící v západním Berlíně, ručně do žlutého zápisníku. Román Margaret Atwoodové, Příběh služebnice, vznikal v přímé blízkosti železné opony. Podíváme se tam i zítra v překladu Veroniky Láskové. Dramaturgie Petra Hinčíková, režie Radim Nejedlý. Odvysílané části najdete na webu vltava.rozhlas.cz. Hledejte Četbu s hvězdičkou.
1: Já bývávala lavice, a co mám říkat, samej bliž. A neznala jsem štěnice, a neznala jsem, co je myš. Třpit.

40 let jsem sloužila v šedivém baru, ve kterém se neustále snoubila. Absolutní tma se šrám. Ačkoliv bylo docela

0: kdybych já.
1: Račte odpustit, básníkem snad se mohla stát.
0: Nedala bych si chvíli klid.

Kdybych já byla básníkem, sepsala bych svou minulost a za posledním puntíkem bych jednou provždy řekla.

teď jsem však šedivá omšelá.

0: Nesmějte se mi, prosím vás. To víte.
1: Molly.
0: Prach. A čas.
2: Hana Hegerová s námi pobyla pár minut, které patří ještě do 1. července. 2. července začne naše ranní vysílání jako obvykle mozaikou kulturních aktualit od 6 hodin. Umělecké klenoty nevyčíslitelné hodnoty vystavuje Olomoucké arcidiecézní muzeum v kryptě katedrály svatého Václava. Poprvé budete moci mít možnost uvidět vzácný filigránový soubor liturgických předmětů. Nechybí ani kožešinová pelerína s kuními ocásky. Bude to jedno z témat po 7. hodině. Mezi 8. a 9. odvysíláme něco pro milovníky filmu, kteří už odstříhávají metr směrem ke Karlovým Varům. A zajímat by vás mohlo i to, že se literární dílo spisovatele Milana Kundery uzavřelo i v češtině díky Aně Kareninové, která přeložila jeho 4 francouzsky psané romány. Čím je pomalost z jeho francouzské prózy nejrozvernější a jak navazuje na libertinský příběh z 18. století, uslyšíte přímo z úst překladatelky zítra ráno. Klidnou noc vám i nadále přejí od mikrofonu Lenka Novotná a z režie mistryně zvuku Romana Kouřilová. Osudy.

Rozhlasové vzpomínky filmového kameramana a pedagoga Jaromíra Šofra připravila Lenka Kopecká za technické spolupráce Ladislava Rajcha do 5,5 hodin. Ta třetí právě začíná.

S Jiřím Menclem jsme se seznámili přece jenom osobněji už v debatách o televizi a filmu. Kromě kontaktů, které měly svůj začátek ve škole, poněvadž tam docházelo k diskuzím o právě shlédnutých filmech, došlo k seznámení při různém plnění povinností, a to šlo o brigády v zemědělství. Takže já si vzpomínám na cesty vlakem, často noční cesty vlakem z brigád. No a tam jsme s Jiřím Menclem probírali to, co nás nejvíc zajímalo. Mencel inklinoval k televizní službě. Mencel původně uvažoval o svém zaměstnání jako televizního režiséra. No to se mě nijak zvlášť jako nezamlouvalo, až jsem to necítil jako svébytné a svéprávné, což pro mě jaksi byla služba filmu jako takovému. S Jiřím Menclem jsme nebyli těmi přáteli, kteří by nemohli vydržet bez častých setkání. Když jsme se setkali, tak to bylo vždycky v rámci určitého plánu společnému dílu, což byl film naštěstí. S Menclem jsem já nemohl mít další téma společné, poněvadž Mencel byl povahou a založením knihomor, což bylo dáno i obrovským rozsahem a kvalitou knihovny jeho otce. Jeho otec byl scenarista a samozřejmě člověk v literatuře velmi vzdělaný. Mencel skrze tu knihovnu, kterou měl k dispozici nad svojí posteli a všude v těch prostorách, kde přebýval, tak tou knihovnou byl velice intelektuálně živ. Mně stačilo, že Mencel se orientoval na literární velikány, převážně tedy druhé poloviny 20. let, jejichž adaptace jejich děl byla samozřejmě obtížná a mnozí se jí zcela záměrně vyhýbali. Z Menclových kolegů to byl především Ewald Schorm, jako režisér, filozof, a Jiří Mencel nebyl typickým představitelem české nové vlny. On to jenom dobíhal. On byl jaksi těmi metodami natáčení, filmovými metodami, byl velice inspirován a nadšen, ale on zatím klopítal jako za posledním vagonem vlaku rozjetého jinými. On se k tomu dostal ve své tvorbě nejblíž, když se rozhodl adaptacemi posloužit dílu pana Bohumila Hrabala. Ta druhá polovina 60. let, to už bylo to nejpříznivější klima pro naši tvorbu ve stylu té české nové vlny. Bohumil Hrabal byl naším generačně daleko samozřejmě starším, ale přece jenom se dá říct kamarádem. To byl pan Hrabal, který stál za všemi těmi projekty, které později nás charakterizovali jako tvůrce české nové vlny. Nejmladší a nejodvážnější byl Jiří Mencel. Spoluprací už na scénáři Ostře sledovaných vlaků se ukázalo, že jsou to sice generačně velmi vzdálení lidé, vzdálení tvůrci, ale velmi blízcí sobě navzájem v tom způsobu vyprávění filmového. Takže
pro ten film se hodila i ta obrazová metoda, kterou jsem tam přispíval já už jako velmi dobře připravený a vyškolený z filmu s Karlem Kachyňou, ať je republika, tak to se všechno velice hodilo k tomu zhodnocení té látky ostřesledovaných vlaků. No byla to metoda, která stavěla na pocitu absolutní autentičnosti. My jsme tehdy měli k dispozici černobílé filmové médium, které bylo vůbec optimálním médiem pro zobrazování stavu české společnosti v období protektorátu. Nebylo myslitelné se zhostit látky ostřesledované vlaky médiem filmu barevného. V době protektorátní byl český divák naladěn na médium černobílé, dokumentární, co nejdokumentárnější, a to všechno bylo využito pro styl ostřesledovaných vlaků. Nejplodnějším faktorem byla Menclova důvěra ke mně. Na rozdíl od Jiřího Mencla, já jsem byl tím elementem puntičkářským, ale Jiří Mencel to u mě toleroval a byl schopen se s tím i přes určitý vnitřní odpor se s tím prostě v zájmu díla, v zájmu spolupráce se s tím prostě vyrovnat. On mě považoval za přítěž, že jsem nebyl schopen té žhavé autenticitě napomáhat tím kameramanským řemeslem, osvobozeným od toho precizního technického drillu. V jistém smyslu to byla skutečně přetahovačka a přetlačovačka, ale Jiří Mencel se vyrovnal s tímto jakýmsi teda handicapem půjčičkáře a nakonec potom se v dalších svých projektech obracel na mě už se znalostí toho, jak ta spolupráce vypadá v našem případě.

Právě v té druhé polovině 60. let s tím Oscarovým úspěchem už jsme získali takovou důvěru, že bylo možno se s Jiřím Menclem obrátit k jiné tvorbě, k jiným látkám. No to vlastní ocenění nemělo na mě žádný zvláštní výrazný dopad. To jsem bral jako, že to je parketa jiných lidí a jiných komisí a filmové akademie americké. A tehdy jsme žili v době, kdy nebylo příjemné pro vedoucí osobnosti filmu se americkým oceněním příliš jako chlubit nebo ho příliš připomínat. Nicméně naše situace pracovní byla s tím udělením Oscara velmi ovlivněna. Poněvadž se s námi začalo počítat jako s někým, kdo dokáže na mezinárodním poli, mezinárodní úrovni se zviditelnit. Já bych jenom připomenul, že tehdy státní film měl ředitele poměrně velmi správně orientovaného na možné festivalové úspěchy a to byl pan Ivan Poledňák, ředitel československého filmu. A zásluhou jaksi úzkých kontaktů došlo k tomu, že jsme byli pozváni na základě tohoto vyznamenání Oscarem jsme byli pozváni na Pražský hrad, který tehdy byl sídlem prezidenta generála Svobody. Ten nás pozval na přátelské setkání a na skleničku tvrdého alkoholu a jsme besedovali o podmínkách natáčení toho filmu a o tom, co pro nás znamená tedy to Oscarové ocenění. Byla to formalita, poněvadž jeho spojení s tímto kulturním děním nebylo tak úzké a osobní, to je pravda.

Mezi našimi spolužáky na filmové fakultě byly osobnosti mnohem výraznější. Je nutno jmenovat osobnost Jana Němce. Jan Němec s Ester Krumbachovou mě nabídli tu nejlákavější možnost natočit s nimi film o slavnosti a hostech. Ten film byl ohromnou zábavou. To natočit, já jsem proto vytvořil podmínky tehdy, aby oni jako režisérské osobnosti v exteriérových podmínkách, až to byl exteriérový film, tam nebyl ani kousek ateliéru, tak šlo o to umožnit těmto lidem komfortní práci, tak, jako by to byla práce v kamenném divadle pro ně. Jako. Aby to mohla být metoda v exteriéru a přece jenom nerušené práce po stránce zvukové a po stránce jaksi inscenační a po stránce vedení herců k tomu cíli, o který nám šlo. V podmínkách exteriéru, které bývají velice obtížné na soustředění a obtížné i na zvládnutí toho úkolu, v exteriérových přírodních podmínkách, pak tam spousta rušivých faktorů, je to atriskové letadla na obloze. Jsou to podmínky často nejméně příznivé pro soustředěnou práci s hercem, nebo i tedy v našem případě s nehercem. Vznikl film, který zprvu bylo namítáno, že to je pro diváky nesrozumitelné, ale později se ukázalo, že ten film byl natočen tak, že jeho účin prostě dozrával. Šlo o takový soud o lidských charakterech, což nakonec si toho filmového diváka s postupem dalších let prostě našlo. Byla to spolupráce s dvěma osobnostmi, kteří znali moji pracovní metodu, znali moji touhu maximálně prospět poselství filmu. Byla to sonda do charakterů osob, které byly interpretovány osobnostmi. Byli to sice neherci, anebo herci zarednuty. Byl to třeba pan Bošek jako herec. Moje seznámení s Janem Němcem bylo velmi prospěšné. Bylo to proto, že já jsem Jana Němce považoval za velmi důležitou a charakteristickou osobnost pro styl té české nové vlny. Ten styl vyprávění byl velice podobný jako styl vyprávění Franze Kafky na poli, tedy literární, poněvadž Kafka neměl příležitost se projevit jako filmový režisér nebo i jako divadelní režisér, myslím, že to nebyla jeho parketa. V té působivosti, kterou po Kafkovi potom převzal tuto štafetu, samozřejmě Bohumil Hrabal. To byla jedna líheň vyprávění a v případě pana Hrabala to už byla služba filmovým projektům. Ono to vedlo vždycky k dobrým výsledkům. Na dílo Ladislava Vančury byl schopen se dokonale adaptovat František Vláčil. Markéta Lazarová, což je ojedinělý vybroušený krystal, přínosem a vodítkem pro mě byl objev toho účinku Vláčilova nenapodobitelného a nesmírně inspirativního historického dokumentarismu.
kde bylo všechno pravé. Zatím už totiž stála také Ester Krumbachová. Takže od historických kostýmů až pro

Samozřejmě dobová atmosféra konce 60. let a společensko-politická se nejvíce uplatnila při spolupráci s Evaldem Šormem na právě Škvoreckého farářově konci.

vojenské síly cílené k jeho porážce, k jeho odhalení a k jeho devastaci. To už tam všechno jako bylo a ono to vedlo k té honbě na tohoto falešného faráře. Element té světské moci. A pan Libíček v roli reprezentanta této světské moci, jako v roli učitele, který sloužil režimu struktury vedoucí už k potlačení jakékoliv spoury, vedoucí k svobodnému uplatnění, tak to stvárněno panem Libíčkem bylo přesně k věci. A samozřejmě pan Libíček byl provokativní pro tehdejší tu světskou moc. Režisér Ewald Schorn byl nadán jakousi vizionářskou schopností a považoval za účinné, když film Farářův konec bude končit nějakou předzvěstí blízké budoucnosti. Zvolil proto jako zvukovou kulisu pro poslední natáčecí den na fotbalovém hřišti, zvolil zvukovou kulisu hřmot přeletajících tryskových stíhaček a tato kulisa se jevila, jako později bylo jasné, že to je vizionářské zakončení filmu, které má své pokračování ve skutečné historické události okupaci Československa. Šlo o poslední natáčecí den 20. srpna, kdy jsme po splnění natáčecího plánu to zabalili na venkově v těch počepicích a odstěhovali jsme se do Prahy. 21. srpna 68 došlo k té skutečné události obsazení Československa takzvaně spřátelenými armádami států se stejným politickým principem, které trvalo samozřejmě potom už následná desetiletí.

Arnoldem Shoremanem jsem měl dobrý kontakt už na filmové fakultě. Ewald Shorem už mě poznal jako kameramana na natáčení s Janem Němcem a věděl, co lze ode mě očekávat. Já jsem přistoupil k farářovu konci jako k natáčení filmové frašky. V případě tohoto projektu jsem si řekl, půjdu do toho takovou tou lehkou rukou, poněvadž takové ty držené formální metody hraného filmu bylo potřeba osvobodit a udělat věc jako lehkou rukou. Sice kontaktním zvukem, čili s nepohyblivou těžkou kamerou, ale kde jsem mohl sloužit takovému amatérskému přístupu v tvorbě nepříliš náročné na světelné atmosféry. Evaldovi se to velmi hodilo a líbilo a já jsem tím šel trochu pod tu svoji úroveň té brilantní světlotonální metody vypracované pro jiné filmy, jsem šel od toho trošku jako ústupem k jakémusi amatérismu filmovému. Zdálo se mi to, že to je asi takto nejlépe, čím se tomu dá posloužit. A také se tomu takhle jako posloužilo. No v případě Ewalda Shorema k žádným konfliktním situacím nedocházelo. To je pravda.

ta 60. léta, zejména jejich jaksi druhá polovina 60. let, to byla pro mě ta přesná epocha, jak vplout do profesionální tvorby, a bylo zřejmé, že ta šťastná doba české filmové nové vlny bylo to nejpříznivější klima pro uplatnění naší vyprávěcí filmové metody, která vznikla na půdě filmové fakulty.

0: Pořad Osudy poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava vždy v 11.30 a pak v repríze půl hodiny před půlnocí. Kdykoliv pak na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Podrobnosti ke skladbám, které vám hrajeme, hledejte na webu Vltavy pod titulkem Playlisty. Český rozhlas D-dur na vlnách Vltavy.

Vítejte na digitálních vlnách Českého rozhlasu D-dur. Od mikrofonu vás zdraví a k poslechu našeho divadelního odpoledne vás zve hudební redaktor Libor Dřevikovský. Skotský spisovatel, básník a historik Sir Walter Scott svými romány a velkolepými básněmi významně ovlivnil nejenom nastupující uměleckou generaci 19. století, počátku romantismu, ale i téměř celé toto století, kdy jeho literární díla patřila k nejpopulárnějším a nejčtenějším v tehdejší Evropě a nejednou se také stala předlohou či inspirací skladatelům k vytvoření skladeb komor orchestrálních nebo operních. Dnes si dopřejeme operu podle básně Sira Waltera The Lady of the Lake, jezerní pana, kterou s poitalštěným názvem La Donna del Lago roku 1819 pro neapolské Teatro di San Carlo zkomponoval Gioachino Rossini. Libretto napsal Andrea Leone Totola, který od roku 1802 působil jako básník královských divadel v Neapoli a divadelní agent slavného impresária Domenica Barbagli. Premiéra se udála 24. září 1819 a reakce neapolského publika byla spíše odmítavá. Francouzský hudební kritik a spisovatel Alexis Jacob Azevedo ve své Rossiniho biografii z roku 1864 k premiéře Jezerní pany poznamenává, že nepřítomností členů neapolského královského dvora ztratilo publikum veškeré zábrany, pískalo, bučelo a pokřikovalo jak na zpěváky, tak i na skladatele. Změna prý nastala až při závěrečném brilantním rondovém finále opery v podání operní dívy Isabely Kolbránové, které vyvolalo velký aplaus. Navzdory počátečnímu nepříliš nadšenému přijetí zůstala opera v repertoáru divadla San Carlo až do roku 1835. V letech 1823 až 60 se Rossiniho Jezerní pana objevovala na repertoáru všech významných divadel napříč Evropou, včetně amerických premiér v New Orleansu a v New Yorku. Jedna z posledních inscenací se udála roku 1860 v Terstu. Poté opera upadla v zapomnění a znovu byla uvedena až v květnu roku 1958 v Itálii v rámci festivalu Florenského hudebního máje. A v průběhu 20. a počátku 21. století se postupně opět začala vracet do divadelního repertoáru a také do nahrávacích studií. Na stanici Český rozhlas D-dur si poslechneme operu Gioachina Rossiniho La Donna del Lago z nahrávky záznamu z představení v Teatro alla Scala v Miláně z června roku 1992 v nastudování Ricarda Mutiho a předních operních pěvců tehdejší doby. Osoby a obsazení. Jakub V., král Skotska, vystupující též jako rytíř Uberto ze Snowdonu, tenor, Rockwell Blake. Douglas Dengess, někdejší poručík krále Jakuba, bas, Giorgio Surian. Elena, jeho dcera, nazývaná Jezerní panna, soprán, June Anderson. Roderick, vůdce vzbouřených horalů, tenor, Chris Merritt. Malcolm Grom, ctitel Elenin, kontraalt, Martin D.P. Serrano, šlechtic ve službě Douglasově, tenor, Ernesto Gavazzi. Albina, důvěrná přítelkyně Eleny, mezzosoprán, Marilena Laurenza. Bertram, králův dvořan, bas, Ferrero Poggi. Zpívá a hraje sbor a orchestr milánské opery La Scala, sbormistr Roberto Gabbiani, řídí Ricardo Muti. Děj opery se odehrává ve Skotsku, ve Stirlingu a jeho okolí v první polovině 16. století. Obsah prvního dějství. U Katrinského jezera pastevci pečují o svá stáda a lovci honí zvěř po lesích. Elena, nazývaná Jezerní panna, koná svou každodenní výšťku na loďce po jezeře. Připomíná si svou lásku, kterou chová ke svému ctiteli z řad místních horalů jménem Malcolm Grom. Avšak tu narazí na skotského krále Jakuba V., jenž se vydává za rytíře se Snowdonu, doufaje, že se s Elenou, zdejší proslulou kráskou, setká.
Elena jej skutečně zaujala a král se nedokáže zdržet zcela toho, aby jí své city, jež k ní pojal, neprojevil. Elena je však zdrženlivá a majíc krále za lovce, jenž zabloudil, mu nabízí občerstvení a vydá se s ním ke svému domovu, zatímco královi lidé hledají svého přestrojeného vladaře. Král zjistí, že Eleniným otcem je Douglas Dangus, jeho někdejší poručník, jenž se později připojil ke klanu Horalů, kteří povstali proti Jakubově vládě. Rovněž se od dívek sem přišedších, mezi nimiž je i Elenina přítelkyně Albina, dozvídá o tom, že Elena byla svým otcem zaslíbená Roderikovi, vůdci klanu Horalů a nepříteli krále. Král, který si sám na Elenu myslí, pocítí žárlivost, avšak tato je zmírněna Eleninou vlažnou reakcí na to, že by se měla vdát. Když pak král v obavě, že sem přijdou jeho nepřátelé, odejde, objeví se Malcolm Grom, který se vrátil po nějaké době do kraje, aby se připojil k povstání. Ve skrytu vyslechne, jak Douglas přikazuje své dceři, že si musí vzít Roderika. Douglas je vlastenec a oddaný stoupenec povstání, proto závazek, který má jeho dcera k Roderikovi, bere jako věc cti. Elena se však snaží odolat, což Malcolm považuje za její věrnost. Když pak Douglas odejde, Malcolm a Elena si slibují lásku. Zbouření Horalé se shromáždí, aby přivítali svého vůdce Roderika, jenž jim představuje Elenu jako svou budoucí nevěstu. Elena zachovává svou zdrženlivost, což se nezamlouvá jejímu otci. Objevuje se i Malcolm, dává je najevo své pevné rozhodnutí připojit se ke klanu Horalů v boji proti králi, k čemuž nabízí sebe i svou družinu. Když se pak veřejně hovoří o tom, komu má Elena připadnout, Malcolm dá Eleně, která nemá dost sil na to, aby se postavila za své city, najevo své opravdové zklamání. Elena však současně svým váháním způsobí, že její otec pochopí, koho jeho dcera skutečně miluje. Roderik pojme, pokud jde o Eleniny city, silné podezření, rovnající se skoro jistotě. Tu dorazí zvěst o útoku králových vojsk, což ihned zažene všechny rozpory. Po nebi proletí hvězdný meteor, což je na straně Horalů vnímáno jako znamení jejich vítězství v nadcházejících bojích. Horalé, jimž bardi zapějí k boji, se vydávají do bitvy.

Na stanici Český rozhlas D-dur doznělo první dějství z opery La Donna del Lago, Jezerní pana, od Gioacchina Rossiniho na libretto Andrei Leona Totoli podle básně Sira Waltera Scotta The Lady of the Lake. Operu posloucháme z nahrávky záznamu z června roku 1992 z představení v Teatro alla Scala v Miláně a následně vydané vydavatelstvím Decca Records. Rossiniho Jezerní pana podle narrativní básně Sira Waltera z roku 1810 je jednou z prvních italských oper vycházejících z romantických literárních předloh a bývá považována za počátek hudebního romantismu ve skladatelově díle. Díla Waltera Scotta měla velký vliv na vývoj italské romantické opery před Giuseppem Verdim. V letech 1820 až 40 tak vzniklo velké množství oper založených na Scottových dílech, z nichž k nejznámějším náleží Lucia di Lammermoor od Gaetana Donizettiho. Rossini báseň Sira Waltera poznal prostřednictvím svého žáka, mladého francouzského skladatele Désiré Alexandra Batona. Báseň Rossiniho zaujala natolik, že se rozhodl podle ní zkomponovat operu. V téže době skladatel pobýval v Neapoli, kde připravoval uvedení své opery Straka zlodějka. A v Neapoli se Teatro San Carlo ocitlo v nouzi, když skladatel Gaspare Spontini odstoupil od závazku zkomponovat pro nadcházející sezónu operu. Divadlo se obrátilo na Rossiniho, který nabídku přijal s podmínkou, že zhudební Scottův námět. Napsáním libreta byl pověřen básník královských divadel v Neapoli Andrea Leon Totola, který byl velkým obdivovatelem básní údajného keltského barda Ossiana, vydaných roku 1760 skotským básníkem Jamesem Macphersonem. Mimochodem, toto Macphersonovo dílo, které významně ovlivnilo evropskou kulturu a nastupující romantismus přelomu 18. a 19. století, včetně Waltera Scotta, je v současnosti všeobecně považováno za literární mystifikaci. Báseň Sira Waltera, bohatá na popisy skotské krajiny, kultury a mnoha postav, postavila skladatele a libretistu před řadu problémů, které museli vyřešit, aby dosáhli logického průběhu dramatu a dodrželi tehdejší divadelní praxi. S ohledem na krátkou dobu necelých 2 měsíců, kterou oba tvůrci měli na vznik nového díla, je obdivuhodné, jak hudebně dramaticky pevně sevřené dílo vzniklo. Britský hudební publicista Richard Osborne to o 1/2 století později okomentoval slovy. Je úžasné, čeho Rossini a Totola dosáhli za tak krátkou dobu. Komplexní a propracovaná divadelní struktura, neobvykle bohatá zásoba dramaticky působivých melodií, vynikající orchestrální aranžmá a působivé využití různých efektů mimo jeviště, s nimiž Rossini experimentoval již v opeře Ricardo Zoraida. Potud malé historické zastavení a nyní už opět naspět k Rossiniho hudbě opery La Donna del Lago, Jezerní pana, ze které nás čeká druhé jednání s následujícím dějem. Král, stále se vydávající za Uberta, zoufalé pátrá po Eleně, doufaje, že ji zachrání před nadcházejícím krveprolitím. Když ji nalezne, vyjeví svou lásku, kterou k ní cítí, avšak Elena jeho milostná prohlášení odmítá. Uberto se nakonec, vzdávaje se jí, rozhodne, že se stane jejím ochráncem a dává jí prsten, který, jak tvrdí, mu dal král. Tento prsten jí má zajistit ochranu před královskými vojsky. Roderick, který vyslechl jejich rozhovor, se pokusí přimět své bojovníky, aby cizince zabili. Elena se snaží zasáhnout. Roderick přísahá, že se s Ubertem utká v souboji. Oba sokové v bojovné náladě spěšně odcházejí a boj Horalů s královskými vojsky nadále pokračuje. Malcolm mezitím opustil bitvu. Doufaje, že najde Elenu, avšak potkává je Albinu a Serána, přítelkyni Eleny a přítele jejího otce, se dozví, že Elena následovala svého otce do královského paláce ve Stirlingu žádat o mír.
Otec se odhodlal obětovat i svůj život, aby už jeho lidé nestrádali. Vůdce Horalů Roderick byl zabit a Horaly nyní čeká jistá porážka. Malcolm se vydává zachránit Elenu. V komnatě královského paláce stane Douglas před králem Jakubem V., co by rukojmí, připravený zemřít. Král, připravený trestat provinilé, je stále neoblomný. Tu se v paláci objevuje Elena, rozhodnuta zachránit životy svého otce a Malcolma. S pomocí prstenu od Uberta získá přístup do královských komnat. Zde zaslechne jí známý hlas. To král zpívá o své lásce k ní. Když se pak Elena s králem setká, má jej stále za Uberta. Tu se objevují dvořané, klaní se směrem ke králi, což Elena nejprve nechápe, avšak brzy poznává pravdu, když se Uberto odhalí jako král Jakub V. City, jež chová k Eleně, zmírní jeho tvrdý postoj vůči povstalcům a tak Douglasovi i Malcolmovi dává král milost. Elena a Malcolm konečně mohou dát průchod svým citům a všichni se radují, že ve Skotsku zavládl mír.